0: Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej, za to někdo šeredně zaplatí. Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 5 rokem, měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, prskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti... Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz. Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého. Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo. Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy. Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem. To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu. Karle, řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře, vážně by ses neměl smát. Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář. Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct. Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu. Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného. Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem. Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková, ukaž nám ho. A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington. Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková. No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se. Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso. Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha. Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se. No vážně, je to ona? Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce. Napominula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně. Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde. Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho. No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Jé, radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal, mockrát děkuji, pane Pelichu. Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo? Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
1: Ano, zívl Paddington. Napíšu jí ráno.
0: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda?

0: Ahoj, děti. Tak už nás tady máte.
1: Koho?
0: No přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka z Pitihněva. Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradní. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a smílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase pro strach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Taky kup. Hned zítra ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umila nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spitihněv uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědli lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro. Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmír, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spitihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
4: Heleme se. Míček, to si správně zakopu.
5: Já nejsem míč na kopání. Já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník z Pitihněvovy 11 se pěkně rozeběhne a čut. Přihraje levému křídlu z Pitihněvovy, křídlo vrátí míč z Pitihněvovské obraně a už je tu znova střelec z Pitihněv. Sám běží na branku.
5: Nech toho. Já patřím Otylce. A nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče. Bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
5: Au, už toho mám právě dost.
2: Spitihněv vede 1-0. Spitihněve přihraj. Spitihněve kličkuj. Spitihněve hlavičku. Spitihněve píš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako zhoufnice. Kop! A! Spitihněvovo mužstvo vítězí 2-0. A co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
0: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spitihněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká.
5: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
2: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnulo tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka. Kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří. Kdo to skáče do vody, kdo pořádá závody, kdo Hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
0: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
1: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
2: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
0: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
4: Kdo to je, Vavřinče?
0: No přece ty, Mojmíre.
4: Já.
0: No, máš odvahu.
4: To jo, jenomže...
0: Jsi z nás nejtlustší.
1: Takže tě voda pěkně ponese.
3: Zhubl jsem za poslední měsíc o 2 kila.
2: A máš nejhezčí plavky.
0: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
3: Prý, věříme ti. No, odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím, ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
1: Pomoc!
3: Jako by tu někdo volal? Nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
1: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
3: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
1: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
3: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
1: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
3: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
1: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
3: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
1: Kua? Plavecké závody? To je přece prýma.
3: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
1: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
0: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
3: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
6: Závodníci, na místo!
1: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
2: Doga, chrt, vlčák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
6: Připravte se ke startu! Pozor!
3: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
2: Neříkal jsem to? Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
1: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme. Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď jim vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
2: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
1: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
2: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
6: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
0: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
1: Hurá!
6: Hurá! A žije Mojmír!
3: Kdyby věděli, žabko, jak to doopravdy bylo.
1: Kua, příště taky vyhraješ.
3: Ty mě zase poneseš?
1: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
3: Ne.
1: Uvidíš, jak nám to půjde. Kua, kua.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spiti Hněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spiti Hněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jdu na to. Hopla. To byl skok. Co?
2: Co?
1: Na stylu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
1: Až později, tohle ještě není žádná výška.
0: O, no prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Elá, hop! Laťka je dole.
3: Dej ji tam znova, tohle přece musím zdolat. Hopla! Laťka spadla. Kdo by to byl řekl?
2: Jste břídilové. Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor, teď hop! Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat?
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
1: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit, aby se mu líp skákalo.
1: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
1: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště, tak po štaflích si pěkně vylezu nahoru, přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně, ale taky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je... Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
1: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl. Se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
4: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe. Ba ne, padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak tak všelijak, jak podzimní počasí, zavolejte podzime. Podzime. Podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine. Jemine, já mám nápad.
5: Je, už zase. Ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
1: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš? No? A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
5: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
5: Tak breč, to je toho.
2: Bé, bů, já chci držet draka. Bé, ale ne, bů.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
5: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? Ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
5: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
5: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkal.
1: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
1: Oni vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že se Otilka pustí provazu a že spadne.
1: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
5: Taková hodná psí holka tobě. Učiněné dobrotisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já jenom, že já... Žán, já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi umdlévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
5: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
5: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A já už tě mám. To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
5: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit, jak se to vezme. Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
5: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
4: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
5: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
5: Já budu na dohled napravo.
4: A já budu
5: poslyšte,
4: kousek...
5: přátelé, neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: Pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Co mě nepoznáváte, já jsem Otilka a jsem trochu odsazí, no.
3: Tak, trochu odsazí, Otilko. Já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
4: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky. Zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží, na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici. To všechno přinesla k nám zima. Přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře. Ale přiznej se, že jsi vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
4: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem. O komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala. Ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
4: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny a na nic nemůžu přijít. Už to mám.
5: Co máš?
2: Mám ještě mouku, tak upeču vánočku.
4: Otylko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
0: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně teple a...
3: A zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
0: Ani ne. Tak si zdříbne.
3: Co se tak nám netlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
0: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
3: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
0: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otylko, Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce. Naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
2: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
0: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků? Těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otylka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozval se.
6: Ahoj, děti! Tak už nás tady máte.
0: Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otylku a kozlíka Spytihněva. Otylka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
3: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.

0: To je hrůza, sultáne, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně.
1: Pohádky jí děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
0: V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
1: Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektore, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky. A já vím, že policku jako my neumí ani breptnout.
0: Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poroučí takováhle zrzavá liška.
1: Tobě se to řekne, vystrnadit, ale víš, co říkal pán?
0: Jeminkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
2: U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách.
0: Wow, milion brundibáru, sultáne, co to tam ta liška pořád čmárá? To by se mělo nějak zjistit.
1: Ale jak? Liška je chytrá, znáší.
0: Však mi taky. Doběhneš se tam podívat a hotovo.
1: Tak dobře, já se tam doběhnu podívat a hotovo.

0: prachřec Dudinecky. Já nic neviděl. Ta poběhlice všechno honem ocasem zmazala.
1: Milion brundibárů, tak počkej, ukážeme té zrce zrzavé, co dovedeme. Oběhneme 30krát hájovnu, ať vidí, jak umíme běhat. A že s náma není legrace a stačí 3krát.
0: Tak, že s námi jako není legrace.
1: A poběžíme jako na závodech, na 3. štěknutí vyběhneme. Tak pozor,
2: No, to mi toho ukážete, vy chytráci, jen co je pravda. Vždyť já dovedu také rychle běhat. Radši budu dělat, jakože spím, a uvidím, co budou psiska dělat.
1: Rok rýle, pána, jak to my tady strašíme. A ona si klidně spí.
0: Ona si klidně spí.
1: Pověžíme ještě jednou. Ukážeme jí.
2: Houby, spím. Koukám, jak tady běháte, jako kdybyste honili bandu loupežníků a mám z vás legraci. A ještě, že znám tu vaši psí řeč, jinak bych z vás byla dočista, Janek.
1: Prokrýle, pána sultáne, ono to s ní ani nehne.
0: Ani nehne. A spí jako dudek. My tady strašíme jako o závod a ona nic.
1: To by v tom byl sám čert? Aby se nás nezačala bát. Uvidíme, co uděláte.
2: Co bych dělala? Vždyť jim ani to běhání nijak zvlášť nejde. Udýchaní jsou až běda a chytří taky zrovinka moc nejsou, když nepoznají, že nespím. Ale já jim ukážu, co jsem se tady naučila. Ti se budou, panečku, divit, co dokáže chytrá kmotra liška.
1: Ať do mě kozl trkne. Co je tohlensto za pořádek? Když vidí liška psa, no tak se má bát.
0: Má se bát,
1: no. A tahle si tady leží a spí, jako by se nechumelilo.
0: Já už nikam neběhám. Mně se chce spát.
2: Hektore! Sultáne!
1: Prachce Dudinecky, slyšíš, sultáne? Hospodyni tady nikde nevidím a přece nás někdo volá.
2: Hektore! Sultáne!
1: Ať se v tu ránu v černého kocoura proměním, jestli si z nás ta liška nedělá legraci.
0: Teď přeci ta neumí poličku ani breptnout.
1: Jo, to si myslíš, známe lišky. A potom, když se poličku naučí breptat kde jaký špaček, tak pro takovouhle lišku zrzavou to už teprve nic není.
0: Pardie klepe, to by nám ale potom doopravdy mohla jednou poroučet.
1: No vidíš.
0: No vidím.
1: Proto jí musíme pěkně z čerstva z hájovny vystmadit.
2: Vy hafani zatracení. Teď bych na vás mohla žalovat. Protože jak vidíte, umím po lidsku mluvit. Ale já to neudělám. Já si to s vámi vyřídím jinak. Teď odtud sice odejdu. Ale ještě se spolu setkáme. A potom se teprve ukáže, kdo je chytřejší. Jestli vy dva? Nebo já, chytrá kmotra liška.
1: Ty zesko jedna zrvá. Koukej, si pryč, nebo...
0: Jasný, já tě dostanu.
2: Nepotřebujete pofoukat boule, vy chytráci. To vás nenapadlo, že tak malou dírou v plotě se protáhnu jen já?
3: A ještě k tomu sama? Jak jste se tam chtěli vejít oba najednou? Vždyť jste mohli porazit plot.
0: Tohle ti přijde draho, jen počkej, až tě v lese dopadnu. Já si tě někde najdu a pak tě...
3: Jenom mi pořád nevyhrožujte. Já se vás ani trochu nebojím. A abyste mě nemuseli moc dlouho hledat, budu na druhé straně lesa v Dolanském revíru. A už teď se na vaší ctěnou návštěvu moc těším.
1: Já se zapomenu. Já prolezu za tebou.
3: Tak papa, já radši zmizím, abyste přece jen nezbořili plot. A nezapomeňte si pěkně zamačkat boule. Ať mi v Dolanském revíru neděláte ostudu. Poroučím si. A brzy naschledanou.

0: Vy asi ani nevíte, pane lesníku Březino, co jste mi přinesl, to zapsaní. A hlavně, kdo mi to píše, co?
1: Prosím za odpuštění vaše jasnosti, ale jak bych mohl? Ráno jsem našel tohle psaní za oknem, bylo převázáno tkaničkou od bot a na něm adresa jejich jasnost kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov. No tak jsem si myslel...
0: V pořádku, pane lesníku, v pořádku. Já, co jsem to chtěl? Já vám tedy povím, kdo mi to píše. Píše mi... No, představte si. Píše mi... Co to je, švanda? Píše mi přece... No, ta liška od dutého stromu.
1: Liška?
0: To se divíte, co? Březino, teď vám přečtu, co mi ta chytračka píše. No, představte si to. Dobře, poslouchejte.
1: Ano.
0: Tak, Jejich vaše jasnosti kníže pane Dymiáne Halapartno ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov. Má ousta ruku líbám dobrý tro.
1: Dobrý tro.
0: Co, panečku, ta ale ví, co se sluší a patří, což?
1: A tak.
0: Poslouchejte. Tak. Jak se mezi lidma všelico semele a vykládá, tak se taky kdesi cosi povídalo o tom, že vaše jasná světlost potřebuje jako beran soli pořádního hajnýho do hájovny na malinovým vršku. A jak jsem už taky někde zaslechla, přihlásilo se vám jejich vaše milosti prý už moc všelijakých strejců, ale žádný prý se jejich vaší milosti nehodil, protože neměli ani špetku praxe, neboli, jak se po česku říká, zkušeností. A teď poslouchejte, Březino.
1: Ano, vaše jasnosti.
0: Proto si myslím, že mě hned za hajnýho přijmou ti ráčíte, poněvadž já už mám praxi safrahnáckou. Zrovna včera jsem z vašeho jasného lesa ráčila vyprovodit takového naparáděného bubřinu se žlutýma holínkama a štětkou za kloboukem. No, slyšel jste to, Březino?
1: Slyšel, jasnosti.
0: Tak ten bubřina, víte? Ten bubřina, to jsem byl já.
1: Jasnosti.
0: Jo.
1: Tohle snad. Co si to dovolila?
0: Vem to, jas. Poslouchejte dál. Hvízdal si v lese, jako když vede Honza bartáčku krávy na pastvu a byl tak tlustej, že by vám zválel nejmín polovinu vašeho velestěnýho lesa na jedno otočení. O druhým už ani nemluvím, ale nic se nebojte. Já jsem na něho tak rázně vybafla, že se otočil a sypal horum pádem z lesa ven, divce vejpůl nepřerazil. Tak si troufám v úctivosti nabídnout vám své hajnovské služby. A protože jsem veskrze poctivá a vzdělaná, tak vám na mou liščí duši slibuju, milostivý pane kníže, že budu sloužit věrně a poctivě v létě, v zimě, ve dne, v noci, ve svátek i ve všední den. Doufám, že mé žádosti vyhovíte hodně brzy a vyprošuji si, abyste své laskavé nabídky stran místa toho hajného hráče vložit v neděli dopoledne do starého dutého stromu na křižovatce, kam mi dává pan špejlík šunčičky. S veškerou úctou liška od dutého stromu.
1: Vaše nejjasnější jasnosti, knížecí milosti, ta liška bydlí sice v mém rajónu, ale já neměl nejmenší tušení o tom, co vyvádí. Její drzost je
0: ale
1: přímo...
0: Nic, Březino, nic. A žádná drzost to není. Když chce liška pracovat, tak my jí tu jaksi práci dáme. Že? Tak, jo, Březino. Co jsem to? Ano, vezměte na vědomí, že já kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, Přijímám od dnešního dne lišku od dutého stromu do svých služeb a přiděluju jí hájovnu na, no, na tom, na malinovém vršku, když oni tak stojí.
2: Podle rozkazu vaše nejjasnější jasnosti.
0: Tak, tak, tak. No, nyní vás propouštím, pane lesníku Březino, propouštím. A v neděli, ano, se ve vaší hájovně, naschledanou.
3: Pro krýle pána, to jsem zvědavá, kdy někdo přijde a přinese nějaké vzkázání. Samou netrpělivostí jsem ani dnešního rána dospat nemohla. A nakonec, kde nic tu nic. A od toho sedění tady už mě srdce frahnácky bolí nohy. Ne, už někdo jde. Kdo je to? Slouha ze zámku. Radši se rychle schovám do křoví. Nemusí přece vědět, že jsem netrpělivá a nedočkavá a že tu sedím už od božího rána. Něco vkládá do stromu. Jo, je to velká obálka. Už je pryč. A teď alou ke stromu. Opatrně obálku vytáhnu. Otevřu. Vážené lišce od dutého stromu. Z nařízení jeho jasnosti knížete Pafnuse, pro krýle pána to je jméno, Dymiana Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, se vám oznamuje, že vaše žádost o udělení místa hajného v hájovně na Malinovém vršku byla rozhodnutím jeho jasnosti příznivě vyřízena a místo to se vám uděluje. Hurá, hurá, já jsem hajný liška, hurá. A nařizuje se vám, abyste se dnes odpoledne přesně ve 3 hodiny dostavila do hájovny v Dolanském revíru za účelem představení se našemu nejjasnějšímu knížeti pánu. Prokryle pána, to tedy, abych si pořádně pospíšila, protože na tom hrozitánsky záleží. Musím na pana knížete udělat hned ponejprv, jak se patří, pěkný dojem a kukuč.

0: Někdy je pohádka krátká a chtělo by se poslouchat dál. Snadno si pomůžeme. Přidáme k ní druhou a oni se spolu propletou a zapletou. Jako ty naše. Hrášková princezna a skřítek se šišatou hlavou. Jeden mrzutý král stál u okna královské komnaty, královského hradu a koukal z okna, jak se nad královstvím stahují mraky. Chmuřilo se už od rána a zrovna teď se pěkně zatmělo. Paní královna seděla na schůdku pod trůnem a pletla drátěnou košili. Jediný syn a dědic trůnu se zatím do zamračeného podvečerního posezení nedostavil. Kde jen může být ten náš princ Eduard?
1: Ještě mi neutíkejte, boží daro.
2: Musím. Nějak se setmělo.
1: Dlít ve vaší přítomnosti je pro mě nevýslovná slast. Ještě jednu pusu. Prosím.
2: Poslední.
3: Nemohla byste těm hloupým slepicím poručit, aby tak protivně nekvičeli, zrovna když vám chci říct, že vás nade všechno miluju.
2: Slepice nekvičí, kdákají, milý Eduarde. A nedá se jim poručit, na rozdíl od oddaných poddaných.
1: Máte najednou takové vyčítavé oči, boží daro. Dobře víte, že nejste žádná poddaná, ale má nejdražší královna.
2: Jenomže královat smím akorát téhle drůbeží havěti.
1: Scházet se v kurníku, to byl přece váš nápad.
2: No protože je to jediné místo, kam můj pan táta nestrčí nos. Chodí jenom do chlívku, nade všechno má rád ovar a jitrničky, ale jinak nemá rád vůbec nikoho a nic, je to vsteklón, křikloun a nelida. Kdyby se doslechl, že mám chlapce, asi by mě hodil do náhonu.
1: Taky to nemám lehké, boží daro. Můj královský pan otec je zas hamoun, bručoun a puntíčkář. Kdyby se dozvěděl, že mám děvče a že to není princezna, zavřel by mě do věže z havrany.
2: Řekla bych, že je naše láska velice nešťastná. Eduarde.
1: Naprosto s vámi souhlasím, boží daro.
2: Eduarde.
1: Naprosto s vámi souhlasím, boží daro.

0: Bez ustání si lámu hlavu, jak zabezpečit budoucnost království a jediný můj syn a nástupce trůnu celý dlouhý den lelkuje Bůh ví kde a teď čumí z okna.
1: Oženit by ses měl, Eduarde, tatínek má pravdu, už je nejvyšší čas. Ještě rok a budou ti ty diamantový svatební šaty, ty tradiční... Malý.
0: To je mu fuk. A že jsem unavený a že bych mu to tady rád předal, taky je mu fuk. Zařídil jsem ti okružní cestu po královských dvorech, aby sis namluvil patřičnou princeznu. Vyhozené peníze, maření času a diplomacie. Mladej pán se vrátí bez nevěsty. Jak pak chceš královat, když se neoženíš s princeznou? Jak budeš mít následníka trůnu?
2: A proč to musí být zrovna princezna?
0: Nikdo jiný nepřichází v úvahu. Ještě tak lichtenštejnská kněžna. I když Lichtenštejn, to není žádný věno.
1: Taky už je jí skoro 70.
2: To je mi tedy líto. Protože žádné pořádné princezny... nejsou k mání.
0: Jak to, že nejsou? Plácáš hlouposti. Co například ta blondýna ze 12 sester?
2: Zvaná Zlatovláska. Jenže musíš uhodnout, kde má na hlavě 3 zlaté vlasy. Neuhádneš? Utnou ti hlavu.
0: Uznávám, že to není fér, ale všechny přece nejsou takhle výstřední.
2: Takhle ne. Ale jinak... je jedna docela pohledná a ne zrovna hloupá princezna na Balkáně.
0: No tak si ji vem.
2: Jenže ji nikdy nesmí osvítit slunce. V Hispánii jsem našel další, ale ta pořád tvrdí, že sůl je nad zlato. A nemá na to důkazy. V Gruzii je překrásná, černovlasá Tamara. Výborně nadívá kuřecí prsíčka syrovým máslem.
0: Slyšíš, matko? Tamara, Tamara, jméno jak slavnostní fanfára, nadívaná prsíčko.
2: Ovšem, kuřecí.
0: A on přijde bez ní, máš mladej, pěkný hňup.
2: Tedy ta Tamara, tatínku, pozve ženicha na večeři. Po večeři do ložnice a ráno ještě rozespalého rozkáže hodit do propasti. A to máš pořád všude jednu písničku. Dokaž tohle, dokaž tamto, rozesměj princeznu Nesmálku, uhodni hádanku Turandotky, když uspěješ, je tvoje, neuspěješ. Ufiknou ti šišku. Chci říct hlavu. Pro mě a za mě, tatínku, takové princezny může vzít hrom.
0: Rozsvíť hromničku, matko. Všechno mi leze na nervy. Jdu si radši lehnout. Mně se při bouřce nějak špatně dýchá.
1: Venku je boží dopuštění. Zažehni louč, Eduarde. Pojď si sednout ke mně. A teď s pravdou ven, co jsi to povídal svému otci za pohádky. Kde pak si je čet?
2: Nikde, maminko.
1: No.
2: Vlastně slyšel. Slyšel jsem je vyprávět.
1: A kdo pak ti je vyprávěl?
2: Tak. Všelikdo.
1: To děvče, co se s ním špacíruješ po lesích.
2: Já se... přece nikde nešpacíruju. Scházíme se. V kurníku.
1: Leze to z tebe jak schlupatý deky, synku. Jak pak se jmenuje?
2: Božidara.
1: Hezké jméno. A čí pak je?
2: Mlinářova z Horního mlýna.

0: Je krásná, chytrá, hodná, skromná a má něžné oči. Světle zelené jako čerstvě vyražený hrášek. Stejné jako ty. Jenže smutnější.
1: A je do tebe zamilovaná, že?
0: A já do ní, maminko.
1: Ale není to princezna.
0: Nechci žádnou princeznu. Ve srovnání s Božidarou vypadá každá jako petržel vedle hyacinty. Dokud se s Božidarou neožením, nebudu šťastný, maminko. A jestli mi to královský pan otec nedovolí, zavřu se do věže a budu tam na dosmrti žít a krákat z havrany.
1: To se ví, že nedovolí. Ach ty můj hochu. Na tatínka se musí oklikou, a to hodně klikatou. No, netvař se tak strápeně, zkusím něco vymyslet, ale chce to čas. Král má teď špatnou náladu, bojí se bouřky a asi si vlez pod postel. Zítra se probudí celý rozlámaný a začne řádit na novo. Snad abys mu aspoň na týden zmizel z očí. Asi tě, Eduarde, hned po ránu pošlu na návštěvu ke své královské sestře Matildě.
0: Jak myslíš, maminko? Ale celý dlouhý týden neuvidím Božidaru.
1: Vzdálená láska bývá nejvřelejší a nejšťastnější, milý Eduarde.
2: Ženám, které pletou svetry nebo drátěné košile, při té zdánlivě jednotvárné práci to velmi často bystře myslí. Když se bouřky přestaly nad hradem prát a prchali jedna přes druhou strašit panovníky do jiných království, dala paní králova zapřáhnout kočár a za slunečného rána se vydala na projížďku k hornímu mlýnu.
3: A zase nechtěl žrát. Když jednou řeknu, že budeš dřepět v chlívku a před jídlem drbat čuníka na rypáčku, tak to uděláš.
4: Měla jsem jinou práci.
3: Zase si Bůh ví, proč musela vymetat kurníky, co? Vymlouvat se a odmlouvat, to je jediný, co umíš. Kvůli tvýmu lemplovství nebudu mít nejtlustšího pašíka ve vsi, náno hloupá.
4: Třeba náš pašík nechce být nejtlustší. Třeba si přeje, aby to byl čuník, pana otce z Dolního mlýna.
3: Krucí písek. Tak tohle já mám poslouchat. Tak se mi zdá, že už si dlouho nebyla bytá.
4: Ne, táto, to ne.
3: Stůj, nemysli si, že mě utečeš. Když chceš výplatu na cestě, budeš jí mít.
4: Ne, táto.
3: A mám tě, dcero nezdárno.
4: Ne, au, pan tatíku, au. Nechte mě, prosím vás, au.
3: Ty. 25 na zadek, ještě žádné líné kůži neuškodilo.
5: Tak dost. Chlape, nerudná, okamžitě pusť tu nebohou dívčinu. A zapni si řemen, nebo ti spadnou kalhoty.
3: A co je komu do toho? Jsem ve vlastním lejně a trestám svou vlastní dceru.
1: Stojíme na královské cestě? A před tebou je samotná královna.
3: Ahlame, Safranajs, královna. Pohlenko skakava, hluboce se ukláním, veličenstvo.
5: Že se nestydíš, mlináři, takhle se nezachází s děvčetem. Děti se nemají týrat, i když jsou to vlastní.
3: Je to Káča Lína, veličenstvo. Musel jsem jí maličko pokárat.
5: Viděla jsem to pokárání, ale řemenem nikoho pilnosti nenaučíš. A možná že je líná po tobě.
3: Že?
5: V každém případě je to tvá vina, že nic neumí.
3: Ale umí. Moje dcera Božidara toho umí víc než všechny holky v království. Umí příst ze slámy nitě z ryzího zlata.
1: Božidara? A zlaté nitě, říkáš?
6: Pojď sem, Dušinko, a nastup si do kočáru. A ničeho se neboj, odvezu si tě na hrad a tam ti nikdo ubližovat nebude.
4: Ano, paní královno.
3: Zpátky. To nejde, to nedovolím. Vždyť je to má dcera.
6: A naše oddaná poddaná. Asi tě nikdo nepoučil, mlináři, a nepřej si, aby tě poučil, že královna má vždycky poslední slovo. A ty jsi tu od toho, aby zdržel svá zlolajná ústa. Uň z cesty. Jedem.
7: Nepláč. A utři si oči, dítě, ať se do nich můžu podívat. Na mou věru. Kukadla jako čerstvě vyražený hrášek. Eduard měl pravdu.
4: Veličenstvo o nás ví.
7: Vím. Eduard je můj milý syn a koho má rád on, toho budu mít ráda i já. Těší mě, že si vybral tak pohledné děvče. Proč už zas ty slzy?
4: Já mám strach. Až se pan král dozví, že jsem si troufla zamilovat se do prince, dá mě uvrhnout do hladomorny.
7: Jeho veličenstvo má, pravda, na královské nevěsty trochu staromódní názory. Neoblomné jako skála. No, netvař se tak utrápeně. I skály se dají přelézt nebo obejít.
4: Ano.
7: Musí se na ně s rozmyslem. Nejdřív tě vyválím v mokré trávě. A než dojedeme na hrad, poučím tě, co máš říkat. Ačkoliv bys nejlíp udělala, kdybys mluvila co nejmíň.
2: To, že je princezna.
6: Ovšem, představuji ti, můj královský choti, princeznu Božidaru.
4: Smím políbit vašemu veličenstvu ruku?
2: Jako by se stalo?
6: Přihodila se jí na cestách nemilá věc. Přepadli ji loupežníci, ale podařilo se jí uprchnout. Až Věto!
4: Veličenstvo?
6: Připravte pro slečnu lázeň, učešte ji a oblečte. A pokropte ji mým francouzským parfémem. Nešetřte s ním, jak to máte ve zvyku. Princezna je náš milý host.
4: Jak si veličenstvo přeje?
2: Vždyť je to nějaká chudinka. Celá umousaná, potrhaná. Třese se jak lívancový těsto. Kdo si prosím tě sebrala?
6: Náhodou jsem ji našla při projížďce v lese. A třese se, protože má strach. Sotva unikla ze spáru nějakých mordýřů, už se zas na ně mračí tvoje veličenstvo.
2: Protože to může být prach obyčejná podvodnice. A odkudže vlastně je, smím-li se zeptat?
6: Z Tramtárie.
2: Z Tram...
6: Tárie. Ze slavné Tramtárie. Co pak si nepamatuješ? A vypadá dobře, ne? Může z ní být důstojná nevěsta pro prince Eduarda.
2: Já bych se tak neukvapoval, královno. Co když jen tak vypadá, ale žádná princezna to není.
6: Věřím, že je. A ne tak ledajaká. Svěřila se mi, že umí příst ze slámy zlaté nitě.
2: No. No to by se teda mělo vyzkoušet.
6: Vyzkoušíme všechno. Do postele jí položím hrášek, na něj 12 žíněnek a na ně 12 prachových přikrývek.
2: Proč jako?
6: Dívky z královského rodu bývají cimprlíny a mají citlivou pleť.
2: Jo tam.
6: Když ji bude hrášek tlačit, je to opravdová princezna, to mi věř. Když nebude, je to podfukářka.
2: A poženem ji z hradu.
6: Tak, jako vždycky si rozhodl moudře. Můj královský chotík.

0: Čekala jsi asi prince Eduarda.
1: Ano, paní královno.
0: Dočkáš se ho, brzy se vrátí z cesty. Líbí se ti u nás?
1: Připadám si tu jako v nebi veličenstvo.
0: Na nebi bývají i mraky, Božidaro.
2: Pověz mi, umíš opravdu plést zlaté nitě?
1: Nevím, nikdy jsem to neskoušela.
0: Možná, že to budeš muset zkusit zítra. Jestli se tvůj otec neholedbal a nemluvila z něho pýcha, tak se ti to podaří. Láska nejen, že láme skály, ale dokáže i zázraky. A ty přece miluješ Eduarda, či ne?
1: Ano, celého srdce, paní královno.
0: A co bys pro něho dokázala vytrpět?
1: Všechno.
0: To ráda slyším. Budu ti totiž muset trochu nabančit.
1: Ale to snad...
0: Nerada, to mi věř. Táta tě sice ráno párkrát přetáh řemenem, ale to je málo. Musíš mít záda samou modřinu, aby byly vidět i přes tu průsvitnou košilku. No, obrať se, děvenko.
1: Au, au, au, au, au, au.
0: Nepláč, všechno zlé se v dobré obrátí a bude z tebe pěkná královnička. A teď vylez nahoru na kutě. Až tě ráno probudím, řekneš popravdě, jak se ti spalo.
2: O tom, že jsem ti naplácala nikomu ani slovo. Slibuješ?
1: Slibuju, paní královno.

0: potichu. Dupeš, tatínku, jako slon.
1: A proč bych si nemohl na svém vlastním hradu dupat, maminko? Kvůli nějaké děvence z Tramtárie nebudu hopsat jako baletka.
0: Princezně z Tramtárie.
1: To se teprv uvidí.
0: Nechám pootevřené dveře a ty měj oči na stopkách.
2: Spíte, princezno?
3: Nespím. Přeju dobré jítro, veličenství.
2: Jste asi raní ptáče, to vám chválím, já taky vstávám s rozedněním. Doufám, že jste měla hezké sny.
3: Je mi líto, ale neměla, paní královno. Celou noc jsem nezamhouřila oko, záda mám samou modřinu. Co pak se takhle dá spát?
2: Ukažte na mou duši, ubožátko moje, asi vám komorná špatně ustlala. Přísně ji pokárám a zítra to napravíme. Teď vám pošlu čokoládu, koláče a jahody z královské zahrady. Máte je ráda se smetanou?
3: Potěk se můžu utlouct, veličenstvo.
2: Já taky. Ráno je po nich hned růžovější. Přeju dobré zažití, drahoušku. Tak co?
1: Měla zpravdu, matko. Asi to bude princezna. Nikdo jiný by pod těmi duchnami hrášek neucítil.
2: Bane, ty jsi měl pravdu, tatínku. Když si pochyboval a trval na zkoušce. Aspoň teď máme jistotu a můžeme chystat královskou svatbu.
1: No, já bych s tou svatbou tolik nepospíchal. Nevěstu sice máme, ale bez věna. Chudou jak kostelní myš. Vždyť i ta košilka, co měla na sobě, je z tvýho šuplíku.
0: Věno snad pošlou z Tramtárie.
1: Jak si občas chytrá, tak si někdy natvrdlá, maminko. On ti jen tak někdo vyklopí věno bez diplomatických parádiček, průtahů a zádrhelů. To by taky mohlo trvat 100 let. Ale říkala jsi, že to děvče umí přijíst ze slámy zlaté nitě, ne?
0: Říkala, ale přece bys královskou dceru neposadil ke kolovratu.
1: A proč ne? Zamknu ji do pokoje s 3 snopy, klíč si vstrčím do kapsy a zítra se půjdem podívat, jak sebou nevěsta umí mrskat.
0: Ta ostuda, že jsem si radši jazyk neukousla.
1: Předtím ovšem našeho vzácného hosta provedu rodinnou galerii, aby si mohla prohlídnout všechny slavné předky. A taky ji ukážu, jak máme čistounce, uklizenou mučírnu a jak je hluboká hladomorna. To bude působit výchovně, co myslíš?
0: Nic. Zlobím se. Nesluší se takhle jednat s princeznou.
1: O tom, co se sluší, rozhoduju já. A nemusíš se mračit, nebude jí nic chybět. Nechám jí tam naservírovat uzenýho lososa, koroptvičku a pražený mandle. Za královský sňatek se musí platit zlatem, maminko. Tak ať si ho utká. Ta naše hráškovou princeznu.

0: Zatímco se královna modlila, aby se stal zázrak, Božidara už neměla slzy. Myšlenky se rojily jak svatojanské mušky, zasínaly, rozsvěcovaly se bez pořádku a rytmu. Chtělo se jí spát z bezradnosti, svezla se pod okno a usnula. Zdálo se jí, jak před ní stojí tvor, který by mohl vypadat jako lidský tvor, kdyby neměl k tak obrovské šišaté a holé hlavě tak malé tělíčko. Jako kdybyste starou hlavu s velkýma očima, velikým nosem, spodním piskem visícím až k bradě, s plnovouskem řídkým jako vykácený laťák, jako byste to nasadili na tělíčko tříletého caparta.
1: Tak jsme zdravé, jsme hezké, ale proč jsme tak uplakané?
2: Kdo jsi?
1: Skřítek se šišatou hlavou, jak chcete vidět.
2: Spím a zdáš se mi, anebo bdím a seš?
1: Zdám se ti. A proto jsem. Tvým sněním plním svoje poslání a tvým děním žiju svůj sen. Leč neprozradilo se mi, proč se tvářím jako pytel od smůly.
2: Potkalo mě neštěstí skřítku se šišatou hlavou. Pan král mi uložil utkat ze slámy zlaté nitě. Když to nesvedu, přijdu od toho, kdo je mi nejdražší. A já to nesvedu. Nikdo na světě to nedokáže.
1: Ale dokáže. Skřítek se šišatou hlavou. Moje maličkost, prosím. A když dostanu odměnu, tak ti píchnu. Tak co mi dáš?
2: Vážně bys mi pomohl. Ale já nic nemám.
1: Co ty korálky, Ankeku?
2: Od prince Eduarda. Ty ti dát nemůžu, je to dárek z lásky.
1: Nedáš korálky, nebude zlato. Nebude zlato, nebude princ. Jak je ctěnou libost.
2: Na, schovej si je.
1: Pouťový. Moc se přes kapsu nepraštěl ten tvůj princ. A teď se pustím do té slámy.
0: Mužík sedl ke kolovrátku. Začal soukat slámu. Placatý palec naslnil vysacím piskem, rozpláclou nožkou šlapal, kolovrátek vrčel, slámy ubývalo a klubko zlaté nitě narůstalo. Ve snu jde všechno snadně. Ráno se děvče probudilo. Sluníčko svítilo otevřeným oknem a ozařovalo celý pokoj. Jak to, že sluníčko, když venku je pod mrakem? To bylo klubko. Klubko ryzího zlata, které tak ozařovalo celý pokoj. Božidara si sáhla na krk. Korálky jsou pryč. Že by to nebyl sen?
3: Matko, hele, sláma je fuč, nikde ani stéblo. A co je tohle?
4: Klubičko, zlaté a těžké.
3: To bude nejméně 24karátové.
4: Pojďte sem, princezno, ať vás můžu obejmout a políbit. Věděla jsem, že mě nesklamete.
3: No a já jsem vošk. Taky chci dát hubičku naší zlaté nevěstě.
2: Děkuju za uznání, pane králi.
4: Máme z vás radost, ale vy se celá třesete, drahoušku, a jste bledá jako vosková svíčka.
2: To odpředení veličenstvo. Hlava mě bolí, div se nerozkočí a ruce mi skoro zdřevěněly.
3: Nevídáno o trochu bolístky. Budoucí královna nesmí být žádná ufňukaná křehulka. Viď, matko? Pošlu vám sem nadívané hlemíždě. To vás rozveselí, princezno.
4: A zítra přijede princ Eduard. Myslím, že se vám zalíbí. Je to příjemný mladý muž.
2: Na setkání s princem se nesmírně těším. Mnohem víc než na nadívané hlemíždě.
3: No. A po snídani se jděte pěkně prospat, děvenko. Ať jste na noc odpočatá. Ve stodole zůstalo ještě plno slámy a ta se musí zpracovat.
2: Ne, to nejde, veličenstvo. To už nedokážu. Jsem unavená na smrt a v prstech mám brňavku.
3: No tak, jen neházet flintu do žita předem. Píle plodí blahobyt a budoucí královna musí být přičinlivá a schánčlivá jako včelička. Viď, matko?
4: V tomto punktu si tím nejsem jistá, můj královský manželi.
3: Za to já jsem. A to je ze všeho vůbec to nejhlavnější.

0: No, má poklona. My už zase naříkáme, béčíme a cedíme slzičky. Pozor, aby ta sláma nezlohla, co se pak špatně předá.
1: Skřítek se šišatou hlavou. Ty jsi moje spása.
0: To bych řekl. Koukám, že se z téhle komnaty stala stodola.
1: To pan král. Dal jsem navozit tolik slámy, že se sem sotva vejdu.
0: Aby ho zámoudství neklepla Pepka. To bude fuška tohleto. Ale děvče ani kuze zadarmo nehrabe. Co mi dáš?
1: Nic nemám. Jen ty šaty na sobě, ale i ty jsou paní královny.
0: Byly by mi veliký a ty by se zůstala nahoto.
1: Já vím.
0: Nefňukat, nebéčet. Jestli něco nesnáším, tak je to kopřivovej salát a uzvaný ženský. Nemáš teď, budeš mít později. Splatíš mi tu službu.
1: Čím?
0: Až budeš královnou, daruješ mi svého prvorozeného.
1: Kdo ví, jestli budu královnou? Kdo ví, jestli mě královští netáhají za nos, mají to tak ve zvyku, žádají nesplnitelné a sami sliby neplní. A Bůh ví, jestli bude nějaký prvorozený. Bůh ví, jestli vůbec ještě někdy uvidím Eduarda. Máš moje slovo, skřítku se šišatou hlavou.
0: Správně. Ať je královna. I když neví, co beptá a slibuje. No, dáme se do toho, děvenko. Zítra tu nikdo nenajde ani stéblo a uprostřed komnaty bude zářit klubko zlatých nití.

0: Přijel princ Eduard, veličenstvo. Dal se mu připravit lázeň. Hned jak smije prach z cesty prosí, abys měl přijít pozdravit své královské rodiče.
1: Vyřiďte mu, ať nechá lázeň vystydnout a přijde hned.
2: Že ho netrpělivě čekáme.
3: Usmívejte se, Božidaro. Jestli mě předtuchy neklamou, princ se do vás zamiluje ještě než vstoupí do dveří.
2: A jestli ne, ať si mě nežádá, dám ho zavřít do věže a bude tam trčet tak dlouho, dokud se nezamiluje. To vám teda zaručuju, děvenko.
4: Přeju dobrý den, maminko a pane otče.
1: Pojď blíž, drahý Eduarde. Musím ti představit našeho hosta, princeznu Božidaru.
5: Těší mě, že vás vidím. Princi.
4: Vy jste tady? Hledal jsem vás v kurníku.
2: V jakém kurníku? Co by asi tak princezna Stramtárie dělala v kurníku, nevíš? Musím ti oznámit, milý synu, že zatímco ty ses na zahradě u tety povaloval jak zralá bluma, já a maminka jsme nelenili a opatřili ti nevěstu. Jak jistě oceníš, krásnou a milou. Ale tahle slečna má i jiné přednosti. Je zazobanější než zlatovláska, krasava a pyšná princezna dohromady. Támhle ten balvan zlata, s kterým nepohnou ani tři slouhové, utkala za jediného úplňku z obyčejné slámy. Talentovaná dívenka, nemám pravdu.
4: Máš, tatínku.
2: Safra, synu, nekoukej na ní jako tululum a vymáčkni se. Líbí se ti?
4: Líbí. Ještě nikdy nikdo se mi tak nelíbil. Má ušlechtilou tvář, oči něžné jako čerstvě vyrašený hrášek a rty k zulíbání.
2: Tak se nežinýruj a dej zásnubní pusu, trumpeto.
4: Božidaro, lásko moje.
5: Nejdražší Eduarde.
4: Snad se stal opravdu zázrak.
5: Zázraky se občas stávají, můj princi.
2: Vidíš je, matko.
1: Budou spolu šťastní.
2: A máme to pod kloboukem a můžeme se odebrat na penzi. Ještě, že jsem se do toho vložil, jinak by se ten náš mamlas nikdy neoženil. Nemám pravdu?
1: Máš, jako vždycky, tatínku. I když, abych byla upřímná, někdy ta tvoje pravda dá člověku pořádně zabrat.
6: To se ví. Bylo plno slávy, vyvalili sudy, pobyli prasata, nadspali jitrnice, pekli celé voli. Nadívalo se, smažilo se, dusilo se, byla svatba, aby se to všechno dovršilo, končilo to korunovací. Samo sebou, že to jednou všechno prasklo. Jenže ruka už byla v rukávě a co se stalo, stalo se. A protože se měli rádi, Božidaře a Eduardovi se narodil pěkný kluk. A zase se vyvalili sudy, zase se hostilo, vlajky vlály, krouhve se třepotaly, rohy zněly a byly křtiny.
5: Neplakej, chlapečku můj nejsladší. Maminka ti namočí šijítko v cukrové vodě, pohoupá tě a budeš spát jako jezulátko.
7: Koukám, že je to kluk jako buk.
5: Ježíši Kriste! Skřítek se šišatou hlavou.
7: Jo, mám maličkost. Jdu si pro tvého prvorozeného. Nebo jsi zapomněla?
5: Ne, nezapomněla. Jen jsem se bála si vzpomenout. Byla jsem tenkrát husa hloupá, ale když se na člověka hrne neštěstí ve žvancích, tak kolikrát ani neví, co plácá a slibuje. Nemůžu ti ho dát, skřítku se šišatou hlavou.
7: Tak tohle jsme si neujednali, královničko.
5: Jsem teď bohatá. Mám spoustu šperků, prstínků i čelenek, náramků i náušnic. Podívej, jak se třpití. Vem si to všechno z křídku se šišatou hlavou. Má, no vezmi si je. Jenom mi prosím tě, neber mého andělíčka.
7: Hloupé cetky, nechci, nepotřebuju. Chci toho meňavého prince Eduarda II. A vychovám z něj synka k obrazu svému. Taky bude umět soukat zlaté nitě. Naučím ho to. A když mi ho nedáš pod obrem, vezmu si ho sám.
5: Ne, nesahej na něj. Na kolenou tě prosím, skřítku se šišatou hlavou. Všeho se zřeknu, třeba si vytrhnu srdce z těla, když si to budeš přát. Nech mi to, děťátko, přece nejsi tak krutý.
7: Nejsem. Ale jednou jsme uzavřeli obchod, tak si chci přijít na svý. Nebreč, víš dobře, že nesnáším ženský pláč. No tak jo, ať tratím, mňou se ti ponechám. Ale pod jednou podmínkou, že uhodneš, jak se jmenuju.
5: Uhodnu, zkusím to.
7: No a jak se teda jmenuju?
5: Želmír, Bolehlav, Svízel.
7: Ne, moje jméno je Desné a skřípe jako oprýskaná vrata. Hudruje jako rozhněvaný krocan a rachotí jako rozvezaný rumpál.
5: Hudrián, Hadrián, Hrubián.
7: Bedla.
5: Tak Šťouralín, Broukalín, Mžouralín.
7: Samá voda.
5: A co třeba Škrábavec, Drásavec, Krákavec?
7: Neuhodlás. Skončeme to.
5: Smiluj se nade mnou, skřítku se šišatou hlavou.
7: Abys neřekla, že jsem kruťas a nelida. Tak smiluju. Ale ne na dlouho. Ode dneška za měsíc, přesně o půlnoci, přijdu zas. A jestli mi nepovíš, jak mi říkají, můžeš slzami zapalit třeba i hrad. Mně to bude fok a kuka si odnesu. A pamatuj si, že mé jméno je trpké jako trest a škrábe jako kocouří dráb. Nikdy je neuhodneš, Božidaro.

0: nastal nejstrašnější měsíc. Božidara chodila duchem nepřítomná, kruhy pod očima, a Eduard ji pozoroval a ničemu nerozuměl. Proč se mu vlastně Božidara nesvěřila? Proč mu neřekla pravdu? Asi protože mu chtěla ušetřit bolest a vztek. Protože věděla, nebo tušila po žensku, že mužským se někdy bolest mění ve vzteklost. A ani se moc nemýlila. Marně hledal Eduard vysvětlení královně na chování a činil, co bylo v jeho silách, aby ji vrátil štěstí do očí. Nehnul se od ní ani na krok. Ale najednou, a stalo se to právě v osudný den, měl všeho dost. Aby přišel na jiné myšlenky, vyjel si s družinou do lesa. Vyjeli, honili, a protože osudu nelze trucovat, Eduard se najednou ocitl v lese sám. Zastavil koně a poslouchá, z které strany uslyší lovecké rohy. Ticho. Mrtvé ticho. Až najednou co si zaslechl. Popojel dál a uviděl oheň.
1: Tiše, Vranko. Někdo tam je. Nějaký mrňavej hlavou a něco si prospěvuje.
2: Psst. Chci si to poslechnout.
3: Ani Alexander, ani Leomír, ani Celzius, ani Holimír, ani Éda, ani Béda, ani Vašek, já jsem Šašek. Lumpl, cimpl, campl, to je jméno mé. Lumpl, cimpl, campl, jméno jediné.
1: Zvláštní, ale grační. Už nás hledají. No, nebudeme hlavunka rušit. Honem, za ostatními, ať doženem, co jsme zameškali.

0: Jeho veličenstvo se právě vrátilo z lovu a chce vás vidět, paní.
1: Omluv mě, Alžběto. Řekni králi, že mi třeští hlava, že jsem unavená.
2: Tolik snad ne, abych si nemohl vyprosit večerní políbení.
3: Už zase v slzách. Celý dlouhý den jsem se těšil, že se zas na mě usměješ. Uměla si se smát jako hrdlička, stýská se mi potom.
1: Nejde mi to, Eduarde. Necítím se dobře až jindy.
3: A kdy bude to jindy? Trápíš se, užíráš a nikdo neví proč.
1: To přejde, můj milý. Pověz mi radši, jaký byl lov.
3: Slabý. Pár zajíců a křepalek, srnce jsem minul. Za to jsem v lese zažil příhodu, která mě pobavila. Představ si, v jedné chvíli se mi ztratili lovčí a zůstal jsem sám poblíž jelovcového palouku a zaslechl nějaké skřehotání. Lesní rohy to nebyly, ty přece neskřehotají. A pak jsem uviděl ohníček a u něj tancovat podivné stvoření. Trpaslíka s hlavou jako věrtel a tělíčkem jako křížala. Zajímá tě to, Božidaro?
1: Zajímá. Moc mě to zajímá. A co ten trpaslík skřehotal?
3: Říkanku. Tak směšnou, že jsem si ji zapamatoval. On při tom křepčení povykoval pořád dokola. Ani Alexandr, ani Romír, ani Celzius, ani Horimír, ani Éda, ani Béda, ani Vašek. Já jsem Šašek. Rumpelcimprcampr, to je jméno mé. Rumpelcimprcampr, jméno jediné.
1: Rumpelcimprcampr. Zvláštní jméno. Rachotí jako rozvrzaný rumpál. Hudruje jako rozlobený krocan. Nejkrásnější jméno na světě. No to se povedlo.
3: Jestli se nepletu, má milá, tak si se taky rozesmála.
1: Nepleteš se, nejdražší Eduarde. A slibuju ti, že od zítřka se budu usmívat pořád. A nikdy nepřestanu.

0: Jsem tu.
1: Vítám tě. Z Křehotálku.
0: Z Křehotálek? Není jméno mé. Zase seš vedle. A upozorňuji předem, že dneska mě žádné vzdechy a nášky neoblomí. Dneska jsem zlý a tvrdý jako skála.
1: Nerozkřikuj se tak. Vzbudíš malého prince.
0: Jen ať se zbudí, ať si zvyká. Od zítřka už se přestane povalovat v prachových pezinách. Položím ho do postýlky s kapédí a hned, jak se postaví na nohy, začne s předením. Až ti ho za 20 let přivedu ukázat, bude mít na pravé ručince palec placatý a otočený nahoru. Levou nožičku, širokánskou a hlavu šešatou zrovna tak jako já.
1: Nebude, rododendrone. Nebo snad filodendrone.
0: Tak dost. To už by stačilo. Zase si neuhodla. Vezmu si svý pískle a jdu.
1: Nebo že by tvé jméno znělo, řekněme, Rumpl Simpr Sampr.
0: Koho si tingl tangl. Jak ses to dozvěděla?
1: To láska. Dokáže lámat skály. A když je potřeba, napoví jméno zlovolného skřítka. Můj malý Eduard II. Mi zůstane. A bude z něho král, jak se patří.
2: Vteřinu bylo ticho. Pak skřítkovi palice zmodrala, sfialověla, začal podivně skřehotat, až se okna rozdrenčila, a jak křičel, tělíčko mu bobtnalo, až bylo větší než hlava, a pak puklo. Vyrazilo okna, zakouřilo se, zasmradilo se, ale to už Božidara s prvorozeným synáčkem utíkala do vedlejší komnaty, aby ho ten rámus nevzbudil. Tak skončil Rumpl Cimpr Campr skřítek se šišatou hlavou. Zůstala královna s očima něžnýma jako čerstvě vyrašený hrášek. Už nikdy neplakali. Smáli se a usmívali od rána až do večera.

0: Babička dostává kuličku. Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi, jestli chlapec opravdu přijel. Najednou se usmála. Honzík byl na vozíku. Seděl vedle dědečka a něco volal. Punťa přitom štěkal na celou náves. Vozík přihrčel až k vrátkům. Jedete, jako by hořelo, zlobila se babička, ale její tvář se smála. Měla radost z Honzíka. Kluk vypadal pěkně. Vlasy mu na hlavě stály jako hřebíky a tváře jen hořely. Babičko, babi, křičel Honzík a chtěl dolů, ale dědeček ho zadržel a tak skočil na zem jenom Punťa. Babičiny slepice se ho lekly, rozlétly se na všechny strany a křičeli, jako když je na nože bere. Jdeš, Punťo, volala babička narezatého psa, který začal běhat kolem jejich sukní. Tady máš Honzíka, řekl dědeček a podal chlapce babičce do náručí. Potom zamlaskal na koně, odjel ho nakrmit a uklidit vůz. Ty můj kloučku, říkala něžně babička a tiskla ho k sobě. Já mám taky kufřík, chlubil se Honzík a strkal ho babičce pod nos. Ty mi v něm jistě něco vezeš, smála se babička. A Honzík se lekl. Vždyť pro babičku nic nemá. Onem si vzpomínal, co je v kufříku. Svou košili dát babičce nemůže. Musí ji přece v Koníkovicích nosit. Do plátěnek by se babička nevešla. A kapesníky Honzík opatroval jako oko v hlavě. Hodně jich už postrácel a maminka ho často kvůli nim hubovala. Ale nakonec ho přece jen něco napadlo. Babi, pust mě, řekl rozhodně. Babička ho tedy postavila na zem a zvědavě se na chlapce dívala. Honzík sáhl do kapsy, nahmatal kuličku a vytáhl ji na světlo. Kulička se krásně leskla a svítila barvami na všechny strany. Tady máš kuličku, natáhl Honzík ruku. Ta je ale pěkná, divila se babička a kuličku si vzala. Můžeš si s ní hrát, radil jí Honzík. I ty můj kloučku, smála se babička, já si ji radši schovám. Babička dala skleněnou kuličku do kapsy u sukně a Honzík ji už neviděl. Bylo mu ji trochu líto, ale za chvilku na kuličku zapomněl. Pohladil velikého kocoura, který se mu třel kolem nohou. Byl to pěkný kousek, tenhle kocour, celý černý, jen oči měl žluté. Svítili jako dvě lampičky. Nyní si tiše broukal a ocas měl natažený jako lískový prut. Punťovi se nelíbilo, že Honzík hladí kocoura. Neměl to černé zvíře rád. Rozlobil se, až mu vstaly chlupy na hřbetě a na kocoura vybafl haf, haf. Kocour se lekl, zasyčel zlostí a jen se myhl po dvorku. Punťa sehnal za ním, ale kdepak kocour. Vyběhl prudce na hromadu dříví a na jejím vršku se usadil. Punťa jenom dole poblafával. Mrzelo ho, že nemůže za kocourem. Punťo, nech kocoura, pojď sem, volal Honzík na psa. Punťa přestal štěkat, zamával ohonem a hrnul se k Honzíkovi. Vběhl prudce mezi chlapce a babičku, div je oba neporazil. Jdeš, pse jeden, vykřikla babička a táhla Honzíka dovnitř. Chlapec uviděl babičinu kuchyňku. Všechno v ní zářilo čistotou. Velký stůl v rohu, prkená podlaha, modrá kachlová kamna i malé okno s květinami. Jak jsi jel ve vlaku? Vyptávala se babička. Jel jsem sám, zdvihl hlavu Honzík. A nebál ses? Starala se babička. Co bych se bál? Já už jsem větší. A Honzík hledal očima nějakou míru na svou velikost. Už jsem větší než váš stůl. A Honzík měl pravdu. Vždyť měl oči skoro nad deskou babiči na stolu. Na mou duši? Rosteš jako z vody, souhlasila babička vážně. Víš co? Když jsi tak velký, budeš spát sám. Tady, v přední světnici. Dědeček si tam chtěl přestěhovat postel, ale proč by se s ní dřel? Spát sám? V přední světnici? Honzík se zprvu zaradoval, ale pak se mu na tom něco nelíbilo. Doma měl v noci blízko maminku. Stačilo zavolat a maminka se ozvala. Ale tady nebude nikdo. Jen černá tma? Já tam budu spát, řekl Honzík kurážně, ale Punťa musí spát se mnou. Kdepak? Punťa ten venku hlídá. No tak kocour. Budu spát s kocourem. Kocour spí na půdě, na seně, řekla babička. A potom v noci bys kocoura ani neviděl, vždyť je černější než tma. To je pravda, zamyslel se Honzík. A babi, co chceš? Tak mi alespoň půjč barevnou kuličku. Ta svítí i v noci. Tady ji máš a můžeš si ji nechat, řekla babička a podala kuličku Honzíkovi. Víš, já mám na starosti slepice a na hraní nemám čas. Třeba s ní ani neumíš cvrnkat, přidal se Honzík. Nejdřív byl nerad, že jí babičce bere, ale za chvilku se zasmál. Měl radost, že má svou krásnou barevnou kuličku zase zpátky.
1: Uplynul už podzim a nastala zima a pan Blahoš marně vyhlížel ze skladu, zda už tu není ten, koho mu přislíbil černokněžník. Avšak nikdo nepřicházel.

Nastalo jaro a pan Blahoš ze samého čekání už byl netrpělivý. Až jednoho dne vyšel ze skladu a vidí, jak nějaký pán přichází od hlavního nástupiště a s ním malý chlapeček, který vlastně ani nejde, ale poskakuje a pobíhá a každou chvilku vběhne mezi koleje. I rozběhl se k chlapečkovi, aby mu vyčinil, když tu slyší, jak chlapeček volá na dědečka. Dědečku, proč ta mašinka leze z kůlničky? A pan Blahoš si náhle vzpomněl na slova velkého černokněžníka za baby. A tak pan Blahoš řekl, jak pak se jmenuje ten váš chlapeček. A dědeček řekl, jmenuje se Pavlíček. My mu doma říkáme Pašíček. On má strašně rád mašinky a vůbec každé nádraží. Pan Blahoš se dal do smíchu, protože ještě nikdy neslyšel, že by nějaký chlapeček měl takové směšné jméno. A zavolal, Pašíčku, pojď sem. A Pašíček přiběhl a zeptal se, pane železničáři, proč ta mašinka není celá v kůlničce? To je proto, že je tak strašně dlouhá, že se nám do žádné kůlničky nevejde. A proč je tak dlouhá? Protože je to mašinka, kterou postavil černokněžník za baba. Nemůže nikam jezdit a my se tu všichni nad tím trápíme, protože nevíme, co si máme počít. Potřebovali bychom místo ní mnoho obyčejných lokomotiv, ale nemůžeme si je koupit, protože ta černokněžnická mašinka nás stála tolik peněz, že už žádné nemáme. Pašíček chvíli přemýšlel a pak řekl, proč si tedy neuděláte mašinky z té velké? Pašičku, to by asi sotva šlo, pochyboval pan Blahoš. Avšak Pašiček se smál a řekl, to je jednoduché, vezměte pilu a mašinku rozřešte, koleček má až dost. Když to pan Blahoš uslyšel, zase si vzpomněl, co řekl černokněžník za baba, že přijde k němu někdo, kdo nemá nic společného s nádražím a ten, že je vysvobodí od kouzelnické mašinky. Ano, už je to tak. Pašíček nás vysvobodí, řekl si pan Blahoš a hned zavolal telefonem nejvyššího pana železničáře. Když přišel, tak mu pan Blahoš všechno vyprávěl a ukázal na Pašíčka. Nejvyšší pan železničář řekl smutným a unaveným hlasem, jak bychom z ní mohli udělat mnoho malých mašinek. Má sice spousty koleček, ale jen jeden komínek. A to přece víš, že každá mašinka potřebuje komínek, aby mohla kouřit a pouštět jiskry. Pašíček se znovu usmál a řekl, tak si udělejte komínky z toho, co vám zbude, až mašinku rozřežete. Sotva to dořekl, začal se nejvyšší pan železničář usmívat a řekl, Pašičku, ty jsi nás všechny zachránil. A hned se otočil k telefonu a volal odtud do všech továren po celém Smíchově. A neuplynula ani čtvrt hodinka a už se začali ze všech stran zbíhat dělníci. A práce jim šla od ruky a za chvilku byla veliká mašinka na 10 kusů a každá nová mašinka měla nejméně 3 páry koleček. Ale jen u jediné byl komínek. Ty ostatní byly bez komínků. A tak pozbírali všechny kousky, které odpadly, a slévači a kováři je spojili do takové dlouhé roury. Když rozměřovali komínky, Pašíček začal počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pak se zaškobrtl, protože počítat ještě dobře neuměl, 8 vynechal a řekl hned 9. Přišli na to, až když bylo všechno hotovo. I řekli nejvyššímu panu železničáři, co se stalo, ale ten se vůbec nezlobil a řekl, co na plat? Jedna mašinka zůstane bez komínku. A víte co? Uděláme z ní elektrickou mašinku a bude vozit vlaky na hlavní nádraží. Alespoň nebude v Praze tolik kouře.
všichni se radovali, jak moudře nejvyšší pan železničář rozhodl, a pak se postavili do řady a nejvyšší pan železničář řekl: milý pašičku, děkujeme ti, zasloužíš si odměnu. A dal pašičkovi lístek, na kterém bylo napsáno, že pašiček smí jezdit všemi mašinkami, ať je to kdy chce a kam chce. Všichni zavolali sláva pašičkovi a pašiček s dědečkem odjeli k babičce do Všenor. Odjeli k babičce do Všenor.

Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradník. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a smílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase pro strach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Taky kup. Hned zítra ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umila nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spytěně uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědli lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro. Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmíre, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spytihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
4: Hele, mese, míček, to si správně zakopu.
5: Já nejsem míč na kopání, já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník z Pitihněvovy jedenáctky se pěkně rozeběhne a čut, přihraje levému křídlu z Pitihněvovy, křídlo vrátí míč z Pitihněvovské obraně a už je tu znova střelec z Pitihněv. Sám běží na branku.
5: Nech toho, já patřím Otylce a nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče, bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
5: Au! Už toho mám právě dost.
2: Spytihněv vede 1-0. Spytihněve přihraj. Spytihněve kličkuj. Spytihněve hlavičku. Spytihněve piš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako zhoufnice. Kop! A!

0: Spíti Hněvovo mužstvo vítězí 2-0 a... Co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
1: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spíti Hněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká...
2: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
0: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnu ho tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka, kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří. Kdo to skáče do vody, kdo pořádá závody, kdo, hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
1: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
4: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
5: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
1: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
2: Kdo to je, Vavřinče?
1: No přece ty, Mojmíre.
2: Já.
1: No, máš odvahu.
2: To jo, jenomže...
1: Jsi z nás nejtlustší.
4: Takže tě voda pěkně ponese.
2: Zhubil jsem za poslední měsíc o 2 kila.
5: A máš nejhezčí plavky.
1: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
2: Prý, věříme ti. No, odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
6: Pomoc!
2: Jako by tu někdo volal? Nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
6: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
2: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
6: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
2: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
6: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
2: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
4: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
2: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
4: Kvá? Plavecké závody? To je přece prýma.
2: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
4: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
1: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
2: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
7: Závodníci, na místo!
4: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
5: Doga, chrt, vlčák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
7: Připravte se ke startu! Pozor!
2: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
0: Neříkal jsem to? Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
4: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme. Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď jim vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
5: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
4: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
0: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
7: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
1: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
8: Hurá!
9: Hurá! A žije Mojmír!
3: Kdyby věděli, Žabko, jak to doopravdy bylo.
4: Kvak, příště taky vyhraješ.
3: Ty mě zase poneseš?
4: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
3: Ne.
4: Uvidíš, jak nám to půjde. Kvak, kvak.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spytihněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spytihněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jdu na to. Hopla! To byl skok. Co?
2: Co?
4: Na stylu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
4: Až později. Tohle ještě není žádná výška.
0: O, no prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Eva, hop! A, laťka je dole.
3: Dej ji tam znova. Tohle přece musím zdolat. Hopla! Laťka spadla. Kdo by to byl, že?
2: Jste břídilové. Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor. Teď. Hop! Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat?
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
4: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit. Aby se mu líp skákalo.
4: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
4: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště. Tak, po štaflích si pěkně vylezu nahoru. Přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně a laťky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je... Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
4: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl. Se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
5: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe. Ba ne, padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak tak všelijak, jak podzimní počasí, zavolejte podzime. Podzime. Podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine. Jemine, já mám nápad.
6: Je, už zase. Ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
4: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš?
2: No?
0: A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
6: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
6: Tak breč, to je toho.
2: Bé, bu, já chci držet draka. Bé, ale hned, bu.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Ale Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
6: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
6: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
6: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkal.
5: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
5: On ji vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že se Otilka pustí provazu a že spadne.
5: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
6: Taková hodná psí holka to byla. Učiněné dobratisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi umdlévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
6: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
6: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A už tě mám.
1: To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
1: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit, jak se to vezme. Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
1: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
5: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
6: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
6: Já budu na dohled napravo.
5: A já budu
1: poslyšte,
5: kousek...
1: přátelé, neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: Pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Mě nepoznáváte, já jsem Otilka. A jsem trochu odsazí, no.
7: Tak, trochu odsazí. Otilko, já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
5: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky, zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží, na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici, to všechno přinesla k nám zima, přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře. Ale přiznej se, že jsi vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
5: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem. O komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala, ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
5: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme
1: vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny. A na nic nemůžu přijít. Už to mám.
6: Co máš?
2: Mám ještě mouku. Tak upeču vánočku.
5: Otylko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
0: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně v teple a...
3: A zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
0: Ani ne. Tak si zdřívne.
3: Co se tak nám netlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
0: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
3: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
0: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otylko, Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce, naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
2: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
0: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků, těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otylka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozvalo se. Ahoj, děti! Tak už nás tady máte. Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otylku a kozlíka Spytihněva. Otylka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
3: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.
8: Omluvícím golfíku.

Pan Honza chystá překvapení. Kluci, mám pro vás nějaké překvapení, řekl jednoho dne pan Honza, kterého měli všechny děti v okolí rády, protože směli před jeho domem hrát fotbal a protože je bral občas na výlety. To byl pro děti vždycky velký svátek. Navíc měl stále dobrou náladu a tak dětem ani nepřipadal o moc starší než oni. Občas, když pršelo, tak je dokonce pozval k sobě domů na kakao a na dort, který pekla jeho přítelkyně Helenka. Vždycky měl v zásobě nějakou zajímavou pohádku nebo příhodu, kterou nikdo z dětí předtím neslyšel. A tak tedy, když pan Honza dětem prozradil, že má pro ně překvapení, nemohli se už dočkat a žadonili, aby jim ho prozradil. Řekněte nám to, pane Honzo, škemral zvědavý Patrik, ale pan Honza se jen usmíval a že to říct nemůže, protože pak by to nebylo žádné překvapení. A tak se děti dohadovali, co by to jen mohlo být, ale nikoho nic nenapadlo. A kdy nám to řeknete? Nepřestal dočírat zvědavý Patrik. No, možná už zítra, řekl Honza. A protože zítra byla sobota a nebyla škola, nemohli se už někteří kluci dospat, jenom aby to překvapení nepropásli. Hned po snídani řekli všichni doma, že se jdou hrát ven a utíkali se podívat, jestli už pan Honza to překvapení má, ale on nebyl doma. A ani doma být nemohl, protože zrovna to překvapení chystal. A víte, co si koupil? Nové auto. Co tomu předcházelo, to by bylo dlouhé povídání, a tak si krátce řekněme jen tolik, že pan Honza chodil často kolem jedné prodejny aut, kde stál ve výloze krásný Volkswagen Golf. A vždycky, když šel pan Honza kolem, tak měl pocit, že se ten Golf po něm kouká. Ale to je přeci hloupost, vždyť auta nekoukají, říkal si. A protože už přišel podzim a na kolo, na kterém pan Honza jezdil moc rád, byla zima, začal uvažovat o tom, že si koupí nějaké auto. Nakonec se rozhodl, že to bude právě ten Golf, který po něm každý den tak trochu smutně kouká. Pan prodavač mu dal klíčky a řekl, že si myslí, že pan Honza koupil opravdu dobré auto. A navíc, že teď už mu může prozradit, že jednou večer měl pocit, jako by z toho motoru u Golfa něco mluvilo. A tak, kdyby se vám z něho něco ozvalo u vás v garáži, zavolejte mě, protože mi to pořád vrtá hlavou. Nikdy v životě jsem žádné auto, co mluví, neviděl, dodal. Honza se zasmál a šlápl na plyn, aby byl brzy doma, protože věděl, že už tam na něj čekají kluci a děvčata a že jsou určitě na to slíbené překvapení moc zvědavi. Zrovna se zaposlouchal, jak si ten motor hezky pobrukuje, když najednou uslyšel: to jsem rád, že jsi mě koupil, mně už se tam nechtělo být a bylo mě trochu smutno. Honza se podivil a říkal si: to mám asi nějaké halucinace, to přeci není možné, že to auto opravdu mluví. Ale než to domyslel, už stál doma před garáží a kolem bylo hejno dětí a všichni koukali, v čem že to pan Honza přijel. Co říkáte tomu překvapení, děti? Ptal se Honza. No to je krásný auto, říkal Filip. A Kája to auto nejen okukoval, ale taky hladil rukou. A moc se mu líbila ta jeho barva. A jak tam tak všichni stáli kolem, tak se najednou spod kapoty od motoru ozvalo: já jsem Golfík, dobrý den. A to ještě, děti, nevíte, že se mnou bude legrace. Já totiž umím některé věci, co jiná auta neumějí. Všichni strnuli. A pan Honza se trochu nejistě podíval a brumlal si: tak to bude asi pravda. To auto opravdu mluví. Otevřel kapotu, ale v motoru nic zvláštního neviděl. A Petr, co byl maličko mlsnej kluk, se hned zeptal: a taky něco rád jíš, kromě benzínu? Ozvalo se z motoru. Mám rád taky dort. Se šlehačkou, aby zvěděl ty kluku jeden. No to bylo pozdvižení. Děti volali: Honzo, Honzo, pojedeme rychle koupit dort, abyste mu ho mohl dát. Ale z motoru se ozvalo: nemám teď chuť, až někdy jindy. Všechny děti koukali s otevřenou pusou a ani pan Honza nevěděl, co by řekl. Víte co, děti? Přijďte po obědě, zavolám Helenku, vezmeme obě auta a pojedeme na výlet. Třeba se dozvíme od toho Golfíka víc.

0: Ptáček pro štěstí. Císař Max vládl velikou říší, ale nebyl šťasten. V mladých letech musel utéci před svým otcem. Potom se poddaní proti otci vzbouřili, provolali Maxe za císaře, starý císař padl v boji a Max nastoupil na trůn. Oženili ho s vzácnou princeznou. Měla věnem ještě jednu říši. Ale císařovna byla churavá a když se jim narodil syn, stále postonávala. I malý princ byl slaboučké děťátko, sotva ho vypiplali. Doktoři neuměli ještě léčit tak jako dnes a div svými léky matku i jejího synáčka neumořili. Císař Max býval často smuten, že žena stůně a princ churavý. Jeho dvořané, aby ho rozveselili, zvávali ho na hony. Jednou na honě císař se ztratil své družině. Jel dlouho, přímo lesem, troubil na trubku, ale marně. Nikdo ho neslyšel. Bůh ví, kam se to zatoulal. Když se počalo smrákat, viděl císař, že už se z lesa před nocí nedostane. Tak hledal, kde by přenocoval. Jak tak jede úbočím, spatří pěkné údolí a v něm políčka po stráních a na jednom přívrší stojí stateček. Z komína se kouří, v soumraku zablísklo v okénku světlo. Císař obrátil koně a kůň sám už přidal kroku, cítil stáj. Když dojeli k plotu u zahrady, bylo slyšet hrát na harmoniku a smích. Císař vjel do vrat. Ze stavení se ozýval štěkot. Vyběhl párek jamníků, křepelák, bernardín. Vesele oštěkávali koně a nechtěli ho pustit dál, dokud nepřijde pán. Objevil se muž se zelenými výložky a ptal se zdvořile cizího pána, co si přeje. Císař pravil, že je štolba z hraběcí družiny. A zabloudil na honě. Divil se myslivci, že je doma a ne na honě, ale myslivec se zasmál. Tady už jste v jiném panství, pane. To honí na Klárovském, daleko odtud. My jsme černínští. Kdyby se tam netáhli od nás pytláci slídit poraněné zvěři, ani bychom o tom honu nevěděli. To už se dnes domů nedostanete. Zůstanete u nás na noc. Přijměte za vděk málem. Císař seskočil, hajný mu zavedl koně do stáje a nasypal obroku a potom dovedl hosta do zahrady. V zahradě sedělo po trávě 12 dětí, hoši i děvčata, všichni buď černovlasí jako otec, nebo plavovlasí jako matka. Nejstarší už byl dospělý, silný a zdravý jako mladý buk. Když spatřili hosta, všichni vstali a matka zmizela do kuchyně. A hajný přivedl císaře k starému muži, jenž seděl na lávce pod lípou a kouřil z dýmky. Vedu vám hosta, tatínku, je z hraběcích služebníků z Královského, zabloudil ohoně. Buďte nám vítán, pane, řekl starý sedlák a pošinul širák na hlavě. Sedněte si s námi, než nám dá snacha večeři. Císař si sedl vedle sedláka na lavici a sedlák se ho počal vyptávat. Jak u nich sype pšenice a jak se urodilo ovoce? Císař byl na rozpacích. O tyhle věci se jakživ nestaral. V císařském paláci bylo vždycky všeho dost, ať se urodilo nebo ne. Tak, aby to zamluvil, ptal se sám sedláka. Na rodinu i na statek. Sedlák mu vyložil, že tenhle syn mu zbyl jediný a když chtěl být myslivcem, budiš. Sám byl ještě statný muž, když syn šel na učení. Vedl statek, až teď vnuci dorůstají a ti tři nejstarší už hospodaří jako na svém. Císaři to bylo divné, jak se tak všichni snesou a že všichni rádi pracují. Sedlák se zas podivil císaři, pravil – nevím, pane, jak je to mezi pány, ale u nás je to tak z pokolení na pokolení, jako zákon, že otec vládne a synové poslouchají. Ten statek není velký, ale je v našem rodě už 100 let od chvíle, co přišli naši předkové, dostali tenhle lesní dol údělem, sami jej vykáceli, vytříbili, sami pole založili, luka odvodnili, stromy zasázeli. Však tuhle lípu zasadil můj otec vlastní rukou, když jsem se narodil. Já zas statek odevzdám nejstaršímu vnukovi, ale jeho otec tu bude pánem, jak je zvykem v našem rodě. Tu přišla Hajná a zvala k večeři. Měli borůvkový vaječník a podmáslí. Host dostal ještě máslo, sýr na chleba a kus uzeniny. Císař jedl, jak mu jakživ v císařském paláci nechutnal. Smál se s dětmi, žertoval s Hajnou, poslouchal starého sedláka vyprávět o starých časech a tak se rozveselil, že se mu ani nechtělo spat. Jenže na statku chodí spat časně, musí ráno časně vstávat. Hajný zavedl hosta do klenuté síně, kde měli postroje a nářadí. Tam mu prostřeli domácí houně na seno. Selka se omlouvala, že jejich jako čmelíku nemají pána kam uložit. Ale císaři se spalo na seně jako v ráji. Byl by zaspal den, kdyby ho nebyli probudili vlaštovky. Sotva svítalo, počali létat pod klembou a štěpetat, jako by mu vyčítali. Císař nevěděl zpočátku, co se s ním děje. Konečně se probudil a viděl, že mu vlaštovky létají kolem hlavy, div ho nebijí křídelky po tvářích. V tom se otevřela vrata. Hajný dával hostovi dobrý den a smál se, když viděl vlaštovky střelhbitě vylétat ze vrat. Pravil císaři, že ho nechtěl tak brzy budit, ale pak si vzpomněl, že mají v staré konírně vlaštovky hnízda a že budou chtít časně ráno ven. Císaři to bylo divné, co tam je vlaštovčích hnízd. Byla všude, na železných svornících mezi klenbami, pod okapem střechy, i v sínce do kuchyně a pod trámem v stáji. Ptal se starého sedláka, když spolu máčeli černý chléb do teplého mléka, proč tam ty ptáky trpí, když všude překážejí. Sedlák se podíval přísně na hosta a pravil – kde tento pták sídlí, tam je štěstí. A odkud se stěhuje, tam neštěstí kraluje. Nikdo z našeho rodu by se neodvážil sáhnout na vlaštovku nebo ji, nedej Bůh, ublížit. Ti ptáčkové tu jsou snad od té doby, kdy tu stála první chalupa v starém pralese. Staví si tu svoje příbytky stejně dlouho jako my, jenže jsou svobodnější, nemají pána nad sebou. A my jim pány být nechceme. Necháváme je volně žít. Císař se zamyslil nad tou řečí a pravil. Chtěl bych se s tebou ještě setkat, sedláče. Až přijdeš do města, ptej se po Maxovi. Každý ti ukáže. Sedlák řekl, děkuji ti, pane, ale sotva se kdy už spatříme v životě. Co živ jsem v městě nebyl, proč bych tam měl nyní chodit? Chceš-li, přijď, budeš nám vítán. Císař mu poděkoval, dal si vyvést koně, se všemi se rozloučil a Hajný ho doprovodil až na cestu vedoucí do města. V městě už byl poplach, co se s císařem stalo. Poslové se rozjeli na všechny strany. Když však viděli císaře přijíždět, zvonili všemi zvony, vyšli mu vstříc a v paláci ho již vítali. I císařovna sama vyšla až na práh. A císař, jeda městem, mimo děk hleděl, uvidí-li vlaštovčí hnízda. Ale neuviděl a v císařském paláci teprve ne. Nedalo mu to dobře dělat. Stále myslel na slova toho starého sedláka a vzpomínal, jak tam, v tom chudém statku, bylo veselo, jak mu tam chutnalo, jak tam sídlí opravdu štěstí. Tak si dal zavolat stavitele a nařídil mu, ozdobit palác vlaštovčími hnízdy. Stavitel vymyslel hnízda. Krásně tepaná ze zlatého bronzu, s mističkama ve spod, aby ptáci neznečistili mramorové zdi. A císařští ptáčnici nachytali vlaštovek, dali je do hnízd, opatřili je vodou a zobem a hnízda zavřeli zlacenými mřížkami. Císař vyšel se podívat, jak to vypadá. Všichni dvořané obdivovali novou okrasu, ale do rána byly vlaštovky mrtvy. Zahynuli žalem z nesvobody. Císař poznal, že se stala chyba, ale nevěděl si rady. Konečně kázal poslat poselství za tím hajným, aby poslal otce do císařského zámku. Když starý sedlák spatřil vojáky, myslil, že hrozí celé rodině nějaké neštěstí a poslal je schovat se do lesa a sám šel vojákům vstříc. Vojáci vyřídili sedlákovi, že ho pan Max zve k sobě. A sedlák pískl na syna, ať rodinu přivede a řekl jim, že to nic není, jen ten Max, co tady byl, ho zve k sobě. Oblékl kabát, zastrčil do kapsy dýmku a jel s vojáky. V zámku zavedli sedláka do velikého sálu a nechali ho čekat. Konečně přišel císař. Sedlák poznal, kdo je to, ten Max. Hluboce se uklonil a chtěl mu líbat ruku. Ale císař pravil, počkej, sedláče, toho nech, já potřebuji tebe, ne ty mne. Hleď, mám všechno. Všechno, čeho si jen smrtelný člověk může přát, jen jednoho nemám. Štěstí. Moje žena stůně, princ, dědic říše, je slaboučký chlapec. V paláci musí být ticho jako v hrobě. Lékaři léčí dnem i nocí, ale nevyléčí. Chtěl jsem zkusit, máš-li pravdu s tím ptákem štěstí. Ale vlaštovky nevydržely v paláci. Do rána byli mrtvi. Poraď, co dělat? Sedlák se zamyslel a pravil, nevím, jak ti pomoci, můj panovníče. Nikdy jsem nehledal štěstí, ale vím, že když člověk žije jako já, je šťasten. Císař odpověděl, tak víš co, pojď ke mně, do paláce, budeš z mých rádců. Možná, že se ti podaří najít, jak bych došel štěstí. Sedlák císaři poděkoval, ale pravil, že nemůže. Jak by od svých odešel? S teskem by zemřel jako ty vlaštovky v kleci. Císař to pochopil a řekl, tak dobře, u zámku je veliká prastará obora. Na druhém konci je starý statek. Nikdo se o něj už po léta nestará. Dej svůj statek nejstaršímu vnukovi a pojď sem, aby si mi byl blíž. Tvůj syn tu bude lesním a bude tu oboru spravovat. Starý sedlák se zdržel slz, aby si nezadal, ale když šel domů, tak spěchal, jako by doma hořelo. Hajnému se skoro ani nechtělo z rodného hnízda, ale hajná mu řádně vyčinila, jakýže to je otec. O děti nedbá, vždyť na té pustině zakrní. No, a tak se všichni stěhovali do statku v oboře, starý sedlák, rodiče, hejno dětí, psů i slepice a kačeny si hajná vzala sebou na plemeno. A v tom novém domově jim bylo, jako by se znovu narodili. Statek byl jak malé panství. Starý sedlák první rok div se neudřel, až mu syn musel zapovědět, tak se plahočit. Ale sotva se tam usadili, už tu byl císař. Zalíbil si mezi nimi, chodil tam denně na táčky, div nechtěl sám pomáhat. Počase, když viděl to stádo dětí si hrát, počal k ním vozit svého synka v kočáře. Děti se dlouho báli pravého prince, ale psi s ním byli hned kamarádi, zvlášť jamníci, a Bernardín ten ho hlídal jako chůva. U dvora se divili, jak princi svědčí a císařovna sama by byla ráda spatřila ty divné lidi, u kterých je jejímu synovi tak dobře. Tak se konečně za ním jednou sama vydala. Ale zděsila se, když ho spatřila umazaného brodit se v rybníce a stavět mlýnky na struze. Volala úzkostí, že se princ topí, ale princ, jak spatřil maminku, skočil do vody, přeplaval k ní a vylezl jí, jak byl mokrý na klín a jamníci hned za ním. Císař konečně ženu uchlácholil. Dovolila, aby jí dali chleba s máslem a s medem a smetanu na čerstvé jahody. Císařovna se divila, proč takhle dobrá jídla nemají v paláci. A když se císařovna vrátila domů a vypravovala svému lékaři, čím jí ti lidé častovali, lomil lékař rukama a tvrdil, že to císařovna nepřežije. Ale přežila. A tak jí chutnalo, že počala také jezdit do obory, tu na švestkové knedlíky, tu na škubánky s tvarohem a s perníkem i střeným mákem. Takže se konečně celá císařská rodina div nenastěhovala na statek do obory. Královna všecka zrůžověla, prince by byl nikdo od sedlákových vnuků nerozeznal a císař byl šťasten. Seděli jednou se sedlákem na zápraží. Hleděli na děti, jak si hrají. A nad nimi visela vlaštovčí hnízda. Staré vlaštovky krmily mladé. Princ přiběhl k otci. Chvíli se díval, jak mladé otevírají zobáčky a jak jim rodiče cpou do hrdélek potravu a prosil otce, aby mu takového ptáčka chytil. Císař se podíval na sedláka, usmál se a řekl synovi, těch ptáků se nikdy nedotýkej. Kde ten pták sídlí, tam je štěstí. Ale je tak svobody milovný, že raději zemře, než by se dal chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, že je svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a pravil, a což tvoji poddaní, můj pane? Král se zamlčel, pak vstal a řekl, máš pravdu, sedláče. A od toho dne se změnila vláda v zemi a poddaní byli svobodní.
1: Jak šejtroček vezl do Hradce mouku 2.0.

0: Jednou na večer přijel šejtroček domů, obeplul s vozem dvůr a zastavil na krajcárku. Valacha žemličku zavedl do stáje a sám si namířil do chalupy. Na stole našel pod křemenem čtvereček papíru. Píše mlynář od řeky Cidliny, jestli by mu šejtroček na zítří neodvezl do Hradce 9 pytlů mouky 2/0. Ráno šejtroček naložil mouku a namířil si ojí k Hradci. To se nejdřív musí jičínskou věžovou branou. Žemlička u oje táhne jako tur, pytle se pokojně vezou a šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromobití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na žemličku. Presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi šejtroček šíf potrhl opratí, valach žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Děubalíkovy bradýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne. Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako malináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá. Svědci! V tu chvíli přiběhl z ševcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to na flok tak, jak říká šejtroček. A huž zpátky na verpánek! Obozlil se do něho Palcátek. Co pak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu? Nejpek se postavil šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring. Vy dva jste veliká ostuda města a já to dám sepsat písařem a vybubnovat. Nadělá nám dlaždička hanby nejmíň na 7 let, řekli si šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli. Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová šejtročka uctila konví syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá. A jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oje, šejtroček se vezl a mouka 2/0 voněla. Jenže šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil žemlička hlavu přes bok a povídá: ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci v ježního kohouta rovnou na čepici, povídá Šejtroček. Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal Šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila. Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla Šejtročkovi karta barevným navrch. U Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče, studánková víla, povídá Šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním.
1: Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá Šejtroček.
0: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál, a tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
1: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět Šejtroček. Ale palcátek, řekla víla, ten jičínský. Šejtroček se ohlídl k jičínu. Na věži se tam blízkalo, jak palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
1: Já to tak nenechám, povídá Šejtroček.
0: A v tu chvíli věděl, jak na to. Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapřáhl do ní valacha žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůže. Žemličko, ty hanbo, povídá mu do pravého ucha Šejtroček. A zas nic. Tak mu to řekl ještě jednou do levého. A v tom se les hnul. Žemlička táhne a Šejtroček tlačí u krajního stromu. Dotáhli a dostrkali díl lesa nad studánku, aby byla ve stínu. Potom Šejtroček zavolal ke studánce vílu a řekl: o studánku už se neboj. Druhou půlku lesa palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podíval se Šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se s 9 pytli mouky 2 nulky dál do Hradce.

0: Slyšíš? Co je to?
1: Lidský hlas. Někdo si zpívá nad hladinou. Tobě se to snad líbí?
0: Chtěla bych vidět, co je tam, nahoře.
1: Nic zvláštního. Kvíti, stromy, živáčkové, jako tady dole.
0: Ale sestry vyprávěly.
1: Marné řeči.
0: Tak ráda bych viděla svět nad hladinou.
1: Ještě ne. Musíš mít trpělivost.
0: Kdy mi to dovolíš?
1: V první den tvé dospělosti.
0: Bude to už brzy?
1: Dřív, než se nadáš, moje malá.
0: Tak proč mi pořád ještě říkáš malá?
1: Protože jsi má nejmladší, nedočkavá, jako když jsi byla maličká.
0: Někdy se mi zdá, že tam musí být krásněji než u nás.
1: Nesmíš věřit svým povídavým sestrám. Rozhledni se raději kolem, jaký je všude klid, jaké ticho.
0: Až z něho jde tíseň. Tam, nahoře.
1: Pořád jen bláhové bájení a snění. Co tě tolik vábí ze dna moře tam, nahoru?
0: Sama nevím. Možná ten velký oranžový květ, co se od rána do večera vznáší nad vodami.
1: Oranžový květ?
0: Tam, nahoře, mu prý říkají slunce.
1: Kruté a palčivé, král pouští bez života.
0: Nedají mi spát tajemné jiskry, co se zažíhají v nejtemnější noci.
1: Palčivé, král pouští bez života.
0: Nedají mi spát tajemné jiskry, co se zažíhají v nejtemnější noci.
1: Jiskry?

0: bulvárům, až tvé oči se nasytí toho, co zatím žilo jen ve tvých představách.
1: Kéž by to bylo už pozítří.
0: Pak i ty poznáš, že všechno, po čem si tolik kdy chtěla, je pro nás cizí, neradostný svět. Až jej několikrát uvidíš zblízka, brzy ti ze všední.
1: Kéž bych se tam směla vypravit už zítra.
0: Pošetilá tvrdošína. Co pak mi věčně budeš připomínat?
1: Koho?
0: Jdi, vrať se do paláce.
1: Koho ti připomínám?
0: Zapomeň na to.
1: Babičko, pověs mi, jsem pošetilá.
2: Proč se ptáš?
1: Jsem nerozumná.
2: Jsi mladá holčičko a rozum si hledá hnízdo raději v té hlavě, kterou už postříbřila jinovatka.
1: Připomínám ti někoho.
2: Možná, snad.
1: Ty jsi byla jistě mockrát nahoře.
2: Když jsem byla mladá a zvědavost nedala pokoj, to už je dávno. Dávno.
1: Co jsi tam viděla? Kde je to hezčí? Nad hladinou anebo tady?
2: Nejhezčí je to vždycky tam, kde jsi doma, holčičko. Náš domov je na dně oceánu a nikde jinde nemůže být krásněji. Hleď, jak se v proudu něžně vlní křehké úponky vodních rostlin.
1: Květiny, které nevoní.
2: Podívej, jak hýří barvami stromy z korálů.
1: Stromy bez květů a bez ovoce.
2: Co podivu hodných ryb je všude. A hvězdice, podívej. Ráčkové a koníci.
1: Ale ani jediný nepípne a nezaspívá. A nejsou tu lidé.
2: Těch najdeš dost a dost v ledové síni našeho paláce. Jsou tam, jak je přinesly vlny ze stroskotaných lodí.
1: Navždycky oněmělý a bez života. Chtěla bych nahoru.
2: Jsi malá mořská víla a patříš do vodního světa.
1: Ale já bych si chtěla přivonět k jejich kvítí. Slyšet zpěv a potkat živé lidi.
2: Někdy mi naháníš strach.
1: Já? Proč?
2: Náš svět je tichý, poklidný a bezstarostný. Neznáme lidské dychtění a nestálost a nepokoj. Oni tomu říkají touha. A když ta se zmocní někoho z nás, přináší mu jen trápení a žalost. Věř mi, holčičko, už jsem to jednou zažila a mám ty nejsmutnější vzpomínky.
1: Co je to? Co je to vzpomínka?
2: Když tě cosi nutí ustavičně se v myšlenkách vracet a pořád oživovat, co bylo včera, loni, dávno, dávno.
1: A na koho ty vzpomínáš? Prosím tě, pověs mi.
2: Kdyby jsi raději šla hrát.
1: Děláš, jako bych byla malička. Ale já už jsem zatím docela jako moje sestry.
2: Ba ne, holčičko, vždycky jsi byla jiná, to tvé ustavičné snění a zahledění vzhůru.
1: Jakže tomu říkají? Touha?
2: Kéž bys na ní zapomněla.
1: Sestřičky, sestry, kde jste byli tak dlouho?
3: Toulali jsme se.
1: Daleko?
4: Až za obzorem.
1: Co jste viděli?
3: Už ani nevím, toho bylo. Vlaštovky, kormoráni, hej na racku.
1: A ty, sestro?
4: Mám dojem, že mezi ledovci se právě potápěl koráb. Nepamatuju se už.
1: Tak se rozpomeňte, povězte mi všecko.
3: Podívej, jak naší malé hoří tváře.
4: Tak malá zase není, aby nevěděla, že královská dcera má být zdrženlivá.
1: Pojďte mi vyprávět, kudy jste pluli.
4: Dej pokoj, nenecháš mě ani vydechnout.
1: Tolik jsem se na vás načekala.
3: Ale snad bys neplakala, bloudku. Pojď, budu ti povídat.
1: Tam až se zatoulala.
3: Daleko, daleko na jih. Nesla mě vysoká vlahá vlna.
4: Tyhle teplé proudy já nesnáším. Milejší je mě průzračný ledový příboj severních moří.
1: Ty jsi tedy plula na sever.

0: hranici věčného ledu.
1: Taková pustina. Tam by mě nedostali ani násilím. Mám ráda veselé zelené ostrovy. Na jednom z nich jsem viděla velké bílé město. Slunce právě zapadalo do modrého moře.
2: Slunce.
1: Oblaka nad ním byla ohnivá, šarlatová.
2: A co lidé? Viděla jsi je?
1: Pod oblaky se jako závoj z bílé krajky vznášelo hejno bílých labutí.
2: Nespíval někdo? Zpěv si neslyšela?
1: Nesmíš mě pořád skákat do řeči. Teď nevím, kde jsem přestala.
3: Vždyť jen dokola omíláš to samé. Zelený ostrov, bílé město, ohnivá oblaka, to je toho.
1: Ty snad víš o nějaké krásnější podívané?
3: No zdali.
2: No tak povídej. Prosím tě, sestro.
3: Nevím, jestli se taková majestátní nádhera vůbec dá vypovědět slovy.
1: Led a sníh a mráz v polární noci. To je toho.
3: Moře zelenavé jako smaragd. Plují na něm jiskřící ledové útesy, průzračné jako křišťál. Nádherně hřmí příboj, bouří nebesa, duní moře a v dáli plane čarovná polární zář. Může být něco krásnějšího.
2: Potkat živého člověka, slyšet smích, ten hlas, co zpíval.
3: Mezi krami se zmítaly trosky zbloudilé lodi.
2: Nezahlédla si plavce?
3: Už se nepamatuju.
2: Vždyť jste se vrátili teprve před chvilkou. Snad si ještě vzpomínáte.
3: Co to je? Vzpomínat?
2: Vracet se v myšlenkách. Oživit, co tě potkalo včera.
3: Proč? Zítra uvidím zas něco jiného, tak proč se ohlížet zpátky? Žít se má jen pro tento okamžik, říkává otec i babička.
1: Taky to pochopíš. Jen co budeš smět vyplout na hladinu, kdy se ti zlíbí. I ta nejfantastičtější nádhera ti pak brzy zevšední.
4: Tak pojď mezi nás, moje malá.
2: Ano, tatínku.
4: Neváhej. Nelíbí se ti náš jantarový sál?
2: A jak? Vždycky se mi líbil, ale dnes je ještě mnohem krásnější. Tyrky si perly, ametisty opály. Proč je tak nádherně vyzdobený? Chystá se něco? Slavnost? A nebo ples?
1: Ona to neuhádla. Představ si.
3: Neříkala jsem, že se nedovtípí.
5: Tiše, vy dvě. Tak říkáš, že se ti tu líbí?
2: Ano. Je to jako... jako ve snu.
5: To je dobře.
1: Však se taky celý týden leštilo, zdobilo a krášlilo.
2: Ale proč?
3: Ona to neuhádne, věřili byste?
5: Proto, aby se ti v celém světě nic nezdálo krásnější. Aby žádná končina ti nepřipadala líbeznější než tvůj domov. Aby ses odevšad ráda vracela zpátky.
4: Podej mi ruku, moje malá. Vzpomínám, jak často jsem musel konejšit tvou nedočkavost. Jak si toužila překročit práh své dospělosti a nahlédnout do cizího světa. Teď nastává ten okamžik. Jsi dospělá, jako tvé sestry.
2: Smím tedy nahoru, na hladinu?
4: Proto tě přivedli sem, do jantarového sálu. Jsem rád, že jsi všimla, jak je krásný.
2: A smím si plout, kam se mě zlíbí?
4: Všichni vynaložili nesmírně mnoho sil na jeho zkrášlení.
2: Uvidět slunce, hvězdy a lidi, živé lidi?
4: Je mi líto, že proto máš tak málo porozumění. Ale přeju ti, aby na konci tvé dychtivosti nebylo zklamání. Jsi volná.
1: Smíme ji doprovodit, otče?
2: Ale já bych raději sama.
3: To je vyloučeno, nemáš vůbec žádné zkušenosti.
2: Naschledanou, babičko. Tatínku, naschledanou.
5: Honem za ní. A radši ani na chvíli nepouštějte z očí.
4: Moje nejmilejší dcera. Moje radost. A hleď spěchá za nesmyslnou vidinou a ani se neohledne.
5: Nesmíš jí to mít za zlé. je tak mladá.
4: Máti, pověz mi, copak se nikdy nezbaví toho neblahého dědictví.
5: Nejtři marně své staré rány, hochu.
4: Máš pravdu.
5: Však ona se nám zanedlouho vrátí. A jak ráda.
3: Nespěchej tolik. Jsi mořská víla, ne nějaký delfín. Proč jí taky nedomluvíš, sestro?
1: Podívej, jak je šťastná.
2: Sestřičky, hleďte, radci. A maják na skále jak září. A na vlnách se v dálce houpá loď.
3: Žádná obyčejná loď, nýbrž plachetnice. Královský trojstěžník.
2: Podívejte se na palubu. Ty svítící koule. Červené a žluté a bílé. Květiny, květiny, vidíte?
1: Kde pak? To jsou lucerny a lampiony.
2: A teď? Ještě nikdy jsem neslyšela nic podobného. Je to krásné, až se srdce svírá.
3: Vždyť je to jenom hudba, ty hned naděláš, kdo ví co.
2: Sestřičky, prosím vás, poplujme blíž k lodi.
3: Vylákat kormidelníka do víru mezi útesy, aby ztroskotali.
1: A pak si odnést námořníky domů. To není špatný nápad.
2: Ale ne, chtěla jsem jen vidět zblízka toho, kdo zpívá.
1: Řekla bych, že mají na lodi nějakou slavnost, anebo ples.
2: Lidský hlas. Slyšíte?
3: Honem zpátky, malá. Viděla jsi, sestro? Troufla by si až k samému zábradlí. Tam nesmíš. Lidé jsou zákeřní, hodí na tebe síť a je konec.
2: Podívejte, co lidí pobíhá sem a tam.
3: Oni tomu říkají, že tančí.
1: Ti v modrých bluzách jsou námořníci a lemovaní stříbrem jsou dvořané.
2: A ten, co stojí sám na přídi, má šaty z hedvábí a lemované zlatem?
1: To je mladý princ. Myslím, že zrovna oslavuje narozeniny.
2: Vždyť ho všichni tísní a rdousí.
1: Ale ne, jenom se s ním objímají bloudku. Tisknou mu ruce, dávají polibky, připíjejí si s ním. A teď budou tančit na jeho počest.
2: Hudba. Hudba. Je krásný.
1: Blíž k lodi nesmíš. Vrať se.
3: Ona si prostě nedá říct. Odvážit se k člověku na dosah ruky.
2: Přeju ti krásný večer, princi.
6: Kdo jsi? Nevidím tě.
2: Nestačí, že mě slyšíš?
6: Proč se přede mnou schováváš?
2: Neschovávám. Ty se jen díváš jinak.
6: Tak pojď blíž.
2: Nemohu.
6: Tvůj hlas mi rozechvívá srdce. Chtěl bych vidět tvé oči, tvoji tvář. Jsi-li celá jako tvůj hlas, musíš být stělesněná líbeznost.
2: Jsem malá mořská víla.
6: Prosím tě, ukaž se mi.
2: Nesmím, ale když zavřeš oči a nakloníš se přes zábradlí, podám ti ruku.
6: Jaké máš křehké, něžné prsty.
2: Neotvírej oči. Prosím, ne.
6: Oči zelenavé jako moře. Netušil jsem, že na světě může být taková krása.
3: Běda ti, sestro. Budeš litovat.
1: Co tě to jenom napadlo, ty bloudku?
3: Div, že ho neobjel.
1: Otec bude mít malou radost, až se to doví.
7: Kde jsi? Vrať se! Kam ses mi poděla?
2: Smím na něj aspoň zavolat.
3: Neopovaž se.
7: Má nevýslovná kráso. Vrať se mi.
3: Neohlížej se.
2: Vidím ho. I když zavřu oči. A zítra se stejně vrátím. Sama.
3: Zítra. To už v zálivu nebude po lodi ani stopa.
1: Ty se chceš odvážit, sestro?
3: Už jsem se rozhodla. Dýchnu v půlnoční stranu. Vzbudím vichr.
1: Není severní vichřice příliš krutá?
3: Jiná by nedokázala roztříštit takovou loď.
2: O čem to mluvíte, sestry?
1: Všechno se dovíš. Podívej, ohlédni se.
2: Vichřice nese černá mračna.
3: Překrásnou bouři. Blesky. Hromobití.
2: Proč si žene proti jeho lodi?
1: Hleď. Vlna zvedá koráb do výše jako hračku. Nádherná podívaná. Líbí se ti?
2: Mám strach.
1: My se přece nemáme čeho bát. Jsme na vlnách jako v kolébce.
7: Blesky nám svítí na cestu. A hrom je krásnější než hudba lidí.
2: Blesk vyvrátil stožár. Bojím se, že loď ztroskotá.
7: Neznám úchvatnější divadlo.
2: Já nechci. Ne!
1: Čeho se bojíš? Až příboj spláchne plavce do hlubiny, uložíme je do síně ozdobené lasturami.
2: Nesmíte dopustit, aby utonul. Je tak milý.
1: Až ho uvidíš bez nutí spát na loži z korálu, bude mnohem krásnější.
2: Studený. Němý. Ale já chci, aby žil. Prosím vás, neberte mu život.
7: Přijď se zvedá do výše jak útes. Teď příboj mrští korábem o skleska. Rozlomí jej vedví. Už jej objímá vír.
2: Proč mu chcete vzít život?
7: Aby tě už nikdy nemohl lákat k sobě.
1: Vidíš, jak je teď moře krásné.
7: Bez lidí. Bez lidí.
2: Nevýslovně pusté. A vy jste kruté.
7: My ne. To moře?
1: Popluj s námi dolů a za chvíli ho budeš držet v náručí.
2: Ne. Nenechám ho klesnout na dno.
7: Stůj, za ním nesmíš.
1: Jeho nezachráníš a tebe rozdrtí trosky.
2: Musím ho najít.
1: Kdo ví, kam ho odnesl proud?
2: Vynesu jej z té hrůzy.
7: Neopovažuj se vztáhnout ruku po tom, kdo patří moři.
2: Nepatří. Je můj.
1: Co teď? Poplujem za ní?
7: Už je pozdě.
1: Jak se změnila?
7: Dědictví. Po lidské matce.
1: A nebo ji očaroval ten člověk? Co když ho najde a půjde pak s ním? Co řeknem otci?
7: I kdyby našla, už jej neprobudí. Neví, že by ho musela políbit na ústa, aby ožil. Nezná kouzelnou moc lidského políbení.
2: Jak tě mám hledat v té spoušti trámu a trosek a tříště. Ruce mi zeslábly, oči mi zalila slaná pěna. Kdyby ses ozval jediným výkřikem, ale ne, to volá kormorán. Teď si ke mně vztáhnul ruku. Ach ne, to je jen pahýr zlomeného ráhna. Kdybys pustil po větru svůj zlatý plášť, jsou jen cáry lodní, plachty a chumáč chaluch místo tvých vlasů. Ne, ne, jsi to ty. Zanesu tě na břeh do bezpečí. Probuď se. Ani dechnutí. Otevři oči. Víčka jako z vosku. Co je to pod nimi? Dvě malé perly. Jak tomu říkáte? Slzy. Vzpuď se. Proč máš ústa jako z ledu? Můj milý prince, což mě vůbec neslyšíš?
8: Kdo mě volá?
2: To jsem já, malá mořská víla.
8: Ten známý hlas. Kde jenom jsem ho slyšel?
2: Dnes večer. Stál si na přídi, vztáhl jsi ke mně ruku.
8: Ano, v přítmí jsem zahlédl tvoje oči. A potom, co se stalo s mou lodí?
2: Ztroskotá.
8: Kam se poděli všichni?
2: Odpočívají v hlubinách.
8: Smetla nás strašná vlna. Chvíli jsem se jí bránil, než mě začaly opouštět síly. A pak mě kdo si objel... Vznesli jsme se vzhůru, na břehu jsem zaslechl ten známý hlas a potom... Ty jsi mě probudila polibkem.
2: Jak tomu říkají lidé?
8: Políbení. Proč jsi to udělala?
2: Neumím ti odpovědět, ale jsem šťastná. S Bohem.
8: Říkáš, že jsi šťastná a chceš odejít.
2: Musím, čekaj na mne.
8: Vrátíš se někdy?
2: Nevím.
8: Nepustím tě. Nedovolím, abys mě zmizela jako ve snu.
2: To není sen. Hleď, mám ruce, vlasy, oči.
8: Polib mě ještě jedenkrát, abych mohl věřit, že nejsi přelud.
4: Uložil jsem vám, abyste ji nepustili z očí. Jak jste mohli dovolit, aby se vzdálila, kam se jí zachce? Měli jste jí opatrovat jako oko v hlavě.
1: Ale nic zlého se jí nestalo. Vždyť se už vrátila.
4: Docela jiná, než byla předtím. Vyhýbá se nám. Slovo nepromluví. Věčně ji vidím v osamělých tišinách. Zádumčivou a bez úsměvu.
3: Byla samotář, co se pamatuju. Jakoby ani mezi nás nepatřila.
4: Teď na ní leží smutek jak stín, jako zlá nemoc. Mám ji léčit a nevím, čím stůně.
1: Však já na ní vyloudím, co zatím vězí.
3: Spíš bys vypáčila slovo ze skály.
4: Tiše! Dívá se sem, jděte za ní. Na nic se jí nevyptávejte. Radši ji zkuste trochu rozveselit.
1: No tak pojď.
3: Nevím, bude-li to co patné.
4: Slyšela jsi, máti. Rozumíš tam?
5: Tolik se těšila na svou první toulku.
4: Myslel jsem, že se vrátí rozjásaná. A nebo se mě přizná ke zklamání. A ona zatím ani slovo. A jen ty temné, zádumčivé oči.
5: Lidé tomu říkají uhranutí.
4: Vyptávat se. Domlouvat jí. Vyčítat.
5: Chceš pomoct jí nebo jenom ukonejšit sebe?
4: Nemohu mlčky hledět na to, jak se trápí.
5: Proto jsi přišel za mnou.
4: Ty jediná jí můžeš pomoct. Jsi moudřejší než my všichni dohromady.
5: Ale kdeže, hochu. Celá moje moudrost je v tom, že se mi nepodařilo zapomenout, čím se nejčastěji souží mladé srdce. Že pamatuju, jaké pokušení už jednou do našeho domu zanesl člověk.
4: Prosím tě, promluv s ní. Snad potřebuje radu nebo útěchu. Ať se svým stezkem nezůstane sama.
5: Neschovávej se přede mnou, holčičko. Stejně tě vidím.
2: Ale já přece... Já jen...
5: Málo tě užiju poslední dobou. A nevíš, jak se mi stýská po těch pěkných chvilkách, když jsme sami dvě sedávali pod útesem. Vzpomínáš? Učila jsem tě staré písničky pradávných mořeplavců.
2: Vyprávila jsi mi pohádky z dalekých moří.
5: Snívala jsi, až budeš dospělá.
2: Ty jsi zase vzpomínala na své mládí.
5: A teď se mi najednou vyhýbáš.
2: Když mě vůbec není do zpěvu.
5: Já vím.
2: Ale tatínek snad nic netuší.
5: Kde kdo už si všiml, že jsi docela jiná, co se spotkala s člověkem?
2: Ale to vůbec není kvůli němu.
5: Já se nevyptávám. Jen bych ráda ukonejšila tvé srdce.
2: Je mi teskno?
5: Máš, nač jen pomyslíš, tak po čem vlastně teskníš?
2: Po něm.
5: Ach, ano.
2: Zlobíš se na mne?
5: Ne.
2: Neboj se o mne, babičko. Já i v nejhorším stesku jsem šťastná, když na něj vzpomenu. Jenom nevím, co se to se mnou děje. Chce se mi smát i plakat jedním dechem, ale víli přece nevědí, co je pláč. A já chvilku hořím jako plamen a zas mi roztřásá zimnice, celé noci nespím a když dřímnu, zdá se mi jen o něm. Co je to, babičko? Nemoc? A nebo kouzlo nějaké?
5: Člověk tě očarová. Kéž bys dokázala na něj zapomenout.
2: Ne, To nechci. Ani kdybych mohla.
5: Radši se trápit s Teskem.
2: Radši jít za ním.
5: To pusť z hlavy.
2: Proč?
5: Ty jsi mořská víla a on je člověk. Voda se nedá spřáhnout s ohněm. Nám není dáno milovat, jak to dovedou lidé. A člověk může mít rád zas jen lidskou bytost.
2: A nemohla bych se já stát člověkem?
5: Co pak bys mohla opustit svůj domov? Blažený život bez bolesti a strádání? Lidé žijí tak krátce, zestárnou, než se naděješ, a potom umírají. Kdežto my jsme tu celé věky. To všechno bys přece nedokázala obětovat.
2: Ještě mnohem víc, babičko.
5: Nevíš, co mluvíš. Musím pro tebe najít lék.
2: Radši mi poradí, jak se stát člověkem.
5: Ne, neporadím.
2: Jestli mi někdo může pomoct, tak jenom ty.
5: To by byla pěkná pomoc.
2: Budeš se radši dívat, jak se trápím?
5: Mlč, prosím tě. Mlč.
2: Odpusť mi. Už nebudu.
5: Holčičko, neumíš si představit, jak draze bys musela zaplatit za život tam nahoře. Není žádné kouzlo, které by tě dokázalo proměnit v člověka. Člověkem tě může udělat jen stálý, věrný cit.
2: Vždyť já ho mám ráda.
5: To by bylo málo platné, kdyby on stejně vytrvale a věrně neměl rád tebe. Ty by ses musela navždycky rozloučit s námi a s lidskou podobou vzít na sebe též úděl lidské smrtelnosti.
2: Podstoupím to s radostí.
5: To ještě není všechno. Chceš-li jít za ním, musíš obětovat svůj hlas.
2: Jak obětovat?
5: Vzdát se ho, ztratit jej, oněmět.
2: To bych už nemohla zavolat? Zaspívat?
5: Tak. Zůstala bys němá.
2: Ani s ním bych nesměla promluvit, ani šeptem?
5: Ne. S nikým kromě nás.
2: To je kruté.
5: Zůstaneš.
2: Třeba by mě porozuměl i beze slov. Vždyť já mu taky rozuměla, když ležel v mglobách a byl tak hrozně tichý. Babičko, vem si navždycky můj hlas a pomoz mi za ním.
5: Kdyby tě přestal mít rád, kdyby si vzal jinou, je s tebou konec. Zmizíš jak vlna při odlivu. Proměníš se v chumáč mořské pěny.
2: Proč by měl přestat mít mě rád?
5: Protože lidské srdce je nestálé. Podstoupit tolik těžkých zkoušek pro něco tak prchavého. Nebojíš se?
2: Bojím.
5: Konečně rozumné slovo.
2: Bojím se. Úzkost na mě dotírá, ale přece chci. Toužím. Udělám to. Opustím domov. Dám ti svůj hlas. Ale rychle. Prosím tě, teď hned.
5: Ani se nerozloučíš.
2: Jenom s tebou. Bude to míň bolet. A já už jsem stejně v duchu s ním.
5: Už teď víc člověk než mořská víla.
2: Ano, vidím ho. Jsem s ním na zeleném břehu. Tam, co jsme se spolu rozloučili.

0: Kdo jsi? Kde ses tu vzala? Odkud jsi zabloudila do mé zahrady? Proč ukazuješ do dálky? Přineslo tě snad moře? A proč právě sem ke mně? Tak mi odpověz. Proč mlčíš? Nerozumím tvým posuňkům, děvče. Ale tvůj úsměv je výmluvný, dojímá mne. Jsi půvabná. Jsi nevýslovně milá a když se dotýkáš mé ruky, je mě tak lehce, že bych se snad dovedl i vznést. Zapomenout na celý svět kolem. Nikdy předtím jsem nepoznal tak sladkou úlevu. Jen jedenkrát, když mě vynesla z bouře na břeh ta neznámá kráska. Nepamatuju si už na její tvář. Zahledl jsem ji napůl ve mglobách a napůl ve snu. Ale podle hlasu bych ji určitě poznal. Třeba se zavřenýma očima. Na ten krásný, konejšivý hlas nezapomenu, co budu živ. Proč se usmíváš? Nerozumím ti. Škoda. Musím už zpátky do zámku. Ty chceš jít se mnou? Co tam? Vlastně, mohl bych tě přijmout do své družiny. Chceš? Tak dobrá. A já se třeba časem naučím hádat, co mi to povídáš. Očima, gestem, pousmáním.
1: Proč pak se touláš sama po břehu?
2: Babičko, kde se tu bereš?
1: Nedalo mě to.
2: Proč se na mě díváš tak lítostivě?
1: Dcera bohatého mořského krále slouží jako panoš chudému princi. Chodí za ním jako ochočený psík, čeká na jeho vlídné slovo jak na almužnu. Kvůli tomu si obětovala svou nádhernou volnost.
2: Mohu s ním být od rána do večera. Smím se na něj dívat, poslouchat, co říká.
1: Dokonce smíš spát na prahu jeho dveří. Nejkrásnější mořská víla.
2: Ničeho nelituju.
1: To můžeš namlouvat leda sobě, holčičko, jenže já do tebe vidím jako do křišťálu. Stokrát se můžeš usmívat, stejně vím, že se trápíš.
2: Nevím proč.
1: Protože on nepochopil, kdo mu zachránil život. A skoro vůbec nerozumí tomu, co říkají tvé ruce, tvoje oči.
2: Nejde všechno najednou. Časem si zvykne. Porozumí. Podívej, jde sem.
1: Máš strach, aby mě nezahlédl. No dobrá, půjdu.
0: V mé zahradě je tolik milých zákoutí. Co tě tady táhne pořád sem? Na mořský břeh? Že se ti tu líbí víc než jinde? Ale neměla by se stoulat, kdy se ti zamane? Ostatní dvořané to těžce nesou. No. Proto ještě nemusíš být smutná. Vždyť dobře víš, že jsi mě milejší než všichni ostatní. Tobě povím i to, co před nimi držím v tajnosti. Chceš hádat, jakou mám dnes pro tebe novinu? Ba ne, tohle bys neuhádla. Přijede k nám vzácný host. Bohatá, krásná princezna. Rodiče nás zaslíbili, ještě když jsme byli děti. A teď přichází doba opravdových zásnub. Tebe to netěší? Jako bych ti prozradil, kdo ví, jak hroznou zvěst? Pojedeš se mnou naproti mé nevěstě. A když si to bude přát, staneš si její dvorní dámou.
3: Sestřičko, slyšíš? To jsme my.
4: Nedělej, že nás nevidíš.
2: Kde bych se vás tu nadál?
3: Někdo nás poslal za tebou.
4: Je, co se to děje v zámku? Nevypukl požár?
2: Ohňostroj na oslavu zásnub.
4: Jaká je nevěsta? Krásná, bohatá, mocná?
2: Ona ho vůbec nemá ráda.
4: Tak proč se s ní chce zasnoubit?
2: Říká, že musí. Nerozumím tomu.
3: Ale víš, co tě čeká, až s ní bude mít svatbu?
2: Vím.
4: Ale to se nesmí stát, už kvůli babičce. Vlasy dočista zbělely, plouží se jako stín. A otec, kdybys ho viděla, zestárnul za ten čas o 1000 roků.
2: Ať mi odpustí.
3: Proč nezaprosíš sama?
4: Něco by udělal pro tvou záchranu.
2: Chci zůstat princi na blízku až do poslední chvíle.
4: Ty malý tvrdohlavý bloudku, co ti dal lidský svět? Bolest a ponížení.
3: Nechy, spíš bys pohnula útesem. Nepřišli jsme tě přemlouvat, posílá nás otec, abys dnes před půlnocí přišla sem na břeh.
2: Proč?
3: Poví ti to sám.

0: Jak se ti líbí moje nevěsta? Krásná, že? To se nedá upřít. A vznešená. A hrdá. Co je zase s tebou? Stojíš jako socha.
1: Nevím, mámi, již z ní ani slovo. Je němá jako peň a tvrdošíná jako skála. Jak ji můžeš strpět ve své blízkosti? Když jsem jí ráno poručila, aby mi učesala vlasy.
0: Neposlechla tě snad?
1: Prsty měla jako rambouchy. Podívej se na ní. Není ti úzko z jejich očí?
0: Bývala veselá. Samý úsměv.
1: Co bylo, bylo. Teď přede mnou stojí jako němá výčitka a hrozba. Nesnesu takové stvoření ve své družině.
0: Dobrá. Odvedu ji.
1: Chceš-li mi udělat něco kvůli? Pošli ji pryč ze zámku, abych ji už nikdy nepotkal. Máš dost dvořanů, kteří dovedou mluvit. Tak k čemu je ti tahle němá podivínka?
0: No, vidíš. A bývalo mě s tebou krásně, bezstarostně. Dneska máš oči těžké smutkem a chodíš jako má toha. Ach jo. Nemysli si. Ani mně není lehce. Ona taky bývala jiná, když jsme byli děti. Neměla tenkrát tyhle přísné oči, pyšné čelo, mrazivý hlas. Ale co dělat? Nemůžu jí říct, aby se vrátila, odkud přišla. A na co taky čekat? To je jediné, co mi okouzlila srdce. Té už se stejně nedočkám.
2: Tak jsi tedy přišla, moje malá.
1: Ano.
2: Tisíce světel v oknech zámku, lampiony, hudba, zpěv. Odbývá se tam turnaj nebo ples. Ach ne, jen lidské zásnuby. Prout vína, jásot, hodování. A zítra? Hořké probuzení. Takhle ti tedy odprácí. Chceš, abych tě pomstil?
1: Chci, aby byl šťastný.
2: Zničil tvůj život a ty ho neproklínáš.
1: Jen sobě bych mohla vyčítat, že jsem v něm nevzbudila stejně silný cit.
2: V tom jejich světě buď smíš sama milovat, anebo sklízet cit druhého. Obojí najednou není dáno nikomu. Člověk by ani tolik neunesl. A ty jsi ho měla příliš ráda.
1: Neměla. Mám.
2: A co dál?
1: Ještě i jako chumáč mořské pěny ho budu milovat.
2: Nechci, aby tak skončila má nejmilejší dcera. Ještě se můžeš zachránit.
1: Nechtěj, abych se ho zřekla, abych jej opustila.
2: Postačí, když jej sama převedeš přes práh života do věčného spánku. Blč, neříkej mi ano ani ne a dobře poslouchej. Tady máš diamantovou jehlici. Až princ usne, ponoříš moji do srdce. Jediná klub je jeho krve, ti otevře cestu zpátky mezi nás. Než se rozední, budeš zas mořská víla a on bude spát v ledové síni.
1: Já? Že bych ho měla?
2: Pravil jsem ti mlč. Tady máš jehlici a jdi. V zámku už zhasínají světla.
1: Prosím tě, tatínku.
2: Mysli na babičku, která se pro tebe trápí. Vzpomeň na své sestry.
0: Jdi.
2: Princ už usíná. Neboj se, ani ho to nezabolí. Až k němu vstoupíš, sen mu připomene, jak jste se prvně políbili.
3: Můj milý, přišla jsem ti popřát dobrou noc. Srdce ti bije tak pokojně a mírně. Sotva ho slyším.
0: Ten hlas, ten sladký hlas, jako tenkrát, když mi dala s Bohem.
3: A teď se ti na chvíli vrací.
0: To zbyla ty? Proč jsi mi mlčela celý ten čas?
3: Teprve teď smím promluvit, když se loučíme navždycky.
0: Vždyť se mi právě vracíš.
3: Na chvilku. Můj milý. Kdybych měla sílu ponořit jehlice do tvého srdce, zůstali bychom spolu jako dva stíny. Ale já nemohu.
0: Proč ses mi vracela?
3: Než jsem překročila práh, doufala jsem, že najdu dost síly, abych udělala, co mi poradil otec. Ale já nechci tam dole líbat tvoje mrtvá ústa. Radši budu celé věky snít a vzpomínat na jediné živoucí políbení.
0: Neodcházej, prosím. Ještě okamžik.
3: Musím. Už se rozednívá.
0: Kde tě najdu?
3: Ve snu, lásko moje.
0: Vrať se, má jediná. Vrať se mi.

0: To jsi ty, babičko. Pověz tatínkovi, že jsem to nemohla udělat.
1: Varovala jsem ho od začátku.
0: Smím se tě teď na něco zeptat?
1: Ano.
0: Maminka.
1: Zabloudila k nám jen krátce ze světa lidí. A v tobě navždy zůstala její stopa. Ale proč tě má stihnout takový krutý úděl za jediné zabloudění?
0: Netrap se. Ráda se stanu květem bílé pěny, chocholem na přilbě mořské vlny, poslem přílivu a sestrou svítání. Stálo to za to.
1: Ptám se, co?
0: Touha.
1: Bez naplnění. Co dál? Věčný stesk.
0: Se sladkou závratí.
1: Nekonečná bolest.
0: Ano. Ale prozářená jsem radosti.
1: Pro takovou strast snad není jméno ani v jejich řeči.
0: Je, papičko. Říkají tomu láska.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak Rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci, kroutil hlavou Rákosníček. Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí. No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
1: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto Rákosníček pokračoval.
1: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
1: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za Rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde Rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady Rákosníček, služby a opravy všeho druhu.
0: Chlácholilý Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No jo, nejezdí to, no, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe Rákosníček.
1: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
1: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
1: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu, mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu, a najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek jí nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a Skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco Skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a Skřítek Rákosníček.

0: Zim maloval stráně a hájky veselými strakatými barvičkami. Sluníčko už jenom z tenonkých, hřejivých pramínků hladilo paloučky a paseky a všechno všecičko podél lesa Hůrky se pomalu chystalo k tichému přezimování a na bílou sněhovou peřinu. Za Doubravkou u žulové skalní branky nad Srnčí pěšinou k vodě obhlížela zrovna veverka Tereska s medvědem Medardem a ježkem Cyrilem lesní hospodaření. Právě když počítali malé smrčky po řadě, přifouknul severní studený vítr černý mrak pro zlost a na celou Hůrku začaly padat veliké a mokré dešťové kapičky jako jeřabiny. A bylo po práci.
1: Tak, a máme vystaráno.
0: Postesknul si ježek Cyril, kterému se to podzimní a mokré nadělení nelíbilo ani trošinku vůbec.
2: A co kdybychom doběhli mezi dešťovým kapáním pod skalní převis tamhle? Tam, co už se schovává malý stromek Habřik. Třeba nás skála schová.
0: Věděla si rady veverka Tereska do chvilinky, protože měla ze tří rozumu za všechny. Medard si nedal říkat do kolečka dvakrát a marně a valí si to po čtyřech akorát za veverkou. Tak, jak to umějí jenom medvědi ve spěchu. Když ale zatáčel kolem velikánské hromady kamení v Tržsku, všechno se to naráz stalo. Než stačil dát zadní

0: kousíček dál.
1: Rozhodl Cyril za všechny a našel si to nejlepší místečko pěkně na kraji. Tereska se posadila na stočený ocásek jako do křesílka hned vedle a Medard si k posazení vybral zelený kámen oválek, který mu připadal jako seslička. Za chvilku potom začalo v jeskynce ticho-tichoučko, jako po večerní besedě. Na té lesní tišince odpověděl za chvíli Medard chrupáním, ještě medvěďáčtějším, než byl jeho kožich. Sotva totiž přespal tři veršíky a zkoušel to s tím čtvrtým. Začalo najednou od spoda náramné ťukání, vrtění a křupání. A on se ten zelený kámen oválek, na kterém medvěd seděl, hemží jako včelí roj při stěhování.
2: To moje sezení se mnou natřásá a vrtí.
1: A ono opravdu skutečně a jistě. Když se medvěd postavil do výšky docela, i Cyril, i Tereska uviděli, jak se oválek houpe, sklání a narovnává a zevnitř se ozývá divné šramocení.
0: Musím tedy říct, že takový kámen uvrtěný jsem neviděl v životě vůbec, tedy co jsem živ.
3: To je mi na moutě divné kamení žulové.
1: A potom se ozvalo takové praskavé chřupnutí. Až Cyril povyskočil a strachy písknul. Kámen se rozlomil akorát v polovičce na dvakrát a z něho vykukuje něco okatého, střapatého a leknutého. Potom se to vybatolilo docela a stojí tady zvířátko, jaké les ještě neviděl. Veliké jako pařízek po vánočním stromku, tlamičku jako zobáček a v ní dva zoubky mlíčňáky přes okraj. Velikánská kukadla jako kloboučky hříbků pod borováčku a ocásek jako ještěrka ze stráně. První se zeptala veverka přívětivě, protože měla vždycky nejdřív postrachu.
3: Co pak ty si zač, okáčku?
0: Správně. Co ty si zač?
4: Já nevím.
1: Zašeptalo zvířátko po chviličce a bálo se skoro do pláče.
3: Kde pak se tady bereš, maličký?
0: To se ví. Kde se tady bereš?
4: Já nevím.
2: Tady je všechna medvědí moudrost chlupatá u konce.
3: Víte co? Zeptáme se sovy anděli, co je v lese kvůli chytrosti. Přece nenecháme to maličké, aby nevědělo, co je zač a kam patří.
1: Zavolala veverka Tereska na všechny dobrý nápad v pravou chvíli. A tak se vydali po srnčí pěšině na cestu k Jasanu, kde sedávala sova anděla. A když se cestou k Jasanu ještě namanula i straka Kristýna, co je v lese kvůli roznášení zpráv, bylo to u Jasanu, když tam přišli, jako o veliké lesní radě.
5: Musím říci, inu ovšem a zajisté, že takové zvířátko, ano, jsem neviděla v životě nikdy. Inu ano. Podíváme se, co tomu říká lesní kniha života. Ano, zajisté.
1: Pomalu a rozvážně pověděla sova anděla, když jí řekli, proč přišli, co a jak, a když si nasadila veliké brýle pro čtení. Jenomže v lesní knize života nestálo nic, ať sova obracela zelené listy lesního rozumu, jak chtěla.
5: Jisté je jenom to, že se naše zvířátko narodilo z vajíčka, inu ovšem a zajisté, které svým teplem vysadil medvěd Medard. Ano, jak jinak.
1: Dlouho nikdo nic neříkal, až bylo slyšet, jak Medardovi kručí v břiše. A do toho velikého ticha se najednou ozvala sova anděla sama a od sebe.
5: Jestli se nemýlím, Zřejmě jsem na to přišla.

0: Přišla. Inu ano. A zajisté. Prošla jsem všechny roky života. Inu ano. Ty jsi dráček. Malý dráček. Právě z rovinka narozený. Věřte mi, nebo ne. Říkala mi kdysi moje prabá babička, a to zase věděla od své prabá babičky, že v jeskyni u Srnčí pěšiny k vodě kdysi žili draci. Je to už tu zedávno, zajisté. Potom se prý přestěhovali do pohádkových knížek. Je ovšem jisté, že se snarodil z dračího zapomenutého vajíčka. Takže si drak. No to se rozumí.
1: To se ví. Hlavu má jen jednu a oheň neumí.
2: Už zase si přidával, kde neměl Ježek Cyril. A potom se najednou ozval zajíc Kryšpín z polí.
3: Poslouchám vás tady už hezkou chvíli a pořád mi nejde zahlávku zelí do hlavy, o co tady vlastně do kolečka pro pět mrkví běží. Narodil se Medardovi, tak je medvědí schovánek a Medard mu zase pro změnu bude dělat kmotříčka. To je jasný, jako košťál ke košťálu.
4: Kryšpín má pravdu. Když anděla říká, že je dráček, tak je dráček. Proč ne? A bude to náš nový kamarád pro lesní přátelství.
3: To je jako pět mrkví v řadě. Anděla říkala, že se draci přestěhovali do pohádkových knížek. Ať mě smečka psů prohání celý den, jestli tohle zrovinka není ten samý dráček, co se zapomněl narodit do pohádky. To je jasné, jako hlávka k hlávce zelí.
5: No to víš, že patříš do pohádky. A taky se tam honem pěkně rychle vrátíš.
2: Ozval se najednou za jalovcem. Všichni hned pohlase a ona to liška Denisa.
6: Když je všechno dobře, musí se stát, aby bylo obráceně. A bude se tady o něm mluvit hezky. Nebo někdo pozná medvědí tlapu z vnitřní strany a na kožichu.
7: Nachodil se v lese, tak v lese zůstane. To se ví, že zůstane, kam by chodil.
0: Ještě by bylo třeba zjistit, Inu ano, nepochybně, čím se to dráče živí. To jenom, aby v lese byl pořádek pro jídlo, jak jistě uznáte.
4: Co máš rád, dráčku?
8: Já nevím.
3: Nejlepší by bylo asi, kdyby se vyzkoušelo, co mu půjde k duhu nejvíc, i k chuti.
2: Všem se zaječí nápad zalíbil přenáramně, a tak dráčkovi dávali různě. Ptáčkové snášeli v zobáčcích žížaly, které dráče nechtělo ani trošinku vůbec. Srníčka křoupalo, až se mu prášilo od tlamičky moučně, ale k chuti mu nebyla ani malonko. Teprve až když lesní drobotina začala přinášet sušené jahody, maliny, borůvky a houbičky, chutnalo dráčkovi nejvíc ze všeho a dočista.
6: A jak mu vlastně budeme říkat?
2: Zeptal se najednou medvěd Medard všech, protože kamarád, který nemá jméno, to není to pravé přátelství, a tak měl už hezkou chvíli medvědí starost. A toho se hned, to se rozumí, chytila liška Denisa, která měla toho zlého v sobě i na prodej.
5: No, jak bychom mu říkali? Vždyť se na něho podívejte. Je to takové bubu vykulené. Tak se bude jmenovat bubu nastrašení.
9: Tak to teď vůbec ne. To není žádné bubu nastrašení. To je dráček z pohádky, co se k nám do lesa narodil pro přátelství.
5: No tak dobrá, dobrá, ale hezký není ani trošinku. Jen se na něj podívejte zblízka a pořádně. To se hned tak nevidí.
4: Víte co? Budeme mu říkat Bůby. To je hezké jméno a nikdo z nás si tak neříká. Líbí se ti to jméno, dráčku?
8: Já asi... No, docela líbí, když se líbí vám.
2: Usmál se dráče poprvé na Teresku a ostatní zvířátka z lesa a bylo rádo, že už ví, co je zač, kde se vzalo i co jí. a že má konečně svoje jméno pro lesní přátelství.
1: Takže už zbývá vymyslet jenom, kde to Bubi bude bydlet. To bych teda věděl moc rád.
4: Někdo si ho vezme na opatrování zatím, dokud se nenatáhne kapínek do výšky.
6: Jenomže kdo? Já nemůžu pro zimní spaní a medvědí pochrupování stále a hlasité.
1: Tak to já stejně tak. A taky kvůli místu.
4: Ke mně do dubu až na horní vršek také nemůže, protože nemá šplhací drápky a ocásek skákací.
3: No, a já v polích pořád utíkám před honícími psy. To je život, to je živobytí, uspěchané a běhací, abych okarfio zakopnul.
0: Inu, ale co kdyby zůstal v jeskynce jaksi po rodičích zajisté? Tedy tam, kde přišel na svět, abych tak řekla.
2: A tak to také udělali. V jeskynce u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě poklidili dráčeti pokojíček a nachystali mu tam ze svých zásob, co měli nejlepšího proti dráčecímu zimnímu hladu pro jistotu.

0: Tak co, Bubi? Kde pak jsi doma?
1: V lese Hůrce nad Doubravkou. Tam u srnčí pěšiny. Tereska má tichý hlásek. Cyril zase bodliny.
2: Radovalo se dráče a hned se zase zarazilo, jak mu to jde pěkně do rýmování. To už si ale sluníčko za obzorem chystalo vánkovou postýlku z nalíchnutých červánků a byl čas na spaní. Dráče se ještě chvilku na chvojí pod pápěří peřinkou převalovalo, ale potom usnulo spaním zdravým jenom pro sílu. A bude ji potřebovat do obou hrstí, protože zatím bylo na světě jenom první den jediný.
3: Zábradlí.

0: Kopyto s Mňoukem měli starosti.
1: Ne, že by snad neměli co dělat.
0: Proti nudě byli odjakživa dostatečně vyzbrojeni bujnou fantazií a schopností jakýkoliv nápad také i hned uskutečnit.
1: Trápilo je však, že v poslední době to ve třídě nějak neklapalo.
0: Dosud zcela jednolitý kolektiv se začal drobit v několika členné skupinky vzájemně se osočujících žáků a žákyň.
1: A z toho pochopitelně nemohli mít žáci Kopyto s Mňoukem žádnou radost.
2: Nejlepší bude, Kopyto, když si taky nebudeme nikoho všímat a pojedeme si na vlastní pěst.
1: Co pak o to? Ale mně se to přesto nelíbí.
0: Nepříjemná atmosféra ale netrápila jen Kopyta s Mňoukem.
1: I mnozí jiní žáci se marně pokoušeli získat třídu pro nějakou větší jednotnou akci.
0: Jindra Benecká například organizovala módní přehlídku, pro kterou namalovala plakáty a rozepsala návody pro udržení štíhlé linie. Se zájmem spolužaček se však nesetkala.
1: Bedřich Upolín to zkusil s lehkou atletikou. Ve volných chvílích začal běhat v teplácích do polí, měřil si čas na stopkách, které dostal pod stromeček a vyzýval druhé k následování.
0: Přihlásili se ale pouze Kopyto s Mňoukem
1: a Byčiště.
0: Všichni tři nechali zdatného atleta Upolína nejméně 50 metrů za sebou a ten už od té doby žádné závody neorganizoval.
1: Jiřina Ledvinková zase propagovala mezi děvčaty uměleckou gymnastiku.
0: Ta jediná by snad měla jakýsi úspěch, ale v rozhodujícím okamžiku se zapletla do stuhy, kterou mávala nad hlavou a vymkla si nohu. To pochopitelně další adeptky odradilo. A podobně se vedlo všem, kteří se o něco pokusili.
1: Tohle by se mělo vzít za úplně jiný konec, Mňouku. Tuhle třídu zachrání jedině něco, co nadchne všechny. Musíme vymyslet něco jednoduchého a současně přitažlivého.
2: Třeba cestu kolem světa, nebo alespoň návštěvu býčích zápasů v Mexiku.
1: To by nebylo špatné, ale je to příliš nákladné. Přemýšlej dále a snaž se, aby tě napadlo něco, co by nikoho nestálo ani korunu. Všichni do toho byli celý pryč a mohlo se to, pokud možno, odehrát přímo ve škole.
2: Ve škole? To přece nemyslíš vážně.
1: Proč ne? Naopak, to je naprosto nutné. Musíme mít záruku, že bude celá třída pohromadě. Jestli za něco stojíme, tak musíme něco vhodného vymyslet.
2: Má-li to zaujmout celou třídu, musí to mít úroveň. A když má mít něco úroveň, tak se to sotva dá provozovat ve třídě na stupínku.
1: Nikdo přece nemluví o stupínku. Ve škole jsou nejen učebny, ale i chodba, sklep, půda...
2: A velké venkovní hodiny! Co bys takhle říkal stojce na velké ručičce?
1: Že by to byla sice velmi efektní soutěž, ale příliš exkluzivní, neboť by se jí mohli zúčastnit jen obzvláště zdatní jedinci. Vypadalo by to tak, že jsme si to vymysleli jen kvůli sobě, abychom se mohli vytáhnout. Nebylo by jednodušší namalovat na tabuli terč a trefovat se do něho šipkami nebo bramborou?
2: To je celá pod úroveň. Se divím, jak ti vůbec něco takového mohlo napadnout.
1: Tak vymysli něco lepšího. Ale jestli navrhneš závody v běhu v pytlích na střeše školy, tak už ti dám na mou duši pohlavek.
2: Počkat. Kamaráde, mně se zdá, že jsem na to přišel.
1: No tak povídej.
0: Hele, doufám, že se mnou budeš souhlasit, že nejlepší ze všeho by byl závod v nějaké zbrusu nové disciplíně.
1: Samo sebou. Ale v jaké?
0: No, na chodbě naší školy je přece báječné zábradlí, které je jako stvořené k rychlostnímu klouzání. Vyhlásíme velkou soutěž, které by se mohla zúčastnit nejen naše třída, ale i celá škola.
1: No, rychlostní klouzání je sice hezká věc. Má však jednu nevýhodu. Dá se sjíždět vždy jen po jednom. A jak pak určíme, kdo byl první a kdo poslední?
2: Velmi snadno. A to na stopkách Bedřicha Upolína. Jak ho znám, jistě nám je ochotně půjčí a my budeme moci určit přesné nejlepší časy osobní, třídní i školní.
1: Na tom něco je? Nechci se ukvapovat, Mňouku, ale tohle by mohlo zabrat. Rozhodně jsem pro to zkusit.
0: A taky to zkusili. Získali na svou stranu několik nadšenců a vyhlásili soutěž.
1: Setkala se sice jen s průměrným zájmem, ale i to byl do počátku úspěch.
0: Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Chlapci a děvčata.
1: Startérem a současně časoměřičem byl jmenován Bedřich Upolín z toho prostého důvodu, že rezolutně odmítal půjčit své stopky někomu jinému.
0: Počínal si však ve své nové funkci velmi svědomitě a proti jeho práci nebylo nejmenších námitek.
1: Zábradlí vytvářelo jakési dvě etapy, neboť v mezipatře bylo nutno překonat několika rychlými skoky malou plošinku, aby se mohlo pokračovat ve skluzu.
0: Závody měly dosti dramatický průběh. První rekord soutěže ustavil Jaroslav Ondřejc pozoruhodným časem 17 vteřin 4 desetiny.
1: V zápětí však byl překonán Fastajem, který dosáhl času rovných 17 vteřin.
0: O jednu desetinu zpět zůstali žáci Kopito a Byčiště, těsně následování Mňoukem a Ondřejcem.
1: Z děvčat byla nejrychlejší Slávka Štěbencová, jejíž čas 19 vteřin a 2 desetiny stačil na mnohé chlapce.
0: Soutěží však záležitost zdaleka neskončila. Obliba rychlostního klouzání stále vzrůstala, takže brzy se skluz stal školní zábavou číslo 1.
1: Poněvadž někteří žáci velmi pilně trénovali, nevydržel žádný rekord příliš dlouho.
0: Někteří zvláště zanícení jedinci absolvovali 20 i 30 jízd denně.
1: Kruté a nelítostné boje vyžadovaly časté přepisování výkonnostních tabulek, na nichž se skvěla jména všech rekordmanů.
0: Do čela kategorie chlapců se vyšvihl Byčiště časem 14 vteřin a 6 desetin.
1: Stejného času dosáhli sice i Kopito s Mňoukem, ale držitelem rekordu byl právem uznán Byčiště, který tohoto fantastického výkonu docílil jako první.
0: Slávka Štěbencová posunula dívčí rekord na 17 vteřin a byla prakticky bez konkurence.
1: Kopito s Mňoukem si lámali hlavy, jak Byčištěho rekord překonat.
0: Ale právě tehdy nastaly nepředvídané vážné komplikace.
1: Žák Milivoj Cupajda při jedné obzvláště riskantní jízdě porazil paní Školníkovou, která právě nesla dva kbelíky uhlí.
0: To se ovšem neobešlo bez následků.
1: Školnice jednak vrazila Cupajdovi pár pohlavků, spolehajíc na to, že na rozdíl od pedagogů jí neváže zákaz žáky tělesně trestat.
0: A navíc si šla ještě stěžovat řediteli školy.
1: Vylíčila barvitě tu strašnou spoušť, která ohrožuje kdekoho na zdraví, ba i na životě, a rezolutně prohlásila.
3: Bude rychlostní klouzání i nadále pokračovat. Najdu si místo v pekárnách a mlýnech a na školničení se klidně vykašlu.
0: Ještě téhož odpoledne promluvil po této intervenci v ředitelně do duše žactva pan učitel Pěnička.
4: Žáci, již brzy přivezmete z rukou otců jejich úděl a budete sami pracovat na národa roli dědičné. Proto se vzděláváte a nabýváte potřebných znalostí. Chodíte do školy za vznešeným cílem a ne proto, abyste tu provozovali kde jako lumpárnu. Někteří z vás se totiž chovají jako skotáci a přímo si koledují o to, abych s nimi pořádně zatočil a snížil jim známku schování. Žáci, to klouzání po zábradlí musí okamžitě přestat. Tělesný pohyb je jistě prospěšný a zdravý, avšak k provozování sportu máme vhodná účelová zařízení, jakými jsou například tělocvičny a hřiště. Ve škole o přestávkách se máte rekreovat a připravovat se na příští hodiny, nebo vykonat svou potřebu, že? A popřípadně pojíst svačinu. Jménem celého učitelského sboru vám co nejdůrazněji zakazují pokračovat v uličnictví, které odporuje požadavkům na všestranně vyspělé žactvo. Já doufám, že si má slova zapíšete řádně za uši a hlavně takové známé firmy, jako jsou Kopito, Mňouk, Byčiště a další výtečníci. Byl bych nerad, kdyby má dobře míněná slova padla opět na neúrodnou půdu jako tehdy, no, když se vám zakázal nosit do školy ten, jo, kýchací prášek, pamatujete? Tak jste již téměř dospělí, tak se podle toho také chovejte.
1: Pěničkův strhující projev se však nesetkal s žádoucím ohlasem. Několik bázlivých dívek se sice kouzat přestalo, ale jinak se v závodech a vytváření nových rekordů dále pokračovalo.
0: Kopito zvítězil na celé čáře a o jedné velké přestávce zlepšil Byčištěho rekord hned dvakrát.
1: Nový čas byl téměř neuvěřitelný. 14 vteřin a 2 desetiny.
0: Následoval ovšem nový, téměř půlhodinový proslov učitele pěničky a když ani to nepomohlo, dostavil se do třídy sám podmračený ředitel školy.
5: Jsem pro všestrannou sportovní zajímavou činnost, ale klouzání po zábradlí ve škole za takovou činnost rozhodně neuznávám.
0: Zahřímal s varovně vztyčeným prstem.
5: Slyšeli jste stát někdy o podobné sportovní disciplíně? Neslyšeli. Proto prohlašuji, že každý, kdo bude přistižen na zábradlí, musí počítat s tím nejpřísnějším trestem.
1: Teď už to bylo vážné.
0: Navíc ještě začal o přestávkách přecházet po chodbách vždy některý z pedagogů a bedlivě střežil nedotknutelnost školního zábradlí.
1: Většina žáků se podrobila, ale byčiště dokázal téměř nemožné. Ve chvíli, kdy se učitelka Lišáčková právě dívala z okna, sjel bleskurychle po zábradlí v novém rekordním čase 14 vteřin.
0: O tomto výkonu se vzrušeně diskutovalo nejméně 2 dny a všeobecně se soudilo, že tímto rekordem dosáhl byčiště absolutní hranice lidských možností.
6: Teď jsem rekordmanem na věčné časy a měl bych být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Haha. Na tento výkon můj jediný vážný soupeř kopy to nestačí a mimo to je to srab, který se po zákazu už jezdit neodváží. Tohle si přece nemůžu nechat líbit mňouků. Dnes o velké přestávce to byčiště mu ukážu. Musíš ale nějak zabavit učitele, který bude mít dozor.
0: Mňouk přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách. A měl štěstí, neboť dozor na chodbě měl učitel pěnička. Tomu stačil pouhý dotaz na rozdíl mezi pakobělkou a kudlankou nábožnou a nadšený přírodovědec okamžitě zapomněl na existenci nějakého zábradlí a pustil se hned do nadšené přednášky o sarančatech a jiné pochybné havěti.
1: Kopyto toho i hned využil a podnikl vážný útok na prvenství. Těžko říci, jak by pokus o rekord dopadl, kdyby nebyl zcela neregulérně přerušen samotným ředitelem školy.
0: Ten totiž přesně uprostřed tratě v mezipatře popadl sjíždějícího rekordmana za límec a zvolal.
5: Žáku neposlušný, tak si zalsk k srdci má výstražná slova? Vidím, že si musím důkladně porozprávit s tvým otcem.
1: Pan Kopyto byl tedy oficiálně pozván do školy, kam se také krátce po odpoledním vyučování dostavil. Budova byla již prázdná a on pomalu stoupal po schodech do prvního patra, kde byla ředitelna. Nevěděl sice, co synáček provedl, ale bylo mu zcela jasné, že chválit ho ředitel nebude. A taky nechválil.
5: Pane Kopyto, váš syn je sice bystrý a nadaný, avšak rovněž až příliš živý, bá přímo nezbedný. Má prsty v každé rošťárně a daří se mu zdárně odolávat veškerému našemu pedagogickému úsilí, což obzvláště špatně působí na jeho spolužáky. Ačkoliv jsem výslovně zakázal klouzat se po zábradlí a vyhrožoval přísnými tresty, on toho nedbal. Sám jsem ho při porušení zákazu přistihl.
7: No budu mu muset pár pořádných vrazit. S tím uličníkem to po dobrém nejde.
5: Tělesné tresty jsou ve škole bohužel zakázány, ale nikde nemáme zakázáno zabraňovat jim na domácí půdě. No, bylo by škoda, kdyby se chování vašeho syna projevilo sníženou známkou zmravu a pokazilo mu jinak slušný celkový prospěch.
7: Buďte bez starosti, pane řediteli. Já už s ním zatočím. Copak my jsme za mladých let jezdili ve škole po zábradlí.
5: A to jsme zdaleka neměli ty možnosti sportovního vyžití, jako má dnešní mládež.
7: Snad je to právě tím, že se dnes dětem příliš dovoluje. Všechno mají snadnější.
5: Tak, tak, někdy vůbec nechápu, co všechno tu dnešní mládež napadá. Jezdit po zábradlí. No, jsem rád, pane Kopyto, že jste se tu zastavil a projevil takový zájem o výchovu svého syna. Buďte zdrav a nashledanou, nashledanou.
7: Nashledanou. Vida. Člověk by tomu Klackovi dal první poslední a on si holomek ničeho neváží. Místo, aby se choval, jak se patří, nedbá zákazů a klouže se ve škole po zábradlí. No vida. Kruci, ono to a nemusí být tak špatné. Člověk by zřejmě dole byl na to tata. No, už jsem se takhle nesvezl dobrých 35 let, ale ještě bych si na to troufnul. Možná, že bych obstál i mezi těmi mladými. Nemají přece jen ten fortel a zkušenosti.
0: Ještě jednou pohlédl na zábradlí. Hlavou mu proběhla myšlenka a jeho oči se chtivě rozzářily.
7: Kruci, kruci. No, a proč bych to vlastně nemohl taky zkusit? Co? Řídia sedí v kanceláři a jinak zřejmě ve škole není živáčka. No, nikdo mě neuvidí a já se alespoň přesvědčím, zda na to ještě stačím, tak...
0: Chvíli rozpačitě váhal, ale pak se blesku rychle rozhodl. Naskočil na zábradlí a už to fičel k mezipatru. Tam blesku rychle přeběhl a naskočil na druhý díl zábradlí. Určitě nejel hůř než jeho syn nebo bytiště a řítil se k cíli rychlostí závodního auta. Dole ho však čekalo velké překvapení.
1: U paty schodiště stála paní Školníková se smetákem a s otevřenou pusou.
3: No pro pána krále, to jsou poměry. Tady se zřejmě bude za chvíli projíždět po zábradlí kde kdo.
7: To bylo koktal přistižený viník. Já jsem jaksi, to asi to těžko pochopíte.
0: Školnice jen beznadějně mávla rukou, ale pak se spiklenecky k delikventovi naklonila a tajuplně šeptala.
3: Co pak vy? Vás tady vidím prvně, ale ti ostatní. Učitel Pěnička jel jen, co já vím, nejmín třikrát. A ředitel? Ten je ze všech nejhorší. Zůstává tu přes čas. Jen aby se svezl. Včera jsem ho přistihla už po sedmí.

0: V jednom útulném londýnském domě žili dva dalmatýni Pongo a Perdita. Bydleli tam se svou paní a pánem, Anitou a Rogerem Radcliffovými. O všechny se láskyplně starala chůva Nenny. Jednoho dne se Pongo dověděl radostnou novinu. Perdita bude mít štěňátka. Radosti nebylo konce. Konečně přišel dlouho očekávaný den.
1: Už je to tady, máme štěňátka,
0: radovala se Nenny. Kolik jich je? Zeptal se Roger.
1: 8,
0: odpověděla Nenny.
1: 11,
0: opravila je Anita z vedlejšího pokoje.
1: Ne 11, ale 13, pro pána 14 a 15,
0: divila se Nenny. 15 štěňátek. Jejich maminka Perdita byla moc a moc šťastná.
2: Pongo, ty jeden rošťáku,
0: pochválil novopečeného psího tatínka Roger. Štěňátka byla opravdu překrásná.
3: Ještě nemají puntíčky, ty se objeví až za nějakou dobu, vysvětlovala Nenny.
0: V tom se ozval strašlivý rámus a ve dveřích se objevila Anitina bývalá spolužačka Cruella de Mon. Dlouhý kožich jí splýval až k zemi. Přišla se podívat, jestli se už narodila štěňátka. Nadšeně vykřikla.
4: Beru je všechny!
0: Ale Roger ji rozhodně zarazil. Nejsou na prodej.
4: Toho ještě budete litovat.
0: Procedila Cruella skrz zuby a práskla za sebou dveřmi. Pongo a Perdita ji viděli odcházet a s úlevou si vydechli. Cruella se však nehodlala vzdát. Najala si dva zlodějíčky, Kašpara a Horáce, a dala jim za úkol, aby štěňátka ukradli.

0: Mezitím uběhlo trochu času, štěňátka povyrostla a jejich kožíšky zdobilo stále víc černých skvrnek. Malí pejsci se moc rádi dívali na televizi. Nejraději ze všeho měli příhody statečného psa Bleska. Nedej se Blesku, volala Penny. Onoho dne bylo vše jako vždycky. Když skončila pohádka v televizi, Pongo poslal štěňátka na kutě. Ale nám se ještě nechce spinkat, odmlouvala Štístko, která byla ze všech štěňátek nejmladší. Za chvilku už všechna štěňátka spala, jako by je do vody hodil. A Anita s Rogerem mohli vzít Ponga a Perditu na procházku do parku. Jen co odešli, vkradli se k ním Kašpar a Horác. Kašpar zavřel ubohou Neny v horním pokoji a Horác mezi tím naházel štěňátka do velkého pytle. Když se Anita a Roger vrátili, vyděšená Neny jim vyprávěla, co se stalo. Hned zavolali policii, ale přestože detektivové prohledali každý koutek, po štěňátkách nebylo ani vidu, ani slechu. Pongo a Perdita byli zoufalí. A co psí telegraf? Vzpomněl si najednou Pongo. Jestli jsou naše dětičky ještě ve městě, londýnští psi je určitě najdou. Pak hlasitě zavil a použil přitom speciální psí šifrování. Hof, hof, hof! Ukradli 15 malých dalmatýnů! Zpráva oběhla celé město, až dorazila ke Kubovi. Kuba bydlel za městem a byl to lovecký pes.
1: No podívejme se, zprávy z Londýna, povídá Kuba huse Lucy.
0: A pak honem běžel povědět tu novinu do stáje, kde bydlel kůň jménem Kapitán. Kapitán o tom řekl seržantu Tipsovi, to byl jejich kamarád Kocour. A ten hned probudil starého knírače plukovníka. Plukovník nastražil uši, aby lépe slyšel. Ukradli 15 puntíkatých štěpánek! Štěňátek, pane plukovníku, opravil ho zdvořile seržant Tips. V tom si kapitán vzpomněl, že z pekelného zámku rodiny de Mon bylo slyšet nějaké štěkání.
2: To je nesmysl, už dlouhá léta tam nikdo nebydlí, zavrčel plukovník.
0: Ale podívejte se, plukovníku, kouří se tam z komína, trval na svém kapitán.
2: Tak to tedy musíme jít hned zkontrolovat, rozhodl plukovník.
0: A pak se pomaloučku a potichoučku připlížili až k domu. Seržant Tips opatrně proklouzl dovnitř a co tam neviděl? 99 malinkých dalmatýnů a 15 z nich se dívalo na televizi. To budou určitě oni, pomyslel si Tips a spěchal o tom říct svým přátelům. Zprávu o nalezení štěňátek rozhlásil plukovník psím telegrafem, který fungoval bezvadně, takže se o tom brzy doslechli až ve městě. Ustaraní rodiče hned vyběhli ven.
3: To je doga Dany, má pro nás nějakou zprávu.
4: Štěňata nalezena, nacházejí se na sever od města,
0: hlásil jim Danny.
3: Jdeme, rychle!
0: Zvolala Perdita rozrušeně.

0: Když doběhli do vsi, seržant Tips a plukovník už na ně čekali.
1: Na vysvětlování není čas. Pospěšte si za mnou, štěkl plukovník a zavedl je do starého domu.
2: Co chtěla Cruella dělat s tolika štěňaty?
0: Divila se Perdita.
2: Chtěla si z nás nechat ušít kožich,
0: odpověděla jí Štístko.
1: Ta hnusná čarodějnice,
0: zhrozila se Perdita.
2: Co budeme dělat?
0: Obrátila se na Ponga.

0: Štěňátka se motala všude kolem. Bylo jich tam plno.
1: Je nás 99, spočítala Štístko.
0: Musíme je odvést, všechny, rozhodl Pongo bez rozmyšlení. Kašpar a Horác byli tak zabráni do sledování televize, že si ani nevšimli, když jim seržant Tips odvedl štěňátka přímo pod nosem. Uprchlíci se schovali ve stáji, ale ještě nebyli v bezpečí. Kašpar s Horácem brzy zjistili, že jsou štěňátka pryč a vydali se je hledat. Stopy tolika tlapek byly na sněhu dobře vidět. Plukovníku, vidím nějaká světla, zavolal kapitán. Seržant Tips hned věděl, na čem jsou. To jsou ti zloduchové Kašpar a Horác. Musíme rychle pryč, řekl Pongo plukovníkovi. Dalmatýni vyběhli zadními dveřmi ven a rychle pryč. Na poskoky Krueli si počkal kapitán, který si s nimi už věděl rady. Vyprovodil je ze statku dobře mířeným kopnutím. Štěňátka zatím utíkala, co jim nohy stačily, za Pongem a Perditou. Najednou zaslechli hluk motoru. To se k ním blížilo auto jejich pronásledovatelů. Naštěstí se stihli schovat pod mostem a Kašpar s Horácem si jich nevšimli. To bylo o fousek. Pongo rozhodl, že dále poběží po zamrzlé řece. Na ledě nebudou jejich stopy vidět. Té noci mrzlo až praštělo a právě začínala vánice. Štěňátka už byla moc unavená a měla hlad.
2: Ocásek mám jako rampouch. Mrzne mi čenich a taky ouška a tlapičky,
0: fňukala Štístko. Naštěstí Pongo po chvíli zaslechl známý hlas. To na ně volala jejich kamarádka Kólie. Můžete se schovat u nás, na druhé straně řeky. Zavedla je do stáje. Hodné kravičky dali hladovým štěňátkům napít mlíčka a za chvilku už 99 malých dalmatínů s plnými bříšky tvrdě spalo. Pongo a Perdita poděkovali kravičkám a Kólii za pomoc a brzy se i jim zavírali oči únavou.

Druhého dne se uprchlíci museli opět vydat na cestu. V nedaleké vesničce už na ně čekal další z jejich přátel, černý labrador. Pongo dobře věděl, že se Cruella tak snadno nevzdá a bude pokračovat v pronásledování. Pro každý případ se rozhodl, že bude raději zametat stopy větvičkou. Ale Cruella je přesto vypátrala. Podívejte, stopy vedou do vesnice! Zavolala vítězoslavně a ukázala Kašparovi a Horácovi stopy ve sněhu. Když dalmatýni dorazili do vsi, jejich přítel labrador už na ně čekal a zavedl je do starého opuštěného skladiště. Vidíte ten stěhovací vůz? Je tam dost místa pro všechny. Zaveze vás do Londýna.

0: už jim ale byly v patách pronásledovatelé. Cruella byla vzteky bez sebe, zlobila se na Nešiky, Kašpara a Horáce a sama nahlížela do každého zákoutí. Jak se teď dostaneme k autu? Ptala se nešťastná Perdita. Právě v tu chvíli přiběhla Štístko a žalovala na bratříčka.
1: Tatínku, Flíček mě strčil dohromady sazí.
0: Chudinka Štístko byla od sazí celá černá.
2: To není pravda, bránil se Flíček, taky celý umolousaný. To ona mě strčila.
0: Pongo se na ně podíval a najednou dostal nápad. Za chvilku byl i on celý černý.
3: Podívejte, stal se ze mě labrador. Musíme se všichni pomazat sazemi a nikdo nás nepozná.
4: A teď ať si nás ta zlá čarodějnice hledá, radovala se štěňátka.
0: Mezitím bylo auto připraveno. Nesmíme ztrácet čas, popoháněl je labrador. Všichni pejsci jeden po druhém nastupovali do auta. Už byli skoro připraveni k odjezdu, když ze střechy sklouzla dolů sněhová čepice a dopadla přímo na několik štěňátek. Sníh jim očistil kožíšek a byli prozrazeni.
5: To jsou oni!
0: Zavřeštěla Cruella. Auto z Dalmatiny se naštěstí mezi tím rozjelo.
5: Chyťte je za nimi!
0: Křičela zlá Cruella, celá rudá vzteky. Cruella vyrazila po zledovatělé silnici jako o závod. To ale neměla dělat. Za pár okamžiků skončila v příkopě spolu s Kašparem a Horácem, do jejíž dodávky narazila. Pronásledovatelé stáli bezmocně po pás ve sněhu vedle silnice a pejsci se mohli bezpečně vrátit domů.

0: V Londýně se právě Anita a Nanny zabývali zdobením stromečku. Roger byl tak strápený, že jim ani nebyl schopen pomáhat. V noci se mi někdy zdá, jako bych je slyšela, povzdechla si Nanny. Ale pak se probudím a vidím, že to byl jen sen. V tu chvíli uslyšeli nějaký hluk. Nanny otevřela dveře, dovnitř vtrhl velký černý pes a hups, rovnou Rogerovi na klín. Radostně mu olizoval obličej a vůbec se nestaral o to, že ho přitom umaže ocazí. Je tady smečka labradorů, volá překvapený Roger. Ale ne, podívej se pořádně, jsou jenom ocazí. Vždyť je to štístko, vykřikla radostně Nanny a hned se pustila do koupání pejsků. U Redcliffových najednou nebylo k hnutí. 101 dalmatínů se k ním sotva vešlo. Ale co s nimi budeme dělat? Zeptala se Anita. Koupíme si velký dům na venkově, usmál se Roger, a založíme chovnou stanici. A co bylo dál? Ty nejkrásnější Vánoce.
1: Rozbité sluníčko. Počase bzuch povídal Čukovi, podívej se nahoru. Sluníčko se nám vrátilo. Najednou se čmeláčkům zdálo, že stačí udělat pár kroků a budou mít sluníčko na dosah ruky. A tak honem k němu vykročili, jenže sluníčko začalo před nimi utíkat. Běželi za ním pořád dál a dál. Mezitím se večer valem blížil a ostatní zvířátka se začala ukládat ke spánku. Nakonec si i sluníčko řeklo, že je čas odebrat se na kutě a přestalo svítit. Co to, že se najednou tak setmělo, ptal se Doleťuk. Já myslím, že sluníčko je teď nahoře na schvál po tmě, abychom ho nenašli, povídá Bzuk. Tak já tu tmu protrhnu, věděl si hned Radyťuk. Sebral ze země kámen, rozkročil se, rozpřáhl se a hodil jim, jak to nejvíš šlo. Chviličku se nedělo nic, pak se ozvala velká rána a po ní rachot. Kdyby se Ťuk otočil trochu dozadu a malinko doleva, věděl by, že kámen zase dopadl naspátek na zem a teď se po ní kutáli. On byl ale přesvědčen, že ten rámus přichází se zhora. Slyšíš, jak jsem tu tmu prorazil? Vytahoval se. Obloha najednou opravdu přestala být celá černá. Nebylo to ale slunce, co teď na ní svítilo. Bzuk nejdřív nevěřil vlastním očím. Pak se do Ťuka pustil. Ty jsi to sluníčko rozbil. Podívej se nahoru, co z něj zbylo. Jen srpeček, spousta střepů.

Byla noc. A tak venku už nebyl nikdo, kdo by těm malým čmeláčím klukům vysvětlil, že na obloze je teď místo sluníčka, měsíček a hvězdičky a že je to tak v pořádku. Ani Ťuka tentokrát nenapadlo, že jeho kamarád nemusí mít pravdu. Stál tu jako hromádka neštěstí. Strachoval se, co mi zvířátka řeknou, až ráno zjistí, že jsem jim rozbil sluníčko. Najednou jedna z hvězd začala z nebe padat. Několikrát se při tom pádu ještě zatřpitila a pak kdesi dole zmizela. Čmeláčci je začali hledat. My ty střepy ze sluníčka sezbíráme a pak je slepíme, rozhodl Bzuk. A než se zvířátka probudí, bude zase sluníčko celé, utěšoval se Ťuk. Hledali a hledali, až najednou Ťuk spatřil před sebou v trávě žluté světýlko. Hned se k němu vrhl a vítězoslavně volal: hurá, už jsme jeden kousek sluníčka našli. Jenže když přišel blíž, zjistil, že je to pampeliška. Vedle ní kvetly další, třpitily se na louce jako hvězdy na nebi. Kdo by to byl řekl, že sluníčko je z pampelišek, podivil se Ťuk. A Bzuk hned přišel na to, že když je to tak, nestalo se vlastně žádné neštěstí. Udělají prý z pampelišek sluníčko nové. Těšili se, že bude dokonce ještě hezčí než to předtím. Pampelišky sice držely pevně v zemi, ale čmeláčkům se přece jen podařilo několik těch nejhezčích utrhnout. Upleteme z nich sluníčko tak, jako se plete věneček, rozhodl Bzuk. Dali se do práce. Když už jí měli pořádný kus za sebou, ukázalo se, že Ťuk strkal prsty tam, kam neměl. Z věnce trčel jeho ukazováček a nešel vyndat. Tak ho tam necháme, povídá Bzuk. Přilepím na něj lístek, aby nebyl vidět. To bych pak musel vyset se sluníčkem na obloze, lekl se Ťuk. Jak si tam budu hrát? Raději honem věnec rozpletl a ukazováček schoval do kapsy. Bzuk se zlobil, že mu Ťuk přidělal práci. Ťuk se urazil. Tak si uděláme každý svoje vlastní sluníčko a bude to, prohlásil a přestal s Bzukem mluvit. Tomu šla při tom mlčení práce dobře od ruky, když se pak ale podíval na upletený věneček, zesmutnil. Sluníčko s dírou uprostřed, to není žádné sluníčko, pomyslel si. A proto nahlas řekl: dvě sluníčka na obloze, to přece nejde. Já bych z nich udělal jedno. Ťuk byl pro. A tak Bzuk jeho pampeliškami zakryl díru mezi těmi svými a z věnce bylo kolo. Zářilo a vypadalo opravdu jako sluníčko. Teď už jen zbývá dostat ho nahoru, povídá Bzuk. Objevili, že u šípkového keře roste žebříček a tak si z něj udělali žebříček. Kolo z pampelišek pověsili nahoru na trn. Poprvé, co svět světem stojí, se nad loukou v noci objevilo sluníčko. Čmeláčci se na něj nemohli vynadívat, pak je ale únava zmohla a pod sluníčkem usnuli. Zdálo se jim o zlatém slunci, které svítí a svítí a nikdy svítit nepřestane.

Když se ale ráno probudili, jejich sluníčko už vůbec nevypadalo jako sluníčko. Nezářilo, nesvítilo, nebylo žluté, ale hnědé. Čmeláčci si mysleli, že vážně onemocnělo. Když ho snášeli dolů, zaslechli, jak pláče. Je mi horko a špatně, naříkala jedna z jeho pampelišek. Mám hlad a žízeň, přidala se k ní ta druhá. Ach, sestry, sestřičky, je zlé, moc zlé, vzdychala ta uprostřed. Za chvíli naříkali všechny, co jich v tom sluníčku bylo. Její srdcelomný nářek přivolal zvířátka zblízka i zdaleka. Přiběhla kobylka Hupsalka, myška Hrabalka i pavouk Vodouk, přiletěl motýlek Bělásek, muška Třepetalka a taky včelka Alka. Všichni by rádi pomohli, ale nikdo nevěděl jak. Tuk se z toho všeho dal do pláče. Stékali mu po tvářích slzy jako hrachy a jedna po druhé padaly dolů. A najednou pampeliška ze sluníčka, nad kterou stál, přestala vzlikat a zvedla hlavu. Včelka Alka ji chvíli pozorovala a pak se ťukla do čela, že mě to hned nenapadlo. Pampelišky přece potřebují vodu. A tak zvířátka odnesla všechny ty kytičky k nejbližší studánce. Voda v ní byla čistá a dobrá. Pampelišky pily a pily, a když se dost napily, znovu rozkvetly a zezlátly. Vypadaly ve studánce jako nejkrásnější kytice v nejkrásnější váze. Spokojeně otáčeli hlavy ke slunci, které si vesele plulo po obloze. Všechno tedy dobře dopadlo. Kytičky na louce si ale dodnes vypravují, jak si kdysi dva malí čmeláčci spletli sluníčko s pampeliškou.

Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkridge's držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, viďte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington, mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti? Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potloukal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4,7 osmin. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice z klobouky. A když už jsme tu, Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice z klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu,

Ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu z klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má bez tak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité, zadívala se na Paddingtona, především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. Vystříhnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu. Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně. Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten s bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši. Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší a ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuly, vytáhl se do výšky, což fungovalo skoro stejně dobře. Navíc mohl být zdvořilý a mít uši stále v teple. Prodavač mu chtěl kabát zabalit, ale po chvíli dohadování se shodli, že si ho Paddington může vzít rovnou na sebe, i když je venku poměrně teplo. Paddington na sebe byl velice hrdý a chtěl vědět, jestli si toho ostatní lidé povšimnou. Paní Fousková zamířila ven. Paddington si potřásl rukou s Albertem, ještě jednou se přísně zahleděl na prodavače.

0: rodiče a ten se nešťastně zhroutil do křesla a otíral si čelo. Obchodní dům Barkridge's byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Pedding na zatlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátorů měla pro jeden den až. Jenže pro Peddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Peddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce ji, než se stihli otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Peddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Peddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře. Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu. Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce, zeptala se. Peddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple. Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil. Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Peddington zasténal. Chudáčku Peddingtone, litovala ho paní Fousková, tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš? Když znovu řekla slovo oběd, Peddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Peddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větří. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet. Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Je mi ne, pomyslel si Peddington, všechna světla zhasla? S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Peddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy a jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je, zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují a oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbil se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík. Popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí! Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze, děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy, totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí.
1: Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu.
0: Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy.
2: Černé uši, já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington.
0: Paddington se překvapením málem posadil.
1: Jak to pro všechno na světě víte?
0: Podivil se.
2: Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky.
1: Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu.
2: Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil.
0: Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozoroval je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být sticha, a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne.
3: Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji.
1: To nic není,
0: řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou.
2: Říkáte, že se jmenuje Paddington?
1: Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle.
2: Zle?
0: Muž se na ní udiveně zadíval.
2: Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit.
0: Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu.
2: Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán.
0: Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho.
2: Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv, cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál.
0: Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám.
1: Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou.
0: Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu.
2: Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík.
1: Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
4: To jsem kdysi znávával takového malého kluka, A ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba, dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se a kam prej by přišela semle a támhle, a najednou ho popad vstek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vem a jdi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej. Jdi pořád, až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát od cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě, tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením. Prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a što si valuta, što si akcí. Ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem. povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou, hups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví Hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá Hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na Hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle Hajnej byl taky čert. Ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůze, no a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal Hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš Eniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezly z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějí a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá Eniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s děckem i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslužce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá a ten mlýnek mu za $1000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak? Co to je už ne, myslí si mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost, povídám. Marek Krél nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jí muzem, ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a zase kaše a už jej plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hromaby do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaš rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl mlýnek a ven s ním. Eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. Tomu žena radila. Všecko od toho mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlel a potom, Koubo, teď by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď? Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapřáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke Koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Namátl mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila Koubu. Ten popad dvojku a za zlodějem. Ale Koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnici a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit, jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

0: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla: nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
1: Má rostomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
0: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
1: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
2: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
1: I to je jedno,
0: mávla tlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal, jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
3: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
0: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
3: Jen račte, vítám tě, Emanueli.
0: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
3: Líp si to ani nemohl říct,
0: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
2: To je můj cylindr, řekl Emanuel.
1: Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
0: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až zhora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole. Sluníčko už přestoupilo z letních kolejí na zimní koleje, stáhlo plamínek svého ohně a hřálo a svítilo pramaloučko. Správce skladiště snů musel dokonce rozsvítit lampičku, aby uviděl na písmena a obrázky posledních snů, které zbývaly k prohlédnutí. Tak jsme s prohlídkou snů u konce, oddychl si a byl rád, že stačili všechno připravit, než přijde dlouhá zimní noc. Zbývá už jenom poslední písmeno v abecedě, žet, rozhlédl se po svých pomocnících. Máme vůbec nějakého zimního spáče, který se jmenuje odžet?
4: Prosím, žáby, hlásil skřítek, který úřadoval jako hajadlo pro žabí národ.
0: Však měl písmenko žet vyšito na pláštíku i na čepičce a taky namalováno na promítačce. Nebyl to však obyčejný létací pláštík, jako měla ostatní hajadla. Žabí hajadlo mělo nepromokavý plášť s kapucou a vysoké boty do mokroty, jako mívají rybáři. To proto, že žabí hajadlo musí s žabími sny k rybníkům a tůním. Správce pokýval pochvalně hlavou, že je žabí hajadlo na cestu dobře vybaveno. I barva pláště se mu líbila, nahlédl do zápisků a chválil. Barva výstroje odpovídá tomu, jak stojí psáno. Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké? Na zelené strakaté. Líbilo se mu, že je strakatým nepromokavým obalem zabalena i promítačka a že kotouč s natočeným snem je pro všechny případy a nehody opatřen nafukovacím ochranným kolem. Výstroj a výzbroj je dobrá, teď ukaž, jak si připravilo žabí sen. Žabí hajadlo smutně zakuňkalo. Kuň, nemám žabí sen.
5: Ale... A proč pak ne? Co pak si dělalo v létě? Proč pak si se nevypravilo k tůňkám a rybníkům, lajdácké jednohajadlo? Proč pak si nepřipravilo žabám sen pro jejich zimní spánek?
4: Já jsem se vypravilo, kuňkalo žabí hajadlo. Ale kluci po mně házeli kamením. V žabím království je nebezpečno.
5: A proč pak po tobě házeli kamením? Divil se správce.
4: Protože mysleli, že jsem žába, podle kabátu.
0: Kabát je podle říkanky naprosto v pořádku. A tu říkanku přece složili lidé.
5: Nezdá se mi v pořádku, proč člověk hází po žábě kamením, když mu žába dobře slouží.
0: Nahlédl do zápisků, co je tam o žábě všechno psáno.
5: No ano, žába chytá mouchy a člověk mouchy nemá rád, protože ho štípou. Jak to, že lidská mláďata, zvaná kluci, vedou s žabým národem válku?
4: Jen kluci ji vedou, žáby utíkají.
0: Správci zvířecích snů se to nelíbilo.
5: Kluci jsou sice mláďata, ale jsou velcí, žáby jsou malinké. Kdyby velcí kluci vedli válku proti žabičkám a vytahovali se na ně, to by byly pěkní padavkové.
4: Ba, kuňkalo smutně žabí hajadlo. Naučilo jsem se v žabím království válečnou báseň kluků. Tu zpívají, když se žáby utíkají schovat. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. To zpívají, když berou žáby do zajetí, dodalo žabí hajadlo a smutně zakuňkalo.
0: Spravedlivý správce skladiště snů se nadlouho zamyslel. Sen má napravit a vylepšit,
5: co se ve dne nepovedlo, řekl nakonec. Proto se zdají sny, aby se aspoň ve snu s páčům něco vyplnilo, co si přejí. A rozhodl. V žabím snu pustíme tu klukovskou válečnou báseň obráceně. Ať lezou do bezu kluci. A tak se v žabím snu ukázal košatý bezový keř. Do bezu lezl kluk. Chtěl zalézt co nejdál do hustého listí, protože ho honil zástup žab. Byly to žáby skokanky a po cestě by kluka rychle dohonili. Koukal se schovat před nimi v bezovém houští. Z mokrého listí se proti němu vynořil žabí král. Byl to obrovitánský skokan se zlatou korunou na hlavě a kvákal: lezou kluci do bezu, já za nimi polezu. Vidím kluka, velím stůj, hodil z kámen, budeš můj. Kluk se bránil. Já jsem nehodil kámen, to Franta hodil. Žabí král kvákl. Nám je Franta jako tonda, všecko dohromady jste kluci. Vy taky nerozlišujete žabí národ na skokany, rosničky nebo ropuchy, ale říkáte žába. Patříš ke klukovskému vojsku, které házelo kamením po žábách a tebe jsme v bezu chytili. Jsi náš zajatec a půjdeš před žabí soud. Kluk vykulil oči strachy, co se bude dít. Vidíš, řekl žabí král, strach ti udělal oči veliké, jako má žába. Nejsi tedy o nic větší krasavec než my. Pak se obrátil k žabímu shromáždění. Lidem se zdáme my žáby škaredé. Do naší žabí kůže oblékají zakleté princezny. Taky o nás vypravují, že sedíme na prameni a pak ve studni 100 let neteče voda. Vůbec nás všelijak pomlouvají. Ať tedy ukáže zajatý kluk, oč je větší pašák než my žáby. Žabí shromáždění nadšeně kvákalo a žabí král řekl klukovi. Před vším shromážděným žabým národem musíš dokázat, jestli máš právo hodit po žábě kamenem. Když to dokážeš, budeš volný. Jestli ne, vykvákáme po všech tůních a rybnících, že seš vejtaha a budeš mít ostudu všude, kde teče mokrá voda. Kluk se zaradoval. To přece nic není, přeprat žábu. Král stanovil podmínky. Budeš závodit s mými skokany ve skoku, s mými plavci v plavání a s mými lovci v chytání much. Kluk už se začal usmívat. Svýma dlouhýma nohama skočí přece dál než malá žába. Ale ouvej, žabí král vytáhl stéblo rákosu a změřil klukovi nohu. Pak změřil nohu žabího skokana. Aby byl závod spravedlivý k menšímu, musíš skočit tolikrát dál, kolikrát je tvá noha delší než žabí noha, řekl klukovi. Radím ti, nejdřív si to spočítej a posuď, jestli by nebylo rozumné závod vzdát. My žáby jsme zvyklé počítat dukáty, které nám hází měsíček za nocí do tůní, takže my už to máme spočítané. Pánečku, teď už kluk nekulil oči, ale díval se do země. Uši mu zrudly námahou, jak pilně a pracně počítal, násobil. Víš co? Běž domů a uč se násobilku, řekl mu žabí král. A všechny žáby se rozchechtali. A tak se chechtali. Až se rozchechtal i měsíček a třepal jim dolů do tůní dukáty za tuhle legraci. Kluk upaloval domů a šup pod peřinu. Měsíček za ním ještě nakoukl. Kuk, je to ten kluk? A kluk ještě ze spaní vykřikoval. Já ne, to Franta. Za to žáby.
0: Ach, ty si spali až do jara na břehu pod listem, pod kamenem i na měkkém bahínku v tůni. A ještě na jaře si pak vyprávěli na žabím shromáždění, co se jim zdálo a jak se nasmáli.

0: by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: vyklepat okna ven. Jo. Je ty tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. Potom nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli!
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A Krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel Krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Se krtku spopadneš, utrne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl Krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuku aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přes ten dým nevidím.
3: Ježek se zajícem se... Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikostí.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Ha-ta-va.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne.
1: Ha-ta-va.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle.

0: Koukejte, koukejte se. Ani jedno auto se ještě nehnulo.
1: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
2: Ať si taky třeba prasknou.
3: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
1: To jsou zase oni! Pojďte honem! Za mnou!
3: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
0: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
3: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
1: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
2: Poslední.
0: A potřebujeme ten nejhořejší.
3: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.

O princezně Jasněnce a ševci, který létal. Byli jednou dva mladí tovaryši, Ondra a Jíra, jeden kovář, druhý švec. A ti spolu, vcelku bezstarostně a vesele, vandrovali světem. Kde se zastavili, tam se něčemu přiučili. Ondra v kovařině, Jíra v ševcovině. A tak třetím rokem vandrování byli v řemesle tak dobří, že mohli leckterého zkušeného mistra, který od mládí seděl jen na jednom místě a už se nesnažil osvojit si všelijaké řemeslné novoty, strčit do kapsy. To víte, byli mladí, sebevědomí a tak se někdy i furiansky naparovali. Trochu žertem a trochu vážně se vytahovali jeden na druhého. Jíra byl víc myslitel, takový ten švec dumavec, a Ondra spíš spoléhal na svou sílu, inu kovář.

Tak jednou k večeru, zrovna se začala na nebi klubat první hvězda, se začali pošťuchovat a hádat, kdože je větší mistr. Bylo léto, leželi na louce pod lesem, vandrovní batohy pod hlavou, nic jim nechybělo. To se to pak krásně mluví a vytahuje. Jen kdybych tu měl pořádnou kovadlinu a kujné železo, utrousil koutkem úst Ondra. Já bych ti ukázal, jaký může být kovář umělec. To není jako dělat nějaké křampy na jednu sezónu. Cože? Opáčil Jíra. Ty kovářský umouněnče, ty budeš mistrovat ševce. Jen kdybych tu měl hebkou a pevnou kůži kozinku, tak by ti perlík údivem ani na kovadlinu nedopadl, až bys popatřil, co švec umí udělat. Ještě chvíli se tak popichovali, ale když šera přibylo a na nebi se ukázala třetí hvězda, kde se vzal, tu se vzal, pán v kloboučku a s motýlkem u krku stál před nimi. A že tedy, když jsou oba takoví umělci, aby šli s ním, že kujného železa bude dost a pěkné kozinky také. Tovaryši byli trochu udiveni tím panáčkem i jeho nabídkou, ale zase ne tolik, aby se hned kurážně nezvedli a nešli s ním do jeho domu. A tam bylo nejen všechno, co potřebovali, ale každý dostal i svou komůrku na spaní. Ondra se hned brzy po ránu vrhl ke kovadlině, až to zvonilo po celém domě i okolí. Jíra byl taky vzhůru, ale vstal až později. Chodil po dílně, posedával, dumal, zase chodil. Trvalo to 2 dny a zdálo se, že neví, do čeho se pustit. Třetí den přišel pán a ptal se jich, jak jsou daleko se svým dílem. Ondra hned prohlásil, že bude zítra na večer hotov. Když ty, ozval se Jíra, tak já taky. Na druhý den Ondra předvedl pánovi opravdový div. Železnou slepici, která každou hodinu snesla železné vejce a každou čtvrt hodinu zagdákala jako živá. Pán byl viditelně překvapený a uznale pokyvoval hlavou. Takového mistra kovářského ještě neviděl. A co ty? Obrátil se na Jíru. Kde ty máš svou práci? Jíra odešel do své dílny, kde měl z kozinky ušitá křídla. Připěl si je a vyšel na dvorek. A než byste řekli švec, začal křídly mávat a vznášet se nad dvorečkem. Pána to přímo ohromilo. Úžasné, úžasné, pojď už dolů, ševče, chci to taky zkusit. Ale Jíra se v tu chvíli rozhodl, že poletí výš a dál, že když se mu křídla tak povedla, zkusí štěstí pro změnu jinde. Když pán pochopil, o co jde, běžel do domu pro ručnici a střílel po Jírovi jako zběsilý. Ale ten už byl vysoko. Příliš vysoko pro celé to pánovo střílení. A letěl, až byl moc unavený. Od neustálého mávání ho bolely ruce. Ale to už začalo svítat a Jíra pod sebou uviděl věže velkého města. Snesl se na louku, na dohled od městských hradeb. Křídla složil a dal do batohu. Pak zamířil k městské bráně. Měl štěstí. Brzy narazil na ševcovského mistra, který měl dílnu pod kulatou vysokou zámeckou věží. Nabídl se mu za pomocníka. Mistrovi se vandrovní tovaryš opravdu hodil.
Už zítra měl odevzdat hromadu škorní a střevíců, které dostal k opravě ze zámku, a bál se, že s tím nebude hotov. Když Jíra usedl k druhému verpánku a dal se do díla, mistr hned viděl, jak mu jde práce od ruky. Ty jsi přišel, chlapče, jako na zavolanou, řekl radostně. Jako by mi tě poslali z nebe. Ty bys ani pro princeznu nebyl špatná partie. Jíra se nejdřív zarazil, cože to mistr povídá o nebi, a zeptal se. A to snad vaše princezna by stála o ševce? Mistr odložil dílo a začal mu vyprávět o princezně Jasněnce. Je tak krásná a přitom musí celé dny a noci trávit na téhle vysoké věži, která nám zrovna stíní okno do světnice. A to jen proto, že při narození jí zlá čarodějnice přiřkla za manžela ševce. Od té doby ji král hlídá na každém kroku. A když začala dospívat a růst do krásy, tak ji zavřel do věže a nechal hlídat strážemi. Jíra údivem pomalu zapomněl dýchat. Jednak slýchal doma, že čarodějnická sudba se vždycky splní, jednak nemohl uvěřit, že krásné děvče, které je souzeno ševci, je jen pár metrů od něho na vysoké věži. Když nastal večer a mistr se odebral na kutě, Jíra rozvázal batoh, připěl si křídla a půdním vikýřem vyletěl vzhůru k věži. Jak letěl kolem věžního okýnka, opravdu uviděl dívku tak krásnou, až se mu málem udělaly mžitky před očima. Dvakrát obletěl věž a pak vletěl okýnkem dovnitř. Jeje, podivila se princezna, ty jsi přiletěl jako nějaký anděl. Ale vůbec se nebála, jako by tušila, že se začíná naplňovat její sudba. Vždyť Jíra, i když se po práci vydrhl u studny, byl cítit ševcovinou na 10 kroků. Oči mu při pohledu na jasněnčiny zlaté vlasy zářily jako modré hvězdy. Nebylo třeba slov. Jíra se jenom z lehínka dotýkal těch zlatých vlasů až do svítání. A příští noc znovu. Ale to už ho zahlédli stráže. Rozčilený král jen tak v noční košili vpadl do věžního pokojíčku a Jíra sotva stačil skočit k otevřenému okýnku. Jasněnka se ho ducha přítomně chytila kolem krku a už spolu vylétli do tmavé noci. Král z toho div neumřel. Tak se lekl, že ho museli polévat studenou vodou, aby přišel k sobě. Ale to už se Jíra s Jasněnkou snesli na louku u cizího města a princezna za dukát, který měla na zlatém řetízku kolem krku, obstarala Jírovi ševcovskou dílnu a všechno, co je k řemeslu třeba. Brzy se v dílně netrhly dveře, neboť zvěst o Jírově zručnosti letěla krajem. A tak byli oba šťastní, že snad šťastnější ani být nemohli. Ale šťastným vždycky někdo závidí. Oba zapomněli na zlou čarodějnici, která princezně sudičkovsky přiřkla u kolébky za manžela ševce. Chystala smutek pro krále, připravila však štěstí Jasněnce a s tím se nemohla smířit. Čarodějnice se proměnila v jestřába a rozletěla se k městu, kde Jasněnka s Jírou žili. A než byste řekli švec, proměnila krásnou ševcovou v ptáčka sedmihláska. Toho chytila do drápů a po princezně Jasněnce zůstal v dílně jen jeden červený střevíček. A než se Jasněnka nadála, ocitla se, už zase jako princezna, na čarodějném zámku v černém lese.
Štěstí těch dvou vzalo věru rychlý konec. Jírovi se bez jasninky nechtělo ani žít. Našel červený střevíček, ale tím stopa končila. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Až jednou přišlo děvče ze sousední vsi, v ruce červený střevíček. Žádalo Jíru, aby jí udělal další do páru. Prý jí ten její spadl na hlavu přímo z nebe. Když vzhlédla vzhůru, spatřila jestřába, jak nese v drápech malého zpěváčka. Jíra hned věděl, která bije. Teď čarodějnici ukáže, že švec není žádný prťavec. Rychle si připjal křídla a letěl k půlnoci, kde tušil čarodějný zámek. Brzo byl u cíle. Sedl si do výklenku věžního okna a zhlížel dolů na nádvoří. Slyšel jasněnčiny vzliky a pláč. Upustil střevíček a čekal. Jasněnka jej rychle zvedla a ukryla v sukni. Přitom vzdychla tak blaženě, že to Jíra zaslechl až nahoře. To bylo shledání, to bylo objímání. Ale ještě nebylo vyhráno. Jíra se znovu vznesl, tentokrát s jasninkou v náručí, a letěl rychleji než divoké husy. Paže mu začaly umdlévat, ale to už byly šťastně za hranicí čarodějné říše. Snesli se na voňavou louku plnou kvítí. Jíra si ani křídla nesložil a usnul jasněnce v náručí. Spal a jasněnce za chvíli také spadla víčka. Koutkem oka ještě zahlédla za lesem kostelní věž v městečku, kde Jíra ševcoval. A my uděláme nejlépe, když je necháme odpočívat. Vždyť si to po všech těch stranách

0: to jednou byla na lesním paloučku mlá, zasvítlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo a stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamýšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co, povídá nakonec. Budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slzíček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec Muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pícha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu, směje se Muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce Mušku. Postavila se mu do cesty a řekla, z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech. Myslivec Muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou píchu a povídá. To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora. A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže, když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jívalky a šlehla s ním Mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k Muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách. Už se nic neboj. I kdyby na tebe Muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj. Když dořekla, schovala se Víla Amálka do stínu pod jedlem. A myslivci Muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá, teď se dočkáš. A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec Muška profoukl pušku a láduje druhou patronu. A míří a střelí. Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí. To jako by mi někdo začaroval patrony, křikl muška a nabil do třetice. Stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů. 7. ten hlavní se usadil ve vzduchu na nitku od muškova nosu a bzučí. Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel. Tohle vyhnalo z myslivce mušky píchu. Pušku pověsil na rosochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k srnce. Myslivec muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku. Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko. Jenže to už víla Amálka odcházela po špičičkách trávy do hlubokého lesa. Kde pak, muško? Srneček odešel k srnce. Já jdu do hlubokého lesa. Ty tu zůstáváš sám s vystřílenou puškou. A myslivec muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.
1: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl, rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro. Že bych si popletl kalendář. Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe, a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla, rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
2: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
1: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
2: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý šoupálek byl toho názoru aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí.
0: Všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad
2: i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal: a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá: když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím, letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho. Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka. Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
0: Prosím tě, odkdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem, chechtal se krkavec svým hrdelním hlasem.
2: Zkusit by se to mohlo, řekl malý šoupálek. Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla, ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela. Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil. Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro. Ptáci odlétli s budíkem doprostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na jaro. Čekali a nic. Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na Hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč.
0: Já jsem nevrznul.
2: A lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá.
0: Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl, a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro. Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni. Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo

0: Lesní šedivec. Před dávnými časy stála na kraji jednoho hlubokého lesa malá chaloupka a v ní žil chudý drvoštěp se ženou a třemi dcerami. Jednou ráno, když se chystal za prací, řekl ženě: pošli dnes za mnou naši nejstarší, ať mi přinese oběd do lesa, jinak nebudu s prací hotov. A aby mě našla, dodal, vezmu si sebou pytlík jáhel a budu je po cestě trousit za sebou. Když stálo slunce přímo nad lesem, vydala se dcerka s hrnkem polévky za otcem do lesa. Jenže skřivaní, vrabci a pěnkavi, kosy a číškové, jáhly dávno sezobaly a ona nemohla otcovu stopu najít. A tak šla nazdař Bůh pořád dál a dál, až už slunce zapadlo a setmělo se. Stromy ve tmě šuměly, sovy houkaly a jí začalo být úzko. V tom spatřila v dálce světýlko, probleskovalo mezi stromy a pořád na jednom místě. Tam jistě bydlí nějací lidé a přes noc mě u sebe nechají, řekla si dívčina a pustila se za tím světlem. Netrvalo dlouho a došla k osvětlenému stavení. Zaklepala na dveře a z domku se ozval chraptivý hlas. Pojď dál. Vyšla tedy do tmavé síňky a začukala na dveře světnice. Jen dál, volal ten hlas. Když otevřela, seděl tam u stolu šedivý staroch. Lokty měl opřené o stůl, hlavu v dlaních a dlouhé vousy mu splývaly pod stůl skoro až na zem. U kamen měl tři společníky, slepičku s kohoutkem a strakatou kravku. Dcerka pověděla tomu šedivci, jak zabloudila, a poprosila, aby ji u sebe nechal přes noc. Staroch se obrátil ke zvířátkům a povídá: co říkáte, kamarádi? Necháme ji u nás spát? Zvířátka souhlasila. Zajdi vedle do kuchyně, pobídl děvče. Uvaříš nám večeři. Dívčina šla do kuchyně a uvařila dobrou večeři. Přinesla plnou mísu na stůl a přisedla si k hospodáři. Ale na zvířátka si ani nevzpomněla. Když měla dost, řekla: únavou už nohy necítím. Potřebovala bych jít spát. Staroch nic. Hlavu měl v dlaních a dřímal. Dívka se obrátila na zvířátka. Povězte mi, vytři v koutě, kde pak je tu nějaká postel? A zvířátka odpověděla: sama ses tu dobře měla a na nás si zapomněla. Hleď si sama radu dát, kde budeš dnes nocovat. V tom se ozval staroch.
1: Budeme spát v komoře. Běž nahoru, najdeš tam dvě postele. Pěkně ustel a počkej na mě, přijdu za tebou.
0: Dívčina vyběhla po schodech, vešla do komory, vlezla do první postele a usnula je jako špalek. Za chvíli přišel šedivec a když viděl, že nemá odestláno, zatímco dívka tvrdě spí, otevřel padací dveře a spustil ji do sklepa. Drvoštěp přišel pozdě večer domů a vyčítal ženě, že ho nechala celý den ohladu. Poslala jsem za tebou naši nejstarší, ale asi zabloudila, však ona se zítra vrátí. Ráno ještě než se rozednilo, drvoštěp vstal a chystal se do lesa. Chtěl, aby mu prostřední dcera přinesla oběd. Vezmu si sebou pytlík čočky, řekl. To jsou větší zrnka než jáhly. Holka je líp uvidí a nezabloudí. K polednímu se dcerka vydala s obědem do lesa, ale čočka už byla dávno pryč. Ptáci jí se zobali, ani zrnko nenechali. Děvče bloudilo po lese, až se dostalo k chaloupce toho šedivce. Poprosilo o jídlo a o nocleh.
1: Co říkáte, kamarádi, necháme ji u nás spát?
0: zeptal se staroch svých zvířátek. A zvířátka souhlasila. Všechno bylo jako předešlého dne. Dívčina uvařila dobrou večeři, ale na zvířátka si ani nevzpomněla. Když se zeptala, kde bude spát, zvířátka jí odpověděla. Sama ses tu dobře měla a na nás si zapomněla. Hleď si sama radu dát, kde dnes budeš nocovat. Šedivec ji poslal do komory a zase se všechno opakovalo. Když viděl, že nemá odesláno, zatímco děvče spokojeně spí, spustili do sklepa. Dnes pošleš s obědem naši nejmladší, řekl ráno Drvoštěp. Je hodná a poslušná. Ona jistě nesejde z cesty a nebude bloumat, Bůh ví kde. Matka nechtěla nejmladší dcerku pustit. Na co když taky zabloudí? Je ještě malá.
1: A jen se neboj, řekl muž. Ta jistě nezabloudí. Je to chytrá hlava. Má rozumu, že by ho mohla rozdávat. Ostatně, vezmu si sebou hrách a budu ho zase trousit. Hrách je větší než čočka. Bude dobře vidět.
0: Ale když dcerka vzala košík s obědem a vyšla do lesa, měli holubi doupňáci všechen hrách dávno ve voleti a ona nevěděla, kudy se má dát. Byla celá ustaraná a pořád si jen představovala, jak bude otec hledovět a maminka naříkat, jestli se jí nevrátí. A když se setmělo, uviděla v dálce světýlko. Vešla do chaloupky a poprosila o nocleh. Staroch se zeptal svých zvířátek.
1: Co říkáte, kamarádi? Necháme ji u nás spát?
0: A zvířátka souhlasila. Dívka přistoupila ke kamnům, kde měla zvířátka své místo, pohladila slepičku a kohoutka po hladkém peří a kravku straku poškrábala na čele mezi rohy. Když uvařila dobrou polévku, jak jí hospodář přikázal, postavila mísu na stůl, ale nesedla si k jídlu. Já bych měla jíst a ta hodná zvířátka by nedostala nic, řekla si a došla slepičce a kohoutkovi pro ječmen, kravce přinesla plnou náruč voňavého sena. Ať vám chutná, milá zvířátka, řekla. A jestli máte žízeň, dostanete čerstvou vodu. Přinesla plné vědro a zvířátka se napila. Teprve potom si děvče sedlo ke stolu a snědlo, co nechal hospodář. Netrvalo dlouho a slepička s kohoutkem začaly strkat hlavičku pod křídla a strakaté kravce už se zavíraly oči. Neměli bychom jít spát? Zeptala se dívka. A zvířátka, že ano. S námi si tu jedla, pila, všechny si nás opatřila, děkujeme za pomoc, přejeme ti dobrou noc. Dívčina potom vyšla po schodech nahoru, natřásla polštáře, dala čisté povlaky a počkala, až si lehne hospodář. Sama si lehla na druhou postel a usnula. Ráno vstala se slunkem, zatopila v kuchyni, postavila na snídani a šla opatřit kohoutka, slepičku a kravku straku. Zase na ně hezky mluvila. A když je pouštěla zadními dveřmi na dvorek, zvířátka jí řekla. Dnes dostaneš pěkné věno, vezmi všechno, slámu, seno, co ti dají, to si vem. Přejeme ti hezký den. Šedivý hospodář už čekal za stolem na snídani. Dívčina honem nesla na stůl. Najedla se, poděkovala za nocleh i za jídlo a chystala se domů. Potom si vzpomněla, že musí ještě ustlat. Hospodář jí řekl, že si slámu ze své postele může vzít sebou. Dívčina šla do komory, svázela si slámu z postele do rance a vyšla ze dveří. Venku potkala své starší sestry, které šedivec právě propustil ze sklepa. Když viděli, jak se ohýbá pod rancem slámy, dali se do smíchu. Nám jí ten podivín taky dával, ale my jsme se mu poděkovali, dopak by se vláčel s proleželou slámou. Nesluší se odmítnout dárek jen proto, že nemá žádnou cenu, řekla nejmladší sestra. Hospodář to myslel dobře, vidíte? dal mi do košíku i jídlo na cestu. S námi to dobře nemyslel. Držel nás zavřené o chlebu a vodě ve sklepě, stěžovali si starší sestry, ale košík s jídlem ochotně vzali, aby se z něho mohli také najít. Dívky šly lesem a těšili se, že jistě trefí domů, když jsou všechny tři pohromadě. A opravdu, ještě před večerem narazili na známou cestu a brzy došli k otcově chaloupce. Matka plakala radostí, když je viděla, a otec řekl, vždyť jsem ti to povídal, že se holky vrátí. I dřevařova dcera může zabloudit, ale nakonec se vždycky z lesa vymotá. Nejmladší byla od svého břemene tak unavená, že plachtu se slámou ani nerozvázala. Veď spala jí pod postel, lehla si a spala. Ráno chtěla slámu uklidit, ale nemohla tím rancem ani hnout, jak byl těžký. Rozvázala uzel a nevěřila svým očím. Všechna sláma se jí přes noc proměnila ve zlato. Hned přivolala matku a sestry a rozběhla se ven pro otce, aby se honem šel podívat, jaké bohatství jim přišlo do chaloupky. Sestry si málem trhaly vlasy z hlavy, když viděli, jakým darem pohrdli. Buďte rádi, že jste se vrátili s prázdnýma rukama, ale živé a zdravé. Všechny tři jste jistě zabloudili k lesnímu šedivci. To on. Takhle lidi zkouší, odměňuje a trestá.

0: Proč byla veverka spokojená? Jednou se veverka houpala na vršku vysokého smrku. Houpala se, houpala, dodaleka koukala a viděla až do městečka na náměstí. Byl tam zrovna trh. Na stáncích byly vyrovnané hromady jablek a hrušek, kopce švestek, ringlí a slív, ošatky a mísy, angreštu, vína a hub. Ze džbánků a stalířků voněly borůvky, jahody a maliny. Zítra půjdu taky na trh, rozhodla se veverka. Budu prodávat oříšky. Druhý den ráno už stála na náměstí u stánku. Vysypala z pytlíku na pult hromádku oříšků a čekala na prvního zákazníka. Zanedlouho se u ní zastavil jezevec.
1: Prosil bych 10 deka,
0: řekl. Veverka už chtěla dát oříšky na váhu, když jí blesklo hlavou. Jsou dobré? Nejsou žluklé nebo dokonce zkažené? Než začnu prodávat, musím se přesvědčit, jaké mám zboží, aby si nikdo nemohl stěžovat. A řekla jezevci, pane, mám ještě moc práce. Počítejte zatím třeba motýly a přijďte sem až za chvíli. Jezevec odešel. Veverka vzala jeden oříšek, chroupla do něj a spokojeně si popotáhla vousky. Dobrý je. A sladoučký? Ten mě hambu neudělá. Kdo si koupí, neprohloupí. Ale to už stál u stánku ježek.
2: Prosil bych 1/4 kila.
0: Veverce se zbíhaly sliny, že málem nenechala ježka ani domluvit. Přijďte za chvíli, zatím vám zboží připravím, řekla mu. Sotva se ježek otočil, schroupla druhý oříšek.
1: Je výborný, znamenitý,
0: ale jsou všechny takové. Co kdyby ty další nebyly bez chyby? Nesmím nic ponechat náhodě. Ochutnala třetí oříšek, 4. a 5. Brala jeden za druhým a dočista zapomněla, že je přišla na trh prodávat. Na pultě už ležel jediný oříšek, poslední. Veverka se na něj zálibně podívala, ale najednou si všimla, že u ní stojí malý chlapeček a zvědavě si ji prohlíží. Tady máš, ať si taky pochutnáš, řekla a dala mu oříšek do dlaně, abys věděl, jakou dobrotu jsem dnes přinesla na trh. Usmála se, vzala prázdný pytlík a pospíchala domů. Měla jsem dobré oříšky, libovala si cestou. Kdo by si je koupil, ten by neprohloupil. Byla spokojená, že se jí procházka do města tak vyvedla. Prošla se a přitom se náramně najedla.

Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčeřila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží dole v lakušníku pod hrází, se něco zalesklo. Morcec hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku lekninového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak k motře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta. Takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy, vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky, a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cein, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic.
A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych pro to musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.

0: Kdybyste děti viděli tu roztrhanou chalupu, co se to v ní stalo, to byste se asi smáli. Okna nemá, střecha je děravá, prší do ní, vítr fouká a k tomu všemu všude zaschlá kaše. Ale o tom vám chci vyprávět. Kdysi, a je to už dávno, žila v té chaloupce chudá vdova s dcerou. Tenkrát ale byla chalupa ještě celá, alespoň do ní nepršelo, ale stejně se tam říkalo u roztrhané chalupy. Matka s dcerou pracovali na poli i v lese, pomáhali při žních, měli také nějaké slepice a tak se jakž takž živili. Někdy ale nemývali co dát do hrnce. Jednou v létě se stará roznemohla a mladá šla do lesa na jahody, aby měli alespoň něco k jídlu. Vzala si džbán a kus chleba a šla. Jahod bylo, že měla džbán brzo plný až po okraj, a tak už jen chodila a hledala houby. A pomalu došla k lesní studánce, sedla si, bylo právě poledne, a bere si chleba. Ale tu se najednou před ní octla nějaká stará žena, kde se vzala, tu se vzala, vypadala skoro jako žebračka, v ruce držela hrnec, ani veliký, ani malý, ale prázdný, a povídá.
1: Má zlatá panenko, to bych jedla. Už dávno jsem neměla chleba v ústech. Nedala bys mi kousek?
2: I proč pak ne? Třeba celý. Však já domů dojdu. Jen aby pro vás nebyl moc tvrdý.
1: I nebude, panenko. Ale jak pak já ti jen poděkuju, když jsi tak hodná?
2: Nebyl moc tvrdý.
1: I nebude, panenko. Ale jak pak já ti jen poděkuju, když jsi tak hodná? Počkej,

0: poděkovat, ale nemá už komu. Babička jako by se jí rozplynula před očima. Snad je za těmi smrčky, nebo támhle v tom doubí? Ne, ne, je pryč. Zmizela. No co, hrnec je tu? Tak ať ukáže, co dovede. A děvče jde lesem, v jedné ruce džbán plný jahod, v druhé podivný hrnec a už stromy řídnou a tady je pěšinka domů. Když přišla do chalupy, povídá matce, co se jí v lese přihodilo.
1: No tohle, no to musíme, holka moje, hned vyzkoušet. Ukaž, dáme ho na plotnu. Tak, a jak se to říká?
2: Ne na plotnu, maminko, na stůl. A teď se řekne, hrnečku vař.
0: A hrneček poslouchal. Hned se začala ode dna kaše vařit, jen to bublalo a bylo jí pořád víc a než by někdo napočítal do 10, už byl plný a přetékal.
2: Hrnečku, dost
1: je, už přestal. No tohle, holka, pojď jíst. To jsem ještě neviděla. To ti dala jistě nějaká lesní žínka. Je. A jak je ta kaše dobrá?
2: Takovou se, maminko, ještě nejedla.
0: No, najedli se a teď už nikdy nebudou mít nouzy. A všem dětem ve vsi dají a každému, kdo bude mít hlad. A tak si povídají a mladá najednou, že půjde do města na trh prodat vajíčka. Vzala si košíček a šla. Do města bylo dost daleko a na trhu vejce nešla zrovna rychle na odbyt a tak se mladá dost zpozdila. Stará se jí nemohla dočkat a už se jí chtělo také jíst. No co, hrneček je tady, ať vaří. A hrneček začal vařit. A už je plný vonavé kaše s máslem a s medem.
1: Tak, hrnečku, jen vař. Ale kde pak má misku a lžici, že ta holka uklidila nádobí do komory?
0: A jde si pro misku a lžici, ale než se vrátí, už teče kaše po stole a hrneček vaří a vaří. Ale hrníček vařil a nic nedbal, že stará se křižuje a pokřikuje, že už nechce. No, to byla spoušť. Matka zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Už nevěděla, co dělat, popadla po klici, chtěla hrnek přikrýt, ale šlápla do kaše, uklouzla, vykřikla. Kaše byla horká a hrneček vařil a vařil a kaše tekla proudem. Už jí bylo v sednici tolik, že stará musela utéct, vylezla na půdu a naříkala, co to ta nešťastná holka přinese. A zatím se horká kaše valila už ze sednice a z chalupy dveřmi a oknem na náves, kouřilo se z ní a ve vsi mysleli, že snad chalupě hoří. Ale to se mladá konečně vracela a když viděla horu kaše, už z dálky vykřikla... A hrneček poslechl. Ale chalupa už byla celá v kaši a na návsi byl takový kopec, že lidi ze vsi museli projíždět cestu traktorem. Ale kde je hrneček, to už dneska nikdo neví. Snad si ho ta babička z lesa odnesla zase do pohádky. Ano, tak to asi bude.

Jednoho opravdu krásného dne hrál tatínek s Fíkem na zahrádce party dámy. Fík byl právě na tahu, když šli kolem plotu dva správní turisté. Měli krátké kalhoty a dlouhé chlupy na nohou. Celý úžaslí zírali na psa, která hraje dámu. No, podívejte, ukazoval jeden druhému. No, už jste to někdy viděl? Copak, copak.

0: odpovídá jim tatínek. No ale tady divíme se, jak tuhle ten pes hraje dámu, řekli turisté. Mizerně, že jo, řekl tatínek. Tuhle například zapomněl skákat. Turisté byli z té řeči celý pav a když na ně ještě fík udělal hf, upalovali zděšeně pryč, až se za nimi hustě prášilo. Tatínek potom dvakrát skočil, sebral fíkovi všechny zbývající figurky a to je u dámy konec. Ale zase prohrál, řekl otráveně tatínek. Hraješ pod psa, už mě to s tebou nebaví. Víš co, skoč mi pro noviny, jdu si lehnout. A šel spát. Fík si podepřel čelo a přemýšlel, jak by nejlíp splnil rozkaz. Trafika byla totiž dost daleko a on se bál, že tam nedoskočí. A náhle se ťukl do toho přemýšlivého čela. Už to mám. Běžel do svého domečku, kde měl staré kanape po babičce, ještě takové, to se skroucenými péry. Trošku už bylo roztrhané, jak na něm Ája pořád skákala a houpala se. A péra nestydatě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, potom dal ještě jedno na pravou zadní, zkusil se odrazit a šlo to výtečně. Skočil až do stropu a kdyby tam strop nebyl, vyskočil by býval ještě výš.
1: Dobrý je to, dobrý, dobrý,
0: řekl si spokojeně, přimontoval si ještě dvě péra na přední nohy.
1: Teď už snad do té trafiky doskočím.
0: Vyběhl ven, dal si pořádný rozběh a odrazil se. Byl to pěkný skok. Přistál rovnou před trafikou a dědečkové, co si tam byli pro Viržínka, se leknutím rozprchli na všechny strany. Paní trafikantka taky utekla, aby nepřišla k úhoně.
2: Tak Fík chvíli přešlapoval před opuštěnou trafikou a potom si řekl,
1: no, co se dá dělat?
0: Popadl trafiku za komínek, trošku si ji nadhodil, mocně se odrazil a přistál opět doma na zahrádce. Zrovna u tatínkova lehátka.
1: Pro pána Jána,
0: zděsil se tatínek, když před něj Fík postavil trafiku a čekal na pochvalu.
1: Co's to proved?
0: Já jsem říkal, abys přinesl noviny a ne trafiku. Fíkovi to bylo líto a trochu se zamračil.
1: Neřeklo se mi, který noviny. Tak jsem vzal celou trafiku. No.
0: Tatínek si tady vybral noviny a Fík zase odnesl trafiku zpátky. Dědečkové už tam na ní čekali. Když už Fík uměl tak pěkně skákat, muselo se to ovšem nějak využít. A na to zase je tatínek pašák. Každou chvilku potom říkal Maxi psovi. Fíku, skoč na poštu. Nebo Fíku, skoč do lesa pro dříví. Nebo Fíku, skoč do města nakoupit. A Fík skákal a skákal, protože to byl celkem poslušný pes. Na konci prázdnin řekl tatínek hodnému Maxi psovi. Fíku, skoč k babičce pro Áju.
1: Už letím,
0: řekl radostně Fík a skutečně to vypadalo, jako když letí. Jedním skokem skočil přes les, druhým přeskočil rybník, třetí skok jej přehnal přes pole lán a čtvrtým skokem doskočil do vesnice, co bydlí babička.
3: Ahoj, Fíku! Fíčku!
0: Uvítala ho nadšeně Ája.
1: Čau.
0: Pozdravil Fík a usmál se na ní.
1: Už máš jít domů, Ájo.
3: Jít?
0: Už klíbla se Ája.
1: Ale no ne, já tě svezu, samozřejmě,
0: řekl Fík. Ája mu skočila na záda, hlavu mu pěkně přitiskla na krk a chytila se za ušiska.
1: Pořádně se drž,
0: řekl Fík, odrazil se a jedním skokem přeskočil kopec. Jenže jak se odrazil k druhému skoku, péro na pravé zadní se mu zachytilo za železniční koleje. Natáhlo se pořádně, ale když už Fík skoro dopadal na zem, stáhlo ho zase zpátky.
3: proč se vracíš?
2: Divila se Ája.
1: Abys viděla, že mám taky zpátečku, chlubil se Fík.
2: Vyšťáral konec péra z kolejí a potom už bez nehod doskákal ty tři veleskoky k domovu. Tatínek se přivítal s Ájou, pohladil Fíka a myslel si, no, teď už budu mít zase klid. Ale neměl. Ono se totiž mezi tím jaksi rozkřiklo, že Fík umí skákat pro noviny, pro dříví, pro Áju, vůbec pro všechno a přijeli za ním dva páni v autě. Auto mělo vlečňák a v tom vlečňáku byla velikánská, skoro zlatá medaile. Pane Fík, začal jeden z pánů slavnostně, ale Fík ho hned zarazil.
1: Maxipes, prosím.
2: Pardon. Tedy, pane Maxipes Fík, teď ho zase nenechala domluvit Ája.
3: Prosím, správně se říká pane Maxipse Fíku.
2: Pardon, dobrá. Tedy, pane Maxipse Fíku, stal jste se mistrem světa ve skoku pro něco. Tady máme pro vás medaily. Maxipes se musel hodně sehnout, aby mu ji mohli pověsit na krk. Když se jim to konečně povedlo, Fík na znamení díků docela psovsky zaštěkal. Jenže ve štěkání on nemá ten cit. Zkrátka, trošku to přehnal a oba pány to odfouklo i s autem a vlečňákem.
1: No, řekl Fík a šel si lehnout.

0: pískovém lomu na kraji lesa stojí komediantský vůz. Je maličký a zelený, nátěr má zašlý a odřený. Kdybyste se tiše přikradli po schůdkách k zaskleným dveřím a nahlédli dovnitř, spatřili byste, že tam nějaký člověk sedí na obráceném hrnci, na kolenou má turecký buben, na něm rozprostřený velikánský kus balicího papíru a maluje dřívkem po papíře nějaké kliky-háky. Je celý rudý námahou a z jeho červených vlasů mu padají velké kapky potu. Do ticha se ozvalo zavrnění a v druhém okénku za zády toho člověka s červenými vlasy vykoukl černý čumáček a za ním hnědá hlavička s černýma veselýma očkama. Malý medvídek, medvídek, Míša Kulička.
1: Stričku Vasile, prosím pěkně, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Zeptej se maminky a nelez se vším na mne, vidíš, že mám plné ruce práce. Míša seskočil od okénka a broukal si pro sebe.
1: Zeptat se maminky, to mi to jistě zakáže. A jak se jí mám zeptat, když spí?
0: Chvíli hluboce přemýšlel a pak se rozhodl.
1: Vasil mě poslal, abych se jí zeptal. Nic nemluvil o tom, abych čekal na odpověď. A za zeptání nic nedám.
0: Přeběhl na druhou stranu vozu. Tam na sluníčku spala Barbora. Pěkně spovzdálí a šeptem, aby ji neprobudil, zaprosil.
1: Maminko, prosím tě, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Barbora neodpověděla, jen ze spaní zívla, ohnala se prackou po mouše, obrátila se na druhý bok a chrupala dál. Míša se spokojným svědomím rozběhl ke kraji lesa, odkud před chvílí vyhlížel vesnici.
1: Než se máma probudí, budu dávno zpátky.
0: Vesnička před ním v dolíku, tak co by kamenem dohodil, také jakoby spala. Její bílé chalupy s červenými hnědými a červenými střechami pěkně v slunci svítily v zelení sadů a zahrádek. Míša se k ní rozběhl po silničce podle potoka ke vsi. Bylo mu blaženě.
1: Mají to krásně. A to ticho, jako ve svátek. Tak kudy nejdřív? Ale co je to tamhle? U toho krásně nabíleného stavení. Aha, to zrovna na svátky malují a tady ještě mají barvy v hrncích a štětku. Počkejme, to je nápad. To udělám radost Vasilovi a Barboře.
0: A popadl štětku, namočil ji v červené barvě a namaloval nastavení ohromnou reklamu nachystané představení.
1: Zítra velký cirkus.
0: Pak poodstoupil a zálibně si svoje dílo prohlížel.
1: Hele, jaký já jsem chlapík.
0: Ale v tom sebou škubl leknutím, pustil štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyřítil velký, strakatý pes a s vyceněnými zuby se hnal za ním. Naštěstí Míša v letu odkopl štětku dozadu rovnou na psa, ten na ní naletěl, dvakrát se překulil a nemohl se vzpamatovat. Míša zatím měl už dost velký náskok, aby mohl včas dostihnout ochranné náruče lesa. Opatrně se přišoural k Vasilovu vozu a zhluboka si oddychl.
1: Sláva, všechno je v pořádku. Máma ještě spí, Vasil pořád miluje a já jsem chytrý chlapec. A uvidíte, co lidi se nám zítra nahrne do cirkusu.
0: Pak usnul po mámině boku s blaženým vědomím záslužného skutku.
2: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
3: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
2: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
3: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
2: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
3: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
2: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
3: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
2: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi. A jen tak bosky se rozběhl.
3: To bylo slávy a já se tu.
2: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
3: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
2: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá...
3: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
2: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
3: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
2: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
3: Ahoj!
2: Ahoj, lidičkové.

0: hluboký les a temná tůň. Chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatoč uprostřed kvítí. Malé děti, lačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zeme, kudy k domovu jít? Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka, nebohá robátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém, práce máme dost, necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku, sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsáp je. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužičku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: No, snad kdyby...
3: A ještě jednu?
2: No, tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No, tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Copak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No tak ženo.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
2: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
6: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné děti a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: A tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál a jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.

0: Vyrá ze všech koutů.
1: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
0: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
1: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
0: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
1: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
0: Zase není do čeho hryznout. Zespíže se odstěhovali i myši. V Almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
1: Ach, nevím, ženo, nevím.
0: Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa.
1: Ženo.
0: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
1: Znovu chceš pokoušet osud.
0: To je naše jediná záchrana.
1: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
0: Prosím. A proč?
1: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
0: Nic. Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
1: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copak, že postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý táta.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Odpoledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluv ňátka, hladový, krkne vyňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pečínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, podpícku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a úžasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chrupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček, vítr, vítr, větříček.
3: Kousy kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřát, Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním Laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám, babičko, vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička, jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých buclatých dětí. Nefňukaj, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičku.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi covalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka tři neděle? A kde nic tu nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. A mně se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježi, babičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček, pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali vy, holoto, ech.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč, nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Veď, Mindičko.
2: Mňau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Mňau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené. Hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chléb sázet.
0: Ježi baba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze? Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Pak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečínka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece. Objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice. Určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote, vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: Ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko. Nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vyletla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu. Alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď. Pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
3: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu, pomoz nám prosím tě přes vodu.
4: Znám vaši příhodu, vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
5: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
5: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: poznávám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku! Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je věznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu

0: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat.
2: Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel, a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
0: povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit?
2: Nepak,
0: řekl Křemílek.
1: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
2: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Kunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
2: A radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
2: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
2: No, tak si tu.
0: Řekl křeč, už se to začíná kácet.
2: No, tak si tu, no.
0: Řekl křemílek.
2: Ale...

0: Nestrkej nám do komína.
1: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
0: Co teď?
1: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás s komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
0: Hurrará!
1: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
0: Tak na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
1: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
0: Ale to je všecko od špatného ládování,
1: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
0: Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku.
2: Vyprávění třetí. O návštěvě hangáru, při níž se náhle zavřou vrata a děti nemohou ven. Vojta, Aneška, Pepíček Slámů a pes Kociánek byli už skoro na letišti. Nedaleko stála velká kůlna. Také by se mohlo říct stodola, ale na letišti říkali téhle budově hangár. A byla to vlastně velká garáž pro letadla. Cizím vstup zakázán, četla nahlas Aneška na tabulce, u které se zastavili. Obrátila se k Vojtovi. Vojto, jsme cizí? Ne, odpověděl Vojta, my nejsme cizí. Dědeček Kozelka přece bydlí vedle nás na Peklech. Dědeček není cizí a my taky ne. Pepičku, jsme cizí? Zeptala se Aneška Pepička. Pepíček se zamyslel. Po chvilce řekl, tady jsme cizí. A na Peklech ne.
3: Pojďme domů, já mám doma kolo, to je lepší.
2: Kociánku, nejsme tady cizí, viď? Zeptala se Aneška psa s krásně nakrouceným ocasem.
3: Kociánek tiše zavrčel a udělal haf. Pak si sedl a smál se na Anešku. Jemu se tady líbilo a s dětmi si cizí nepřipadal.
2: Kociánek si taky myslí, že tu nejsme cizí. Jdeme dál, prohlásila Aneška a obrátila svůj zdvižený nosík k hangáru. To se ví, souhlasil Vojta.
3: Tak dobře, řekl Pepíček, půjdu s vámi.
2: Tak tedy šli. Nejprve Vojta s Kociánkem, za nimi Aneška a nakonec Pepíček. Šli docela tiše.
3: Na nejvýš se snad pod jejich bosýma nohama ohnula nějaká travička.
2: Mířili k hangáru. Vojta už myslel na letadla. Aneška byla zvědavá na všechno. A Pepíčka napadlo, co by tomu asi řekla maminka, kdyby ho viděla. Vzdychl si přitom tak nahlas, až se Aneška lekla. Co se ti stalo?
4: Maminka sem z pekel nevidí, viď? Šeptal Pepíček.
2: Ne, přece se nemůže dívat přes kopec.
3: To je pravda, souhlasil Pepíček. Ulevilo se mu a na maminku za chvíli zapomněl.
2: Děti došly k zadní stěně hangáru. Museli ho celý obejít, protože vrata byla vpředu. Dozadu hledělo

0: jen několik malých čtvercových oken. Hlavy dětí k ním nedosahovaly. Nemohli se proto podívat dovnitř. Vojta se psem Kociánkem, Aneška a Pepíček obešli hangár. Nebylo je slyšet a snad je nikdo nespatřil. Nikde nebylo vidět ani človíčka, jako by před chvílí všichni lidé z letiště odletěli. Děti šly spokojeně k vratům, jen Kociánek měl uši našpicované a tiše vrčel. Něco se mu nelíbilo. Vojta ho neslyšel. Chtěl už být honem honem u letadel. A tak se stalo, že si psa nevšiml. A to byla chyba. Neboť psi někdy vědí víc než lidé. Konečně stály děti u vrat. Uviděli řadu letadel, která se skrývala v hangáru. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti velmi přísně. Nic se na něm nehýbalo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku.
1: Vidíte? Vydechl Vojta a hrnul se dovnitř. Řekla Aneška a běžela za ním. Počkejte, volal Pepíček šeptem. A když Vojta s Aneškou nečekali, utíkal za nimi také. Chtěl letadlo vidět zblízka. I na svoje kolo zapomněl. Kociánek běžel dál než děti, které se před letadlem zastavili a prohlíželi si vrtuly. Kociánek vlezl až pod letadlo a očichával kolečka podvozku. Když už měl očichávání dost, zdvihl zadní nohu a jedno kolečko pokropil. Potom přiklusal k dětem zpátky. Náhle se za dětmi ozval rachot a vrata hangáru se zavřela. Děti se lekly a Kociánek zaštěkal. Co se stalo? Kdo přirazil vrata? Jak se děti dostanou ven?
2: O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě.

Jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly a ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračel jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje. Má rozpětí aspoň metr. Já jsem o něm náhodou čet v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo. Tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš pětku, to už je sedma. Já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavila je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě ještě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bychom rádi, jenomže se musíme učit o motýlech. Vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval. A Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a tak, že chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla, když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla, jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si Běláska zelného a Žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku,
a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady, teď budeme to dítě chytat Bůh ví kde a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hrály děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, ha, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl indiánku. A jak tak četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala: tamhle je, jenže jak ho chytit. Ale Mach řekl: jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla: to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl cosi do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala: no ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl: vždyť já ho viděl taky. Je celý blázen do pistáciovy zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině, neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dala synovi jedničku, protože toho víš z přírodopisu, se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha: člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou: to je jasný. A pak zvedla ruku a řekla: tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, oddy mají děti křídla. A Mach řekl: a odkdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní: klid, děti, klid! A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi: když můžete mít křídlo vy,
Proč je nemohl mít Petříček Vitra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek, a když se šlo v poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi: Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu, to budeš koukat.

0: Pohádka pošťácká. To bych rád věděl, když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi s sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Hleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci a nosí pelerinky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpítl, aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý hupoval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit. Šestý rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši, asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Haló,
1: Ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu, stop. Těpéro, stop.
0: Tady je dopis do města Bamboli Bonandy v království kanibálském, ozval se sedmý trpaslík. Kde to je?
1: To je Via Benešov, řekl osmý pidimužík. Připiš tam, kolego, království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí hrádek, leteckou poštou. Tak a jsme hotovi.
0: Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
1: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů. Tak tady jsou kartičky a můžeme začít.
0: Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
1: Snímám, řekl první rarach.
2: Tak rozdávej, pravil druhý. Ale, bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
1: Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
2: To ti přebiju,
0: děl pátý a položil svůj list na tamten.
1: Holenku, to je na mne slabé,
0: pravil šestý a přihodil svůj list.
1: Oho, řekl sedmý, to já mám ještě vyšší kartu. A já mám trumfové eso,
0: zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl.
3: Neračte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
1: A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit,
3: ale když už jste se probudil,
1: pojďte si zahrát s námi.
3: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáž.
0: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
1: Tak tady máte karty,
0: pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů.
1: A můžete začít.
0: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl.
3: Neračte mě to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy.
1: No právě, odpověděl třetí pidimužík. To jsou naše hrací karty.
3: Pravil pan Kolbaba. Neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek. Takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.
3: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
1: Třetí nízká karta je devítka, děl na to třetí mrňavec. A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
3: První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
4: Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
3: Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk, povídal šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
1: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král, nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky.
3: A ta nejvyšší karta, neboli eso,
4: doložil osmý stařík. To je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti, nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
2: Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno.
3: To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel udat na policii.
2: Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
1: To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první Rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
2: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší.
3: A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
2: To teda je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí.
1: Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet.
2: Tak se můžete zeptat, nač chcete.
1: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
2: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík.
1: My, skřítkové, co žijeme v různých úřadech, se živíme jako šváby tím, co vy, lidé, utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky.
2: To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
1: Ale my, skřítkové, od pošty, řekl pátý trpaslík,
2: to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrinu.
1: Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy.
2: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
1: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
2: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak vy tu vlastně přespáváte?
1: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli, kde pak, to nesmíte vědět.
2: Jinu, když mě to neřeknete, tak si to nechte,
4: myslel si pan Kolbaba.
1: Však já dám pozor, kam půjdete spat.
4: A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
0: Tedy tohle, co viděl pan pošťák Kolbaba, nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
2: Hlem, řekl najednou,
3: Tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
2: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
3: Byl tam zrovna na poště jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá.
5: No to musí být čulpas, potrhlo cápek, pytlík, dromedár, budiš k ničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
2: Ba ne, řekl pan poštmistr.
5: Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
2: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
1: Ale, divil se ten pán. A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
5: Necháme je ležet na poště, pane,
3: řekl poštmistr.
1: Protože je nemůžeme, pane, doručit.
3: Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel.
1: Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří.
5: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta,
3: namítal pan poštmistr.
1: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán, a podívat se, kdo jej posílá.
5: To nejde, pane,
2: řekl pan poštmistr přísně.
1: Protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
3: A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi.
1: Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý pan poštovský skřítek.
3: A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a kterak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl.
2: Safra, to by šlo.
5: Tak to zkuste, pane Kolbaba, když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří.
3: Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity-ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli z dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
1: Brej večír, páni pumprdlíci.
6: A to je pan Kolbaba, řekl ten nejstarší pumprlík.
1: Tak pojďte si s námi zahrát v karty.
3: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
1: Nesu,
3: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
1: Přebíjím,
3: děl druhý.
1: Dávám fleka,
3: povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
5: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,
1: řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
6: Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta?
5: Abych to nepoznal,
6: pravil rarášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama. To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba.
1: A just je to tak, odpověděl trpaslík. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu.
6: A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči a tak to četl.
1: Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu, tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
6: Tak vám děkuju, pane skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju.
1: Není zač, pravil mužíček, ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil.
5: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík, bručel pan Kolbaba.
1: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, řekl ten mrňavý panáček. To tam už není psáno.
6: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík nějaké slečně Mařence a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu.
2: I pro krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
1: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
5: To by, pane Kolbaba, dovedl každý, povídal pan poštmistr. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
1: Dobrá, pane poštmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět.
6: To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa.
0: Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavi a ve Voticích a v Trutnově a v Sobotce a Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hronově a u Sedmi Chalup. I na Krákorce byl, i v Zálesí. No zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence.
6: Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980, ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef, nebo Jarolím, či Lojzík, a nebo Florián, též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik, a Vendelín, a Erazim, jenom Frantík ne. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka, Ale ten zase nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem nebo šikovatelem, truhlářem nebo konduktérem, případně též drogistou, čalouníkem, holičem nebo krejčím, ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí, viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si: tak to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro dobreče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měla raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit, a litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě, a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu. A pan Kolbaba si řekl: no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to Kristovanoho krásná osmiválcová Bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl: poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba: že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
7: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán.
8: Proč myslíte, že jedeme na pohřeb?
6: No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
7: Já jsem tak smutný, povídal hrobovým hlasem ten pán, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
6: No jo, řekl pan Kolbaba, však proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede?
7: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
6: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
7: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že už ho nemá ráda.
6: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl: že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér Frantík?
7: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
6: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba.
7: Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem. Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
6: Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to jste vy, ten trumbera, ten blout, to tululum, ten pleticha, ten trumpet a ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrhdílo, ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný, ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula, ten kašpár, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten popleta, co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat.
7: Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
6: Kde? Kde je to mé psaní?
7: Zvolal pan šofér Frantík.
2: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní.
6: Můj ty, Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
7: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán, ale brž já vás tam dovezu.
2: Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
7: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, 100, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vyl, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla a pan František křičel: pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů? Jejda, ne, vždyť my už ani nejedeme. My letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla.
6: A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě vždyť to byl Libňatov a pan šofér František povídá: pane šéf, tak by jsme byli na místě.
2: Tak zastavte, řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice. Ale že ta Bugatka dobře jede, co?
7: Liboval si pán.
2: A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
6: Snad, mínil pan Kolbaba, by jí pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno.
7: Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb.
2: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko.
7: A pak, dodával zarmouceně, třeba už na mne zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda.
6: Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tam v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
2: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba, zatroubil pěkně na hubu
9: Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán.
6: A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky.
10: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko, zavolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
6: Ba ne, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky. Ale, řekl soucitně pan Kolbaba. Jej, danečky, jeminkote, jemináčku, jezuskote, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
11: Nemarodím,
6: zavzdychla slečna Mařenka, ale srdíčko mě puká žalem. A přitom si položila ruku na srdce.
10: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím. Že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
6: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Marie, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
12: Nic si z toho nedělejte, těšil ji pan Kolbaba. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
6: Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám. A přitom jí podával ten dopis. Slečna Marie zbledla ještě víc.
11: Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
6: Jen se podívejte dovnitř, kázal pan Kolbaba. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte a je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře.
10: Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis nebo ne?
11: Nevrátím,
6: vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti.
11: Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
10: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mně 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte?
13: Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta.
10: Tak děkuju pěkně, řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká.
6: A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem.
10: A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu.
14: Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora.
6: A hele, pan Frantík se už vrací.
13: Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy.
6: Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči.
10: Tak jede se, pane šef? Ptal se.
13: Jede se, řekl ten pán. Nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu.
6: Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel
14: tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachymetru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli a my také.

Nejčernější les. Kde byli bažanti? Ten jejich táhlý pokřik třaslavý jak pláč. Kde byly hrdličky? Ten šum, to cukrování, kterým si sladil dřinu celý boží kraj. A sekery. Kde byly sekery? Ten jejich tupý rachot, kde si ve hlubinách polesí, kde jak by tlouklo samo srdce země. Ach, co se tolik ptáte? Takhle po desítkách let. To přece tenkrát v Dolnohradském knížectví vědělo každé dítě, že stačí na třikrát zatroubit z hradní věže, že stačí na třikrát rozkázat do všech stran, a kde co umlkne a kde co zastaví z hradní věže, že stačí na třikrát rozkázat do všech stran, a kde co umlkne a kde co zastaví svůj všední krok i běh,

jeskyni mrak a slunce vysoko, jak by se bálo jeho urozené jasnosti, třeba jen cípem oslepiti oči. Lukáši, okřikni ty psy, jsou jako pomatení. Pán v sedle strakatého koně vzpřímen hleděl zamračeně po lukách a po pár smrčcích sem tam přikrčených v metlici, jako by po jednom potají prchali z neprostupného lesa. Líbí se jim to, pane. Dneska je dobrý lov, sotva to pobereme. Lovčí se pomalu trousili za pánem, tu a tam zaržál kůň, tu a tam prasklo klestí. Je pozdě. Rozejdem se k domovu. Pán jak by uvažoval nahlas. Koně však vedl volným krokem dál. Chrpou až k návrší, brčálem k houštině obrostlé planou růží. Mám odtroubit, pane? Ne, počkej. Ještě ne. Ještě pár holubů. A lovčí v jeden ráz hnuli se po pláni. Jeden dva ke hvozdu, jeden dva k potoku. A vrchní lovčí volal: na dežen je ke mlází. Jsou támhle kolem brodu. A tráva po lukách začala se šmahem třást. A honci za jízdy vstávali ze sedel. A psi, jindy tak tiší, že si je ani neslyšel, se mezi křovím rozštěkali jak zběsilí a divě hnali se po nízkém hřbetu stráně. Co je jim? Neumíš je podržet? Kníže se hněvivě ohlédl po vrchním a přitáh strakáče, až se mu hladionká blejskavá kopita v záklonu zvedla k nebi. Někdo tam je? Někdo tam dole je? Ozval se z dola rozčilený hlas a druhý od šípků mu honem přizvukoval. Ano, nějaký kluk, jde cestou od Březiny. A jeden po druhém se lovčí úžasle, tázavě ohlíželi po dolnohradském pánu. Ten strmněl v sedle jako vytesaný z kamene. Co je to za způsoby? Křičel a už pobízel koníčka ke klusu. Kdo se to opováží vtrhnout na knížecí hon? A les to nestačil už ani zopakovat ozvěnou, neb všichni z družiny se v houfu šikovali k planině, co zpříma táhla z březového lesa. Šlapal tam vzhůru chasník v rozepnuté haleně, plavý jak jarní house, v pravé ruce hůl, a snad si zpíval, pánbu ví, povětří za ním jako potrhaná píseň. Co se tu couráš? Nevíš, že je hon? Hlas knížecí táh plání jako hrom. A chlapec cukl se, až pustil palici, zlekle se zastavil a oči oslněné hleděl přes křoviny po jezdcích sražených v říčném kruhu. Ne, já jsem Adam. Adam od hráze. A o ničem nic nevím, pane. Jdu až zdaleka. Kůň pánův nervózně se točil zpříma do boku a frkal hlasitě, až uhýbalo květení i tráva. Kazíš mi lov! Pár psů, co nejblíž, vstekle vyštěklo, jak by se chtěli přidat k hněvu pána. A chasník couval, smířlivou paži napřaženou před sebe. Jdu světem, pane, a hledám práci v lese. Můj otec... Neptám se po tvém otci. Je mi ukradený jako ty. Z dolního hradu urozený pán přitáhl zlobně koně, až ten znehybněl, a lovčí po jednom začali se hurtem rozjíveně smát, neb takhle trefně, takhle nahrubo to z ptáčky uměla jen jeho ctěná milost. Jenže v tu chvíli co si zašumělo, jak by se rozmáchnul se práporem, a krajní z lovčích sáhl po flintičce na zádech a pošoup si ji přímo proti slunci. Holuby, pane! A všichni po něm ohlídli se spod klobouků k nebesům a začali šeptem s kobylkami couvat k úvozu, aby se nepletli, aby si vyhlídli to nejsprávnější místo.

že pán sykl, jak by vymrštěl se nůž. A už strhl si z ramene sličnou zbraň a už zvedal ji vysoko nad prsa a přikláněl k ní hlavu. Ten bílý vepředu je můj. Vše stichlo. Pozem. Jak by očarován kraj. Zbyl jen ten hebký hluk v čistotném povětří, to táhlé šumění, a pod ním kníže pán, jenž zvolna obracel se v sedle sem a tam a vedl hlaveň po výšinách letu. Holuby kroužily a mírný vítr jakoby je táh. Knížecí flintička hleděla do nebe utkvělým černým okem. Když v tom ten kluk, ten chasník s plavou hlavou, jak by kdo strčilo, poškup se v ramenou a ruce nad hlavou vykřikl: ne, to ne, vždyť je to holubice, pane. Darmo ho první z lovčích strhl za rukávek k úvozu. Darmo mu spílali. Šum v nebi naráz zmlkl, z hejna potrhaný mrak, a dolnohradský kníže, brunátný a šklicousům, pomalu skláněl třpitnou hlaveň k zemi. Chopte se ho! V lukách, jak v kostele. Jasnosti, na mou duši! Mládenec ruku ku přísaze obracel se úpěnlivě k vrchnosti. Na holubice se střílet nesmí. To by stih vás trest. Můj tatínek byl hajný a ten... Ale už bez vůle. Ale už bez rukou. Nep mu je překotem tlačili za záda. Nep mu je poutali fortelným provazem. A vpředu kníže pán hladil si rukou zbraň a mluvil klidným hlasem. Už jsem ti řekl. Co mi do otce? Ten křik si schovej do hradního sklepa. Konec vánků, konec hejna, panská milosť všude stejná. Zatroubil lesní roh, pomlklým honcům houfem vracela se řeč, už se zas šklebili, už si zas po větru rovnali klobouček a kořist vázali, nahole věšeli. A mírným poklusem líně se šejdrovali do křivého průvodu, na jehož konci, plavou hlavu na prsou, tápavě klopítal, co pro vás dovolil, jediný pěší z celé dolnohradské družiny, jediný cizí, chlapec jménem Adam. Ač bylo léto, ač okna v dolním hradě sem tam zrozvíraná do noci, sklepením táhla zimomřivá tma. A kraj byl za mřížemi syrý, ponurý, tu a tam pahýl, tu a tam hromotlucký keř, odkud se někdy blízko půlnoci ozýval teskný síček. Chtělo se spát, chtělo se přilehnout k chladnému kameni a všecko zapomenout, jenomže hněv byl bližší nežli sen. Aby to kat spral. Mládenec Adam chodil v kruhu sem a tam a ruce zatínal a pěstí hrozil nevlídnému světu. Kámen tu jako led a klíčník jako němý a všecko za to, že jsem mluvil pravdu. Ač skoro bezvětří, větve se zvenčí třely o kamennou zeď a v okně železo tu a tam blízklo s tuchlinou a rzí. Od někud z dálky skřehotaly žáby, od někud z hloubky hradu, jak by povzdechl si zvon. A v tom Adam se v půli cesty od špehírky k oknu zaraženě zastavil, neb co si venku ozvalo se pronikavým průvanem a co si péřově zatlouklo o kámen, zatlesklo křídlama a v okně stála bledobílá záře. Odpusť, to všecko kvůli mně. Podivný, skvoucí hlas, půl ptačí a půl dívčí, rozsvěcoval sklep. Cože?
vyhrkl Adam. Kdo to mluví? A hnul se z místa divné po špičkách k prapodivnému světlu. A tu ta oslnivá křídla roztloukla se za mřížemi podruhé, křehounce, měkce, jak bys zalistoval v modlitbách. Proboha, holubičko! Chlapec se rozběhl a vstáhl ruce k ledovému výklenku, za kterým v sedě rozvíral své peří sněhobílý pták. Počkej, vždyť tě to bolí. Je to kamenová zeď. Pod teplou dlaní stišilo se peří. Křidýlka perutě za perutí skládala se šeptem pod tělo. Děkuju ti, Adame. Zachránil jsi mi život. Já? Mládenec svěsil ruce, však oči nemohl od té podívané odtrhnout. Já přece... Leč tu se nevěřícně rozesmál a tvář měl náhle samou tichou radost. Pro pána, to jsi ty? Ta první v houfu, co tě milost pán chtěl? Ano. Lehonký vítr leštil třepotavé pápěří. Ale se neboj. Můj otec není zas tak zlý. Ubližuje jen proto, že mu smutno. Znělo to vážně, skoro usedavě. Hlas se útlechvěl. Však Adam žádnou lítost nad tím povídáním necítil. Jen jakýs úžas, jakýs divný strach. Neb z toho stýskání nechápal ani slovo. Tvůj otec? Prosím tě, co to mluvíš? Ano, je pyšný, až jde z toho strach. A od chvíle, co stalo se to se mnou, je jak... Adam divně vykřik. A zmaten nenechal už holubici domluvit. Přitisk se znova ke kamenné zdi a prsty něžně dotýkal se per a rovnal je a hladil. Takže... Můj bože, ty jsi mladá kněžna. Někdo tě začaroval, viď? Někdo tě proměnil na holubího ptáčka. Dneska jsem holubice, zítra možná keř a pozítří snad duha za přeháňkou. Mládenec oněměl a oči plné hněvu obemkl mříže bezmocnýma rukama. Ale proč? Proč se to všecko stalo? Co jsi provedla? Stichl sklep a stichlo houští. Jen někde v dálce jíkl zatoulaný pták a slabě syklo rozhoupané listí. A holubice náhle cukla sebou jako splašená a bledě smykla se po plátech železa a začala bíle bít do vzduchu, do větru. Na to se neptej, volala. Musím už pryč, pán lesů už mě volá. A plaše kroužila nizounko pod oknem, jak by jí zatěžko honem se rozloučit, jak by se křidýlka vzpírala svému letu. Pán lesů? Křičel Adam. Počkej, kdo to je? Však to už v pahýlech byl z ní jen bledý stín. Jen sem tam peroutka, jen sem tam peříčko. Děkuju, Adame, třaslavě volala. A kluk stál u okna, hlavou a rameny přitištěn k mřížový a chytal z povětří ten trochu ptačí, trochu dívčí hlas, z kterého v příšeří jen roztřepená nitka. A kdybys někdy hledal, hledej nejčernější les, černější les. Ač sotva slyšet, hlas táh dlouhatánskou ozvěnou, titěrnou, nízkou. Adam si mlčky stokrát do kolečka opakoval tuhle umlkavou řeč, ještě když odtrh se od zlých hran kamene, ještě když sedal si, ještě když do dlaní ukrýval těžkou hlavu. Bylo ticho? Sem tam v křoví možná deštík, možná sovy. Však on tam
opřený o stěnu z kamene, přeslech by asi mnohý lijavec i hrom, neboť v té temnotě, která ho čekala, dál zněl mu jako zázrak onen dívčí hlas a světem vezdejším, jak by se sypalo prachové ptačí peří. 3 dny, 3 noci o chlebu a vodě v panském vězení vlekly se líněji než měsíc na svobodě. Takže ten 4. den připadal Adamovi 100krát svátečnější než všecky neděle, co pamatoval z dětství. Zvláště když vedli ho rozkvetlým hradním parkem ke knížecí dvoraně, kde v pravé poledne rozsvícen trojramený lustr. Tak co? Už ti tam hlava trochu vychladla? Už víš, kdy mluvit a kdy být jako hrob? Pán seděl v křesle, skřížená kopí za hlavou pnula se při něm jako mlčenlivá stráž a v čirém zrcadle od stropu k podlaze z lehonka plavalo skleněné nádobí a malované svícny. Odpusťte, pane, přišel jsem zdaleka, neměl jsem tušení, co tu kraj potkalo. Znát vaše neštěstí, neskřížil bych vám cestu. Kníže pán hleděl otevřeným oknem do parku a snad se mračil. Snad jen mhouřil oči do slunce, co prosvítalo dveřmi. Neštěstí? O čem to mluvíš? Nepřišel jsi tam o rozum? Mládenec sklonil hlavu. To ne, pane. Však hvězdy mi tam řekly, že vás postihl zlý žal. Takže znám pravdu o knížecí dceři. V tu chvíli odskočilo křeslo. A kníže celý rudý rozkaceně vstal a začal křičet, až se na lampách a na lustrech rozkomíhaly korálkové třásně. Ten Lotr klíčník! A to má zakázáno svězni promluvit! A začal zlostně špacírovat po dvoraně sem a tam a tloukl do židlí a škubal záclonami v oknech. Však já mu ukážu, však já ho naučím poslouchat na slovo. A zas už rázoval od dveří ke dveřím a zas už odstrkoval sametová křesílka, co pletla se mu v cestě. Zmatený Adam ustupoval ke stěně a zlekle tiskl se k hedvábným tapetám a zlekle vyhlížel do panské zahrady, jako by čekal pomoc. Leč náhle, jak by popostrčen nepravdou a příkořím, rozběh se nemotorně k pánovi a zastoupil mu cestu. Ne, pane, já vám na mou duši přísahám, klíčník nic neřekl a slečna komtesa je jistojistě živá. V tu chvíli kníže strnul, jak by přikovaný k podlaze. Oči mu hořely a v bledé tváři každý sval byl hněvem napjatý, jak z čistotného plátna. Ani se nepohnul, jen dlouho zpříma stál a hleděl na chlapce ledově, hrozivě, jak by mu dohlédal až k srdci. Jestli mi lžeš, jestli jen zkoušíš, jak mě obelstít, usteleš si tam dole na dlouhatá léta. Ne, pane, na mou duši, volal mládenec, však to už jeho milost, hlavu pochýlenou, vracela se beze slova ke křeslu a zlaté hodiny na hracím stolečku za jeho hlavou křišťálově tloukly. Byli tu hadači, mudrci, černokněží a všecko nadarmo. Proto tě varuju, nevíš-li, kde ji hledat, trať se o dům dál. Hlas knížetův byl tichý, ale zlověstný jak meč. Vzduch v horké síni, jak by před ním couval. Kde hledat nevím, řekl Adam. Že však je živá, vím. A jestli dovolíte, jenomže kníže nenechal ho domluvit. Zvedl ruku v dlouhé rukavici nad hlavu a namířil ji k boční stěně sálu. Podívej, jak je krásná. Jmenuje se Doubravka. Adam se ohlédl, kam kníže ukázal. Tifne až u stropu visel tam obraz ve zlaceném rámu a na něm v temné šedi, jako živá, bledá, uhrančivá tvář,
již jak by kolem úst hrál posmutnělý úsměv. Můj bože, vzdechl Adam, aniž by pohnul zaťatými rty. Pamatuj si ji dobře. Jestli ji najdeš, budeš na dosmrti bohatý. Zahleděn do spanilé tváře, mládenec zvolna ustupoval od stěny, jak by měl strach, že mu z té krásy ubývají oči. Rád budu chudý, pane, však její tvář si budu pamatovat, pokud budu živ. Tu dolnohradský kníže z prudka rozmrzele vstal a hlas měl náhle přísný, jak by chtěl překřiknout slabost či dojetí. Dobrá, půjčím ti koně. Leč vrátíš-li se s prázdnou, skončí to zvíře lépe nežli ty. Bude ho budit každé ráno slunce. Divný to člověk, tenhle kníže pán. Pyšný a tvrdý jako z mramoru. Adam byl rád, když za ním zapadla na dolním hradě brána. Jel, skoro zpíval si. Však se ten zapůjčený šiml pod ním nesl jako k muzice. Kůň to byl pěkný, statný, všecka čest. Ta mlíčná srst mu dodaleka svítila, jak by byl malovaný křídou. Jeli den a jeli tři dny. Kraj jen letěl, vítr hvízdal a lesy modré, fialové, zelené otvíraly se, zavíraly divné na povel. Kůň Adamův v nich blikal jako lampa. Bloudili v povodích, bloudili po horách, ptali se sedláků, ptali se pocestných, o lese nejčernějším ale nikdo nevěděl. Všichni jen smáli se, že v lese nejvíc tma, když pánbu o půlnoci zhasne. Jeli týden, čtvero týdnů, kraj už vlek se, vítr vzdychal a temných lesů bylo čím dál míň, jak by zde v koncích slovutného knížectví stačil jen sem tam háj a sem tam remízek, neb hranice už blízko. Šiml se tázavě ohlížel po jezdci a jezdec zaraženě smutně rozhlížel se po kopcích, najednou zoufalý, že jede nadarmo, najednou zaleklý, že zde v té holé, podmračené planině na dobro zmizí mu z bolavé paměti Doubravčin krásný obraz. Počkej, už sotva jdeš. Adam vzal koně nízko pod krkem a zvolna vedl ho pod střechu hospody, co tady samotná, pár kroků od vsi přikrčeně stála. Pěkně tě vítám, volala od dveří ženička v zástěře, však rozcuchaný kluk, co za ní střeštěně vyběhl na schody, měl oči jenom pro bílého koně. Je, mámo, podívej, ten je jak zapadaný od sněhu. A už ho pomáhal uvázat k ohradě a něžně hladil ho po propocené srsti. Hospoda byla prázdná, leč přesto vlídno v ní. Hospodská snášela sklenky a talíře a už vonělo maso i polévka a už pěnilo v poháru vínečko a žena v chůzi něco zpívala si pro sebe, jakoby vděčná za náhlého hosta. Já ale nemám na velikou útratu, uhýbal Adam před tou nenadálou štědrostí. I vždyť my nejsme z lakomého kraje, usmívala se spokojeně hospodská, nebo ti těšilo, že chasníkovi chutná. Kraj v otevřeném okně tiše přemítavě zněl. Bzučeli včely, brebentili slepice a kluk, co s šeptem povídal si s Bělošem, jenž sem tam táhle vysokánsky zařechtal, jak rozuměl by každé lidské slovo. A kam pak vlastně jedeš, chlapče? V horku, zrovna při polednách, hospodská usedla naproti mládenci a přimouřila oči oslněné sluníčkem. Já? Adam se skoro lekl, co má náhle říct. Já jedu asi špatně. Hledám nejčernější les. Hospodská vstala v rukou přebytečné nádobí. Nejčernější les? A Adam honem, aby se mu nesmála,
Div, že se nezačal stydlivě omlouvat. Tady ho asi těžko najdu, viď? Všude jen holá zem, políčka jako květované stoly. Jenže v tu chvíli nakouk oknem rozcuchaný kluk. A co náš zatracenec pod kopcem? Viď, mámo, tam i straší. Zatracenec? Adam div nepřevrh štokrle u stolu. Však žena v zástěře už stála u okna a už strkala malého ke schodům. No dobře, Kubo, dobře. Teď ale starej se o toho koníčka. Dojdi mu pro seno a sputnou pro vodu. A až ho napojíš, pěkně ho do sucha vytři. A kvapem za ním lígrovala okno. Je ještě malý, co se má co bát. A jak se vracela naspátek ke stolu, hospodská přitáhla Adama za rukáv a zvedla k němu hlavu. Les je to divný, pánbu ví, černej jak holínka a hustej jako zeď. V noci tam nikdo nepůjde, ani zapytel peněz. Proč? Opravdu tam straší? Kdo prý tam na noc šel, měl ráno hlavu od hrůzy jak smetana. Žena se křížkem přežehnala na prsou a začala poklízet sklenky a talíře. Však Adam pořád při ní, kam se pohnula, dál hlučně prosil, aby řekla všecko. Ale si je bezhajného, nevíš? Neříkali nic? Jo, je prej starý, nevidí už na oči a žije prej tam sám, jako by čekal na smrt. Adam se rozběhl přes lokál ke dveřím. Děkuju, šenkýřko, já se tam podívám. Pro boha, chlapče, hospodská dobračka vyhlídla z kuchyně a ruce před sebou zděšeně cupitala k oknům. To přece nemůžeš, ten les je prokletý, nehraj si se zlou mocí. Leč to už Adam odvazoval Bělouše a hladil po vlasech malého Kubíka, jenž nevěřícně couval s prázdnou putínkou a oči na šťopkách, stoupal si na špičky a šťastlivě se smál, když kůň se na zadních napřímil do výšky a plavně rozprch se do klusu do trysku a bíle ubýval v zákrutech úvozu při lese zatracenci. Hospodská měla pravdu. Les to byl nevelký, však větve v něm a proutí od zhora po zem propletené na kličku i na uzel a tma v něm tmoucí bezedná, že by si mohl krájet. Ani ten bílý kůň nestačil rozsvěcet. Adam ho vedl za uzdičku skrz roští a bránil před pruty oběma rukama i hebkou srst i sebe. Šli pomalu a dlouho a vlastně ani nevěděli kam. Teprve k večeru, když začaly tratit se i střepy nebe ve vysokých korunách, zahlédl Adam škvírou polehavou mítinu a na ní pod smrky chatrnou hájovnu s řiďonkým houfem slepic. Schrbený starý muž, který je tápavě zaháněl ke chlívkům, ohlíd se po něm pobledlýma očima a jakoby ho čekal, rozmách se sukovičkou k stavení a otevíral před zápražím lísu. Koně si uvaž vzadu v přístěnku a ostaneš-li na noc, pojď si ustlat na peci, v jizbě už málo místa. Adam se zaražený přibližoval k hájovně. Nechtěl bych překážet. Aspoň po okřeju. Neměl jsem hosta bůh ví kolik let. Stařec vzal Adama polehku za rukáv a stěžka mířil k otevřeným dveřím. Jsi mladý, viď? To jistě dobře vidíš. Já už skoro nic. Pojď, rozsvítíme svíčku. Hájovna byla útlá. Všude jen na pár kroků. Rozpřáhnout ruce dosáhl bys od dveří až do oken. Třaslavý plamínek ozářil nízkou pec a lože u stěny a těžkopádnou sesly. Přijíždíš z dálky? Jenom tak? Stařec měl dobrý, přívětivý hlas. Jak ho tak viděl slepě bezmocného, Adam se v mžiku rozhodl, že nebude lhát.
a smutně řekl: Bloudím sem a tam. Chci najít jednu dívku, jenomže nevím, kde je nejčernější les. Stařec zvedl hlavu, hleděl ohromeně do prázdna. Nejčernější? A pak se začal tichoulince smát, jenom tak očima, jenom tak vrázkami, kterých měl plnou tvář, a otočil se do temného okna. To by mohl být ten můj? Ač dříve nebyl, když jsem byl jako ty. Ten les byl jako klícka, čistotný, sváteční. Jenže už dávno nemám tolik sil. Já vím, řekl Adam. Les je veliká starost, veliká a krásná. Můj tatínek byl hajný jako vy. Bylo ticho. A jak by někdo polknul, snad slzy a snad prach. Heklo to v hodinách a stařec nesl v náručí kytkatý polštářek a deku. Tu máš. Půjdeme na kutě. Však náhle obrátil se na prostředku světnice a zvedl k chlapci postříbřenou hlavu. A co ta dívka? Ona se ti ztratila? Mně? Adam se rozesmál zdráhavě, tesklivě, leč prostřed smíchu z nenadání zvážněl. Kdo si ji očaroval? Nějaký lesů pán. Slyšel jste někdy o něm? Pán lesů? Schrbený hajný rozešel se klopítavě přes jizbu a skládal na pícku chudobné povlečení. Což o to? Někde jistě je. Pán mechu zvěře, svatýho ticha, stromoví a skal? To asi ano. Ale kde by byl? Tohu nemám zdání. Rád bych ho potkal, povzdychl si mládenec. A už si prostíral polštář i přikrývku, nepslyšel za zády, jak stařec uléhá na samotářské lože. Zda tady, synku, nevím. Znám tu každý kout, však teď se netráp. Spi tu jako doma. A stařec umlkl. A s ním i celý dům. Adam se díval po stěnách a po stropu a jak se za okny zvedalo povětří, sladce mu připadlo, že dům se kolíbá, že stromy houpou ho temnýma rukama, ten dům, tu cimřičku, tu malovanou pec, obloučkem do nebe, obloučkem naspátek, až se mu z toho sami od sebe pozvolna zavírali oči. Jak dlouho Adam spal? Hodinu, možná dvě, když náhle probudil ho prapodivný hluk. Jak by mu v lese zatracenci těsno lomcoval vzteklý vítr po lesím i chalupou a stromy opřekot tiskly se k přístěnku? Tlouklo to do střechy, tlouklo to do oken a venku, jak by někdo chodil v těžkých botách. Stařečku, skočil Adam z rozsvícené pece, neb venku běhal za hromem i blesk a modře zažíhal na zápraží i v domě. A hajný jen ze sna cosi drmolivě zamručel a Adam řekl si, že ho nechá spát. Přeběhl ke dveřím a kradmo otevřel do potřeštěné noci. Můj bože, co se to jen dělo? Zběsilé kliky, háky, bouře, prudká, tetelivá zář a tmoucí koruny, jak by je vítr trhal od kmenů i od země, zlověstně hučely v kruhu kol mítiny, na které... Pána Jana, to snad se mi zdá? Půl pěst má rozila, půl divě tancovala divná sebranka. Adam jen třeštil oči na ten pominutý houf. Vlasatí, otrání muští houpali se kolíbavě v kolenou a bláznivě se řechtali, snad já ti píchou překřiknou ti bouři. Vpředu ten největší na prsou držel uvězněné za nohy chudinky slípky ze starcovy kůlny. Co to děláte? Pusťte ty slepice! Hajnej nic nemá, je to jeho obživa! Smích jak by strojnásobněl.
a chlapi zhlukli se okolo toho hromotluka, co jim zřejmě kraloval, a hrubě táhli ho a hrubě strkali doprostřed holé loučky. Slyšíš ho, bradatej? Máš prej ty kalupinky pustit. A zas už dupali sraženi dokola a zas se hlasitě bláznivě hyhňali, až měli zhalen na ramenou hrby. Fousatý habán přestal se však smát. Jo, zařval strašlivě. Jo, holobrátku, co by ne? A ruce rozpřál a mrštil do trávy chudinky slepičky, až zavířilo peří. Ale se o ně nejdřív popereme. Pod Adamem se trochu rozechvěla kolena. Však muští jásali a tloukli o sebe tlustýma rukama, zvláště když bradatej pozvedl tlustou hůl a zatočil s ní, až se rozpívala. Slyšíš ji? To je má žovka Sukovice. Popadni taky něco a pojď do křížku. Adam se rozhlédl po holém palouku. Metl ho na kost vítr a nikde nic. Poleno ani klacek, jen sem tam jehličí kalupem běželo, kalupem lítlo do tmy. Támhle je břízka, koukej, rozpřáhl se hromotluk a Adam couvl před hvízdavou holí. Ulom si ji a dělej, nerad mařím čas. Adam se ohlédl a bezmocně trchá hlavou. Je ještě mladá, byla by jí škoda. Toto spíš spróbuju holýma rukama. Ho, ho, zasmál se rachotivě pořez a po něm zavřískli sborem i kumpáni. Táhlo to po lese na moutě kutě jako hudba z pekla. A už začala tlustá Sukovice bušit do všech stran. Doprava, doleva, dopředu, naspátek. Adam jen uskakoval před tou kanonádou do křovin a do mlází. Oči jak ostříž, aby se jí vyhnul. A jak tak pozadu šinul se naspátek, narazil na tu břízku, co jí před chviličkou šanoval. Skoč mezi slípky, dělej, poplaš je. Špitlo z ní cosi třaslavého jako utržený list. Cože? Chtěl říci Adam, ale neřekl, neb nebyl čas. Hůl se mu zhoupla naříkavě pod uchem, byl k smrti rád, že stačil uhnout hlavou. A tak jen poslechl, co radil útlý hlas. Co to vyvádíš? Kšá jedeš? Začal se hrozně durdit nasupenej bradatej, když slípky před Adamem vyletěly do vzduchu a roztloukly se zmatenými křídly. Tak, a teď popadni ten jeho klacek z opačného konce. Hlas opět sykl blízko, blizoučko, divže se neotřel o Adamovu šíji. Pro pána, kdo to mluví, tázal se v duchu Adam. Ale než stihl si rozmyslet odpověď, už hamatal před sebe a prsty otlouklými zkoušel popadnout ten druhý konec hole. Co si to? Funil habán. Chceš se přetahovat, hošánku? A už se roztáčel s Adamem dokola. Už se s ním říčně tahal, divže nepřetrhli s propadenou hůl a hekal náramně a kroužil po palouku, až se tetelila tráva. Popravdě pravdoucí, Adam už nevěděl, kde zrovna stojí. Svět se s ním celý točil, když v tom, co z tichého jeklo mu za zády. A teď už povol. Teď se pusť. A můj ty rozmilej Ježíšku na křížku. Byla to rada nad stříbro a nad zlato. Nepsotva odskočil a ruce rozpřáhl, svalil se lapka hromobijec na to tata do trávy, až temně žuchlo to. A Adam po něm v tu vteřinu skočil a k zemi tlačil ho a tisk ho do mechu. Ach, jaká to jen úleva. Adam se nakláněl nad schlíplým bradatým a už chtěl radostí vykřiknout na lesy, když v tom ho zaskočil jakýsi divný klid. Jakési dlouhé ticho kolem dokola a skoro bezvětří, že přestal sám i dýchat. Zved tedy hlavu a nebe dobrý, nikde nic, nijaký hrom či blesk, nijaká vychřička, nijací lapkové. Adam jen vyjeveně zíral po keřích a po stromech a když pak schýbl se do trávy pod sebou,
viděl, že svírá v rukou místo zloděje jen popadané listí. Děkuju ti, Adame. Špitl kde se za ním lístečkový hlas. Že si tu břízku ušetřil, už podruhé si zachránil mi život. Doubravko! Vymrštil se Adam nevěřícně na nohy. Všude tě hledám. Mám tě před očima jako zjevení. A objal stromek, hladil haluze a lupení, jak by se bál, že prchne mu jak kdysi. Jenže ten hlas už táh se kamsi pryč. Kéž bys to, Adámku, svedl i po třetí. A nic. Jen vanutí, jen kolíbavý vzduch, co mizel někde v lese. Mládenec pustil rozechvělý strom a hleděl bez dechu do temnot pralesa, kde kvapem mizela ta kraťoulinká radost. Hvost kolem byl jak pěna, nikde ni ozvěna, nikde ni šlápota, jak by to všecko jenom uhrančivý sen, který ho vyhnal z domu. Vracel se mlčky, zaraženě k hájovně. Když tu, kde zblízko rozklinkal se zvon, čirý a daleký, jak zvonilo by v nebi. A z jaké z širé dálky zaslech v tom bytí, co si jako řeč. Znělo to z výsostí přísně a velebně, jak by se z hlouby nadechoval les. Tvá první půlnoc v lese nejčernějším odbyla. Ráno se rozmysli, zda přečkat chceš i druhou. Tak jak ses u mě vyspal, vyzvídal ráno hajný na mládenci. A Adam, hlavu plnou půlnočního příběhu, už chtěl ovšem dopodrobna vyprávět, když náhle napadlo ho raději mu lhát. Děkuju, líp než doma. A hned byl na nohou a hned mu pomáhal se vším, co bylo třeba. Vždyť co ho bude lekat? Co mu přidělávat strach? Pojedli, poklidili světnici i dvůr a Adam odvázal v přístěnku bělouška a křikl odvrat, že se do večera vrátí. Neboť tu na něj kdeco z nenadání padalo. Jakýsi neklid, jakési příliš dlouhé skličující čekání na příští tajuplnou půlnoc. Hospoda na rozcestí byla zotvíraná do kořán a všecko vydrhnuto, vymetýno, ubrusy v průvánku na stolech svítily, až přecházely oči. Pánečku, tady je to po té černočerné houšti jako v nebesích. Aj děti, červenala se potěšená hostinská a už ho tahala za rukáv ke stolu a už ho nutila dlouhatě vyprávět, co v černém lese prožil. A Adam vyprávěl o hajném, o tmě tmoucí, o chudičké hájovně, o peci, o slípkách, jen o té návštěvě kolem zlé půlnoci, o hromech, o blescích, neřekl ani slovo. Takže tam nestraší? Mračil se Kuba vartující před koněm s putinkou plnou vody. Nevidíš? Vždyť jsem živ, zubil se mládenec. Však náhle napřáhl se přes lavici ke stropu. Co je to? Ta tu včera nebyla. Krásná lucernička, co? Ruční práce, volala šenkýřka od dveří kuchyně. Včera tu jeden šel a že má velký hlad, hlad, že by cvrčky jedl a žádné peníze. Tak jsme se domluvili. Moc pěkná, prohlížel si Adam zalíbeně lucernu. A pořád ti svítí. Prej třeba týden takhle vydrží. To by bylo něco prohajného, vzdychl mládenec. Už skoro nevidí. A obracel ji v prstech sem a tam a pozoroval plamínek, jak stojí za sklem zpříma bez hnutí, ať kroutíš lampičkou jak libo. Víš co, šenkýřko? Půjč mi ji do zítřka. Udělám myslivcovi radost. Jenomže hospodské, ač velká dobračka, se to moc nezdálo. Večer prý dorazí pár hostů z vesnice a je to vzácná věc. Moc nerada by oni tam v té divočině přišla. Dal bych ti něco do zástavy, ale nemám co. Nech tady koně, ozval se zastavením Jakoubek. Budu se o něj starat líp než ty.
Co se má vláčet lesem? Mládenec dlouho hleděl na lampu a na koně. A pak ho napadlo, že kluk má vlastně pravdu. Ještě by mohl o tu kobylku v nějaké temné lapálí přijít. Tak dobrá, kývl. Ať aspoň ještě jednou hajný uvidí, co ze světa mu zbylo. A dlouze pohladil Bělouše po hřívě, sundal tu lucernu ze skoby pod stropem a pěšky vydal se úvozem k lesíčku, kde jenom pámbu věděl, co ho v noci čeká. Šel zvolna, krok co krok. Neb do večera bylo ještě dlouho. Lucerna v plném slunci kolísavě blikala, jako by mhouřila svůj oranžový zrak. Směšně to bliskalo v bodláku, v kamení. A tak s ní plavě kroužil, mával do polí a do trnek, až se mu zachtělo si do kroku i zpívat. Až já půjdu na klekání, ať si jak chce hřímá, kousek půjdu s anděl pány, kousek s rohatýma. Ta cesta pěšky stála za tu radost, kterou Adam stařečkovi způsobil. Lucernu v ruce chodil hajný nevěřícně podobně a hladil očima všecko, co skryto tmou. Zrcátko, něčí obraz, hrnky, flintu, brokovnici, kříž. Už se Adam bál, že šťastný údiv zažene i spánek. A tak byl první, kdo se vyšikoval na kutě. A první popřál dobrou noc a čekal nedočkavě, kdy stařeček zaspí. Sám usnul brzy. A snad jen v polospánku střežil každý větýrek či zvuk, když náhle, čím si vyburcován, posadil se na peci a zaslech zvenku ohlušivý hukot. Lilo jak z obří štoudve. Hrkavě dunělo to od chlívků i z hambalek. A kdesi blízko, jak by valila se tmou, nějaká velká voda. Stařečku, hlesl Adam. A už si oblékal gatě i kazajku a civěl do oken, kde sebou škubaly provazy lijavého deště. Hajný vzdych ze sna obrátil se ke stěně. A Adam popadl ze stolu lucernu, přitiskl ji na prsa a schrben vyšel z drkotavých dveří. Pro pána! Skoro vykřik, jak by ošálil ho zrak. V té křišťálové Sibérii, v které to hrčelo, crčelo, stříkalo, stálo tu zrovna za lísou obšírné, skvoucí, temně tyrkysové jezero, neklidné, zimavé, jež kdesi v konci uzamykal splávek. Adam stál jako sloup. Co je to? Tolik vody? Ta tu přece nebyla. Nebyla tu, ale je. Ze břehů se vyleje. Adam, jak by ho mžikem ošálil i sluch, rozběh se k záplavě a pozved lucernu. Kdo je to? Kdo to zpívá? A kousek od něj ozvalo se, možná od remísku, možná od křoví. Divoženky, lesní pany, fialkově květovaný. A na mou duši. Po břehu jezera se z mlhy roztančilo kolo přelíbezných panen, všechny fialkové od krku až po paty, a táhla hudba nějaká, jako by náhle koncertoval les, a oni zhoupli se lokítkem do taktu, vlasy až k podpaží, a tenhle divný tanec, každé to zhoupnutí, každé to dupnutí, jako by hýbalo vší vodou v jezeře, takže to tu a tam šplíchlo až k patám domu. Stůjte! To nesmíte! Voda by zalila dědovi chalupu! Tak ať! Vykřikla rozpustile první v zástupu. Vysoká, krásná, na zlatém temeni korunku z dubového listí. A jestli ji chceš zachránit, pojď se mnou dokola. Jsem pana Lesana. Já umím utančit až k smrti. Mládenec o krok couvl.
Moc tancovat neumím. Však v tom ty kolem začali rozlobeně křičet, jak by je bral na nože. Ječeli, kroužili, chichotali se jedna přes druhou. A jak se kroutili, jak houpali se sem a tam, hladina vody stříkala až ke dveřím a mokře olízla i fundament, i záspí. Ne, volal Adam a chvatně smíkl se skrz lísu ke břehu a ruku podával korunované paně. Jen pojď, smála se na něj. Polož si lucernu a dávej pozor, střevíčky mám z kapradí. A už ho brala pod paží a už se točili, až letěl les i vzduch. Jezero blejskalo, liáček bubnoval a divoženky převysoko zpívaly. Kolo, kolo, už se točí, ztratíš hlavu, ztratíš oči. A svatá pravda. S Adamem letěl celý boží svět. Březinka, borovice, zápraží i hájovna. Všecko se míhalo, všecko se zmítalo. A ty pany divoženky, chvíli tlustý, chvíli tenký. Adam se tomu už začal smát, když náhle na mechu u kraje hladiny noha mu uklouzla, zvrtl se v kolenou a Lesana se rozkřičela zlostí. Co děláš? Ztratila jsem střevíček. A jedna z tanečnic hned naříkavě vřískala, že prý ho viděla, že spadl do jezera. Lesana zbledla, pod okem zlou slzičku. Tak honem za ním, dělej nešiko. A rýpla do mládence, rukama nasupeně strčila ho ze břehu, takže v turánu stál až po ramena ve vodě, zimavé, temnoucí pod korunami stromů. A mát rukou do prázdna. Není tu vidět. A tuta s korunkou schýbla se do trávy a zdvihla nad hlavu zmáčenou lucernu a mrštila s ní zlobně za Adamem. Tak tu máš. Posviť si. A darmo chlapec prosil. Darmo volal, že mu nepatří. Drobounký oranžový plamen letěl třepotavě k jezeru. Z posledních sil se Adam vstyčil převysoko z hladiny. V poslední chvíli chytil svítilničku do dlaně. Oheň se nad vodou roztřás jak zlatý ptáček. To už však voda každým krokem stoupala. A to už pany šbihali ho dlouhým prutem přes hlavu a přes ruce a nutili ho do hlubšího proudu. Jestli ho nenajdeš, volala Lesana, z té vody nevrátíš se živý. Voda už sahala Adamovi až k ústům. Sotva šel, když v tom, v té lucerně, zašpitlo cosi. Žádný strach. Pojď hezky za mnou. Já tě povedu. A Adam ohlíd se do pozlacené tmy a v mlze rozpité nad širou hladinou ucítil v ruce jakýsi zvláštní tlak, jak by ho lampa táhla kamsi k jezu. Teď naber dech. Tak, ještě malý kousek. Jíklo to křehce třepotavě za sklíčkem a Adam zavřel oči, bázlivě, slepě tápal po jezerním dně a kdesi za zády doslechl zdaleka třeštění lesních žínek. Už je mu vidět sotva nos? Už hltá andělíčky? Voda mu valem zalívala obličej. Když náhle cosi sevřelo mu pozdviženou pravici a tichý hlas řekl: stůj už, ani krok. A teď se schýbni do prostředka proudu. Mládenec v mžiku uposlechl na slovo. Z hlouby se nadechl a světlo zdvižené co nejvýš nad hlavu trochu se potopil, zašátral ve vlnách a držel střevíček z kapraďového listí. Šťastlivě rozkročen vzepřel se Adam proti vodě, jak by ji chtěl poobracet na ruby. A odrazil se ode dna a mocně zamával oběma rukama, v pravici lucernu, v levičce vzácný nález. Tady je, už ho mám. Hromový výkřik dlouze napřímil se nad vodou. Burácel, třeskotal a Adam za ním skokem vyřítil se z hlubiny a kroky těžkými vykročil zpátky na břeh.
Ale co to? Najednou ticho. Nikde žádný déšť. A nikde divoženky, nikde vroucí jez. Jenom to jezero. Adam v něm po hruď stál a místo střevíčku svítil mu pod prsty bledonký, hladký kámen. Děkuju, Adame. Hlas napůl dívčí, napůl ohňový, mládence přibyl ke dnu. Že si tu lampu dones, zachránil jsi mě potřetí. Doubravko, to jsi byla ty? Ano, ten plamínek, co nikdy nezhasne. Úzkostí o tebe se ještě celá třesu. Doubravko, dobrá duše moje, vzdychl mládenec. A dojat štěstím neřekl už víc. Neb nebyl čas, neb náhle z šera korun, stejně jako minule, hrkl ten tichý, zajíkavý zvon a po něm zas ten skřípot, zas ten divotvorný šum, podobný lidské řeči. Tvá druhá půlnoc v lese nejčernějším odbyla. Jdi z vody na břeh a tam poklekni. Kdo ho to vedl z hlubin ke světlu? A potom k rákosí, k mokrému blatouchu? Kdo ho to provázel? Kdo mu to paži tisk, když klekal do trávy a přiklánil se k zrcadlové vodě? Budiš mu tisícerý dík. Neboť v tom zrcadle, neboť v té temně tyrkysové vodě rozprostřené do šíra uhlídal zmámen přenádherný obraz. Hedvábnou varhánkovou hladinou plula tam čistá doubravčina tvář, zlacená měsícem, leštěná hvězdami, jak si ji nosil v hlavě. Doubravko, Adame. Byl by tam mlčky klečel, hleděl po té kráse třeba do rána. Však to už lesy kolem znovu nabírali dech. Ta třetí půlnoc ze všech nejtěžší. Chceš-li si odvést tu, kterou si spatřil, přiveď sem otce, jenž ji pýchou oslepený zatratil. Ať klekne tam, kde ty steď sklonil hlavu. Adam se vzpřímil. Zlekle, lítostivě rozběhl se k protestu. Pro boha, jak by to mohl splnit? Z dolního hradu urozený pán ho přece strestá dřív, než pokusí se prosit. Však prostřed cesty zůstal ohromeně stát. Dokola kolem tyčil se jen les. Nikde ni kalužinka, natož jezero, či hedváb varhánků, či přespanilý obraz. To ráno toho Adam příliš nenamluvil. Jen pár slov se starcem, jen pár slov s šenkýřkou, která si zálibně leštila lucernu, aniž ji napadlo, že v plavém plamínku byl ještě včera kdosi začarován. A pohlazení Kubovi, co přiváděl mu od přístěnku koně. Věděl, že za ním všichni trochu zaraženě hledí a že se v duchu ptají, kam tak pospíchá. Ale už neměl čas. Od chvíle, kdy se rozhodl pro tu nebezpečnou cestu naspátek, přál si co nejdřív stát před dolním hradem. Jel, myslel na Doubravku, na měsíční tvář tonoucí v temné vodě. Jel, slyšel dopředu knížecí hněv a křik, nadutou nepřízeň, co uvítá ho v bráně. Ach ano, veskrz jasnovidné tušení, sotva se Adam uklonil, sotva se rozkoukal v poledním žáru svic, stály mu za zády dva páry zbrojnošů, dva páry šavliček, osmero těžkých bot a kníže pán se nad ním tyčil jako věž a síň se třásla jeho zlobným smíchem. Co jsem ti říkal? Jedeš s prázdnou, co? A už ho zbrojnoši svírali z obou stran a už ho další dva strkali ke dveřím, k těm samým, jimiž před měsícem před dvěma klopítal chodbou do tmy. Ne, pane,
vzkřikl Adam, ruce uvězněné za zády. Všecko je, jak jste chtěl. Já vaši dceru našel. V tu chvíli, kde co umlklo jak hrob. Jste chtěl. Já vaši dceru našel. V tu chvíli, kde co umlklo jak hrob. Stráže se rozpačitě zastavili.

0: leč v očích se mu čím dál zlověstněji tmělo. Nějaké čáry. K čemu mi to je? Chci svoji dceru, slyšíš? Nač mi její tvář? Však ona, pane, žije. Slyšel jsem, jak mluvila. Adam se zoufale na stokrát dušoval. Mluvila? Ty jsi ji slyšel?
1: Ano, pane, řekla nějaké jméno. Stěží jsem však rozuměl.
0: Lhal Adam úzkostlivý nevyzradit nic, co včera o půlnoci uhranutý slyšel. Bylo ticho. Stenounka drnčel sad. A první zbrojnož řekl: Pane, mám ho odprovodit do sklepa? A kníže, aniž ohlédl se, vykřikl mrazivě na celou dvoranu, až sebou cukly svíce: Svolejte družinu a osedlejte koně. Vyjedeme hned. A sotva zbrojnoši vyběhli ze dveří, přikročil k mládenci a rukou v rukavičce přitáhl si ho, až se dotýkali rameny a vztekle sevřel mu košili na prsou. Pojedeš první. A jestli jsi mi lhal, já sám tě utopím v té čarodějné vodě. Ach, byl to divný průvod, co to odpoledne mířil od Dolního hradu k hranicím. Vepředu chlapců v sněhobílý kůň, pak jeden za druhým zbrojnoši na vrankách a v samém konci jeho milost pán vzpřímený v sedle strakatého hřebce. A všichni jako pěna, všichni beze slova, jak by cestou postráceli řeč. Jen sem tam plaše odfrkl si kůň, jen sem tam zlatě od podkůvky kříslo. Ač důvodů si stýskat, důvodů zle se vstekat bylo habaděj, třikrát je do vsí zahnal nelítostný déšť a jedna kobyla ztratila podkovu, takže jim nezbylo, než stavět u kováře. Leč kníže na všem mlčel, jen se mračil, hlavu povýšeně vstyčenou a všecko kolem posupné jak on. Mračna se těžce vlekla nizoulinko nad zemí. Schrbené sady divže neklečely na svazích a strmé strže div se nesvíraly tísní. A brzy začalo se šeřit, takže les zatracenec uvítal je tmou. Tmou v tmoucím šeru spleteného houští. Musíme pěšky, pane. Koně povedeme za sebou. Zavolal Adam předem připravený na klení a na zlobu. Však kníže, oči jako kámen, znovu ani nehlesl. Seskočil z koně a s ním v zápětí i družina, v níž tu a tam to vstekle spupně syklo. Šli, co noha nohu mine. Proutí je tlouklo do ramen a do boků a nízké koruny tisíci rukama drali jim límeček a hmatali po očích, jak by se černočerný les vší temnou silou bránil. A v Adamovi vpředu byla malá dušička. Bude jak včera před hájovnou Tyrkisové jezero? Bude v něm na vodě zimavý varhánek? A na něm krásná doubravčina tvář? Šli. Nahlas při nich jenom zalikavý dech. A pánbůh zaplať. V útlé měsíčnosti se po všem trmácení zabliskotal mech a za ním mítina řídká jak kartáček a za tou mítinou hajného syrácha trč. Mládenci spadl první kámen ze srdce. Nějaká pastouška, vykřikl kníže, prvně za celičkou pouť. Pospěš a vzbuď je, ať vezmu lucerny, anebo pochodně. Je tady tma jak v hrobě. Adam se ohlíd, střežen nesčetnýma očima. Nikdo tam není, pane. Jenom starý muž už skoro nevidí. A brzy bude půlnoc. Kníže trh udidlem až přirdoušený zanaříkal kůň. Půlnoc? A co má být? Ať si je kolik chce. Či mi tu někdo chce snad něco rozkazovat? Suď Bůh, co pána ponoukalo ke křiku. Však ještě snad svá slova ani nedořek a někde blízko třísklo z nebe jako z horoucího kanónu a rachot náramný třást celým polesím.

0: Struny hučely, mlázíčko kvílelo jak rozladěná hudba. A v modrém blesku, co sjel od oblohy ke skalám, stálo tu náhle prostřed boroviny Tyrkisové jezero. Zimavé, obšírné, až mramorová hrůza. Mládenci potichonku padal druhý kámen ze srdce.
1: Co je to? Volal kníže. Co je to za bláznivé čáry?
0: Však to už Adam klekal do metlic a do mechu a hlavu přitiskal k promáčenému břehu.
2: To je ta voda, pane, o které jsem vyprávěl. Vidíte? A tam vzadu, někde pod skalami.
1: Co? V té kalné, zatracené vodě, že by...
0: Otřásl se kníže pán.
2: Ano, pane,
0: vykřikl z nenadání mládenec.
2: Tam podívejte, tam, co hnul se prout. Vidíte? Jako živá.
0: Kníže v tu chvíli, jak by zrazoval ho hlas.
1: Kde? Co to mluvíš? Já nic nevidím.
0: A hlavu nakláněl a prchle popobíhal od rákosu k rákosu a po něm ostatní z knížecí družiny si oči clonili a jeden po druhém vrtěli němě hlavou.
2: Ne, pane, musíte si kleknout jako já, drmolil mládenec
0: a stáhl za rukáv šlechtice ke břehu a napřáhl volnou ruku. Kníže se svezl k zemi a oči přivřené rozhlíd se po vodě.
1: Pro pána to je... Tvář mu zesinala úlekem.
0: A pak i radostí. Napřák se na kolenou před sebe a rukou clonil rozsvícenou vodu.
1: Doubravko, slyšíš mě?
0: A z varhánkové šíře z temnomodré hladiny nesl se hlas jak peří. Ano, tatínku. A všichni za pánem... Zděšení, uhranutí, upadli do trávy na obě kolena a lekle zírali na divotvorný obraz. 3-4 vteřiny bylo vše bez hnutí. Pak co si vzdychlo si nesmírnou námahou. Jakýsi bludný šum, jakýsi těžký dech a někde za řečí, která se ozvala, zněl trvanlivý hukot.
1: Tak ti to sluší, kníže. Takhle na kolenou. Tak jsem si to přál.
0: Ozvěna hekla.
1: Pán se narovnal jak prut. Kdo si to dovoluje? Pamatuješ se?
0: Hlas byl dunivý jak zvon.
1: Chodil si tenkrát s dcerou po parku. A já, šedivý žebrák, klekl před tebou a žádal o almužnu. Ty, vstekle pyšný, hnal jsi mě bičem ze zahrady ven. A když jsem prosil dál, kázal si pustit psy. Div jsem to stihl prchnout skrz vrátka a vzít si za to tvoji dceru sebou.
0: Kníže pán, bledý, oči vytřeštěné, pozvedal se s kolenou.
1: Co? To zbyl ty?
3: Ano. Já.
0: Hlas zaburácel, až se rozkymácel les.
3: Pán lesů, kníže. Božích lesů pán.
0: Šlechtic už v stoje couval zaraženě k družině.
1: Já nevěděl jsem.
3: Ano. A teď víš, že ač si pánem, nesmíš poroučeti všem.
0: Zlekanou jeho milost zastavil až les. Opřený o strom zůstal nerozhodně stát a zrak měl černý, divné jak ten les a bledou ruku blízko knížecího meče.
3: Klekl si přede mnou, dceru si uviděl, teď spěchej zpátky na svůj dolní hrad a toho chasníka nech dokončit svou práci. Třikrát ji zachránil a proto jediný má právo navrátit ji na svět.
1: Ne,
0: kníže tasil bliskotavou zbraň.
1: Svou dceru odvedu si sám.
0: A vrh se do vody tmoucího jezera. a nahým mečem kázal podaným, by pohnuli se za ním. Ti však se nestačili ani sešikovat ke břehu. Nepstrhlo se v tu chvíli hromobití, jaké Adam dosud za života neviděl. Hrom na hrom, divý třesk a blesky jako biče zlatě zazmítaly nebesy, div, že se v hrůze nekřižoval les. A v lítém povětří lítaly holé větve, klestí tříštilo se v korunách, nebo zí zbrojnoši začali křičet, houfem ustupovat k mítině, koně se po minutě plašili. A hlas, co nad vším hřímal, jako by se smál: chceš za svou píchu, kníže, platit životem? Buď po tvém, jak ti libo. A z nebe vyhrkl mohutný hustý liják. Zadupal v polesí, uháněl tryskem po březích jak smršť. Voda se řinula, stříkala, hučela a vlny v jezeře se vstyčily jak hradba. Kníže se sotva stačil vypotácet krákosí. A jak se vzpřímil, hnal ho rozzuřený vichr za rozprchlou družinou. Darmo se oháněl mečem i rukama. Darmo se obracel a hrozil přes vodu. Pomalu po štipkách tratil se jeho krumplovaný kabát v borůvčí a v dubinách. Pomalu po štipkách zaprchlým houfem zavíral se les. Sám, civěl Adam skrz klikatý déšť. Sám, mokrý na kost, hnul se k mlčenlivé hájovně a v duchu říkal si: jenom tak na chvíli, nežli se hromobití utiší, než voda v jezeře pokojně spočine a zas mi vrátí doubravčinu tvář, pod střechou složím hlavu. Však sotva pootevřel dveře u starcovy chalupy, svět za ním náhle ve vteřině umlkl. Les rovně stál a nedutal. Ticho jak v kostele. Všecka ta bouře a ta spoušť, jak by se byla Adamovi zdála. Zmaten se ohlíd. Obrátil se k jezeru a div si nezakryl rukama obličej. Hladina dosud tmoucí byla jak prostřená zlaceným ubrusem. Zářila, skvěla se od kraje ke kraji a v plavém úplňku vznášel se na vlnách doubravčin drahocený obraz. Adam se rozutíkal k hladině, však na krok od břehu rozlehl se nad ním povědomý hlas: stůj, kudy kam bys chodil? A chlapec zvedl hlavu do rozžaté tmy a samým štěstím zůstal oslepený stát. Na nízkém útesu, vztyčeném nad vodou, klečela dívka, kterou dosud znal jen z čarodějné vody. Snad ještě bělejší, snad ještě krásnější, než se mu o ní zdálo. Adame, doubravko. Běželi, srazili se na krajíčku zápraží a než se objali a vzali za ruce, jeden si předlouho prohlížel druhého, jako by nevěřil, že může to být pravda. Pojď, ukážu ti hájovnu, vykřikl mládenec. A doubravka se udiveně smála. Hájovnu? Vždyť ji znám. Nosil jsi mě po ní v šenkýřčině lampě. Leč Adam už ji vlekl po zápraží ke dveřím a volal: stařečku, návštěva, vstávejte! A kvapem otvíral v jizbě i v kuchyni a hledal svíčku na stole i v oknech. Nikdo tu není. Asi odešel. Táhla ho doubravka se smíchem naspátek. Však Adam nechtěl věřit. Kam mohl jít, vždyť skoro nevidí. A spěchal ke chlívkům a křičel na lesy: kmotříčku, to jsem já! Leč opět darmo, nikde nic. Jen zas ten hukot, zas ten šum a z výšky nad stromy to dýchlo lidskou řečí. Slyším tě, mládenče, a za vše děkuju ti, za pomoc, za lucernu, za kratičké přátelství. Doubravka ustoupla pár kroků k chalupě. Adame, slyšíš, to je lesů pán. A chlapec zmaten hleděl přes vrcholky k nebesům a skoro šeptem říkal: pane, ten stařec, to že jste byl vy? A lesy překotem velebně hučely a větýrek si hvízdal, jako by se smál. Hájovna je teď prázdná, to ji necháš tak, jsi přece z Lesnického. A dříví skřípalo, tík trylkem první pták a vršky jív se kolíbavě zhouply. Jak si to říkal? Les je veliká starost, veliká a krásná, tak tu
2: tu dobře služ. A bylo ticho. Vítr jako dech. A v mírných, přísných lesích pozvolna couvalo, klesalo jezero. Vody v něm popaty a míň a míň a míň, až zbyla z něj jen louže. Doubravka prudce stiskla Adamovu dlaň. A šla s ním skrz lísu, a šla s ním skrz dveře, a psala prstem do vzduchu, co právě napadlo ji. Zde bude truhla, a zde stůl, sem dáme lavici, sem skříň a poličku, budeme tu jak v nebi. A Adam jenom kýval, neboť nevěděl, co říct, jak se mu v krku z nenadání vzpříčila ta pomatená radost. Otevírali okna. A průvan kalupem rozlít se stavením. Vlálo to v záclonách, fičelo v předsínce, a ten se hrálo to v komíně, v hambalkách, jak by se blížil den, jak by se blížil jejich první den, a nejčernější les mu k tomu sborem zpíval.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel. Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
2: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

0: Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.
1: Už ať jsme radši doma.
0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl Krtka a letěli.
2: Jednou takhle na večer se Rákosníček procházel po hrázi a bylo mu zrovna svátečně. Tráva vydechovala svěží vůni, ve větvích keřů se natřásaly zelené lístečky a Rákosníček si pochvaloval tu nádhernou pohodu. Dlouho mu ale nevydržela. Rákosí u severního břehu začalo totiž najednou padat do vody a mizelo zrovna před očima. Tohle nemohl Rákosníček nechat jen tak, a proto skočil do rybníku, aby téhle záhadě přišel na kloub. Sotva si pod hladinou protřel oči, viděl, že se v rybníku přemnožili vodní šneci. A to byla zlá věc. Oni jsou to totiž pěkní bumbrdlíčkové, kteří spolikají všechno, co jim přijde do cesty, od puškvorcových kořínků až po rákosí. Už to vypadalo, že bude rybník za chvíli celý vyjedený, když se do toho vložil Rákosníček. Neviděl jinou pomoc, než vyhlásit šnekům velkou podvodní vojnu a tak si to všechno vzal na povel. Nejdřív bylo zapotřebí ten regiment chroustalů vůbec zastavit a proto Rákosníček zatroubil alarm. Na tohle znamení připlavali na pomoc pichlaví okouni, zubatá štika i vousatí kapři. Když byli všichni pohromadě, začal vojevůdce Rákosníček rozkazovat. Tak tedy, jako první, povídal, nastoupí okouni, co tady zatím jenom okouní. Roztáhnou se pěkně do řady a naježí do pichlava. Přes takové přehrazení se přece žádný z vodních šneků nedostane. Takže nad nimi slavně zvítězíme. Jenomže tak jednoduché to zase nebylo. I když byl teď nahoře zátaras jako z ostnatého drátu, dole pod okouními bříšky zůstalo na proklouznutí místa víc než dost. A šnečí tažení pokračovalo.
3: No tak to se ovšem takhle nenechá,
2: rozlobil se Skřítek a protože nestratil hlavu ani kuráž, rozkazoval dál.
3: Na moje přání je tady Proštiku přikázání. Pusť se do těch bumbrlíků a prožen je po rybníku, ať se vidí, kdo je tady pán a kdo kmán.
2: I když ale štika dělala, co mohla, nebylo z toho prohánění nic. Šneci totiž vystrčili tykadla jako nějaké antény a když jim je voda při štičím nájezdu rozkmitala, stačili na tohle znamení zalézt do ulity a tam to všechno přečkat jako v nedobytné pevnosti. Když toho štika celá schvácená nechala, dali se ti žrouti znovu na pochod a to už bylo skoro ostrach.
3: Ho, toho Bohdá nebude, aby Rákosníček z boje utíkal.
2: Dupnul si Skřítek a do třetice poručil kaprům, aby v bahnitém dně udělali pořádně hlubokou brázdu, která by jim bránila v další cestě. Kapříci tlouštíci dělali, co mohli. Jeden z nich vyryl dokonce takový příkop, že ho z něj ostatní museli tahat ven, ale šneci nebyli k zastavení. Bylo jich tolik, že polovička z nich stačila ty kapří zákopy vyplnit a ti ostatní se valili jako příval dál. Jiný by to už byl dávno vzdal, ale to neznáte Rákosníčka. Povídal si, že když prohrává síla, musí vyhrát chytrost. A protože byl hlava otevřená, za chvíli věděl, jak si s tou bandou žroutů poradí.
3: He, proč bych jim vlastně v cestě za jídlem bránil? Pochechtával se. Já jim naopak připravím větší sousto, než můžou spolknout.
2: A hned se do toho pustil. Spod kamene vytáhnul jednu vodní řasu a položil ji tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se měla k světu. Nejdřív jí bylo jen pár vlásků, ale za okamžik už pořádný chumel a rostla dál jako z vody. Za chvíli z ní byl veliký zelený koláč a náramné pochutnání pro vodní šneky. Pustili se do něj ze všech stran, chroustali, polikali, až se skoro zalikali, ale nedali si pokoj a jedli dále jako o závod. Protože nedovedli přestat, byly jim za chvíli ulity malé, takže z nich vypadly a leželi vedle sebe jako bezmocné kuličky. No a teď stačilo, už je jenom odkutálet ke stavidlu a voda je odnesla z rybníku pryč. Tak takhle slavně skončila Rákosníčkova vojna se šneky bumbrdlíčky a ještě dlouho si o Skřítkovi vyprávěli jako o velikém vojevůdci.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí zeleným korálkem chaloupka z borůvčí a bílou hvězdičkou chaloupka z jahodiní. Pod jejich vonavými střížkami sedává malý žabáček. Sedává, kloudně si neposkočí, kváknout ho není slyšet, jak je den dlouhý.
1: Co se to děje s naším žabáčkem, sestřičko Borůvková chaloupko?
2: Nevím, sestřičko chaloupko z jahodiní. Možná, že se za nás stydí.
1: Asi mu nejsme dost nobl na bydlení.
0: Chaloupky smutně svěsily lupínky. Jejich domovní znamení jakoby posmutněla. Neblízkal zelený korálek, bílá hvězdička nemrkala. A žabáček na to nic, jen si sedí a kouká kdo ví kam.
1: Žabáčku, když se ti u nás už nelíbí, tak si najdi jiné domečky.
3: No, líbí.
1: Tak co vzdycháš? Víš co, skoč do studánky, nožky si protáhneš a rozveselíš se.
3: Nechce se mi.
1: Tak co s tebou? Co by ti pomohlo, abys byl zase veselý?
3: Nic mi nepomůže.
1: Slyšela jsi, Borůvková chaloupko?
2: No ano, on nám tu začne ještě nabírat.

0: Řekni nám aspoň, co ti chybí, žabáčku.
1: Smutno je mi. Pořád jen sám a sám.
0: Smutno mu je? Je mu smutno. Co s ním, chaloupko z jahodiní? Jak mu pomoct musíme? Je ano. To přece náš žabáček. Ano, ano, jistě, pomoct. Ale jak? Musíme přemýšlet. Co nic neříkáš, borůvková chaloupko? Já přece přemýšlím. Aha. Mám to. Pověz, rychle. Najdeme si ještě jednoho nájemníka. Jú, nájemníka. A hned bude mít žabáček kamaráda. Tak se to taky sluší. Dvě chaloupky, dva nájemníci. Co už zas nic neříkáš, borůvková chaloupko? Počkej, já přece přemýšlím. A o čem zase? Vždyť už máme všecko vymyšleno. Ba ne. Teď musíme vymyslet, kde toho nového nájemníka splašíme.
2: Chaloupka z borůvčí i chaloupka z jahodiní začaly přemýšlet. Lístky svraštily, pentličkami vůní přestali po lese povlávat a podmračeně seděli v ostřici jako dvě staré sůvičky. I sluníčku to přišlo na podiv.
3: Kam zmizely pentličky vašich vůní, chaloupky?
0: Počkej, sluníčko, my nemáme čas vonět. My musíme přemýšlet a všecko najednou nestačíme.
3: Přemýšlet? A o čem?
0: Jak sehnat žabáčkovi souseda a nám nájemníka?
3: Ale jeden nájemník vám nestačí?
0: Kde pak nestačí? Žabáčkovi je smutno. Každému je smutno, když je sám.
3: Pravda pravdoucí, borůvková chaloupko. Nikdo nesmí zůstat sám bez kamaráda. Víte co? Poradím vám, jak najít druhého nájemníka.
0: Jak? Rychle, sluníčko, než se nám žabáček utrápí.
3: Přece na inzerát.
0: Na inzerát?
3: Jak jinak se hledají nájemníci? Napište si inzerát.
0: A počkej, kam ho máme napsat?
3: Na list přece. Když budete chtít krátký inzerát, stačí březový lístek. Na dlouhý inzerát by musel být list z dubu nebo z javoru.
0: My chceme dlouhý inzerát?
4: Ano.
0: Viď, borůvková chaloupko?
4: Ano,
0: aby se tam vešlo všecko, všecičko o nás i o našem žabáčkovi.
2: A sluníčko utrhlo ten největší dubový list a čekalo, až chaloupky začnou skládat inzerát.
3: Prosím, tak pište, chaloupky.
0: Když my... Co kdyby to radši napsalo samo, sluníčko?
4: Ano, my totiž neumíme psát.
3: Aha, tak já za vás tedy ten inzerát napíšu. Nejdřív nadpis.
0: Třeba byty, pomlčka, místnosti.
4: Ne, lepší by bylo nemovitosti.
0: Nech si to. Já jsem chaloupka z jahodiní, žádná nemovitost.
4: No, tak se hned neurážej.
3: Nehádejte se, chaloupky. Dáme nadpis k pronajmutí a napíšeme ho zlatým perem. No tak, teď už diktujte ten váš inzerát.

0: je bydlení zdravé, vzdušné, prostorné, s výhledem do paseky. Najdete nás podle domovních znamení. Dostavte se.
1: A ještě značka.
0: Ihned.
2: Panečku, to byl ale dlouhý inzerát. Celý dubový list sluníčko popsalo. Pak ten list dalo do větrné schránky a listonoš Vítr je vzal i s ostatními listy, dopisy, pohlednicemi a inzeráty a roznesl je po kraji. Náš inzerát, psaný zlatými slunečními písmeny, se zatoulal až na druhou stranu paseky. Pod kapradinou se tam krčila maličká žabička rosnička. Byla to sečtělá rosnička. Jak zahlídla inzerát, hned se dala do čtení.
3: Bydlení pod bílou hvězdičkou? To by se mi líbilo. A ihned. Jenže kde takové domovní znamení hledat?
4: U mě přece, žabičko rosničko.
3: Fuj, to jsem se lekla. Kde ses tu vzala?
4: Připlížila jsem se.
3: To je jako had. Kdo jsi?
4: Ostružina. Velká jako žádná jiná. Moudrá jako žádná jiná.
3: Když jsi tak moudrá, ukaž mi cestu k bílé hvězdičce. Hledám po celém lese i po paseci takovou chaloupku, která má bílou hvězdičku nad vrátky. Četla jsem inzerát, víš?
4: Inzerát? Ten jsem přece psala já, vlastnoručně.
3: Nelži. A kde máš domovní znamení?
4: Jen zvedni hlavu, žabičko rosničko. Je léto. Teď já kvetu bílýma hvězdičkama.
3: Opravdu? Samý bílý kvítek, ale až skoro u nebe. A ty nejsi chaloupka, ty jsi jak panelák.
4: Hledala si bydlení pod bílou hvězdičkou? Hledala. Máš, co jsi chtěla, rosničko?
3: Ale v tom inzerátu bylo, že budu mít výhled do paseky. A tady je všude kolem samé trní.
4: To si nevšímej. Ostatně v inzerátu se toho píše. Radši seď tiše, ať se nepopícháš.
2: Tak, a chaloupky mají zase po nájemníkovi a žabáček po sousedovi. Zlá ostružina rozklenula nad rosničkou husté listový poseté bílými květy i dubový list popsaný zlatými písmeny nechala zarůst ostružinovým pichláčím, aby si ho už nikdy nikdo nepřečetl. Kam se poděl můj inzerát? Rozhlíží se sluníčko. A začíná se zlobit. A když se sluníčko zlobí, rozpálí se do takového žáru, že lesu i pasece se začnou horkem oči klížit. I ostružina na chviličku zdřímla. V tu chvíli žabka rosnička. Hop a skok a už je venku z jejího nevlídného domu.

0: pichláčí.
1: Počkej, Rosničko, kam se tak ženeš?
0: Utíkám před ostružinou.
1: Tu znám, je ošklivá a píchá. Chudinko, Rosničko, celá se zadýchala.
0: Nohy mám uskákané až skoro po stehínka.
1: Skoč do studánky, osvěžíš se.
0: A jen jestli mě studánka nevyžene.
1: Neboj se, sladce tě pohoupá ve své náručí. To je totiž moje studánka, víš? A hop do vodičky.
0: A hop. Je, toto krásně chladí. Děkuju, žabáčku. I tobě, studánko. Zas budu mít sílu na další cestu.
1: A kam spěcháš?
0: Bydlení hledám. A ne, leda jaké. Já hledám bydlení podle inzerátu, abys věděl?
1: V chaloupce pod bílou hvězdičkou a zeleným korálkem.
0: Jak to víš?
1: No, jak bych to nevěděl? Vždyť budeš moje sousedka.
0: No, nebudu, žabáčku. Po celém lese i po pasece bloudím, ale hvězdičky kvetou jen na pichlavé ostružině. A tam už se nikdy nechci vrátit.
1: Bane, ta pravá bílá hvězdička kvete tady, u studánky. Svítí ti rovnou před nosem. Vidíš?
0: Nevidím.
1: Koukej pořádně. A hned vedle bílé hvězdičky je zelený korálek. A to je zase moje chaloupka. Každý budeme mít jednu voňavou střížku.
0: Co to pořád povídáš o korálku a hvězdičce?
1: No, ty jsi snad načisto oslepla, Rosničko. Přece tamhle. Prapětran. Kde jsou má domovní znamení? Co se stalo s bílou hvězdičkou a zeleným korálkem?
2: Ale chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní se jen tajuplně chichotali a pentličkou vůní šimrali vykuleného žabáčka pod nosem. A jejich domovní znamení? Byla ta tam? Místo bílé hvězdičky se jako granátek blýskala v listový červená jahůdka a místo zeleného korálku modrá borůvka.
0: To bych vás mohla hledat do smrti podle domovních znamení, chaloupky.
3: My za to nemůžeme. To všechno sluníčko, když se rozlobí, začne pálit a všecko kolem zraje, i jahody a borůvky.
1: Jen jestli budeš chtít bydlet v chaloupce z jahodiní, když nemá hvězdičku nad dveřmi, Rosničko.
0: Jak vy ne, žabáčku, budu bydlet pod jahůdkou. A to je ještě lepší.
1: Ty pod jahůdkou, já pod borůvkou. Vždyť my vlastně budeme mít nejkrásnější chaloupky z celého lesa.
2: A hlavně, že už se nám zase žabáček usmívá. I Rosnička se usmívá. A chaloupky voní borůvkami a jahodami. Ve studánce se shlížejí, jak jim to sluší. A sluníčko, inu, to svítí a hřeje, jak nejvíc umí. Je přece léto.
4: O černé princezně.

V jedné zemi bydlel na mořském břehu chudý rybář. Malá chaloupka, loďka, několik sítí, to bylo celé jeho jmění. Ale navzdory své chudobě žil se svou ženou spokojeně a svorně. Jejich jediné přání bylo, aby jim Bůh popřál aspoň jedno dítě. Ale to se jim zatím nesplnilo. Rybář měl povinnost zásobovat rybami královskou kuchyni. Jednou mu král poručil, aby co nejrychleji nalovil hodně velkých ryb, protože bude mít v zámku mnoho hostů. Jestli je přinese, čeká ho dobrý výdělek, jestli ne, tak přísný trest. Rybář věděl, že král vždycky dodrží své slovo, a proto vesele skočil do loďky a pustil se na moře.

0: Plul už několik hodin, ale všecko, co nalovil, bylo něco málo drobných rybek. Hodil je mrzutě zpátky do moře. Už se schylovalo k večeru a on neměl ani jedinou velkou rybu. A přece se jich okolo něj hemžila celá hejna. Jakmile vytáhl síť, byli ty tam a vyplavali vždycky na druhé straně loďky. Aj, vy jste snad očarované, vykřikl zoufale, když vytáhl znova prázdnou síť. Lovím už hezkých pár let, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Doufal jsem, že něco vydělám, ale jak vidím, spíš na mě čeká trest. Aj. Ale snadná pomoc, příteli, řekl někdo za ním a když se poděšeně ohlídl, viděl za sebou stát černého muže, jako by spadl z nebe. Mráz rybáři přeběhl po těle, když se na něj podíval. Proč pak se mě bojíš, řekl neznámý tajemně. Přišel jsem, abych ti pomohl, ale jen pod tou podmínkou, že i ty vyplníš mé přání. Když rybář viděl, že černý muž je v dobrém rozmaru, přislíbil, že udělá všecko, jenom když mu pomůže s rybami. Dobře, odpověděl černý. Budeš mít ty nejchutnější a největší ryby, co se ti jich do loďky jen vejde, když mi dáš něco, o čem doma nevíš. To vám dám rád, řekl rybář bez dlouhého přemýšlení. Měl v chatce tak málo nářadí, že snadno věděl o všem. Platí. Já si tedy za 2x7 let proto přijdu. Na to vzal černý muž síť, spustil ji do moře a vytáhl ji plnou těch nejlepších ryb. Rybář se radoval, že tak lehko vyvázl z nesnází. Těšil se na dobrý výdělek a pospíchal k domovu. Když rybář přirazil ke břehu, žena už ho netrpělivě očekávala a pomáhala mu vyndavat ryby. Ach, muži, však jsem měla dost strachu. Jak pochodíš? Král už jsem 2x poslal sluhy. Kdy přijedeš? Bá, milá ženo, bá, bylo mi krušno. Ale myslím, že král bude spokojen. Doma se navečeřil a hned si šel lehnout, protože chtěl jít časně ráno ke dvoru s rybami. Pan král už se vskutku obával, že mu k hostině bude chybět nejlepší jídlo, a proto se potěšil, když se rybář přihnal s tak pěknými rybami a bohatě ho odměnil. Rybář chtěl udělat své ženě taky radost a proto jí koupil pěknou sukni. Žena potěšeně prohlížela sukni a řekla: Ach, muži, že jsi na mě pamatoval, musím tě taky něčím potěšit. Na to rybáři svěřila, že se jejich společné toužebné přání konečně splnilo. Ale rybář se nad tím nezaradoval, vzpomněl si na včerejší den a teprve teď poznal, co na něm černý muž vymámil. Aby ženu však nezarmoutil, nechtěl se o tom zmínit ani slovem. Přemohl se a smutek ukryl v srdci. Rychle uběhl určený čas a rybářka porodila syna. Protože ho rodiče rádi viděli, dali mu jméno Radovid. Klučík byl tak roztomilý, že se rozveselil i rybář a poněkud zapomněl na svůj smutek. Netrvalo dlouho a chlapec už chodil s otcem k moři a sbírával mušle, které ležely na břehu. Když byl větší, pomáhal plést sítě a lovil matce drobné ryby k večeři. Tak uběhlo 2x7 let a rybář to ani nespozoroval. V samé radosti nad čiperným synem pozapomněl na černého hosta. Jednou ráno volala rybářka syna k snídani.
1: Radovide, Radovide!
0: Ale nadarmo. Myslila, že se asi pustil na moře lovit ryby. Ptala se otce, ale ten o něm taky nevěděl. Vyběhla tedy ven, aby se po něm podívala, ale nikde nikdo. Tu si teprve otec vzpomněl na černého muže.
1: Ojajajajaj,
0: obviňoval sám sebe, že nedal na hocha lepší pozor a s bolestí vypravoval ženě tu smutnou příhodu. Ubozí rodiče naříkali, ale syna se už nedovolali. Místo něho jim položil černý muž do chaloupky pytel zlata. Nepohrdli zlatem, i když věděli, že je to špatná náhrada za jejich milované dítě. Daleko, daleko od rybářovy chaloupky byl pod zemí zlatý zámek a v tom bydlela zakletá princezna. Byla nadmíru krásná, ale černá jako uhel. Kdysi ji totiž spatřil mocný čaroděj a hned se do ní zamiloval. Princezna ho ale rázně odbila a za to ji v hněvu zaklel do černé podoby. A v té podobě, aby zůstala tak dlouho, dokud si ji nezamiluje mládenec, který by z lásky k ní opustil domov a podstoupil všelijaká nebezpečí. Co si však sama v podzemí měla počít? Kdo ji mohl odtud vysvobodit? Jednoho dne se nešťastná princezna opět procházela po zahradě a tuze plakala. Tu se před ní objeví trpaslík a ptá se, proč pláče. Princezna se podívala důvěřivě na přívětivého mužíčka a všecko mu o sobě vypověděla. Jenom tak nenaříkej, řekl.
1: Jde-li jen o mládence, o toho se ti postarám sám.
2: Co však, jestli se mu nebudeš líbit? Jsi černá.
1: A on tu nebude chtít s tebou zůstat.
2: No? Ptal se pátravě.
1: Ach bože, pak mi už opravdu nebude pomoci.
2: Zana říkala. A vezmeš si potom za muže mě?
1: Cože, tebe?
0: Princezna pohrdlivě pohlédla na divného mužíka.
2: Proč se na mě tak díváš? No?
0: Princezna se bála, aby si trpaslíka nerozněvala a tím neodstrčila jedinkou naději na své vysvobození a proto mu hned vlídně odpověděla.
1: Nehněvej se, ale jestli sem mládence opravdu přivedeš, tak slibuji, že když tu se mnou nebude chtít zůstat, tak si tě potom za muže vezmu,
0: řekla v zoufalství. Tím si ho však udobřila. Pak se trpaslík proměnil v černého muže, odebral se na svět a tam na moři vymámil z rybáře ten nepředložený slib. Proto musela princezna tak dlouho čekat. Pod zemí však ubíhají roky rychleji a ona zůstávala pořád stejně mladá a stejně krásná. Jednoho dne se trpaslík zase objevil a ne sám přivedl spanilého mládence. Byl to Radovid. Lákal ho tak dlouho, až s ním hoch odešel dobrovolně. V podzemním kraji se mu moc líbilo. Bylo tu všecko tak jako na zemi, jenom moře mu chybělo. I sluníčko tam vycházelo. Jenže když byla na zemi noc, byl tam den a naopak. Zámek byl z ryzího zlata, krásně vyzdobený. Kolem zámku byla zahrada a v ní se tiše kývaly vonné květiny, jaké Radovid nikdy nikde neviděl. Ptáci s pestrobarevným peřím poletovali po stromech. Kam se podíval, všude samá krása. Když si něco přál, hned se mu to splnilo. Nebyl tedy žádný div, že po domově nezatoužil. Často si ovšem vzpomněl na matku i na otce. Ale princezna, když to spozorovala, hned se přičinila, aby ho potěšila. Zpívala mu líbezné písně a vypravovala mu všelijaké příběhy. Ani matka se o něj nemohla lépe starat a víc ho milovat. Ale i Radovid princeznu miloval, i když byla černá. Tak mu v samých Radovánkách ubíhaly roky, že ani nevěděl, kam se podělí. Jedno ale cítil jistě, že princeznu miluje pořád víc a víc a že bez ní nemůže žít. Jednou princezna spozorovala na mládencově tváři temné mráčky a ptala se ho, cože to znamená. Radovid řekl, ty víš, jak tě mám rád a proto mě jistě odpustíš mou prosbu. Rodiče mě milovali nade všecko, byl jsem jejich jediný syn. Nikdy jsem nepomyslil na to, jaká to pro ně musela být bolest, když jsem zmizel. Ale teď mě trápí, že jsem o ně tak málo dbal. Proto dovol, abych se k ním podíval. Potom se k tobě zase vrátím. Princezna to neslyšela ráda, ale nesměla jeho prosbu odmítnout. Souhlasím, pravila smutně. Musíš mi však slíbit něco, na čem bude záležet tvoje i moje štěstí. Radovid svolil. Na tomu princezna řekla. Nesmíš se nikomu, ať je to kdokoliv, ani slovem zmínit, kde si celý ten čas pobýval. Nesmíš říci o mně ani slůvko, ale taky žádné jiné dívce slíbit svou lásku. Když to nedodržíš, budeš nešťastný a mě už nikdy neuvidíš, protože tím ztratím všechnu naději na vysvobození. Na to udeřila do stříbrného zvonu a před nimi se objevil trpaslík. Doprovoď Radovida tam, odkud si ho přivedl, nařídila princezna. Potom Radovida políbila, dala mu stříbrnou trubku a řekla. Pamatuj si má slova, Radovide. Až se ti bude stýskat, zatrub na tuhle trubku a trpaslík tě ke mně přivede. Pak nešťastná odešla do svých komnat. Cestou byl Radovid tak zamyšlený, že ani neviděl, kudy ho trpaslík vede. Než se probral z myšlenek, byli už u moře, kde kdysi býval jeho domov. A tam ho jeho průvodce opustil. Radovid vešel do chaloupky a když tam rodiče nenašel, ptal se po nich.
2: Milý mládenče, rybář je už kolik let odsud pryč, bydlí ve městě v krásném domě a má mnoho peněz, ale nikdo neví, jak k ním přišel,
0: řekli mu v chaloupce. Radovid se tedy vydal k městu a tam mu ukázali skvostný dům, který patřil bývalému rybáři. Radovit vešel do otcova domu a prosil o nocleh. Starý rybář, teď bohatý pán, ho vlídně přijal a pozval ke stolu. Když vešel do síně, spatřil tam u stolu svou matku s dívkou, s kterou jednala jako s vlastní dcerou. Družně si povídali a jedli. Přivítal se s nimi a usedl k nim. To je vaše dcera? Ptal se Radovit matky a ukázal na děvče.
1: Ano, ale není vlastní. My jsme měli jen jediného syna. Toho jsme však ztratili, když mu bylo 14 let.
0: A jak se to stalo?
1: Ani to nechtějte vědět, pane. To je tuze smutné.
0: A jestli pak byste ho poznali, kdyby k vám přišel?
1: Nevím, nevím. Musí být už hezky velký. Asi tak jako vy.
0: Uhodla si to,
1: matičko. Matičko, otče, já jsem váš syn.
0: Rodiče vykřikli a padli mu okolo krku. Schovanka to radostně hned roznesla po celém domě a tak v okamžiku, kde kdo byl, všichni chtěli vidět syna svých dobrých pánů. Radost nebrala konce. Když se všecko utišilo, ptali se rodiče syna, kde byl a co se s ním dělo. Ale Radovit měl dobře v paměti slova své milé. Nic rodičům nevyzradil a jen je prosil, aby se spokojili s tím, že se k ním vrátil. Dokud pokládala stará matka svého synka za ztraceného, byla klidnější. Sotva se ukázalo, že krásný mládenec je jejím synem, už se jí honilo hlavou, jak by ho nejlíp oženila. Nakonec se rozhodla, že mu dá za ženu Schovanku. Byla si jista, že se mu zalíbí. Vždyť to bylo děvče jako jabloňový květ. Radovit uznal její spanilost, ale proto nezapomněl na svou černou krasavici. Jednoho dne se starý rybář rozhodl oslavit návrat svého syna a proto sezval mnoho hostů k hlučným radovánkám. Každý s radostí přijal jeho pozvání. Hostů byl plný dům. Jedli, pili a tancovali celý boží den. Radovit byl veselý, k ženám se choval dvorně, ale nejvíc se však bavil s krásnou Schovankou. K ženám se choval dvorně, ale nejvíc se však bavil s krásnou Schovankou. K večeru s ní vyšel do zahrady,

0: Naříkala.
1: Teď už ke mně nesmíš. Leda by ses sám odvážil na cestu zpět. Musel bys ale obout tyhle železné boty. A jestli mě máš tolikrát, že to podstoupíš, tak mě vysvobodíš. Jinak zůstaneš už navždycky žebrákem. A já, zakletá černá princezna.
0: Radovice probudil a byl by to měl všecko za sen, kdyby vedle sebe neviděl železné boty a neměl na sobě otrhané šaty. Nedávno ctěný a vážený těšil se s rodiči a s krásným děvčetem a teď ležel daleko za městem a musel podstoupit pro těch několik slovíček tak přísný trest. Od té doby, co viděl ve snu milovanou princeznu, vzpomínal na všecky ty blažené chvíle, které s ní prožil, a pevně si umínil, že ji najde, i kdyby byla světa kraj. Ohlížel se i hned po stříbré trubce, ale marně. Zmizela. Sebral se tedy, obul si železné boty a pustil se do světa. Ubozí rodiče nevěděli, co se s Radovidem stalo. Schovanka však nezatajila, jak v zahradě od ní najednou zmizel. Všichni čekali, že se snad vrátí, ale nevrátil se druhý ani třetí den. Utrápený Radovid zatím chodil v železných botách od města k městu, od vesnice k vesnici, přes hory a doly, až přišel k Černému moři. Cestou se ptal převozníka, jestli neslyšel o zlatém zámku.
2: Nikdy, nikdy, odpověděl převozník. Ale nedaleko je ostrov, kde žije obr a ten mnoho ví. Možná, že ten vám to poví.
0: Loďka přistála u ostrova a Radovid hledal obra, až ho opravdu našel. Ptá se ho tedy, jestli ví o zlatém zámku.
2: Hoho, nevím, človíčku, nevím, ale když půjdeš 7x7 dní a nocí, přijdeš k jedné hoře. Tam bydlí můj bratr a ten ti to snad poví. Hohoho, tak hodně štěstí.
0: S nářkem v duši kráčel Radovid dál. Touha po černé princezně ho však poháněla a nedopřávala mu oddechu. Když šel 7x7 dní a nocí, přišel konečně k hoře, kde sídlil obr, mocný král země. Radovid ho našel a zeptal se ho pokorně, jestli on neví o zlatém zámku.
2: No, nevím, nevím,
0: odpověděl mu obr.
2: Ale nejlíp ti to snad poví můj bratr, který je králem ptactva a rozesílá své posly daleko široko. Možná, že některý z nich ti dá o tom zámku zprávu. Až půjdeš ještě 7x7 dní a nocí, přijdeš k Zelenému moři, za ním je veliký černý les a to je bratrovo království.
0: Radovid obrovi poděkoval a vydal se na cestu. Za 7x7 dní a nocí opravdu přišel k Zelenému moři, přes které se dal přeplavit. Potom spěchal k Černému lesu a vyhledal v něm obra krále ptactva. Když ho našel, vyřídil mu pozdrav od jeho bratra a prosil, aby mu pověděl o zlatém zámku. Král hned svolal všecky své poddané operence a ptal se jich,
2: jestli někdo o takovém zámku neví.
0: Z hejna vylítla jedna vlaštovička, přiletěla ke králi a zašveholila.
3: Videvit, králi, já o něm vím. Videvit, videvit, vit, vit, vit.
0: A kudy si tam letěla, vlaštovičko?
3: Videvit, v 7 řekách jsem se koupala. Videvit, Sedmero lesích se houpala, vide vid, za sedmero hor se mlé.

0: Vítala, vít, vít, vít. A potom jsem přiletěla ke zlatému zámku, kde přebývá černá, krásná, ale smutná princeznička. Vít, vít, vít, vít, vít, vít. Když to Radovid uslyšel, poděkoval králi i vlaštovičce a vydal se zase na cestu. Co nesnází zkusil, to se nedá ani vypsat. A přece mu to všecko nebylo zatěžko. V železných botách se ubíral cestou, necestou dál. Když konečně všechno přetrpěl, uviděl jednoho dne v dálce zlatý zámek. Děkoval Bohu, že je konečně u cíle své trpké cesty. Unavený, zemdlelý hladem a žízní, ale šťastný, přišel až do zahrady, tam si sedl pod strom a usnul vyčerpáním. V tu dobu se po zahradě procházela černá princezna a s údivem se zastavila u stromu, kde Radovid spal. Radovid, můj Radovid přišel. Jak se zaradovala, když ho poznala. Viděla na jeho tváři, že musel mnoho přetrpět. Nemohla se udržet a probudila ho. Radovide, drahý Radovide. Když Radovid spatřil u sebe svou milovanou princeznu, hned ji s pláčem prosil za odpuštění. Ráda mu odpustila. Na usmířenou se vroucně políbili. Ale sotva se jejich rty dotkly, začala černá tvář princezny bělet a v malém okamžiku stála před Radovidem ta nejkrásnější bílá paní s černýma očima. Ale on by ji stejně miloval, i kdyby zůstala černá. V tom se před nimi zablesklo, objevil se trpaslík, proměnil se v černého muže a hromovým hlasem zvolal.
1: Já jsem ten čarodějník, princezno, který tě zaklel. Byl bych tě rád dostal za manželku, ale Radovid splnil všechny podmínky. A já už na tebe nemám žádné právo. Teď se tedy můžeš svobodně rozhodnout, jestli zůstaneš, anebo se vrátíš na zem.

princezně se od té chvíle, co se jí vrátil Radovit, podzemí tak zalíbilo, že se rozhodla zůstat. I Radovidovi se svět tím prožitým utrpením zošklivil a oba, odloučeni od marnivého světa, žili svorně ve zlatém zámku a po světských radovánkách se jim až do smrti nezastesklo.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musila poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
0: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako Ježci.
2: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
0: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
1: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
0: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
1: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: můžeme si s drakem hrát. Jeden lístek za druhý, je z nich řetěz, pobíř si.
1: Se musí tedy se pokoušet ocentrovat.
2: Ahoj, Tajuldo.
3: Dobrý den, pane Spejble. Vy se díváte na televizi, pane Spejble? A baví vás to? Ukažte. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten balonek by se měl dostat do té ohrádky mezi těma tyčkama, co?
4: Jo.
2: To není ohrádka, ale branka.
3: A pane Svejble, ten pán, co stojí v té brance, ten balonek pořád vyhazuje, že ano?
4: Jo.
3: Proč?
2: No, aby se ten míč nedostal do brány.
3: Takže do té brány nepatří?
4: Ne.
3: A tak proč mu ho tam ty ostatní pořád hází, když ho nechce?
2: Maňko, to neřeš, to je taková hra.
3: A kdo teda nakonec vyhraje tu hru?
4: Maňko, to je Máničko, to je přece jasné, ten, kdo dá nejvíc gólů.
3: Co?
2: Páně Máni, to neřeš, přeci ten, kdo umístí nejvíce míčů do té brány.
3: Míčů? Teď mají jenom jeden.
4: Šmanko, jste kam vzal oči, ty nádhero.
3: Cože?
4: Já se na to nemůžu dívat.
2: No, tak já to vypnu, no.
4: Pro pána Máni, co to děláš? Zapni to, rychle.
3: No jo, pana.
4: No, a teď jsem propásl gól. Teda Máni.
3: Já se vám chtěla jenom pomoct.
4: To mě zabije.
3: Jejda, co zás?
4: Gól!
2: Ale vlastním, Petrude, vlastním.
3: Cože to?
4: Já to nepřežiju. Já nemůžu upadnout dech.
3: Počkejte. Tohle vám pomůže.
4: Co je? Kdo mě to polil vodou?
3: Já?
4: Maničko, co má tohle to znamenat?
3: To znám z domova. Šok se má léčit šokem.
2: Klid, už to skončilo. I tak jsme vyhráli 2-1.
4: A o ty dva góly jsem kvůli Máničce přišel.
2: A Taťuldo, až to tady vytřeš, můžeme to přepnout na večerníček.
4: Prosím vás, ven. Ven, ať už vás tu nevidím.
2: Tak jo, jdem, Máni.
3: Jdem za bábinkou. Naschledanou.
4: S Bohem.
5: Bože, to jsou dneska programy.
6: Dobrý den!
5: Že dobrý? Nesmysl.
3: Bavinko, můžeme se tady dívat na večerníček?
5: Ne.
2: Proč?
5: Televize kazí oči.
3: A proč se na ní díváš?
5: Hele, už ji vypínám. Tady, hele.
2: Tak nám alespoň něco vyprávějte, paní Kateřino.
3: No, třeba nějaký večerníček.
2: Ano.
5: Hele, víte co?
2: Ne.
5: Tak to si raději puste tu televizi. Já teď nemám čas.
6: Hurá!
3: Jo, a už je to tady.
2: Zvoní.
5: No tak se jdu otevřít, ne?
3: No tak jdi.
2: Pšt, narušte.
5: Ano, jo, tak já jdu otevřít sama, no.
3: To je nápad.
5: To k nám zase čerti, to je dneska mládež člověk, aby si všechno dělal sám.
7: Dobrý den, paní Kateřino.
5: Dobrý. Prosím vás, co se děje?
4: Vyhráli jsme.
5: Ve sportce?
4: Ve fotbale.
5: Jo, tak.
7: No co pak je to s váma, že se tváříte jak kyselá okurka?
5: Prosím vás, bolí mě záda. Stárnu.
7: Ano jo, to my všichni.
5: Ale já mám zítra narozeniny.
7: Snad svátek, ne? 25. listopadu je přeci Kateřiny. Nebo ne?
5: Ale jo.
7: No to.
5: Jenže já mám narozeniny na svůj svátek, no.
7: Aha.
5: No, tak přijďte raději, až zítra bude oslava.
7: Platí. Tak zítra nasko.

0: Hodně štěstí, zdraví.
1: Hodně štěstí, zdraví.
0: Hodně štěstí a zdraví.
1: Paní Kateřino.
2: Děkuji za přáníčko, no. Že jste si přivstali.
3: No jo, to
2: je. Já ještě nejsem upravená.
3: Ale víte, že bych to ani nepoznal?
2: Ale ne, no tak na hlavě mám natáčky, že?
3: No ano, teď no. Jsem si všiml. No. Ale to noste, to vám sluší.
2: Tak pojďte dál, když jinak nedáte. No.
1: Děkujeme.
2: A pochlubte se. Co pak mi to nesete?
1: Já mám pro vás knížku o tom, jak cvičit jogu.
2: Ale děkuji.
3: Ode mě tu máte činky, aby vás nebolila záda.
2: Aha.
3: Nate.
2: Jo, díky. Jo, jo, a co mi neseš ty, žeričku? Balíček?
4: Ne, tak mi ho dej, tak dej mi ho.
3: No tak, žeri, dej to sem. No, prosím, paní Katko.
2: Aha, děkuji. Je to poněkud oslintané. Co pak to tu? Jejda, cvičební úbor. To je milé.
5: Kdo to tady takhle po ránu?
6: Maničko, prosím tě, nebuď nezdvořilá. A zakryj si pusu, když zíváš. Jsou ti vidět mandle.
2: Máme tady gratulanty.
1: Ahoj, dobrý den.
3: Dobrý.
2: No, koukni, jaké dárky jsem dostala. Knížku, činky.
1: No tak pozor, ať si nestrhneš pupík. A co má být tenhle oslintaný hadr?
6: Ale to není hadr, to je cvičební úbor.
3: No!
1: No, když myslíš.
7: Ale Máni, nekritizuj, jo? Nekritizuj. A raději se pochlub, co máš pro paní Kateřinu, ty.
5: Jo, to budete koukat. Tady v lednici. Hele.
7: To koukám.
2: Gramofonová deska? A co dělá deska v lednici?
5: A to je dort, co jsem ti sama upekla.
2: No, aha, dort, no, že je krásný.
3: No to jo.
2: Děkuji.
5: Prosím, no.
4: No tak se nechte chutnat, ano?
3: Počkejte, paní Kateřino, a vy si s námi nedáte.
2: Ne, ne, já jdu cvičit.
3: Ach tak.
4: A vy se zatím najeste. Něco jsem vám v kuchyni připravila a děkuji za ty dárky.
5: No, tak pojďte, no.
7: Je hostina.
3: Jen jeden chlebíček?
5: Ten si necháme na potom. Nejdříve si pochutnáme na mém dortíku.
3: Maničko, nechceš na to krájení pilku?
5: Ne.
7: Nebo segírku?
5: Ne. Už jsem to nakrájela. Přeji vám dobrou chuť.
3: No, no to jo, no. Dobrou chuť.
7: Dobrou.
3: No, no,
5: no,
3: je výborný.
5: Že?
3: Dám ochutnat žeričkovi.
5: A co ty, Hurvinku, ty nejíš? Nemáš chuť?
7: No, vypadá to náramně.
5: Že jo?
7: No, ale já nejsem na sladké, víš? Raději si vezmu tenhle obložený chlebíček.
3: Ukáž, já ho ochutnám.
7: Tak uldo.
3: No, ten je dobrý. No. A co ty, Máni, ty nedojíš dort?
5: Já si vemu až potom. Teď si raději pustím konečně večerníček.
7: Je, večerníček!
3: A náš?
5: Babiko, nech už toho cvičení a pojď se podívat.
8: Jo!
3: Co je?
5: Co se ti stalo?
8: Jau, moje noha.
7: Co s ní máte?
8: Ale pustila jsem si na palec tu činku.
4: Počkej, já ti pomůžu do křesla.
3: Já.
5: Ne. Já.
8: Opatrně.
3: Je. No tak už to. Už je to, no.
2: Já vždycky říkám, sportem k trvalé invaliditě.
7: Ne.
2: No, není nadpohodlné křeslo a kvalitní televizní program.
3: No právě, dívejte se, večerníček.
2: A náš.
3: No.
2: Podívej, Žeričku, to jsi ty.
7: No. A já.
9: A já.
3: A kdo pak je tahle ta šarmantní dáma?
2: Ale Dělušáku. Ty jsi přece já.
3: Ano, jsem stále mladá. A mladší a mladší.
2: No jo.
4: Máte pravdu, Pepo. U večerníčku já vždycky omládnu.
3: Pozor, paní Kateřino. Ty večerníčky mají dohromady 13 dílů.
2: A má být?
7: Taťula myslí, že... abychom vás nemuseli na samém konci balit do plenek.

0: Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přijde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
1: Ale Kačenko, co pak
0: já se... Žádný ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
1: Co pak tebe bych někdy dokázal?
0: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
1: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
0: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečený ptáček.
1: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
0: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejch v jírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
1: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým ani necek.
0: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
1: Jak ti můžu říct, otanecká, čo když mě nikdy nepustíš ke slovu?
0: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
1: To ano.
0: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
1: To ne.
0: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánů v dráb?
1: Po mně, že se scháněl?
0: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
1: A říkáš po třetí?
0: Tak honem spusť, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. Povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
1: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
0: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
1: To bych se mohl opovážit.
0: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hrůzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubojí, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
1: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
0: Počkej, jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? Co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
2: Jsou to věci na tom světě.
0: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč, co byste tomu řekla, tetka?
2: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
0: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
2: No,
0: radši mi nalejte kapku kmínky.
2: Na truckáču nebo na žalost?
0: Kvůli Kubovi se budu trápit.
2: No, je to chlapík k pohledání.
0: A já snad nejsem?
2: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
0: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
2: Tak na tvoje zdraví.
0: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
2: Pěkný nadělení.
0: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
2: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde, vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krojcor.
0: Tak před ním zavřete dveře.
2: No, a on mě vyžene ze vsi, kde pak.
3: Hospodo, chystej pohoštění.
2: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
0: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
2: Tiše, Káčo, nepopichuj. Co bude libo, milost pánovi?
3: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovouhle čepicí.
2: Ano.
3: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Ne, na zakousnutí.
2: Ano.
3: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
2: Ano, milost pane.
0: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
4: Co pravíš, osobo?
0: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
4: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
2: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení a ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
0: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
2: Povídám, buď sticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
4: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
2: Už letím.
4: A co ty ženská na mě civíš jako na zjevení?
0: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
4: Třeba soudek v tomhle parnu.
0: Těšte se, šenkýřko, věderko piva to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
4: Ani vindru. Tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
2: Vždyť já si nestěžuju milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
0: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
4: Pšt! Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
0: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
4: Pro toho tvého nejspíš.
0: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
4: O Kubovi, který pase moje stáda.
0: On něco proved?
4: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
0: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
4: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
5: Kubo. Co si proved, milost pánovi, s tou ovcí?
1: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
5: Jako bych neznala tvý skrýš.
1: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostný srdéčko.
5: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
1: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
5: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
1: Bzučíš jako sršeň.
5: Koukej, abys nedostal žihadlo.
1: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
5: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát s kočnou.
1: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
5: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
1: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
5: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
1: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
5: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Nesnad jednou kvůli tobě trefí šlak?
1: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
5: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
1: Ovečky, slyšíte jí?
5: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
1: Já zase tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
5: Co?
1: Jaká jsi skromná a plachá.
5: Kde jsi to slyšel?
1: Prý Kačenka je Milius.
5: Cože?
1: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
5: Co?
1: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
5: Ty taškáři si potněšili kulišák.
1: Koukejte na ní. Jen po otevře pusu, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
5: Růže.
1: Štěbetat 7 hlásky.
5: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
1: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
5: Kubo.
1: Když hezky poprosíš.
5: Já tě mám prosit. Já tebe.
1: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
5: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
1: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
5: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
1: To je tvý poslední slovo?
5: Jo. A dočista.

0: pláču, až mi srdce v těle skáče.
1: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch pět křížků.
0: A já, teta,
1: já vím,
0: roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si uvázala na dva tucty.
0: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
0: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
4: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
4: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
4: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
4: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
4: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
4: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil stokrát víc.
4: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva.
3: Honzíku.
2: Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu. Vidíš to sama.
4: A ty bys, Kubo, nešel.
3: Snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
4: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
4: Jakubku, pojď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
4: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
4: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít dokola třeba se samým čertem.
5: Dobré odpoledne. Ve spolek.
6: Safra Port je nějaký vzácný, dočista neznámý host.
5: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
4: To jako pro mne?
5: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
6: To teda ne v celém kraji.
5: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
4: Slyšíš to, Kubo? Říká mi děvče milé.
5: Jak pak se jmenuješ?
4: Káča, vzácný pane.
5: Na tvé zdraví, Káčo.
4: Ať vám slouží urozenosti.
5: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
4: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
5: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
4: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
5: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
4: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
5: Proč pak si myslíš, že jsem post?
4: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý dny chodil po kopcích.
5: Nelíbím se ti snad?
4: Co vás napadá? Takový černý kudrnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
5: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
4: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajne.
5: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
4: Až do skonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
5: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
4: S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.
3: Je to divnej pán, černej. A z levý nohavice na místo holinky mu čouhá kopyto.
4: A co ještě? Rohy a čertovská voháňka. Všichni do jednoho mi ho závidíte. Máš zlost, že zostrouhá.
3: Káčo, pošli ho k vodě, dokud je čas.
4: Just nepošlu. Tobě na truc se ho budu držet. Radši nám uhni z cesty.
6: Na slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
7: Co pak bys chtěl?
6: Dát vám dobrou radu. Pozor na Káču, je to ženská jak řemen.
7: S tou já si poradím jako nic.
6: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
7: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba.
8: Prý nám zahrajou už jenom
7: na rozloučenou.
4: Tak honem dokola, můj milý pane Forste.
8: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
4: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
7: Na trávníku nám nebude tolik horko.
4: Tančila bych s váma třeba do soudnýho dne.
8: Nic ti nebrání. Pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
4: A kam je to s váma?
8: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hrome, ty umíš stisknout, až prskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
4: Řekl jste si o to?
8: Vyskoč mi na záda.
4: A hop.
8: A ve chvíli jsme

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu propadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust mě.
0: Kde pak, ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde, takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
0: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Pojď blíž, ty čertovský utřinase, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: K vašim službám, pane Belzebub.
0: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
0: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi rarach nebo balach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mne prosím nechce pustit, můj pane.
2: No, snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
0: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo, princ Metálová.
1: Nemůči se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrlý hňup. Přivandruješ mi domů s čertici na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
0: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
0: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynahradil bych ti to jinak.
0: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě, kačenko. Některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy důtklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
0: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám takovou paseku, že jsi to coživa neviděla.
0: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
2: Však on tě přejde smích.
0: Jsem celá žádostivá.
2: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlasí na hlavě zježí hrůzou.
0: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj Polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si o peklo, budeš ho mít. Donr vetr ramset smazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
0: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
2: Já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fašírka. Tak, pustíš ho?
0: Nepustím.
2: Mně z té ženské trefí šlak.
1: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
2: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se s káčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože Protože se neumí bát.
1: A to jí mám pořád tahat na zádech?
2: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplňku, ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi pokazil renomé touhle dryáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co poneseš káču, vládne starý milost pán kníže. Porozlídni se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
1: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
2: Jenom zas neproved nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
1: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
2: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Poklusem trdlo.
1: Tak jo. Je. Kvůli tobě jsem si nejspíš uhnal záduchu.
0: Netleť se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
1: Ale jen tak. Prosím tě, káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
0: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medovej řečí.
1: Konec. Dál ani krok.
0: Vstávej, mám vzít koště.
1: Nemůžu. Se mnou je amen. Už mám i vidiny. Ze všech stran mě obklíčili jakési čtvernohé potvory.
0: Vždyť jsou to Kubovi ovce, moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
3: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne káča? Na moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
0: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
3: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
4: Je kopku ušlej.
3: A nezačal ti dokonce pelichat?
1: Však ty bys taky vypadal jinak, nosit celý čas na zádech káču.
3: Já tě varoval, roha nerohatej.
4: Však si ho zas vyfešákuju.
3: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
0: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
1: Jo.
3: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
0: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
1: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
3: A koho jako?
1: Zachraň mě před káčou. Nechtěl bych to zadarmo.
3: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
1: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
3: No, když já zrovna teď žádný nemám.
1: No, já bych chtěl splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoz.
3: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já skáču. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
1: Udělám ti, co si vzpomeneš.
3: A teď uniká čest cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
4: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
3: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
4: Neřekl bys mi, kde?
3: No, jeden stojí před tebou.
4: To jako ty? A co tvý olšový nohy?
3: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
4: A co když mi jen maluješ straky na vrbě?
3: Jestli nechceš věřit, to je pak těžká domluva.
4: Doopravdy mě vytancuješ.
3: Že roztrháš podrážky.
4: A co za to?
3: Nic, Kačenko, pranic.
4: A to je mi právě divný.
3: Že si chci skočit s děvčetem, co mi dávno padlo do oka. Vždyť nás celá ves už dává dohromady.
4: Ale běda, jestli mě ošidíš.
3: Žádný strachy. Jen si hodím kožich přes ramena, ty mi hupneš na záda, aby ses nebála, že vezmu do zaječích a pomaštírujeme spolu kolem rybníka.
4: Tak jo.
3: Ty ale hřeješ do zad, jako kamínka.
5: A k tomu ten kožíšek.
4: Pořád se ti smyká.
5: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
0: Nemůžu, Kuba, kožík se ti smýká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
5: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
0: Ty šizuňku, ty podvodníku.
5: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou, že Káča neví, co dřív, jestli pekelný žár nebo studenou lázeň.
0: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
1: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
5: Káči se nemusíš bát.
1: Jejda, to se mi ulevilo. Tak co, jsem dlužen? Máš už nějaké přání?
5: Doteďka mě nic nenapadlo.
1: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
2: Co tam?
1: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
5: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
1: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
5: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli. Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milost pánem v klidu popovídat.

0: posilíš, ty darebo. Co je moc, to je moc, troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert! Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš

0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
0: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
2: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
0: Jo tak, ty to chceš mít se vší parádou.
1: Tak, strejdo, a jdeme.
2: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
4: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
0: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
2: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
2: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertiskoví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
2: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
2: Dal bych dukát.
1: Jejda, celý nebo půl?
2: 10.
1: No ne.
2: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
2: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
2: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
2: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
2: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A někdy by byl ze zlata, s taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
2: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zašeň toho pekelníka.
4: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma. Kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, huňáči, musím tě oznámit důležitou věc.
3: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
3: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
3: Už jsem řekl, milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
3: Roztrám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe.
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
3: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
3: Prosím tě.
1: Dole.
4: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu.
3: Eh?
4: Poznáváš ten povědomý ženský hlas?
1: Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
3: Kde pak? Jen takové jako šumění.
1: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
5: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
3: Káča!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
3: Hrůza, ty jsi pro mě. Kam se mám před ní tento schovat?
1: A proč by se schovával? Tamhle si přerychtuj na cestu milost pána.
3: No, dej pokoj s dětkem, radši mi poraď, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem. Bambulo.
2: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
6: Tak pustíte mě do brány u všech rohatejch, nebo vám ji mám zbourat.
2: On se vrací.
1: Depak.
2: Co pak neslyšíš ten povyk dole?
6: Udělám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
1: A pro pána, ona je tu doopravdy, Káča. Teď teprve začne tanec. To bych ji šel radši naproti.
7: Přede mnou schoval Kubíčku.
1: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
7: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
1: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
7: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi ty stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
1: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
7: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
1: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane. Dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
7: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
1: Abys trochu spláchla pekelnej čout, nic si mi nevonila.
7: Vyškrábu tě oči.
1: Do čeho se pak budeš koukat?

0: až ti zaspívám tu naši.
1: Přerazím tě koštětem.
0: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ. Tak co, moje milá káčo, budeme se ještě hádat, trucovat, či dokonce se prát. Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu a ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
1: Jakubku, Jakube, ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj, tancovat budem až do bílýho rána.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když se postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: pána. Už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen prokrýle pána. Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jána, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je, mináčku, pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
1: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
2: Páni, tolik peněz.
1: No?
2: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůřta.
1: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
0: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, 1, 2, 3, to bude švanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatím mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pámu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
3: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v nohavicích.
0: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
3: Prachcec, mazec do jitrnic, aby do tebe všichni rváci. Jdi, zasko jedna hlupatá. Ty jsi mě ještě chyběla k tomu.
0: Okamžíček, pane mistře uzenáři. Nahromujte hned a pěkně mě poslouchejte. Tak ze všeho nejdřív vám musím, jak se sluší a patří, pěkně poděkovat za ty šunčičky.
3: Za šunčičky.
0: Na mou liščí duši musím říct, že byly opravdu výborné a mohu je každému jen vřele doporučit.
3: Ty hlupačice jedna. Ty si ještě se mě chceš dělat legraci a vysmívat se mě chceš.
0: Ale počkejte, pane Špejlíku, nezlobte se hned a nekřičte. To přece není obchodnické.
3: Co ty víš, co je obchodnické? O 4 šunky si mě ošidila a to je obchodnické?
0: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
3: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna. Jen co tě dopadnu, spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé pošklebování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí?
0: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Hmm? Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
3: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, Liška z Lesta, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
0: No, to je tak, pane Špejlíku.
3: Jak?
0: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k nohavicům a tu vám najednou, představte si, vidím na cestě peněženku.
3: Pět ran do jitrnic, pardy a klepe, to peněženku říkáš? A co v ní bylo?
0: No, byla plná.
3: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jána, paní Liško, kam jste ji dala? Víte, jakou má cenu?
0: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní liška.
3: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
0: No, to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
3: Je, Mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, vidíte.
0: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
3: Ale je, Mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky. Ty by vám jistě přišly vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
0: No, to by docela šlo.
3: No tak sláva.
0: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
3: Ano, jistě.
0: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
3: Ale Mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
0: I no, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hubky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to, sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

0: Jo, to není jen tak stát se slavným. To se nesmí nikdo bát pustit se do světa. Za pecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt. Tak děkuju za velikánskou slávu a má úcta, nazdar, naschledanou a dobrou noc.
1: Tak už je květen měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí a oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je víceúčelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju, ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho, vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj šnek viděl, že je zlé a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěžineckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
2: Děkuju,
1: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho jeli to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, kde pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Holenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já ti nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam sluňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo. Tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou je ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo. A lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku. Dědeček nelhal, to se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No, no tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha.
1: Utrhl si kokosový ořech.
3: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko, a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Chyba, chyba, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě a ještě. Potom se pustil a bum bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka, a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube. No to se ví, že ho nikdo nebral na vidle. To se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
4: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži,
3: to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
5: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
3: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
5: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
3: Klukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel, a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i v předhajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jakoby se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovi oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: Aha, no tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánši na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno, o jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je, o tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš, no tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme, co? Kam ten spěch, maso ráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co tenhle pes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že ji má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítily, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď spozorovala, že má kolem krku jenom mašly, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi na pamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakube.

0: abych nezapomněla, musím vám teď povědět o Krakonošově fajfce.
1: Milost pane, vzkazuje Pecák, že starý není doma a mladý si neví poradit. Je mnoho zakázek. Každý chce promazat pec do posvícení a chystají se teď po vsích čtvero posvícení. Matoušovo, Lukášovo, Haulovo a císařský Václavský. A vzkazuje Pecák, do kterého posvícení si přeje náš pán mít pec v Richtiku, který posvícení prej my na Trautenbergu slavíme.
2: Vzkazuju, že všechno čtvero posvícení. My a... Trautenberg na to máme.
3: U svatýho Huberta to padne zajců.
0: Anče sbírala kuchyňskou moudrost, jak připravit čtvero posvícenské hodování.
1: Zajíc na slanině, zajíc na smetaně, zajíc na divoko, na jalovci, zajíc na černo, zaječí sekaná paštička ze zajíce.
0: Až si to vrabci cvrlikali po střechách. Od vrabců dozvěděla Krakonošova Sojka a tak se to doneslo přes ptačí zobáky až k samotnému pantátovi zaječího rodu. A ten požádal v té věci Krakonoše o slyšení.
4: Jdu se stížnostěj za zaječí rod. Trautenberg chystá hon na zajíce a jestli má zaječí plemeno obstarat čtvero posvícení, bude to konec zajíců v Krkonoších. I když jsou zajíci jen taková chučí havěť v háji, mezi jeleny a srnci žádní basanti, pantáta Krakonoš by měl pantátovat spravedlivě i pro zajíce. Žádám si, jakožto pantáta zaječího rodu, u pantáty Krakonoše ochranu pro zajíce. Pozdrav pánbu, pantáto Krakonoši.
5: Milej zaječí pantáto, někdy je ta panovnická živnost těžkej oudělek. A taky nemůžu krakonošovat nad každým zaječím bobkem. Něco musí vyřídit za mne i moje fajfka. Svěřuju ti, zaječí pantáto, pro ochranu zaječího plemene, tuhle tu svou fajfku.
4: A to jako, aby jsme si my zajíci popřáli před honem poslední pokouření jako odsouzenci.
5: Má chorka, jakou jsem namíchal pro zaječí rod do svý fajfky, je čaromocná. Přimíchal jsem do ní bylinu svatýho Netrefila. Kdo si z ní zakouří, protáhnou se mu slechy pro ostražitost a protáhnou se mu běhy, aby pes zajíce nedohonil. Pokuste si ve spolek.
0: A tak se stalo, co uviděl Kuba na vlastní oči. Anče poslala Kubu pro jalovec na zaječí pečení a nastojte. Na palouku pod jalovcem sedí zajíci dokola jako na schromáždění a podávají si jeden druhému fajfku jako indiáni.

0: jsem jak živ neviděl. Zajíci se dali na kouření, předávají si fajfku dokola, jak v hospodě strejci tu plák piva.
1: Pozor! Pod Jalovcem člověk! Zaječí národe, utíkejme!
0: Rozprchli se a fajfku tu nechali, hrdinové. Co pak asi zajíci kouřejí? Jak pak šmakuje jejich tabák?
1: Člověče, člověče, polož fajfku, není tvá.
0: Seš ty ale zajíc troufalej, houkne si na člověka?
1: Já nejsem zajíc, ledajakej. Jsem pantáta zaječího rodu a jako takovej tě žádám, člověče, vrať fajfku.
0: Až vrátějí zajíci zelí, co nám žrali na poli. Vyberu si oučet za zelí ve vašem tabáčku. Inu, voní dost libě.
1: Kubo, polož fajfku, než se stane neštěstí.
0: Ne, ono to dělá okolo hlavy průvan.
2: Protože ti narostly zaječí slechy a zvedly ti čepici.
3: A za chvíli tě bude zápst i noha, člověče, protože ti po tabáčku z krakonošovy fajfky narostly zaječí běhy.
0: Na moutě, bota se rozšklebila a mohutná šlápa mi leze ze škebálu.
4: Ostražitý slechy a rychlý běhy nám zajícům narostly po bylině netrefilce pro záchranu zaječího rodu.
2: Aspoň líp uslyšíš, jak Trautenberg nadává.
3: Však už se kouká, kde se jeho čeledín mešká, slyšíš?
2: Slyšíš?
5: Mám já to čelátko. Kde ten Kuba běží? Hajnej, alo, máš šír pro Kubu.
4: Slyšíš, jak jsem na pánův rozkaz dupe, hajnej.
2: Ale s tím my zajíci nechceme nic smít. Proto nám dal krachonoš. Rychlý běhy,
4: nebo a pojď utíkej.
3: Hajnej, jde do háje, zajíci, utíkejme.
6: Tady je. Zatrachtilej, Kubo, kde se meškáš od rána? Anče čeká na Jalovec, Trautenberg tě schání a ty si v háji vykuřuješ jako o posvícení. A jakou to máš fajfku parádní? Ukáž.
0: Hajnej, na fajfku nesahá tě krakonošová.
6: Tak aspoň ochutnám, co krakonoš kouří. Je mi ne. Dělá to okolo hlavy průván.
0: To, že vám, strejče hajnej, narostly po krakonoševi tabáčku zaječí slechy a nazvedli klobouk.
6: Co to říkáš?
0: A z boty se vám klube zaječí šlápa. No, aspoň v té šlamastice nejsem sám.
6: Prach a broky. Co pak s tím nadělením uděláme?
0: Musíme s tím na Trautenberg. Slyšíte zaječíma slechy, jak nám milost pán nadává?
5: Krucaj se, element. Poslal jsem pro Kubu hajnýho. A kde zůstal hajnej?
6: Už běžíme, milost pane.
0: Už běžíme.
6: Už jsme tady.
5: Kde pak jste meškali? Zač vás platí?
6: My jsme si líběh dovolit jen s Kubou tuhlečky pokouřili v háji.
5: Tak oni si pokouřili v háji?
6: Z krakonošovy fajfky, milost pane.
5: Cože? Krakonošovu fajfku sem?
6: Ne, nedělej to, milost pane. Tu máchorku namíchal krakonoš pro zajíce a člověku po ní narostou zaječí slechy a běhy. Což pak oběhy. Aspoň by hajnej měl naději dohnat pytláka v háji, ale se zaječíma slechy by byl i zajícům provošklebek.
5: Vypravuješ tady jakousi pytláckou latinu a vtrhneš sem bez pozdravu, chlape. Nemoresnej. Smeknou čepici.
6: Prosím.
5: Kuba taky? Cože? Jakou to máte na hlavách maškarádu? Vždyť není masopust.
0: Smeknout nemůžeme, milost pane. A taky to není nějaká vopičárna, ale naše vlastní čistokrevné uši, jenže se protáhly jako zaječí po té krakonošový machorce.
5: Já? Fajfku sem! To je kořist, podržet v rukou konečně krakonošovu fajfku. Co pak asi kouří, líbrcák?
6: Ne.
5: Zatrachtivé.
6: Ne, milost pane, nedělají to, bude neštěstí.
7: A bylo. Trautenbergovi narostly zaječí slechy a běhy. Když slyší hajny na dálku, že mu někdo řeže v háji pilou strom, proto neobrátí hájovnu dolů komínem. Ale když ty potvorné zaječí slechy začnou donášet zámeckému pánu, co se o něm povídá mezi lidmi,
4: Ach, to měl Trautenberg brzy hlavu jako v oule. Začala mu z toho, co všechno zajíčí slechy donesli, otékat hlava jako škopek, sakramenty mu lítaly z huby a chudák Anče nevěděla, jestli žbrejchnout na marodného milospána putínku vody, nebo přiložit obklad z bezinkového octa, či tvaroh proti horkosti do tejla.

0: Pomoc! Pomoc, zavolat doktora! Přivez sem bábu Kořenářku a taky Drába. A všechny do arestu. Prach se z bataliona, Donvrtr. Kumu, do arestu. Do arestu s tím hajnýho taky. A zavřít je do soudního dne.
1: Milost, pane, jestli ráčejí zabasovat do arestu mýho Kubu. Živá moc jim ty zajčí slechy z hlavy nedostane dolů. To pošlou Kubu za Krakonošem pro bylinu s opáčným Oučinkem. Zajíčíma běhy bude Kuba tam a zpátky, co by dub.
0: Jo, takhle. Kubo, pojď sem. Za Krakonošem pro opáčnou bylinu, co by dub. Jo, a tady máš jeho fajfku. Kruc, tyr.
2: Tak on si Trautenberg zakouřil z mojí fajfky.
3: Pan tatínku, Krakonoši smilujou se. Ono náš pán nestál za mnoho zdravej, natož marodnej s těma zajíčíma ušima. Obyčejný člověk se dožere, ale když se dopálí náš milost pán, sesype se stavení a Anče...
2: Co Anče?
3: S takhle ušatým by nešla se mnou ani k posvícenský muzice, natož k oltáři. Tu lečky mám vrátit tu fajfku a poprosit...
2: Vrátit fajfku? A to ne, Kubo. Já ji svěřil zajíčímu pantátovi. Tak si to vyřiď tuhle se zajíčím pantátou. Ten mi ji má vrátit.
4: Pantáto, Krakonoši, jakožto pantáta zajíčího rodu, taky nejsem spokojený. Co zajíci spolehají na bylinu netrefilku, chodějí si po lese jako na špacír. Kdyby netrefilka došla, dohoní je i kulhavej pes. Neškodilo by postrašit je, že je i opáčná bylina, která je může tý kouzelný ochrany před myslivcema zbavit.
2: Máš pravdu, zaječi pantáto. Zajíci jsou podaní mého království a tam platí jako zákon ostražitost. Zajíc, který spoléhá jen na čarovnou bylinu netrefilku, byl by Krakonošově království pro ostudu. Vyřiď, zaječi pantáto, svému rodu. Tak jako je bylina netrefilka, aby po ní rostly zajícům bystré slechy, je i bylina opáčná, a to bylina černýho ušidola. Ten ušidol byl pes. Honící pes s ušima dolů, jen se mu u hlavy plácali. Když honil černej ušidol zaječího prapantátu, huba mu pěnila a kam ta slina stříkla, vyrostla prokletá bylina, po které slechy ztrácejí bystrost a která přináší zajícům zhoubu. Toť, že takové bejlí nenechám růst poháji, aby se mladí zajíci zmejlili. Pleju to a sypu do strže. Aby tam zajíc nezabloudil, postav zajíci. Pleju to a sypu do strže. Aby tam zajíc nezabloudil, postav zajíči pantáto okolo strašák.

0: strašáky. Jenže to už je, Kubo, tvoje účtování se zajíčím pantátou. Já dostanu zpátky jen svoji fajfku.
1: Je, mine, a co já, a co Heinej, a co Trautenberg?
0: A co, že si nepřijde Trautenberg sám? Zaječí pantáta taky přišel, když šlo o zaječí rod.
1: Obyčejný člověk je tak zvyklej, pěkně prosím, odnosit na hřbetě, udělat rukama, jen ta huba si někdy uleví. Vypustí slovo, písničku, a tak by snad bylo líp zprovodit ze světa ty dlouhý slechy, co slyšejí všecko i na dálku.
2: Krucitýrn donrvétr!
3: A já s ušatým Kubou k muzice nepůjdu.
4: A teď mě poslouchej, Kubo, co ti povídám zblízka, jakožto zaječí pantáta. Kdo chce mít opáčnou bylinu, nesmí se leknout zaječího draka. Ten tam musí hlídat kvůli mladým zajícům. Jsou banda nenažraná, neskušená. Zaječí drak je sedmihlavej, sedmihubej. Přivezeš draka z jetela a pokavat se těch sedm dračích hlav bude pást na jeteli. Proklouzneš do strže pro bylinu černýho uši dola. A teď hop a dub k Trautenbergovi. Pokavat máš ještě ty zaječí běhy.
1: Hop a dub, cupy dupy, hop a dub, cupy dupy. Už jsem tady, hospod.
2: Máš opáčnou bylinu?
1: A jen co dovezu, zaječí mu drakuj trakař jetela. Je sedmihlavej, sedmihubej.
3: Cože? Trakař jetela pro sedmihlavýho zaječího darmožrouta? Na moutě, že se dopálím a vysypu do toho jetele tvůj pajtlík s tabákem, ty Kubo kubovatej. Bez tak tě tvá chuť na kouření dovedla do těchhle konců.
5: A Anče, jak byla dopálená na mužské kouření, vysypala do kupky jetela Kubu v tabák. A Kuba, lidičky, divte se, dá za to Anče ti hubičku.
1: Ančátko, milý, to je nápad. Tabák do jetele a zaječí drak se ukejchá. Sedmero hlav bude se pást na jeteli a kejchat z tabáku a hepčíkovat, až se o sebe utlučou.
5: A věřte nebo ne, ti dva, Anče s Kubou, spolu vynalezli recept na zaječí mazanec. A podnes je to nejlepší recept pytlácko-latinského receptáře. Heinej, pamatujete to?
2: No jak pak by ne. Kterak se domoci zajíců, aby jich bylo na pekáč o posvíceň. Tak, nejdřív se nastele dole zelného chrástu. Na to se nasype šňupavý tabák. Pak přijde jetel a popráší se pepřem. Na to kapusta a zase se popráší tabákem, pak hrachovina, na tu pepře už míň, přes tu šichta jetelová a tabáčku jen tak pro chuť, jak v ráně na ocásek. Pak salát a navrch kupka jetelových paliček. Zajíci se seběhnou jako na hostinu a hepčíkujou čím dál víc a než se dohryžou ke dnu, utlučou se palicema. No a pytlák přijde a jen sbírá zajíce do pytle. Teď je to pro neplechu, ale tenkrát s tím zaječím mazancem Kuba ukejchal zaječího sedmihlavýho draka.
3: Jo, všecko Kuba, ten je hrdina. A já nic? Kuba vyrazil s trakařem a já za ním. Přece ho nenechám na pospas nějakým strašidlatům. Kam pak se strašidlatama na poctivou ženskou? Jestli se pořádná hospodyně něčeho bojí, tak jsou to kalí a poctivý strachy. Strach z nemoci, strach o děti, strach z krupobytí, z vojny, neúrody, karbanu a pití a červenýho kohouta na střeše. Ale kam pak na mě s nějakým černým ušidolem? Tak se ani poctivý pes nejmenuje. A jestli pes, tak marš do boudy.
5: Nejspíš to na ty strašáky platilo. Protože Kuba dojel bez úhony až k té opáčné bylině, draka podržel u trakaře s jetelem a než se drak vyhepčíkoval, držel Kuba opáčnou bylinu v rukou a uši spadly dolů. Nejdřív Trautenbergovi, pak Heinému a nakonec Kubovi.
3: A teď, Kubíčku, můžeme spolu k posvícenský muzice.

Muziko tuš! Solo pro nás dva. A tu polku zahrajte mýmu milýmu Ančeti, co se hrává za milovaným.

0: Já nechci vychovávat naše děti na ovesný slámě.
1: A co chceš počít, Anče?
0: Já chci svatbu, světničku a kolíbku pro naše děti. A jdu s tím za naším milostpánem.
2: Po čem rostou draci?

0: zase přišla zima. Přijela na těch samých ledových saních, co Kmotříček Mráz, ale letos byla nějak víc do mrzutosti. Rázem byl lesík Hůrka samý sníh a Rampouch špičatý a všude samé zábnutí a květy ledové. Lesní pěšinky byly zaváté sněhem po okraji a prošlapané byly jenom ty hlavní k vodě a zimnímu krmení. Také srnčí pěšina k vodě byla plná sněhu. Jen v malé jeskince pod Racích, kde ostávalo dráče půby, bylo mile a teploučko jako v pokojíčku. Jenomže už od rána si maličký Bůby lámal dráčecí hlavičku a měl soužení veliké. To proto, že už hnedle po slunečním vstávání zvěstovala straka Kristýna po celém celičkém lesíku Hůrce o zítřejším štědrém dnu slavném, aby se vědělo a nezapomnělo s dárečkama pro lesní přátelství. Co pak pro Teresku? Proto měl Bůby krásnou červenou pentli z lásky a něco oříšků. Pro Cyrila měl hrstičku mlsání, co schoval po žních a po česání. Ale nevěděl pořádně, jak s Kryšpínem a už vůbec ne, jak s Medardem. Se svou Andělou už teprve ne. Když už bylo dráče s přemýšlením docela v koncích, zafrčelo najednou z výšky a kolem jeskyňky.
1: Svergě, v ořechu, nesou ti Vánoce a štědrý den.
2: Tak ty zůstaneš na svátky, Ervíne?
1: Proč myslíš, že seženu od rovníku v ořechu? Hlavně mě ukáž, kde budu ostávat, ať se ubytuju hned a bez čekání.
2: Kde bys ostával, Ervíne? Přece u mě v jeskynce. To dá rozum, přece.
0: Dráče ti se líbila havraní Ervínova řeč hned od začátku, takže bylo veselé a nemuselo se ani polechtat. A tak šli dovnitř. Nejdřív Bůby, to aby Ervín trefil správně, a potom havran, který nesl přes rameno uzlík zavázaný na tři tajné uzly, který si sebou přinesl z cest.
1: Máš to tady docela fajnový a prýmový v ořechu. Snes bych něco k snědku. Skutečně bych asi neprasknul, kdybych náhodou něco zezobnul.
2: Něco se najde, Ervíne. Jenom se podívej, co mám pro Teresku. Vlastně nemám. Pro Huberta mám. Vlastně taky nemám. Pro Cyrila taky už ne. A pro Kryšpína? Tak to už vůbec nic.
0: Dráče posmutnělo. Všechno všecičko, co mělo nachystané pro kamarády k snědku a k Vánocům, všechno v jeden ráz zmizelo v obrovském zobanu havrana Ervína jako nic a na to šup, pěkně po pořádku, jak Bůby jmenoval. A tak pro kamarády z lesa neměl Bůby najednou dočista nic, a byl na tom s přemýšlením ještě o hodně hůř než ráno, když začal.
1: Nemáš dárečky, říkáš? Nic si z toho nedělej, v ořechu. Na něco se přijde, něco už se vymyslí. Dárečky. To se musí zvážit najednou a vcelku.
0: Usoudil havran Ervín a jak tak seděl na kulatém kameni a rozvažoval a myslel, tak usnul, jak byl a hned v tu ránu. A tak Bůby přemýšlel zase sám. A protože i on toho měl vrchovatě a ještě k tomu nedospáno, usnul i on od přemýšlecí únavy a bylo. Štědrovečerní ráno našlo oba kamarády tak, jak večer ve spolek usnuli. A bylo to ráno jiskřivé a zimní, ale také slavnostní a krásné, jaké je právě ten den v roce jedenkrát, právě když se probudí štědrý den. Tak úplně nejdřív se vzbudil maličký Bůby. Sotva protřel kukadla, hned se podíval po Ervínovi, to jestli se mu ta cizokrajná návštěva vzácná po roce a zdaleka přece jenom nezdála. Když uhlídal, že Havran spí tak, jak spal z večera, usmál se do radosti. Ale potom se podíval do kouta na kámen placatý, kde měl spižírnu a kde měl taky ještě včera všechny dárečky vánoční pěkně pohromadě, jako na výstavě vyrovnané, a kde teď nebylo zhola nic. A už mu do veselosti nebylo. To tedy vůbec ne.
1: Koukáš jako z první řady, ořechu. Co se děje? Co se stalo?
2: Nemám žádné vánoční dárečky, Ervíne. Ani ty, co jsem měl ještě včera po ruce tady. A dnes je už konečně den nadělovací a štědrý.
1: Neboj, neplač, nezoufej. Od čeho jsem tady já? Podívej se pěkně zblízka.
0: Prohlásil Ervín a rozvázal tajemný uzlík se třemi tajnými uzly, který si přivezl z cest. A hned začal před dráče stavět věci, které nevidělo, co žilo. Červený hrneček bez ouška, ale s cizokrajnou kresbičkou. Kousíček zrcátka, ale s pozlátkem v rámečku. Malelinkatý šáteček, ale květovaný pěkně a jemně. Pentli červenou a žlutou, ale uvázanou do dvoubarevné mašličky vzácné. Opravdickou mořskou mušli, ale uvnitř stříbrnou, modrou a také trošinku šedivou perletí drahocenou. A ještě moc zajímavých věcí, cizokrajných a tajemných tuzem.
2: Co je to, Ervíne?
1: Vánoční dárečky pro celý les. Ty malej, chytrej, vyukanej. Vyber, co potřebuješ, co nepotřebuješ, nechej tak.
0: A tak vybírali a přemýšleli komu a co. Zase vybírali a zase přemýšleli komu a co. Až nakonec měli dárečky pro všechny v lese správně a pěkně zabalené do malých balíčků z březové kůry, co se sama odloupla po uschlé břízce. Dárečky přichystané po ruce, až přijde ta správná chvíle darovací, až přijde štědrý večer a bude krásně u srdíčka všem v lese i s polí. A ta krásná chvíle potom skutečně přišla. To byla ta chvilka nejkrásnější v roce, když jelen Hubert zazvonil svými velikými parohy na rampouchy zvenčí. Potom se nad lesíkem Úrkou rozsvítily všechny hvězdičky, co jich na vánočním nebi jenom jem. A mezi nimi ze všech nejvíc svítila hvězda štědrovečerní, co svítí vždycky o Vánocích už od jakživa světa.

0: A potom si všichni podali dárečky z lásky a přátelství lesního. Bůby dostal otcovi anděli novou bílou pletenou čepičku do zimního mrazu, od veverky Teresky herneček s ouškem, od Cyrila barevné sklíčko, co zvětšuje všechno na třikrát, a od Medarda pohádkový slabikář. Také všichni dostali své dárečky z vánoční lásky a radovali se do kolečka, protože dárky, co přišly od Ervína, nikdo neviděl, co žil. Bůby se také radoval a jenom čekal, jestli také od Ervína dostane dáreček vánoční. Jenomže ono zatím nic. Ale nakonec Ervín přece jenom přišel a podává dráčeti červenou kouli lesklou a průsvitnou, jako velikánskou kapku raní rosy na jaře, jenomže do červena.
1: Co je to, Ervíne?
2: Dračí krev v ořechu. Neznáš? Neznáš? Draka je na drako, čili dračí krev africká. Abys věděl všechno správně. Tak jsem si řekl, že když dárek pro draka, tak dračí krev, aby byla síla největší. Ea, ea, Sverige a Nazar!
0: Dráče si do kolečka kolem prohlíželo červenou kouli a nevědělo, co s ní počít teď, ani za chvíli potom. Tak ji alespoň olízlo, aby vědělo, a ono to chutnalo krásně. Olízlo ji podruhé a ono to hřálo jako sluníčko v létě. Olízlo ji potřetí a ještě si kousek ukouslo. A najednou se s dráčetem všechno zatočilo. Všechno se to rozhoupalo a než by žabák do vody skočil, vyrostl bůbek do stropu jeskynky celé a byl veliký, že už to dál doopravdy snad ani nešlo.
3: Bůby honem, musíš hned z jeskyňky. Když ještě chvíli porosteš, už se ven nedostaneš nikdy vůbec.
4: No my taky ne.
0: A tak se všichni honem protáhli na srnčí pěšinu k vodě i pod žulovou brankou na poslední chvíli a včas. Ale najednou se začal bůby malinko zvedat a nadnášet a pomalu stoupal k nočnímu štědrovečernímu nebi, ke hvězdičkám zlatým a stříbrným, a nejvíc ho přitahovala hvězda vánoční, co kouká všem dětem právě v tu štědrovečerní chvíli do pohádkových knížek, co našli pod stromečkem.
2: Kam letíš, ořechu, totiž buby?
1: Volají mě do pohádky, Ervíne. Už musím.
2: Tak já, Sverige a Šalmaj, bůby.
5: Máš u mě ještě 3 košťály z hlávky zelí. Jestli jsem ublížil, tak nerad.
1: Já vím, Krišpíne.
3: Vzpomeň si. Někdy. Pro lesní přátelství v lese Hůrce.
1: To víš, že vzpomenu, Teresko. Nikdy na vás nezapomenu.
0: Ozvalo se už z velikánské výšky. A potom se bůby rozplynul mezi hvězdami a nad lesíkem Hůrkou bylo už jenom tmavomodré nebe vánoční, plné malinkatých lampionků hvězdných. A tak se bůby vrátil do pohádky. Ale moc o něm neuslyšíte. V pohádkách bývají draci zlí a jsou jenom na princezny a také, aby měli princové s kým bojovat. A protože je bůbí nejhodnější drak pohádkový, potkáte se s ním jenom v takových povídáních, jako bylo to naše o lesíku Hůrce. V pohádkách plných přátelství čistého jako tůňky a potůčky v kopcích a na horách u nás doma.
4: Bob a Bobek v restauraci. Sotva se toho rána Bob a Bobek vyspali, vyskočili z klobouku, zacvičili si a hned si zase lehli. Pro změnu do trávy. Bob si dal nohu přes nohu a snil. Víš, Bobku, já bych chtěl být neřestně bohatý. Jo, a proč? No proč? Protože bych nemusel pracovat a všichni by mi museli sloužit. A proč? No proč, proč? No protože bych měl peníze, ne? A mohl bych jim zaplatit. Jenomže, Bobe, já mám hlad už teď. No vidíš, a kdybys byl bohatý, tak by si šel do restaurace, tam by si si sedl ke stolu, přišel by pan vrchní ve fraku, řekl by, co si račte přát, milý pane. To já bych si přál zmrzlinu. Prosím, pane vrchní, nejméně 3 kopečky. Jeden žlutý, citrónový, druhý červený, malinový a třetí zelený, pistáciový. A pan vrchní by ti donesl zmrzlinu na stříbrném tácku, ve stříbrném pohárku a se stříbrnou lžičkou. A nahoře, Bobečku, by byla zabodnutá oplatka. Co by si vzal, Bobety? No, to již. Já bych si dal džús a pil bych ho, kamaráde, brčkem. Teda to by bylo. No ale co uděláme, než zbohatneme? Nezbylo trošku mrkve od večeře? Nezbylo, Bobku. Já dostal v noci hlad a tak jsem si musel chroupnout. Tak co nám zbývá? Musíme zas do práce. A Bob s Bobkem vykročili do světa. A hned na kraji města byl dům s velikánským nápisem Restaurant. Sem si zajdeme, až budeme bohatý, řekl Bob. Ale sotva kousek přešli, ozval se za nimi hlas. Halo, mládenci, no vy dva, no. Nechcete si vydělat nějakou korunu? Od toho jsme tu, šéfe. A umíte se třeba ohánět v restauraci? Či, maličkost. A tak se Bob s Bobkem ostli v restauraci dřív, než čekali. Já bych navrhoval nejdřív se podívat do špajzu. Rozumíš, aby nám před hosty nekručilo v žaludku. To by totiž byla velice špatná reklama, usoudil Bob. No a tak se i stalo. Za chvíli spokojení a pěkně napapaní králíci hráli kulečníka. Hráli tak náruživě, že si ani nevšimli hosta, který chvíli netrpělivě poposedával u stolu. Pak bouchnul pěstí a zařval na celý lokál. Prosím vás, je tu vůbec nějaká obsluha? Tady si snad každý pro všecko chodí sám, nebo co? Bob mrkl na Bobka. Běž rychle do kuchyně, já ho zatím obsloužím. A do králíku, jako když střelí. Za chvíli stál Bob ve fraku s motýlkem na krku před hostem, klanil se, podával mu jídelníček. Co si bude pán přát, prosím? Zeptal se způsobně. Já bych si dal 1 porci švejčužou s mandarinkovou omáčkou, ale bez chleba. Ano, prosím, uklonil se Bob a ustál před Bobkem u sporáku. Bobku, malér, představ si, on chce švejčužou. To je buď někač z Číny, ne? Hele, ale řekl ti, jestli je to z masa nebo z mouky? To mi neřek. No tak mu řekni, ať si dá něco jiného. Pane, klanil se znovu Bob před hostem, bohužel vám musím oznámit, že náš kuchař švejčužou nemůže udělat. Totiž mu došlo žou a my máme pouze švejču. Kdyby si pán ráčil dát něco jiného. Host zrudl steky, zafuněl hlady a pak řekl, víte co? Tak třeba svíčkovou.
2: Bobku, to je dobrý, chce svíčkovou. No jo, Bobe, ale tu já taky neumím.
6: Já umím jenom amuletu.
4: A tak Bob zase odběhl. Bohužel, pane, nemáme svíčky. My jsme podnik velice moderní a všechno je elektrizované. Prosím vás, tak mi udělejte amuletu, ale rychle, nebo tady umřu.
6: Bobku, Bobečku, tak a máme to vyhraný, chce amuletu.
7: No tak vidíš to je maličkost,
4: řekl Bobek. Rozbil vajíčka, rozkvedlal a dal je na pánvičku.
6: A zatím dones hostovi příbory.
7: Ne všechny, jeminkote, to je personál, jenom dva, no.
4: A sotva Bob zmizel, nadhodil pánvičku, aby amuletu otočil. Ale já nevím, jak se to stalo, nějak víc cuknul rukou, či co, amuleta udělala hvízd, plesk a zůstala přilepená na stropě.
6: No tak honem, Bobku, kde máš amuletu? Dej, ten člověk už je netrpělivej.
7: Támhle,
4: řekl Bobek a ukázal zhůru. Bob vyskočil na stůl a vykřikl na Bobka.
6: Vyskoč mi na ramena, prosím tě, nezdržuj to, zkusíme ji sundat.
4: Ovšem, teď už bylo pozdě. Rozletěly se dveře a v nich stál zuřivý host s nožem a vidličkou v ruce. Tak pánové, jestli nebude amuleta, tak já si udělám králíky na smetaně, řval výhružně. A Bob s Bobkem stačili sotva uskočit. Ale v tom se naštěstí, jak je to zvláštní, jak náhoda je milosrdná, utrhla amuleta od stropu a padla zuřivému hostovi na hlavu, jako kdyby mu někdo stáhnul čepici přes oči. A než se zpamatoval, už se Bob s Bobkem třásli strachy pod kulečníkovým stolem. Chviličku bylo ticho, jen z kuchyně se ozývalo jakési cinkání, vrzání a brůčení. Bob s Bobkem si dodali odvahy a připlížili se ke dveřím a nahlédli dovnitř. Zuřivý host rajtoval kolem sporáku a dělal si biftek a nadával. Co se člověk neudělá sám, to prostě nemá. A za chvilku se linula z kuchyně nádherná vůně. Náš host si nesl vydatnou porci krásného šťavnatého bifteku ke stolu. No ale jen se pustil do jídla, cinklo u dveří a byl tu další host.
7: Tady je to hrozný, pane, informoval nově příchozího náš pán s plnou pusou. Ale můžete si uvařit sám, jestli umíte, víte?
4: A dodal, aspoň si to můžete okořenit podle vlastní chuti. A polikal dál o 106. A tak chodil host za hostem a všichni si vařili v kuchyni jako doma.
6: Bobku, my musíme něco vymyslet. Nebo to tu lidi všecko vědí a náš šéf udělá bankrot. A když udělá bankrot, přemýšlej, tak nám nebude mít z čeho dát odměnu.
7: Bobe,
6: mám nápad, zajásal Bobek.
4: A dal přede dveře pokladničku, ke které si sedl a před restauraci umístil obrovskou reklamu. První samoobslužná restaurace, uvař si sám. A když večer pan šéf přišel domů, tak byla kasička panstvo plná.
8: No to byl nápad. Kluci, chlapíci, je, minkote, jak vás to napadlo? Koho to z vás napadlo, když vy jste mi pomohli, jak já se vám odměním?
7: Prosím, já bych chtěl 3 kopečky zmrzliny na stříbrném táce, ve stříbrném pohárku a se stříbrnou lžičkou, řekl Bobek.
6: A já bych prosil šlehačkový dort, prosím, a džús s brčkem, řekl Bob.
7: A já bych prosil, kdyby byl jeden kopeček zmrzliny žlutý, druhý červený a třetí zelený pistáciový.
6: Doufám, že vás příliš neproháním, dodal Bobek.
7: A nahoře zapomněl bych s oplatkou.
4: Prosím, pánové, jen co se převléknu.
7: A za chvíli už tady byl pan restauratér ve fraku, v bílé košili a motýlku. Krovky za ním jen vlály, jak chvátal, a v rukou nesl 2 podnosy. Na jednom byly dobroty pro Boba, na druhém pro Bobka.
6: Tak vidíš, Bobku, vidíš, jak se nám ten den pěkně vyvedl. Je, to je dobrota, Bobe, pomlaskával Bobek.
7: A měli byste vidět, jak se radovali, když dostali ještě na cestu veliký svazek mrkve.

0: čarovné housle. Tak to vám byl jednou jeden král. A ten měl dceru jménem Markétu, děvče na vdávání. Jenomže na svatbu to pořád nevypadalo. Princezna přebírala, ale žádný ženich se jí nelíbil. Nad každým jen ohrnovala nos.
1: Milá dcero, zanedlouho máme první jarní den. Toho dne dám uspořádat jarní slavnost, hostinu s tancem a na ní pozveme mnoho hostů. Mezi tolika tvářemi najdeš jistě někoho, kdo by se ti líbil a vyhovoval, aby se mohl stát tvým ženichem.
2: Pché?
0: Slavnost byla vyhlášená po celém dalekém okolí. V určený den se k zámku sjížděly houfy vzácných hostů. Hned na začátku požádalo o tanec mnoho nápadníků, aby si jich princezna povšimla a zvolila za ženicha. Ale princezna se s každým jenom zatočila, odhopsala 2-3 kroky anebo poskoky, anebo se k němu rovnou otočila zády. Zkrátka žádný nápadník jí nebyl dost dobrý. A ke všemu byla zmrzelá, protivná a zlostná. Lokajů mu hodila na hlavu mísy s jídlem, číšníkům roztřískala láhve s vínem a zámecké hudebníky vyhodila ze dveří.
2: Pché!
0: Hostina nevalná, zábava žádná. Řeknu vám, pan král z toho velice posmutněl. Naštěstí na zámeckou bránu zaklepali dva vesničtí muzikanti, Dudák a Houdek, kteří se o slavnosti také doslechli a rádi by si přivydělali nějaký groš.
1: Jen pojďte dál, jděte jako na zavolanou, zahrajte nám, ať je veselo, dostanete dobrý plat.
0: Muzikanti vešli a spustili skočnou polku.

0: Milovanec.
1: Všichni hosté pookřáli, hned se vrtěli podle muziky a rozesmáli se. Jen princezna Markéta pořád zahlídala jako kakabus. V tom sloužící ohlásili neznámého nečekaného hosta. Ve dveřích stanul černobradý kudrnatý švihák v mysliveckém oblečení s dlouhým kohoutím pérem za kloboukem.
2: Vážené panstvo, račte dovolit, abych se připojil k vaší slavnosti. Milostivá princezno, vám skládám hlubokou poklonu a prosím, abyste přijala můj skromný dar.
1: Princezně připjal na krk překrásný náhrdelník z velkých perel a dvorně ji požádal o tanec. Markéta najednou celá zjihla a okouzleně přikývla.
2: Tu máte pytlík zlaťáků, muzikanti, a nešetřete struny. Zahrajte do tance, ale žádné kňourání. Pěkně z ostra a ohnivě.
1: Chytil Markétu do náruče, sevřel je jako v klepetech a skákali, točili se po celém sále, až se stropu dotýkali. Princezna tančila, vznášela se, byla jako ve vidění. Pojednou tanečník dupl, pod patou se mu zajistřilo, vyšlehl plamen a podlaha se prolomila, jako by ji propálil. Vyfoukl dým, roztočil se v horký vír a v něm zmizel tanečník i s princeznou. Jen ohnivá díra po nich zůstala. Všichni strnuli útěsem. Ubohý pan král zanaříkal.
3: To musel být sám ďábel a odnesl mi mou Markétku do horoucích pekel. Pánové, stateční kavalíři, pomozte mi ji vysvobodit. Kdo mi ji vrátí, dostane její ruku a království k tomu.
1: Nikdo se do takové smrtonosné služby nehrnul. Než se král otočil, byl sál skoro prázdný a kočáry, povozy a koně z hosty vyjížděli zběsile ze zámku. Přece tu však zůstali tři pánové a dva muzikanti.
2: Povaha milostivé princezny mě neokouzlila, ale království by se pro mne hodilo,
1: řekl mladý kníže.
2: Zkusím se po ní v pekle porozhlédnout.
4: Šavlovat se s celým peklem je pro mě hravá zábavička. Princeznu z pekla vysekám a budu králem,
1: prohlásil husarský oficír.
5: Nevím, jak dopadnou oba urození páni, ale já se vynasnažím s čerty dohodnout, aby mi princeznu prodali. V pekle mají rádi dobré obchody.
1: Ozval se tlustoučký kupec.
3: Jen mi ji, pánové, brzo od čertů přiveďte.
1: Pánové se bez prodlení rozjeli hledat cestu, která vede k peklu.
6: Poslouchej, Matěji, pojďme taky pro princeznu,
1: umlouval mladý houdek staršího dudáka.
7: Dej mi svátek. Ještě jsme nedostali plat za hraní,
1: bručel dudák a zasedl ke stolu s jídlem.
6: Třeba dostaneš celé království a na mě zbude princezna. Spravedlivě se podělíme, co říkáš, Matěji?
1: Lákal dudáka houdek Vojta a už ho opřekot táhl ze zámku. Z doutnající díry, která zůstala po čertovi a princezně, rozfoukal průvan dým a plameny a brzy se vzňal všechen nábytek a celý zámek. Kdo ještě dosud neutekl, prchal teď zoufale před ohněm. Požár zachvátil celé stavení a zanedlouho se honosné královské sídlo rozpadlo na prach a popel. Zatím tři nejstatečnější urození nápadníci a dva vesničtí muzikanti hledali cestu k peklu. Abyste věděli, je to dlouhá cesta, musíte dojít až na kraj světa a pak hluboko pod zem. Páni putovali pohodlně kočárem, bričkou a na koni, ale muzikanti ťapali po svých. Když se doptávali, kde je kraj světa, každý jim jen ukazoval směrem, kde zapadalo sluníčko. Po několika dnech dorazili všichni do kraje, kde nebylo ani vesnice, ba ani chaloupky. Jen na kopci strměly rozvaliny starého hradu. Nezbývalo, než nocovat na louce pod širým nebem. Kníže pán mohl spát v kočáře, kupec v bričce a husar v sedle na koni. Ale muzikanti si museli najít drn pod hlavu a přikrýt se oblohou. Alespoň si rozdělali ohníček na ohřátí. Brzo všichni usnuli a spali by jako v peří až do božího rána, jenže o půlnoci nastal Rámus. Za každou zbořenou zdí, v každém okenním rámu, v rozpadlé věži se začaly zjevovat strašidla, příšery a diví duchové. Jeden strašidlák koulel očima jako mlýnské kameny, jiný chňapal dravčími paráty a další si pohazoval vlastní hlavou. Rádili po zřícenině a sápali se na spáče, když je objevili. Knížete vytáhli z kočáru a kouleli jim po kamenné hradbě. S břichatým kupcem si pohazovali do výšky jako s míčem a husara natahovali za ruce a nohy jako žížalu.
4: Kde mám šavli? Kde mám šavli? Já vás rozsekám. Nerozsekám. Jen mě už pustte.
1: Křičel husar.
5: Dám vám pytlík zlaťáků, když mě necháte při životě.
1: Hořekoval kupec.
2: Žádná hubatá potrhlá princezna mi nestojí za to, abych ztratil hlavu. Šťastnou cestu.
1: Ječel kníže naskočil na kočár, švihl do koní a uháněl jako divý k domovu. Na dobro zapomněl, že chtěl být králem. Kupec s husarem zalezli před strašidly do sklepení a třásli se hrůzou. Jen oba muzikanti, utrmácení cestou, spali hlubokým spánkem a ani netušili, co se kolem děje. Pojednou se z mraků vykulil měsíční úplněk a bylo jasno bezmála jako za dne. A v tu ránu strašidláci a šišaté příšery zmizeli. To víte, mají rádi černou tmu a temné kouty. Ve sklepích se kupec a husar k sobě schoulili a z té přestálé hrůzy upadli do horečnatého spánku. V měsíčním světle se na louku pod hradem seběhly víly, panenky se zlatými vlasy, s bosýma nohama a v krátkých košilkách na průsvitných tělech. Roztančili se na hedvábné trávě a k tomu si jemnými hlásky prospěvovali. Ale po chvíli právě jejich královna šlápla na žhavý uhlík ze zbytků ohniště.
0: Jau, můj bolavý levý paleček.
1: Co neustačili lomozící příšery, to dokázalo nešťastné típnutí královny Vil. Houdek se probudil.
6: Nechtěli jsme vám způsobit bolest, potřebovali jsme si jen trochu ohřát. Já vám to, milostlečinko, pofoukám a ovážu.
1: A Vojta drobonký paleček pofoukal, přiložil jitrocelový lístek a pavučinkovým vláknem zlehka přitáhl.
6: Abyste neměli škodu, já vám náhradou k vašim tanečkům zahraju.
1: A spustil svou písničku. No, musím vám povědět, že víli takovou muziku ještě nezažili. Houdek hrál, hrál, až se z něho kouřilo. Když v tom brnk, crnk, struny na houslích nadobro předřel.
6: Tak, milé košilaté slečinky, máme po muzice a po tanečku.
8: O ne, dám ti na místo strun svoje zlaté vlasy a můžeš hrát dál. A tvoje housličky budou mít čarovnou moc. Všechno se roztančí, jak naporučíš.
1: Zašvitořila královna. Houdek napěl na kobylku 4 zlaté vlasy a znovu začal hrát. Světe, div se! Housle zazněly najednou podivným kouzelným zvukem. Víly se zase roztančily, ale to teprve výskali, juchali a chichotali se. A tanec by neměl konce, kdyby se nezatřpitili první paprsky ranního slunce. Víly zmizely jako noční rosa. Vojta zůstal stát uprostřed louky, celý vyjevený. Bylo to zdání nebo pravda? Jak vyšlo sluníčko, vysoukali se i pánové ze sklepení a hned vyjeli na další cestu. Probudil se i Dudák, ale vstávat se mu nechtělo.
9: Vstávej, Matěji, já jsem celou noc vyhrával a ty jsi spal jako pařez. Zvedni se a poběž. Už i panstvo hned z rána odjelo.
7: Dej mi svátek, nech mě ležet a odpočívat. Já se někam do horoucích pekel nepoženu.
1: Zabručel Matěj a obrátil se na druhý bok.
9: I ty kůže líná, však ty se mnou poběžíš poskokem.
1: Vojta posadil housle pod bradu a zaredil smyčcem. To bych vám přála vidět. Matěj se začal vrtět, potom kroutit, pak vyskočil a hopsal, točil se a tancoval podle Vojtovy noty a naporučení.
10: Přestaň, přestaň, neraj, nech toho. Co ti do houslí vsedlo tuce ďáblů? Dost, dost, dost, utancuješ mě k smrti.
6: Tak vida, vida, teď jsou moje housličky na mou duši čarovné.
1: A Vojta před sebou popoháněl.

0: Pánové, husar a kupec byli daleký kus napřed. Po dlouhém putování dojeli do krajiny plné rybníků a močálů. No, Holenku, a jak teď dál, když v cestě jim byla samá voda? Husar spatřil ve větvích staré vrby podivnou osůbku. Byl to vrásčitý stařík, dozelena bledý, jako mechem porostlý, oči vypoulené jako žabák a dlouhýma rukama svíral kolena.
1: Hej, starý, jak se dostaneme za vodu?
2: Jak? Tak nebo onak? Ale stejně skončíte na dně rybníka.
1: Mluv uctivě s budoucím králem, já tě naučím moresům.
0: Husar se rozlobil a popíchl mužíka šablí, až vystříkla zelená krev. No bodeť, ty to byl vodník a tomu v žilách crčí jiná šťáva než lidem. To vodníka rozhýbalo. Vrbovým prutem švihl po koních.
2: Huš, huš, huš!
0: Kůň z kupcovy bričky se utrhl a husarův kůň se i s jezdcem vzepíjal a oba koně nadskakovali a vyhazovali jako střečkovatí a vodník jen švihal a švihal.
2: Huš, huš, dovolíš, bluňk!
1: Prr, prr, necháš toho, lotře! Až budu králem, dám tě pověsit!
0: Natřásal se husar na koni. Jenže nikdo na jeho vyhrožování nedbal. Kůň se vrhl do vody, potopil se do největší hloubky a už nevyplaval. A nevynořil se už ani husar, ani druhý kůň. Jen bublinky stoupaly na hladinu. Kupec tak uskočil, držel se za bričkou a tetelil se strachy.
2: Teď bude královat v mém buclatém hrníčku.
0: Takových hrníčků měl vodník na dně rybníka mnoho a pěkně je přikrýval pokličkami, protože v nich uchovával dušičky všech utopenců. To už tak vodníci dělají, neboť mají slabost pro sbírání dušiček. Vodník zatleskal žabýma rukama a v ten okamžik se z něho stal zelený kůň. Kdo ještě neslyšel, že se vodník může proměňovat v divokého zeleného koně, ať jen pozorně poslouchá dál. Bez proměněného vodníka by nemohla ani naše pohádka pokračovat. Pomalu a unaveně doklopítali k rybníkům i oba muzikanti a našli tu posledního dostrašeného nápadníka.
3: Muzikanti, pomozte mi vytlačit bričku někam na cestu. Dobře vám zaplatím. Nechtěl bych skončit na dně rybníka jako husar.
0: Žadonil kupec a povyprávil, co vše se tady zběhlo. Na to měl Vojta hned pohotově dobrý nápad. Spustil na housličky a zelenému koni poručil, aby šlapal podle jeho noty. Vodnický kůň se nejprve vzpíral, frkal a vyhazoval, ale nakonec skrotl a vykračoval jako baletka. Vojta ho přivedl k bričce a Matěj ho připřáhl.
4: A teď poletíš jako vichr až k pekelné bráně,
0: poručil Houdek. Ale chytrák kupec nečekal. Práskl bičem a povoz se vznesl do vzduchu nad rybníky, nad vodami a zamířil rovnou k peklu. Kupec nenechal muzikanty naskočit. Brička je srazila do vody a tak se dočkali kupcova vděku. Čekalo je další předlouhé putování pěkně po vlastních nohách. Zelený kůň doletěl k pekelné bráně za pár chvilek. Jen se dotkl horké půdy, utrhl se od zápřahu, vzepěl se, zatočil a jako střela se vracel naspět k rybníkům. Kupec tu stál před peklem sám jediný a vítězný. Už se viděl ženichem princezny a králem celé země. Ale nevýskej, dokud nepřeskočíš.
5: Co pak tu pohledáváš, dušičko pozemská?
2: Co pak?
0: Z okýnka vykoukly rozježené kotrby čertů vrátných, ale brána zůstala zavřena.
3: Páni čerti, puste mě do pekla, dobře vám zaplatím.
5: K čemu by nám byly peníze, baculíčku? V pekle se jinak obchoduje, něco za něco. Jo, takhle, kdyby jsi chtěl s námi zahrát kuželky, to by byla dohoda.
2: Pojď si zahrát kuželky.
3: Co by ne, zahraju něco za něco.
5: Když vyhraješ, otevřem ti bránu. Když vyhrajeme my, strčíme tě do kotle a už odtud nevyjdeš.
3: Dobrá, páni čerti, postavte kuželky.
2: My jsme ale na kuželky borci.
5: Máš 3 hody, baculíčku, a myš dobře.
0: Čerti postavili před bránou 9 kuželek a kupec zvedl kouli. Rozpřáhl se a hodil. Koule letěla prudce, ale ani jedné kuželky se nedotkla. Kupec hodil po druhé a také tentokrát se minul. Když házel po třetí, koule se jen škobrtavě povalovala a srazila 1 jedinou kuželku.
5: Teď je řada na nás.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Čerti kouleli, každým hodem srazili všechny kuželky a očividně vyhráli.
5: Prohrál, baculíčku.
2: Protože my jsme na kuželky borci.
5: Tak. Vybereme ti pěkně bachratý kotel.
0: Popadli kupce a už ho vlekli za bránu. A tak skončil poslední panský nápadník. Po čase dorazili k pekelné bráně i muzikanti. Chvíli si sedli a odpočívali. Čerti vrátní je hned zmrčili a dali se vyjednávat.
5: Pojďte si zahrát kuželky, žouželkové. Když vyhrajete, pustíme vás za bránu.
2: My jsme ale na kuželky borci.
4: Dobrá, když umíte, tak začínejte. Uvidíme, jak vám to jde.
5: Ale když prohrajete, strčíme vás do kotle a už odtud nevyjdete.
6: Dejte mi svátek s kotlem, čerchmanti. Já mám radši měkkou postel.
0: Vojta přikývl a čerti začali. Jeden za druhým 3x kouleli a vždycky srazili 9 kuželek.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Teď přišla řada na muzikanty. Nejdřív popadl kouli dudák a hodil. Koule se pomalu šourala ke kuželkám a na půl cestě se nadobro zastavila.
4: Tak tohle na výhru nevypadá, Matěji. To bychom obětovali svou kůži i královskou princeznu. Takhle by to nešlo. Hopsa, pekelníci, do skoku!
0: Brnkl na struny a zahrál do tance. Čerti chtě nechtě začali poskakovat a hopsat a čím dál rychleji a zběsileji podle Vojtova hraní. K tomu se přidali i kuželky a pletli se čertům pod nohy. Čerti klopítali, padali a znova museli vyskočit jako na péru a trdlovat v divokém třasáku. V tom ruchu a rumrajchu se otevřela brána a na prahu stál vytáhlý černobradý čert v ozlaceném červeném kabáci. Toho známe jako šviháka z královského zámku. On to byl, kdo odnesl princeznu. Tady v pekle se jmenuje Marbuel a je tu coby ministr pro pořádání slavností a ohňostrojů. Utancované čerty ještě vypráská holí a muzikantům se hluboce ukloní.
2: Vítám vás, milí páni muzikanti. Račte dál, jen prosím, račte dál. Vstupte do našich salonů. Chystáme právě slavnou svatbu. Můžete k tomu vyhrávat a odnesete si každý pytel peněz.
0: Uvedl je do pekla a hostil je nejlepším jídlem a pitím. Všude kolem nich bylo velké čertí hemžení, protože se děli přípravy na svatbu starého Belzebuba s princeznou Markétou. Čertice šili horkou jehlou pro nevěstu purpurové svatební šaty s dlouhou ohnivou vlečkou. Čerti chystali bohatou hostinu. Jen princezna seděla sticha v koutku a plakala a plakala. Bodeť by ne. Co pak by mohla chtít za ženicha čerta starého? Marbuel ji přistrkal k muzikantům, aby se rozveselila. Vojta jí zahrál, princezna se roztančila, ale z očí se jí lily celé proudy slzí.
7: Já vím, byla jsem nafrněná a zlobivá a teď mám za to trest.
8: Utřete slzy, Markétko, a běžte pro ženicha, jako by se nechumelilo. Všechno dobře dopadne.
9: My vás tady nenecháme,
0: zašeptal Matěj. Začala svatba. Troubili trouby, vřískali, píšťali, duněli bubny, no pekelný rachot. Nastupoval dlouhý průvod a na konci pajdal starý Belzebub a držel se své nevěsty. Když byli všichni pohromadě, zakřikl Vojta.
4: A teď začne pravý pekelný tanec.
0: Když byli všichni pohromadě, zakřikl Vojta.
4: A teď začne pravý pekelný tanec. Všichni čerti do skoku.

0: Na strhla závoj a přiběhla k muzikantům, kteří nepřestali hrát a jen zamířili k bráně a vyvedli Markétu z pekla. Spěchali dál a dál a ještě pořád hráli a nikdo jim v útěku nebránil, protože čerti sebou ještě dlouho tloukli o zem a neměli sílu se ani pozvednout. A stejně si ještě rok po té merendě mazali záda a klouby kopřivovou mastí, aby zahnali bolest. Muzikanti s Markétou putují světem naspátek k domovu. Jenže tam, kde stával královský zámek, najdou jen spáleniště a rozvaliny. Na kamenech tu sedí stařec s dlouhými bílými vlasy a vousem.
1: Hej, starče, stával na tomto místě královský zámek?
2: Byl jeden král a ten měl zámek s krásnou dcerou, ale všechno vzal čert. Darujte kus chleba hladovému žebrákovi. Děkuji vám za královský pokrm.
0: Markéta v starci pozná svého královského otce.
3: Tatínku.
0: A zapláče, protože pozná, že se mu ze všeho neštěstí rozum zatemnil.
2: Markéta se vrátila. Markéta se vrátila.
0: A v pomatené hlavě se zableskly jiskřičky jasného povědomí.
3: Tihle dobří lidé mě vysvobodili a vyvedli z pekla.
2: Posaďte se do křesel, urození kavalíři, a dovolte, abych vám odměnu dal své království.
0: Ale dokola kolem je jen kamení a tráva. A docela jinde už stojí jiný zámek a panuje jiný král.
1: Já bych se spokojil, kdybych dostal za ženu Markétku.
3: Vojto.
0: Bělovlasý stařec ani nehlesl, jen se rozplakal.
4: Dejte mi svátek s královstvím. Já poprosím Markétku o taneček a budeme vyrovnaní.
0: Markéta se na Matěje líbezně usmála, dudák ji vzal do náručí a k tomu zanotoval Vojta na housličky. Hrál vroucně a kouzelně. Matěj s Markétkou tancovali, jen se vznášeli a najednou brnk, svrnk, i zlaté vlasy víly se zpřetrhaly a čarovná moc houslí zmizela. Vojta s Markétou se políbili a starý král je objal. Pak všichni zůstali v nedaleké vesnici. Vojta i Matěj tam hospodařili a když byla příležitost, hráli venkovské chase do tance, jen na obyčejné dudy a obyčejné housličky. Zanedlouho zemřel starý král, ale Vojta s Markétou měli tolik dětí, že jim bylo brzo veselo. Tak všechno dobře dopadlo a nemusíte litovat, že čarovné housle dohráli. Žádné kouzlo dlouho netrvá a naše pohádka má taky svůj konec. A kdo rád poslouchá, může poslouchat pohádku znovu od začátku.

Ve stránkách Na dobrou noc teď otevíráme četbu z legend a příběhů májů Františka Bureše. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova čte Vladimír Brabec. Část první o lesním houkání.

V rozlehlých pralesích poloostrova Yucatan, v zemi Majů, není radno chodit v noci po stezkách ani po širokých cestách, kterým Majové říkají Sagbe. Když se setmí, každý poutník, který se vydá na cestu pralesem, je brzy vystrašen zlověstným houkáním podivného ptáka. Ten čeká na stromě u cesty a když se k němu přiblíží člověk, vyloudí houkavé skřeky pu-hu-hu-hu. Krátce na to zamává křídly a odlétá na jiný strom o kus dál, aby tam vyčkal, až se člověk znovu přiblíží. Potom znovu zahouká pu-hu-hu-hu. To se opakuje téměř po celou cestu poutníka až do svítání. Co je to za prapodivného ptáka, který za noci čeká u cesty a takovým způsobem poutníka vystraší? A proč potom odletí dál do pralesa, aby se znovu usadil u cesty a aby na blížícího se nešťastníka spustil opět své houkavé skřeky a přiváděl ho tím na pokraj zoufalství? Nikdo si to nedovede představit. Majové si o tom vyprávějí legendu, která se traduje od dávných časů. Ta dává odpověď na tuto záhadu. Je to pták Půj, zdejší vír. Není však třeba se ho bát, když si dávno někdo využil jeho dobroty a podvedl ho. A chudák vír Půj nestrácí naději a nepřestává věřit, že toho podvodníka jednou najde. A tak stále hledá toho, kdo mu křivdu způsobil. Vylétá jen za noci, protože se stydí za své nepěkné peří. Jednou, je to už velmi dávno, velký otec, Bůh, který stvořil všechno živé i neživé, už nemohl přihlížet, jak mezi ptáky vznikají nepřátelské hádky, třenice a šarvátky, a proto musel zasáhnout. Rozhodl se, že provede volbu ptačího krále, který by všem opeřencům ptačí říše vládl v míru a nedopustil žádné hádky a rozepře. Svolal všechny opeřence a oznámil jim, že ve stanovený den zvolí za ptačího krále toho z nich, kdo bude k tomu mít největší vlohy. Každý z ptáků byl samozřejmě přesvědčen, že králem opeřenců se musí stát právě on. Určitě to budu já, zapěl Slavík Škakolče nejsladšími trilky z nejvyšší větve ohromné sejby. Za ptačího krále bude zcela jistě zvolen ten, jehož zpěv je nejkrásnější. To není tak jisté, zahoukla si sova. Velký otec vybere toho, kdo je nejmoudřejší a nikdo z ptáků není moudřejší než já. Sova se zahleděla do noční tmy a sněla o tom, že bude ptačím králem. Určitě bude zvolen ten nejsilnější, zahudroval lesní krocan. Vyvoleným králem budu já, budu poroučet všem křiklounům a buřičům. Zamával svými širokými křídly a větev pod ním se zlomila. Aby se mohlo dobře vládnout, je třeba vidět všechny z velké výšky a to dokážu jenom já. Zakrákal si sup sopilote a vzlétl vysoko do oblak. Králem opeřenců musí být ten největší křikloun, aby ho všichni dobře slyšeli a to jsem já, zakřičel krkavec Čakalaka. Když budu chtít, zakrákám tak silně, že mě uslyší až na měsíci. Určitě se stanu králem já, zahlaholil červený pták kardinál. Všichni králové nosí purpurově červené šaty a právě moje peří má takovou barvu. Jsem jako oživlý plamen. Každý z ptáků se cítil jistý svým vítězstvím ve volbě ptačího krále. Zpovzdálí si vyslechl všechny sebejisté a vychloubačné řeči ostatních ptáků velký páv. V oněch dávných dobách nevypadal páv tak jako dnes. Tehdy měl peří popelavé, neupravené a bez půvabu. Nemohl ani pomyslet na to, že by mohl být zvolen králem. Měl štíhlé tělo, ale jeho opeření bylo ubohé a nevzhledné.
A tak páv začal přemýšlet, jak si pomoci. Vzpomněl si na svého přítele Víra Půje, který měl tehdy ještě překrásná péra. Páv za ním zašel a řekl mu: Zdravím tě, příteli. Přišel jsem si s tebou pohovořit o důležité záležitosti, která bude zajímat i tebe. Velký otec zaručeně zvolí za krále nejkrásnějšího a nejštíhlejšího ptáka. Ty máš krásná pera, ale jsi malé postavy. A hlavně ti chybí trochu zdravé ctižádosti. Mám proto takový návrh. Já ti to svoje tělo půjčit nemůžu, ale naopak ty mi můžeš půjčit dlouhá pera. Pták Půj pozorně svého přítele poslouchal. Podívej, pokračoval páv, uděláme spolu takovou dohodu. Ty mi půjčíš svoje péra do doby, než mě velký otec zvolí králem. A až se jim stanu, tvoje péra ti vrátím. A navíc se s tebou podělím o všechno bohatství a všechny pocty, které mi připadnou z titulu královské funkce. Pták Půj o tom nějakou dobu přemýšlel a páv znovu začal dotírat svými sliby. A dotíral tak dlouho, až nakonec dobrotivého a důvěřivého Víra přesvědčil. Půj ani neměl odvahu přítele páva odmítnout, a tak si začal vytrhávat péra a předával je pávovi. Ten hned je vsazoval do svého těla. Závoj per narůstal a narůstal, až vznikl nádherný chvost, jako by byl vytvořen ze zlatých a stříbrných sluncí. Však uvidíš, příteli, jak velké bude bohatství, o které se podělíme, řekl páv, který zářil krásou a pýchou. Ubohý pták Půj zůstal téměř bez peří a chvěl se zimou. A když uviděl nad sebou létat ostatní opeřence, pociťoval zahanbení a ukryl se mezi zelenými listy, aby ho nikdo neviděl. Nadešel den, na který si velký otec pozval všechny opeřence, aby z nich vyvolil krále. Všichni se dostavili pěkně upraveni a plni sebejistého očekávání. Když však uviděli přicházet páva s překrásnými péry a s nádherným držením těla, všichni jen obdivně zírali s otevřenými zobáky. Sám velký otec byl udiven tou krásou a bez dlouhého váhání zvolil králem a vládcem všech opeřenců páva. Ale páv byl nevděčný a namyšlený. Jakmile se stal pávem královským, už si nespomněl na dobrotivého ptáka Půje, který mu ke zvolení dopomohl, obětoval se a půjčil mu svá krásná péra. Brzy našli ostatní opeřenci chudáka Půje, jak se skrývá ve vysoké trávě. Slitovali se nad ním a každý mu věnoval jedno peříčko ze svého opeření, aby mohl zakrýt svou nahotu a netrpěl zimou. Proto má Vír Půj peří z několika barev. Ale stále se stydí, že nenosí svá péra, a tak vychází jen za noci. Od té doby hledá svého nevděčného přítele, který využil jeho důvěřivosti a dobroty a bezostyšně ho podvedl. A přes všechno si myslí, že se páv královský jednoho dne přece jen odhodlá splnit svůj slib. Tak Vír Půj, noční pták, ještě nestrácí naději a každého večera přilétá tam, kde je nějaká stezka nebo cesta. A když vidí blížícího se člověka, zahouká. Ptá se té osoby, jestli neviděla páva královského. Pak podletí a znovu se dotazuje, protože stále doufá, že páva najde. Tento příběh o Vírovi Půjovi si vyprávěli už dávní Majové, ale během času byl k této legendě připojen na závěr dovětek.
Páv královský si dříve velice rád prospěvoval. Měl krásný melodický hlas. Když se velký otec dozvěděl o tom zlém činu, kterým se páv provinil vůči Vírovi, právem se na páva rozlobil. Nemohl tak velký podvod ponechat bez potrestání. Po dlouhém váhání ponechal pávovi královskou korunku, ale potrestal ho tím, že mu odebral schopnost zpívat. A tak od té doby vždycky, když se páv královský nachystá, aby zaspíval svou krásnou melodii, vyloudí z hrdla jen ječivý pokřik, kterému se všichni smějí. Tak se splnila vůle božstev, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

0: O čaroději Vejrychovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám, zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je zpřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Vejrycha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné. A ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné. Přehotali havrani jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Vejrych a povídá: "To máš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš." Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenářka nebyla schopná poznat, zda se Joska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Vejrychovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vzpřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jakoby to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do chlubička. V tu chvíli vešel Vejrych, pokynul čertovi rukou a ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a syrného smradu.
1: S čím si to zahráváš, opovážlivče?
0: Zahřměl Vejrychův hlas.
1: Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
0: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká peleš lotrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu jedno je jisté, že chytrý člověk, který se snaží během života mnohému naučit a dokáže se poučit také z úspěchů a chyb předků, má oproti ostatním tak trochu výhodu a je vždy o pár kroků před nima. Akorát by si měl dávat pozor na hlupáky a závistivce. Protože ti jsou někdy nebezpečnější než všechna černá kouzla a temné síly dohromady.

0: O bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se Veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem lec kterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická, aby se při ní dívky vydováděly a odškodnily se za to lopocení v pazderně. Nějaká Barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka, a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá Barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila Barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen Barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k Barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a Barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou oželela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na Barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny. Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady po každé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít, jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha? A když už byla barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzala rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna. V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího forta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle? Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je do ženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala barka natahovat moldánky a žadonit o radu. I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá. A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud z nepořízenou. Vil sice až šindele na kostele praskali. Lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy drželi, jen v Hrachovišti ne. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty A tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, Velhotě a kdo ví, kde ještě.
1: Krásná stará borovice na kraji lesa Chřadla. Všimla si toho i Veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou Veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla Veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s Veverkou povídají. No, koho jiného než doktora? Podivila se Veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala a kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla Veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela Veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla Veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou Veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nechce se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, Veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kurigruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vstekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šipku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní? Kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: naráz ucítili pevno pod nohama. A když otevřeli oči, uviděli svůj koš bramborák. Čekal na ně v prosluněném lese mezi babkami a suchohříbky. Prostě najednou tu byli a nevěděli jak. Ale přišla na to Fifina.
1: Kdybyste vyprávěli pohádku, co byste řekli na závěr?
2: No, že zazvonil zvonec a byl konec.
3: Nebo taky, jestli neumřeli, žijí dodnes.
4: Ale jakou to má souvislost?
1: Vůbec žádnou.
0: Smála se Fifina.
1: Musíte říct, byla tam papírová zem a my se propadli až sem. A teď kdo chce omáčku, ať kouká rychle sbírat, nebo ji nestačím udělat.
0: No a tím pro ně pohádka skončila. Ta omáčka už do ní nepatřila, i když pohádkově chutnala. Byla to ta voňavá a smetanová, jakou umí vařit jen Fifina. A nakonec se ozval i ten zvonec, když ve vesnici vyzváněli poledne.

0: by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: okna v ven.
1: Minutu nebo dvě nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
1: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Jsme láhev otevřeli.
1: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšej naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spopadneš, utrne se to s tebou.
1: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
3: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
1: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník... Rovnou do chuchvalců kouře z výfuku aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
1: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
1: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
3: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
1: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
3: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
1: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Koukejte se! Ani jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si taky třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí.
3: A ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí. To je dohromady jeden dlouhý.

Kája vyhání housata na pastvu. Tak jak to bude letos s housaty? Zeptal se Kája maminky. No jak by bylo? Začnou se dnes líhnout. Budeš jim nejdřív nosit kopřivy a potom je budeš pást jako jindy. Nebo jsi smyslel, že to letos obstará tatínek? No to ne, ale že musím do školy. Maminka už ale chystala podsádku a do večera se na ní žlutilo od dvou hus 15 housátek. Kája se ale moc neradoval. 15. To je asi moc. Musím si to nakreslit. Vzal tušku a na kousek papíru dělal čárky. Píšu 15, ještě jednou 15, nevěříš-li tovaryši, napiš si to sám. A řádka čárek před ním rostla. Je, to jich bude, vzdychl si nahlas. Mně by stačila housata 2 a mamince je 15 málo. Jo, mamince se to řekne, ale aby tak jednou s ním šla na pastvu sama, no? To by řekla, že do smrti smrťoucí už nechce ani jedno. Teď bude mít Kája ještě chvíli pokoj. Jen tak kopřivy natrhá, nějakou tu pamprlici k tomu naseká, ale jak bude první hezký den, poručí maminka, vynes to ven. A už to začne. Ještě, že nemusím na pastvu honit kuřata. Těch má už maminka 2 hejna po 18. To bych se teprv natrápil. Za čas přišel tatínek a hlásil, že špačci už jsou tu a je třeba z čerstva udělat ještě 3 budky. Hned se do nich pustil. Když Kája začal pomáhat, zavolala maminka: Kájo, kopřivy! Ach jo, kopřivy. Kája musil položit kladívka a hřebíčky a jít. Cestou si myslel, jestli pak ta pitomá husata stojí za to, abych jim dal přednost před špačky. Kája se dočkal i toho dne, kdy maminka poručila. Dnes housata vezmeš poprvé ven, ale nezapomeň, na vodu ještě nesmějí. Ten den se vybalil z lehkého oparu jako nejkrásněji propečený rozpíček. Ale Kája nebyl veselý ani trochu. S nezvratnou jistotou cítil, že dneškem bude začínat jeho trápení. Maminka už čekala, až se vrátí ze školy. Dala mu do ruky vdolek a do druhé košík z housaty. Bylo jich tam natlačeno. Pro jistotu je přikryla šátkem a řekla: jdi s nima za mlází, a ne, abys je pustil na vodu. A Kája šel. U mlází už čekala Zdeňa. Nože jdeš? Vaše maminka říkala, že dnes prvně budeš pást housata. Ukaž. Odtáhla trochu šátek a žluté zobáčky se štěbetavě rozpovídaly. Ten první den to ještě šlo. Staré husy, které posikovaly za Kájou, se seznamovaly s travičkou. Za týden to však bylo horší. Kája ne a ne udržet housata pohromadě. Ne dál než 20 metrů se leskl rybník. Staré husy pospíchaly napřed a housata za nimi. Do vody ještě nesmějí, to Kája věděl. Jak mohl nejčerstvěji, schytal housata do košíku, sedl na pařez a řekl Zdeně: svážu je k sobě. A konec špagátku budeš držet. Vezmu jednu nožičku od prvního a volně přivážu za nožičku k druhému. Zdeňo, držíš? Držím. Když bylo ale 15. přivázáno, rozkřehotala se jedna z hus, chytla motouzek a táhla housata za sebou do vody. Housata nechtěla, ale máma husa je táhla jako koťata. A Zdeňa vypískla:

0: Jú, Kájo! A než Kája vyskočil, první house už bylo ve vodě. Kája se vrhnul za ním, chytl konec motouzu a táhl je na břeh. Husa se s ním chvíli přetahovala, ale pak jí to omrzelo a se syčením pustila motouz. Kája udělal kotrmelec a rozplácl se mezi housata na břehu. Z čerstva je rozvázal a honem, honem naskládal zpátky do košíku. Uf, obrátil oči vzhůru, podíval se na Zdeňu, která se chichotala do dlaní a vzdychl si. Jo, jo, je to ale trápení s těmi housaty.
1: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Třináctého července na svátek Markéty se říkávalo svatá Markéta vede žence do žita. Obilí už dozrálo, ale jablíčka jsou ještě kyselá. Vojtovi sklízejí žito a kdo má ruce, přižních pomáhá. Honzík s Martinkem dostali za úkol přinést žencům vodu ze studánky.
2: No, trafa, nehloupí, už na nás čekají.
3: Stračko, nemáme čas, na poli čekají na vodu.

0: Mládenci, pojďte na oběd.
1: To je dobrota. Martinku, že nevíš, kde jsem? Počkej. No tak.
2: Luci, že tam na vás dojdu?
0: Martine, běžte radši nasbírat borůvky. Upeču zítra koláč.
1: Taková holčičí práce.
0: A pozor, ať neutrhnete vraní oko.
3: Obilí se suší a strašák hlídá panáky, aby ptáci zrní nevyzobali.
1: Já mám nápad. Hůštračko, ten klobouk potřebuju.
4: K čemu je ti roztrhanej klobouk?
1: Holky pasou kozy na pasece. Počkej, jak je postrašíme.
4: Jo!

0: počítat. Kdo vyhraje, půjde sbírat borůvky.
1: Platí.
0: Eniky, beniky, nemastní knedlíky, piky, piky, pumprdliky, palec, palec ven, pátou do kamen, šestou do dveří, stará kozo. Otevři.
2: A vyhrála jsi. Tady máš džbánek.
1: Tak jo, ale nezapomeň hlídat Lízu.
3: Je, tady.
2: Lízo, k noze. To nejste hloupá, to je jedovatý vraní oko.
0: Čertice, ty kozorohatá, necháš tu panenku, ta je a polenky.
2: Ne. Počkej. Kde je?
0: Kde je? Čertice.
2: Čertice, neschovávej se.
4: Prasátka se bez mámy bojí a ta se zase bojí o ně. Proto je tak rozlobená.
2: Děkujem, stračinko, že jsi nám pomohla. Ten kánec, ten by nám dal...
0: To byla přece bachyně. Vždyť měla selátka. Děda říkal, že když uvidíme pruhovaný prasátka, tak je to hodně nebezpečný, protože je jejich máma strašlivě brání.
2: Jen aby je nepotkali Andulka s Apolenkou.
1: Co pak, stračko, co se děje? To je Martine.
3: Kluci nás volají.
2: Ještě, že jsme vás našli, běžel tady kanec z prasátky.
0: Bachyně.
1: Jo, no. Proto nás stračinka varovala.
2: Ale trefil, netrefil. Jo!
3: To máte, kluci, za to vaše hlídání.
1: Ani pást kozy neumí.

0: Svatá Anna, chladna z rána. Léto vrcholí a jako předzvěst podzimu začíná být ráno chladněji.
1: Pojďte všichni na koláč, je s borůvkami.

0: To jednou vyšla hospodyňka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěřička utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
2: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
0: Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala.
2: Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
0: Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse.
1: Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
0: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem.
1: Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
2: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to Macourek a Camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen Camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, Macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos Macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil Camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se Macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm Macourek a připlácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust! V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že Macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau! Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním Camfourek. Zakousl se do mě křeček! A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Támhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval Camfourek. Jenže Macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si Macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se Camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác. Te! Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší,
0: těšil ho Camfourek.
2: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
1: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
2: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
2: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
2: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
2: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: děti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřeháním, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. To léto, kdy se odehrála naše pohádka, bylo ukrutánské vedro. Takové vedro, že ptáčci ani nelétali vysoko, aby si nespálili křidélka. I užovka Bětka, která má jinak teplo moc ráda, se smotala do klubíčka ve stínu kapradí, co rostlo na kraji lesa. Dokonce ani lidi raději nevycházeli z domu, pokud doopravdy nemuseli. Co vám mám povídat? I čerti v pekle stlumili ohně pod kotly, protože jim bylo moc horko.
2: Pudliky, pudliky, kozí pšouky, to je horko, to je vedro. Měl bych letět na zem a pokoušet a škádlit lidi, ale zůstanu radši tady. V takovémhle vedru se nedá dělat nic, ani zlobit. To, co bych na zemi dělal, ne, zůstanu raději v pekle. Pudliky, pudliky.
1: Slyšeli jste? Ani čertovi se nechtělo ven.

0: a takhle těžko se šlo drakovi, co mu chyběl jeden obrovský zub. Ano, děti, ten, co mu ho urazil princ Jan, který jel chránit princeznu Janu. Mysleli si tenkrát všichni, že drak chtěl princeznu sežrat, ale to byla jenom taková malá draková lest, aby přilákal statečného prince. Bolel ho totiž jeden obrovský zub. No a co měl chudák drak dělat? Jak si měl pomoct? Doktoři tenkrát ještě nebyli.
1: Uf, to je horko, že ani mouchy nelétají. Ještě pár kroků a vrátím se k sobě do sluje. Tam je přece jenom chládek. Dneska jsem si tu zdravotní procházku měl odpustit.
0: Drak totiž byl veliký kamarád s dětmi prince a princezny. Totiž, co to povídám, přece krále Jana a královny Jany. Princové a princezny byly teď všechny jejich děti. A že jich krás královnou měli, víc jak tucet. A drak si s nimi hrál, ale aby jim neublížil, byl přece obrovský a měl velikou sílu, tak pro jistotu jenom ležel a děti po něm lezly jako po ohromné prolézačce. A tím, že se drak málo pohyboval, tak stloustnul. A proto začal chodit na procházky.
1: Vezmu to ještě kolem sovího vrchu a kolem louky, co je rybníček, a pak... Oj!
0: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo. Dokonce i zvířátka se široko daleko polekala. To dělal vždycky, když ho něco napadlo.
1: A v rybníčku.

0: a drak se vydal na cestu hodně rychlejším krokem. Profuněl kolem sovího vrchu a už si to mířil po louce k rybníčku. Vodník Kapička v té době seděl na dně před svým domkem, na placatém kameni, co měl místo křesla. Žmoulal mezi zuby fajfku a liboval si.
1: Brekekekeke, to je pohodinka, to je blátičko, to je vodinka, teplá jako kafíčko, brekekeke, jenom aby to tak vydrželo co nejdéle. Je, ale co to je? Co se to děje? Kam mi mizí moje vodinka?
0: Nejenom Hastrmánek se vyděsil. Úhoři, cejni, ale i líní kapři vypluli ode dna, kde si v bahýnku spokojeně podřimovali. A taky veliký sumec, který jenom ležel zavrtaný na dně do bahna a spal, se polekal. Kapička se vylekal docela oprávněně. Žíznivý drak doběhl k rybníku, naklonil obrovskou hlavu k hladině a jak chlemtal, tak chlemtal. Veliký drak má velikánskou žízeň a ta se nedá jen tak uhasit. K tomu je zapotřebí spousty vody. Pro draka právě tolik, co bylo v rybníčku. Prostě a jednoduše, drak celý rybník vypil.
1: Brekekeke, sumčí vousy, potvoro břichatá, co si mi to udělala? No podívej se, co si provedla!
0: Drak se díval udiveně na malého zeleného mužíčka, jak vztekle poskakuje na dně vypitého rybníčka v blátě a láteří a nadává. Drak totiž nikdy opravdového vodníka neviděl. A protože se mu hned napoprvé zalíbil, díval se na něho se zalíbením.
2: Kdo jsi, zelený pindourku?
1: Já? Já jsem Hastrman Kapička a kdo jsi ty?
2: Já jsem drak.
1: Tyže jsi drak? Žíznivý břichatec jsi. Zlý a zlý břichatec.
2: No to teda moment. Břichatec možná jsem, ale zlý to nejsem. To zase prr.
1: Že ne? Tak se podívej, co jsi mi udělal.
2: A co?
1: No jen se podívej pořádně.
0: Drak se podíval do rybníčka pozorněji a opravdu. Na pomalu vysychajícím dně se bezmocně plácaly nejrůznější ryby, žáby a pulci a vodní rostliny ležely schlíple na blátě. I Hastrmánkův domeček pomalu, ale jistě osychal. Drak to viděl a přišlo mu to líto.
2: Yeah.

0: to.
1: A drak byl celý nešťastný, že malému vodníčkovi a jeho rybám ublížil. Kapička rozčíleně pobíhal po dně rybníka.
2: Nebreč mi tady a radši něco honem rychle vymyslí, než mi domek uschne a rozdrobí se na prach.
1: To měl vodník pravdu. Tady žádné naříkání nepomohlo. To chtělo nápad. Vodník vylezl drakovi na nohu a schoval se mu pod veliké křídlo, kde byl alespoň stín. Přehodil si nohu přes nohu a pomáhal drakovi přemýšlet. Ale nevymysleli nic. Vůbec nic. A horko bylo čím dál větší. Když v tom šli kolem Lojzík s Pepíkem.
3: Kde je voda? V rybníce není voda. Kde se teď budeme koupat a osvěžovat, co, Pepíku?
4: Kde je voda?
1: Kluci se přišli vykoupat a překvapili je prázdný rybník. Až pak si teprve všimli ohromného draka.
3: Hele, drak, co tu děláš?
2: Vypil mi vodu z rybníku a teď neví, jak to napravit.
1: Postěžoval si Hastrmánek. Kluci si přisedli k noze draka do stínu a zamysleli se. Ale ani je nic nenapadlo. Pak si Lojzík posteskl.
3: Ach jo, to je vedro. Kdyby tak chtělo zapršet, to by aspoň ochladilo vzduch.
4: No jo.
1: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo a vyskočil. Jen tak, že kapička nespadnul na zem.
4: Přece musí zapršet a pořád...

0: To všechno byla pravda pravdoucí. Kde ale najít tolik mraků teď, když byla obloha modrá jako len?
1: Čekat nemůžu. Ještě pár hodin a vyschne mi dno rybníčka a leknou všechny ryby. Už teď lapají po vodě, jak člověk po vzduchu. A do zítřka mi vyschne domeček a pak vyschnu já. A to nemůžu připustit, v žádném případě.
0: Všichni zesmutněli. A všem bylo horko čím dál nesnesitelnější. Pepík si mával dlaní před obličejem, drak se na něho díval a pak ho zase něco napadlo. Plácnul se do

0: Juhu!
1: Poskočil si drak radostí, až vodník Kapička, který seděl na jeho noze schovaný ve stínu křídla, spadnul na zem.
2: Dávej přece pozor, ty baňobaňata! Ještě ani neuschnu a ty už mě zašlápneš.
1: Drak už ale neposlouchal. Vyletěl do vzduchu a zamával křídly, až vodníka s Pepíkem a Lojzíkem málem odfoukl. A než se stačili pozbírat se země, už byli pryč. Drak letěl hodinu, dvě, až našel na nebi první mraky a mráčky. Obletěl je, máváním křídel je sehnal dohromady a až jich bylo na pořádný, ale pořádný bouřkový mrak, tak ho mocným fouknutím zahnal nad vyschlý rybník vodníka Kapičky. Potom drak ještě jednou mocně fouknul. Z tlamy mu vyšlehl plamen podobný blesku a dalo se do deště. A do jakého deště? Z nebe padaly proudy vody. Lojzík s Pepíkem z toho měli radost kvůli Kapičkovi, který radostně poskakoval mezi kapkami deště a nadšeně juchal. Pak ale zjistili, že jsou zmoklí na kost, a tak se sebrali a šli se domů usušit. A než přišli domů, déšť docela zaplnil Kapičkův rybníček. Ryby plavaly ve vodě a vodník se zase posadil před svou hastrmanskou chaloupku a spokojeně bafal ze své fajfky pěnovky. Pak si na něco vzpomněl. Odrazil se ode dna a vyplaval na hladinu.
2: Děkuji ti, draku! Děkuji ti, kamaráde!
3: Není zač!
1: Drak vodníkovi ze vzduchu zamával a letěl k zámku, kde už na něj netrpělivě čekali královské děti. A drak se na ně taky těšil a těšil se i na to, jak jim bude vyprávět o svém dnešním dobrodružství.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
1: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořalka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
1: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
2: Ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravda, že?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš, když ti pomohu z nouze?
1: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
2: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřáhali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
2: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co, běž a ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím. Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěj.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra jí skoro ráno půjdu na palou sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla hrkodějovi, aby šel do hor, tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A
2: také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe oděný. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
2: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
1: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
2: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
2: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
2: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
2: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv. Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div. Neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Vlk byl zvědavé zvířátko. Seděl na stromě, dělal jako by nic. A přitom mu oči jen hrály. Rád by věděl, co dělá holčička pod stromem. Holčička pod stromem nedělala nic. Byla tam jen tak.
1: Co děláš, Kateřino?
0: Zavolal na ní plch.
2: Nic.
1: Prosím?
2: Nic.
0: Plch chvíli běhal po větvích sem a tam a pak už to nevydržel a se běhl dolů. Chtěl vidět, jak se dělá nic.
1: Ukáž, jak se to dělá?
2: No, takhle,
0: řekla holčička a stála pod stromem a nehýbala se.
1: To je obyčejné stání,
0: řekl zklamaně plch.
2: Tak teda takhle,
0: řekla Kateřina, sedla si na pařez a dala nohu přes nohu a podepřela si jednou rukou bradu a dívala se před sebe.
1: No to je obyčejné sažení,
0: namítal plch.
2: No tak takhle,
0: řekla Kateřina a lehla si do trávy, jak dlouhá, tak široká, a zavřela oči.
1: No to je obyčejné ležení, řekl plch.
0: Kateřina se posadila.
2: Poslyš, plchu, co je to vlastně nic?
1: Nevím, řekl plch. Nevím přesně. Měli bychom se na to podívat zblízka.
2: To bychom měli,
0: řekla holčička.
2: Ale kde je?
0: Plch přemýšlel, rozhlížel se a nevěděl.
1: Což ve vzduchu,
0: navrhoval.
2: Ve vzduchu je vzduch,
0: pravila Kateřina mrzutě.
1: No tak co? Pod kamenem?
0: A už horlivě obraceli veliký kámen. Ale nic tam nebylo. Byla pod ním zkroucená bílá tráva, která si hned blaženě oddychla a začala se těšit, jak se uzdraví a zazelená a jak zase poroste rovně. A bylo tam také několik nehezkých brouků.

prázdných, co nemají jádra, a pak se dívali i do těch, co mají jádra, a řekli si, že je to lepší než nic, a potom si řekli, že už vůbec nebudou večeřet, a byl konec hledání.

jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody? Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo, Drobínek dodal až na věky a hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no ta

0: Nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu, zkrátka popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, mysliveckej, když jsi mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by to neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu kořání, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned začerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo, tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul nebo co. Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
1: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře,
1: něco tluče venku kopýtky.
0: Drobínek s čertem vykoukli špehírkou.
1: Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává. No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert, zamilovaná koza. A ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál?
1: Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů.
0: Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru, neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
2: Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.
3: Za starých časů žil u městečka Rukapáň, v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuják. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením, jako hříbky po dešti, a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebo zezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi tam mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach, pšouk. Celý fouci mi to opálil.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskný prásk.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzali s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku.
3: Nemám, kusetina. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubíku, zde!
5: Budeme mít plátky! Budeme mít plátky!
6: Kamarád.
3: Tohle ti dal krupař Bašta?
7: Dal. Topel prej může poslat havířskej holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
8: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
9: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
10: Krupař Bašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: My nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líběj odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes Polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Ať se někde s Aldem, ať mu padem do voka.
1: Pane Sládek, prodejte nám drobě do hláta.
2: Budu ho ty dobro, udělejte nám to.
3: Ven z tího dvora, holotohavíska!
4: Se zalíbením a s láskou hleděl pan Drhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
6: Časnej, dobrý den, pane starej.
7: Fuj, to jsem selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
7: Ač pak potřebuješ máto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
6: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
7: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenecná? Koukej, kde nechal tesař díru?

0: naši potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam tak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kabán.
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějovo bránku.
3: No to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Copak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pevník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrk.
3: Na poplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak jdi udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
7: Zase holka.
3: Zdař Bůh.
7: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše.
1: Tak vidíš, Kubo. Narodilo se ti 12. Dař Bujanče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naješ se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každej kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a při tomto vlastnímu vodu by utrhnou.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
8: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
8: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste za dědo, že jsem tak smělej?
8: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
8: Já vím. Říkala mi to. To, jak jsi zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A jste opravdu pámu nebeskej?
8: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
8: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
9: myslivče. A co pak chceš, Kubo?
10: Modra potřebuju.
9: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo.
11: A proč pak ne? Tak pojďme.
9: Počkat. Co pak vy jste zač, že jsem tak smělej?
11: Trombolante mordomáro.
9: Tak já ti to povím. Jsem samotnej rohatej. Bratříčku, rixum fixum terrafixum rovnou z horoucího pekla.
10: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
11: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
10: Starou pelu na náno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Kvocháčku.
11: Co pak?
10: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
11: To já už mnohým lidem ukrátil trápení.
1: Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
10: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
1: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
10: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
1: No víš, Kubo, leda jakej nejsem. Pojď, já ti něco ukážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
1: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
10: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivej.
1: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
10: Všechno moje.
1: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
10: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad. Baruška, ne?
12: Táto, Barušku už taky máme.
10: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Barušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
12: Vendulku, to já bych rád.
10: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
1: Neblázni studenou vodou, teď bys toho mohla mít smrť.
10: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kuríruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bochrňo! To pak nepůjdeš našich... Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte kdo! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantas!
5: A kolik nezdárná! Máme ruky jde nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidi špiťouka!
6: Zatracený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde, ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Brde.
8: A vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, co pak to tam máme? A je, lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já si dovnitř dostanu. Puste.
8: Kladíto, kladíto.
10: Člověče, vždyť já jsem zdravý. Já jsem zdravý! Teď si to vyřídím ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna.
11: Matějičku, ty moje zlato.
10: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo...
11: Počkej, a kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dáš Bůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš.
10: Neřeknu.
3: Tak dáš Bůh. Ale upřímně. Kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
8: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, mlíčňáku. Hele ho.
4: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
4: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
8: Hej, šenkíři, dali nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
12: Jo, na sekeru nemůžu.
8: Do zejtřka, škrholo. Zítra do kurírován, bude peněz jako kvítí.
12: No tak přijďte zítra, až budete mít.
8: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
13: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
3: Svatá Barbora! Pána poctivá, havířům pomá, domejla chleba, do černé jen zemskej, sníma se stupuje.
13: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
12: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendil.
13: Povídám, přines, když poroučím.
12: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
11: Proboha, Matějíčku, já je tak dlouho střádala.
13: Já vím, holko zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
12: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
12: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
13: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
12: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
13: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
13: Prostě panský, já tě přetrhnu vení.
3: Já vás naučím. Ty holoto, havíska!
8: Počkejte, počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého Pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespíš, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co na dětem k obědu.
8: Hajdy domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
14: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteníkovi z Verunka už se bere k hodině. Do večera nevydrží.
8: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím! Zatra se jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
8: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní pouti.
8: A který mládenec jí v omuzice nejvíc prováděl?
12: Ale ten Kovářskej od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
8: Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s Kovářským. Ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
8: Aha.
15: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chutě, v oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
16: Beru to!
15: Počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumíš? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímných, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
16: Pátá, šestá, sedmá. Počká, teď jsem to splet.
15: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
16: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
15: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák. Neblázněte, ženský! Přece nemůžu ke všem najednou!
16: Ty, Kubo, pojďte
17: k nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen 2 zlatý za mouku.
15: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočistat zadarmo?
16: Pojď! Ach, sakra, to mě to bere! To je dost, že jdeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
15: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejejej, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestrum.
11: Ne.
15: To by mohl být Krupař taky ve večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
11: Rány boží. Ne! Muži, víš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, víš.
15: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
18: Myslíš? A na který způsob mě chceš kurírovat?
15: Na který? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
18: Těstem. Tak jo, na svý zdraví, já si to můžu špendírovat.
15: Přimalte díži, největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
18: Je, jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku, hezky se skrčte na bobeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: No, se vám to nelíbí, já to můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že přijde.
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Krumátko. No,
0: tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na duši. Přestalo to, jako když utne. Filmeno, já jsem úplně zdravý.
1: Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i grešli nedostaneš. Jsi mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl. Ani grešli.
3: Mocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum teď! Počkat, teď už to bude stát 4. Zabůh.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. A? Víš, jak se jmenuje? Bostum duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. A? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bys mi na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme
0: vzít. Ale to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
1: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
1: Anka, týž. Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta holota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
6: Moc se mu přidížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
0: Tomáš, no, nebo stejkej se, jdeš zahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty pambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře.
7: Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovanej. Kovaříček chytne perlík, jde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
0: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: tři! Všichni honem domů! Paní Svátková poroučí! Půjdete pro doktory! Spadrholu je zlé!
1: Hned!
2: Přivlečte doktory! Rychleji! Lenošiny zvárny! Hoďte s tebou! Hojto! Do pičina! Martí je do úsledí! Vykří! Do Maritova!
3: Moribundus! Páni kolegové, podle mého rozumu moribundus.
4: Cože?
3: Moribundus.
4: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
0: Říkají, že to je moribundus.
5: Das Bujana.

0: No pokláme se, Živenko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Nitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní starej, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Co pak nám nesete?
1: Vlás, vy račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probudíte mi garanty.
1: Pianko. Moribundus, moribundus.
0: No vidíte, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
0: Vítrnice!
3: Co blázníš? Bohu se mi bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda všech uvidíte.
5: Děti, pojďte chytat.
6: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou jitrnice.
3: Co to máš?
5: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, dětský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný jitrnic.
7: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
5: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
8: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
5: Kam lečte, milost paničko?
8: Pan Drholovi je zle. Copak to nevíš?
5: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pan Drhola pustil pivovarský psi.
8: Kušte, holo to nenažraná. Copak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
5: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku téct proudem pivo. Aby bylo tu masno tučím spláchnout.
8: Ty jsi se zjančil, Kubo!
5: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Ta zbuján se nepojede podívat na Pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
9: Chce nás přivízt na mizinu, muži drahej. Pivo prej musíte s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, Pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
10: Pan Drholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
11: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocaně jednou pěkně pomil.
7: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
5: Haló lidi, rychle pojďte sem, malý jsem dohřev piva.
7: U stavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu. I jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: Co ty, Leno chulína? Kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak přijedu. Ale každý ten vůl. Ať má pěknou mysl.

0: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
1: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi Ruka Páně bylo pozdvižení, o to větší na Kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská Kutálka.
2: Tak, Kubo, napředat!
3: Ruce líbám.
2: Tak jedem.

0: A víš, kterou mou mě dnes už je tady, pan Drolo. Když si mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pandrholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kuríruj, sic tě dám zavřít!
3: Tak abys věděl, pandrholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Jednou míšu mláta a velkou žíci. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jaký pak časek? Já mám svý instrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat z pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci, to stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ano, tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No. Ať nemám s tou doktořinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moce. Ať slouží. A jestli pak, mocháčku, dokážeš dole. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Za vás, výborně, výborně.

0: Kamaráde Zlata, víš, že to tady spolu do večera přečkáme?
1: Jo, sakra! Kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
0: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde? Radši si zaspíváme, jo? Glock, glock, glock, glock, glock, glock. Ty to neznáš?
1: Ne.
0: Tak kterou znáš? Začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, přidej se. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, jak se to pivečko pivava. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, jak se to pivo pije. A potomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když ses napil, tak sakra přidej se.
2: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
0: Kam jdeš, Smrťáčku? Já ti toho prožrance pan Droholu vrátím, jen co se drobátko sežeří.
1: Brou noc.
0: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypitý. Pojďte.
3: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
2: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
3: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Čelát kolína, pomalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle, rychle na rybáci!
0: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
3: Už jsi se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
0: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
3: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
0: Však on si tě smrťák najde.
4: A nenajde, nenajde! Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe!
5: Zdař Bůh.
6: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
5: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
7: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
5: Co je?
7: Podívej se.
2: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal jako by nic.
7: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
5: To se asi smrťák ztratil ze světa.
0: Nemám!
2: se vřeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa a tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
8: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže.
3: Brambory. Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
9: Pomozte, víš, že nikdo v městečku nemá maso.
3: A já chci maso! Já musím mít maso!
2: Mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
3: Tak já na vás vyzraju. Bednáři, vyvalte ten zabedněnej suk na dvůr.
9: Muži můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
3: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko!
10: Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
5: Co je to? To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
6: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním, šuptám s ním, šuptám s ním.
5: Ale teď přece smrťák. Tak to už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
2: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
5: Kde jsi byl, smrťáčku?
3: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
5: Já vím.
3: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
5: My jsme ho na to bratrství neměli tolika pít.
3: Neměli. A nejíc mi dodalo to glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
5: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
3: Ty Kubo. Ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
5: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
3: Platí?
5: Platí.
3: Poslouchej, tam já zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
5: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás a víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
10: Tak buď zdrav, Kubo.
8: Tak co, Kubo? Nepůjdeš náma na šichtu?
5: Toť se víš, že půjdu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne. Ha ha ha ha!

Několik stránek jsme museli přeskočit, tož vám tu mezeru vyplníme vlastními slovy. Nastaly mrazy a na bystroušku dolehly těžké starosti se zásobováním. Dostavil se hlad, pak si ale bystrouška vzpomněla na plný kurník v jezerské myslivně. Hoho, bystrouško, dnes budeš jíst jako pán, jenom žádný strach, jenom spíli, pitoma lapák. No a jedla, a jak? Odnesl to chudák lapáček, seca krapes, prohlásil rivěrník Bartoš. Nelenil však, nabil dvojku a políčil do díry ve zdi železa. Tak, teď víte všechno a vyprávění dnes už páté může začít.

Nadešla noc, jasná, měsíčná, mrzlo až na střechách, šindely praskaly. Všecko zmrzalo, pouze louž uprostřed dvora nezamrzla docela. Jednak se pařil hnůj, jednak se krávy přičiňovaly úsilovně, aby teplota její neklesla hluboko pod bod mrazu. Lapák se divil, že toho večera nezhasla v myslivně všecka světla jako obyčejně. Bylo to znamení, že dívka Andula čeká svého milého? Čisto nás nad Pepík? Nebo mládenec Celestín, mrzout nemluvný, sepisoval buď milostný dopis, buď výpočet pokráceného dříví? Záhada se zanedlouho vyjasnila. Vyšel revírník ve starém kožichu, dlouhém až na paty, který si brával na cestu do saní, v bačkorách, noční čepici pod kloboukem na uši staženou, v jednoprstých rukavicích a s puškou v ruce. Lapák nad tím zavrtěl hlavou, tak to pán přece nikdy nechodíval na čekanou, ba ani na sluky. Avšak revírník neměl daleko namířeno, přitáhl si starý škopek, který se válel u hnoje, postavil ho k louži a usadil se pohodlně na něm. Aha, už vím, řekl si lapák a vrtěl radostně ohonem, přihnal se opatrně a začali si opět rozumět. Pán dojat, pohladil věrné zvíře, lapák hleděl chápavě na něho a revírník, zvednuv napomínavě ukazováček, přikazoval mu: hlídy, lapáčku, hlídy. Nemám tu ze velkého spaní, ale co kdybych přece usnul. Dvakrát už pro ně dostal z pohřbetě, neděle si z toho nic, však se s něho této noci spravíme. Jenom hlíde, hezky hlíde. Lapák věděl, že pán neřekne nikdy slova nadarmo a nadarmo ho tentokrát revírník nenapomínal k ostražitosti. Po nějaké čtvrthodince v skutku spal, jako by neseděl na škopku, nýbrž ležel v pohodlné posteli. Nic nedbal, že by bylo hanba, kdyby si liška směla v myslivně bez trestu lovit kuřata. Hlava mu poklesla a nadnesla se zase v taktu, puška klátila se mu v rukou a lapák se pouze bál, aby nechrápal jako obyčejně a lišku nevyplašil, nebo aby z neopatrnosti nevyšla rána. Zatím bystrouška ve své mlesnotě zatoužila večer po čerstvé slepičině. Lup včerejší velkomyslně zůstavila vranám a kunám a jiné chudé zvěři, která nemá co do krku strčit. Dnes už byla zkušenější a proto najisto rozběhla se k myslivně. Spatřila světla v oknech? Zarazila se trochu? Avšak záhy se uklidnila a plížila se k známé díře ve zdi. Tu padl její zrak na divný předmět vyčnívající ze sněhu. Aha, zde vězí něco lidského. Řekla si, posadila se a jala se přemítat. Rozpomněla se na rozmanité nástrahy a úskoky myslivecké, avšak dlouho bádala popravdě. Když se jí to přece podařilo, zasmála se a povídala radostně: no jo, kleště to jsou, je, vida, poznali včerejší návštěvu a na mě políkli. No, to bych byla pěkný blázen, kdybych jim do toho vlezla. Jo, jo, máš ho vidět. Měsíc zaskočil za mraky, tajemné šero obestřelo krajinu a myslivnu, les tiše zašuměl tichoučko jakoby šeptem. To vítr šel po špičkách a díval se, dobřili se spí stromů a zdaj jsou pokojný jejich zimní sny. Lišku pomlel mráz po zádech, zívla rozpačitě a takým žikem problesklo hlavou, zda by nebylo lépe nechat dnes výpravy a vrátit se. V zápěti však se zastyděla, ještě by si řekl, že liška opravdu zhloupla. Plísnila se: alo, běž, vykašli se na pséka, skrčenca a starýho dědy. Oběhla opatrně myslivnu, zpočátku pomalým mírným klusem, pak přiostřila v prudký cval a houp, přeletěla zítku a dopadla do zahrady. Obezřeli jen co noha nohu mine, kradla se k plotu, vyhlížejíc, kde by se dalo bez potíží prolézt. Za plotem co si zašustělo. Byl to drobný kolísavý krok, podobný v lidských poměrech chůzi pekaře. Zbystřila sluch a zrak. A to lapák vykonával obchůzku. Vykračoval si pravidelně, dojista si bedlivě čítal raz, dva, raz, dva, ocas vzhůru jako piku, hlavu důstojně vysoko jak hasič stříkačník, tvářil se dokonale hloupě a bystrouška byla jista, že ji určitě mine.
Ve své drze smělosti plížila se vedle plotu jemu takřka po boku a vyprovodila ho tak až ku brance. Že bych se podíval taky do zahrádky? Povídal si Lapák v tom okamžení, avšak podle všeho neměl příliš odvahy. Mrkl tudíž do branky půl okem a tu se ti dva staří přátelé a nyní soupeři konečně střetli. Zmizni, hňupé, zavrčela liška a napěla se výhružně ke skoku. Strať se, nemáš-li Hanca na krýv? Lapák, cítě se v bezpečí na dvoře v dosahu revírníkova dostřelu, postavil se do elegantního úniku a odsekl. Nenadávej a pojď, čuchni si u nás, cítit tvým krchovem. No, Bystrouška postřehla, že jí Lapák vábí do léčky. Vždycky jindy býval důkladný strašpitel a teď se tu stavil na paty jako německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život a na smrt. A v tomto tichu zaslechla liška povědomý výrazný zvuk. Zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo silné basové zachrápání. No, Bystrouška se zasmála, rozšklíbla se od ucha k uchu a řekla jedovatě: hlídáš vepřa nebo vašeho starýho? Bolí je břuch? Nedopověděla, neboť Lapák se rozlíčil. Marš, marš, zaštěkal splna hrdla. Však už jdu, ale ty, abys někde neupadl, odvětila pokojně liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně a tu ji napadla myšlenka ďábelská. Buď je pobouchanca dostanu revírníkovi na ranu a nebo zatáhnu do kleští. Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně. Nestydíš se, chlape, čučet ženské na podolek? No, dívej se, a neoslepni. A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani řádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízla a kamsi pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně potom ozval se strašlivý třesk, zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý ječivý nářek. Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se, dužiny se rozpadly, obruče se sesmekly a revírník, pozbyv rovnováhy na této žalostné trosce, padl pozadu střemlav do louže. Lužovice nebyla dost zamrzlá, ale také nebyla příliš teplá. Uložil se do ní až na dno, starý kožichy pil jako houba, do pušky se nabírala a nejhůře byl z bačkory. Nabobtnali tak, že byli jako cent a revírník nemohl se zvrávorat. Býval kdysi znamenitým střelcem a slukaře jemu rovného nebylo široko daleko v celém kraji. Jsou však zrádné chvíle, které s námi zahrávají ošemetně. V mládí vodívají nás vytrvale za dívčím přeludem a když dospějeme cíle na dosah ruky, jak by na nás vyplázli jazyk, přelud patří dávno jinému. A čím blíže stáří, jsou tyto hry chvíl ošemetnější, baj jsme skoro stále kuličkami, s nimiž si vrtošivé mocnosti osudu hrávají podle libosti na grc a píť nebo do důlku jako kluci na jaře. Tak i s kulkou vypálenou z revírníkovy pušky pohrála si rozmarná náhoda hezky na grc. Kulka si zahvízla furiansky a vznesla se nad dvorem, jako by chtěla zaskočit někam do vršku bukových. Pak narazila letmo na okap, snesla se nízko-nizoučko, vlétla do dvířek krmíku pod kurníkem a zasála rovnou srdce vepře, který vzburcován varovným snem drbal si o stěnu hřbet. Modré oči nevinného zvířete zalily se slzami nad podlostí lidskou, jež mu nedopřála zhynouti přirozenou smrtí pod nožem řeznickým. Vepř položil se na bok, zanaříkal bolně táhle nad životem svým předčasně zmařeným,
neboť hodlal v několika týdnech dostihnout 2 metráků. Smrtelný jeho vzlik rozryl noční tiš v témž okamžiku, kdy revírník pohrouzil se do temných hlubin Lužovice. Ničemná kulka, dokonavši zákeřnou vraždu, padla netečně do hnoje. Páni učitelé a profesoři, kteří žáku mnohdy pohnutlivými slovy líčí příslovečnou věrnost psí, kladouce ji člověku za vzor, zůstávají prostě věrní vzorům starým a hodně otřelým. Psí věrnost je pouze příslovečná. Ve skutečnosti pes umí být někdy dokonale nevěrným jako člověk. Či je pes opravdu tak věrný svému pánovi jako dvoření nové milovnice židovští věřitelé a zbožní podaní panujícím rodům? Ne, pes je zkrátka hloupý a nemyslí. Představme si, kdyby si byl vymyslil nějakou zásadu tak pěknou, jako je lidské dávejte, což je božího bohu a císařovo císaři, jak by byl teprve dokonalým strážcem našeho domova? No, u pána by se chytře nažral a nad zlodějem by zamhouřil oko. Tož také lapák zapomněl se nad věrností psí. Ani kletby revírníkovi, ani smrtelný chropot vepřův nezadrželi ho ve vytrvalém pronásledování lišky. Stal se v tu chvíli jen a jen sportsmanem a chtěl výhradně získat rekord v běhu. No, liška to s ním ale uměla. Několikrát ho zašimrala pod nosem huňatou svojí oháňkou a to u ní vyznamenává asi tolik, co sukínka pěkně ke kolínkům vykasaná. A když už lapákovi začalo srdce divoce bouřit a on zahořel touhou přitřít se k ní, najednou šmrnc dostal oháňkou po nose. Liška se zachechtala jako ďábel a vyhoupla se na zeď. Co bys ještě nechcel, psíno? Křikla uličnicky a její ohon zavlál nad zdí na rozloučenou. Šak já tě doběhnu! Zasýpal lapák a vrhl se k díře. Rozplameněn chtivosti pomsty zapomněl na železa, jež tam byla nalíčena, a vzpamatoval se, až v nich byl. Srdce lomně zabědoval, převalil se zadkem vzhůru a tu ke všemu nakoukla bystrouška dírou, jako by se dívala z okna zvědavě za hezkým chlapcem a politovala ho farizejsky. Nedělej si z toho nic, lapáčku milé, to bylo pro mě, měl jsi tam nelíst. Škoda, že spíchám, však ti místová mě pán pomůže, hnedké tu bude, tož se mívejte dobře. Políbila si způsobně tlapku, poslala mu pusinku, zasalutovala oháňkou a nespěšným plavným během pustila se úvozem k lesu. Lapák, ač bolesti omdléval, skřípal zuby, když slyšel, jak si liška skolí do pochodu. Když jsem mašíroval, o kruci ty feno. Jakmile vyšla paní revírníková poprvé ráno na dvůr, vždycky ji zdravilo veselé chrochtání vepřovo. Ať se na něj nechodila denně podívat, vepř dobře tušil, že ona mu přilepšuje a tak ranním pozdravem projevoval jí svůj vděk. Onoho jitra po noci plné událostí vepř se neozval. Nevděčník nezdvořilý, řekla si paní revírníková, to proto, že včera dostal místo mlíka syrovátku. Chopila se putny s prasečím chlebem vezdejším a šla ke krmníku. Čím více se k němu blížila, tím více vzrůstal její nepokoj. Posléze jata neblahým tušením otevřela dveře. Prase leželo tu chladnou mrtvolou, nohy vzhůru, kol rypáku výraz nevinného mučedníka. Spráskla ruce zděšena a Zana říkala, dech se v ní tajil hrůzou, Ježišmárňa, Andulo, ono to pošlo, zaúpěla. Krista pána, co temu řeknou, milost pán, prohodila Andula a tvářila se také, jako by obcházela hrůza, zatím však vycházejíc ze sklepa, pohodila spupně hlavou, včil tého majo, pomyslila si, já je křísit nebudu. Paní revírníkové přišlo téměř maně podívat se na dveře, a tu spatřila v nich velkou díru. Podívala se na prase a uviděla v jeho boku díru stejnou. Já tož tak, proto staré ani nedutá a nestává. Rozběhla se do manželovy ložnice, zatřepala revírníkem a když vytřeštil oči, probírají se prasně ze spaní, zakřičela, staré, ty z v noci zastřelil prase. No jaký prase,
zabručel. Říká se černá, a ne prase. 20 roků jsem tu žádné černé nespatřil ani jedním okem. Ale ne, divočák, naše prase je střelený. A nemáš dost na mě. Odsekl nevrle, převalil se na druhý bok a dodal, že jsou tak zbědovaný. Nech mě včil spát, jsou celý nesvý. Až stanu, však mi to můžeš povědět. To si myslím, stydíš se, co? Na líšku si vindy a vepřa zabije, řekla vyčítavě, avšak revírník již neodpověděl a spal. Zatracená šlivovica, ulevila si. Zavolala potom Andulu a kázala jí, aby šla rychle do městečka pro řezníka Fárlíka, který už po léta u nich zabíjel. Řekni mu, ať všecky ho nechá, nařizovala Andule, když vycházela ze stavení. Ať si veme nůž, ocílku, všecko, co potřebuje k zabíjačce, kromě píchání, a pověz mu, že budeme hned pářit. Dal neříkej nikému ani půl slova, co se stalo, pán by se tu zezlobil. Zaskoč taky do školy, na fáru, ať páni přijdou. Mr. Farley přišel, podívil se velice, kterak se pan revírník vyzná v jeho řemesle. Aspoň práce nebude tolik, řekl klidně. Bez tak taková smrť, málo který prase potrefí. Padlo jako muž na polici a slávy, jak se psávalo v novinách za vojny. Voda vřela v kotli, necky byly připraveny, mistr uchystal si smolu a za pomoci ženských měl se k dílu. Když bylo prase opařeno a leželo tu posmrtně bílé jako šátek, přišoural se z nenadání a ostýchavě i pan revírník. Povítal se s mistrem Fárlíkem, podali si šňupec a pak prohodil rezignovaně. Týden spíš či později a všecko stejný. No, co včil s něm poděláme, když už má po smrti. Trefeny bylo dobře a smrt mělo levkou. Ba, levko a vojansko, přisvědčil mistr Fárlík. Však jsou střelec, ještě porád dobrý set, sakra pes, přichvaloval si revírník. Největší radost nenadále zabíjačky měl přirozeně vnuk Pepík, ani kanibalské vnouče neraduje se tak při hostině ze svého vlastního dědečka. Všude bylo Pepíka plno a nepostačili ho odhánět. Ještě vlezlejší byl Lapák, přiškrabal se zapomenu v bolestí a s účastí sledoval každý pohyb řezníkův. Fárlík uvelebil se zatím v pokoji se vzácnými hosty. Za živý svět by byli jinak nedali. Hodovalo se tam jako o svatbě. Kousíček ováru, že, drobíček laloušku a slezinka, játra, plíce, srdce, ouško. No a vrchol všeho rypáček. Ajajaj, jako mandle, pomlaskoval si pan revírník. V parádní světnici bylo tedy jídla a pití a kouření a hovoru a žertu a smíchu. A nebylo to bujné, bouřlivácké veselí jako v hospodě u pásku, až společnost byla táž, neboť zde bylo nutno dbát ženských uší. Za to bylo možno oledačem zpomudrovat. Velebníček se přičiňoval, aby seštval hned od počátku revírníka s rektorem. Já sice málo střílím, prohodil učitel, kterému řezník prozradil tajemství náhlé zabíjačky, ale domnívám se, že na prase je potřeba silné rány. No tož podlíváte ho jak a které, odpovídal revírník. Je-li to čuníček neskušený, a i odkvětlé měsíc je porazí. No, farář postihl hrot narážky, neboť soused Fritz, zednický mistr, vyspovídal se mu po oné neděli v září, která tak škaredě končila po partii u pásku, že se dopustil cizího hříchu, nepokárav hřešícího blížního. Podrobně vylíčil rektorovu příhodu se slunečnicemi, kterým se na horách říkává také měsíc. No, včera, zabrousil nyní velebníček do obou, byl měsíc asi velice silný. Kdo ví, zdali by vepře neporazil? Revírník rozuměl a vzpomněl si na noční koupel. Nebylo mu do žertu a proto obrátil řeč docela vážným směrem. Pánové, řekl, vy jste všetci svobodní mládenci z vlastní vůle a důstojný pán kromě vátého z povinnosti.
Porád jsem vám říkával až do včilka. Nežeňte se, važte si svobody. Ale včil vám řeknu, ožeňte se a hezky brzy. Člověk svobodný je jak to zvíře. Je-li uvázaný tak či onak, pak teprv se z něho může ta divočina vytratit. No, příkladně táto líška, nebyl to včera poslední svízel, co od ní zakouším, a jsou si jisté, že jich bude víc. A všecko jenom proto, že je nevázaná. No tož smíjete se mi pod kůžo a já vám toho neberu. No zasmíte se. Povídal jsem a zasi povídám, že jedno taky musí zhloupnout. A dočkám se toho, ale pak. Nebude-li přitém zasi vepř, broukl mistr Fárlík jen tak koutkem úst vedle Věřinky. Rozvykládali se o starých zlatých časech, o láskách, o mladistvích, čtveráckých kouscích. Piva ubývalo, noci přibývalo a najednou už bylo k půlnoci, bylo na čase vstát a jít. Mistr Fárlík by byl rád mrkl ještě po andule, ale pocitoval, že jazyk a nohy neslouží mu povůli a sakra, to by bylo něco. Poliboval si hlasitě, dobře stavěná, do dílky i do šířky. Rektor nivě vzpomněl navadnoucí svůj ideál na slečnu Térinku a povzdechl tiše, že bohužel nejen slunečnice dozrávají. Pan farář mlčel. Rozloučili se a vybrali se k domovu. Dnes byla noc pod mrakem, bylo lze čekat sníh a lesem šlo se jako po peřinách. Spleť kořenů se tu táhla přes cestu a každou chvíli o ně zaklopítli. Páni, bylo by hamba, kdyby upadl jeden z nás. Lepší bude opackáme-li všeci rovným dílem. Pravil rozvážně mistr Fárlík. Jsou zvyklí vodit aj pár volů v jedné ruce. Poté chytníme se. Chytili se a cesta skutečně lépe ubíhala.

Byla jednou paní, která toužila po děťátku. Toužila po něm dlouho a marně. Když už si nevěděla jiné rady, zašla ke staré čarodějnici. Ta jí dala kouzelné zrnko a pověděla, aby je zasadila do květináče. Paní čarodějnici pěkně poděkovala, zaplatila jí dokonce 8 stříbrných grošů a pospíchala domů. Zanedlouho vyrostla ze zrnka krásná květina, podobná tulipánu. To je krásná květina, šeptala paní a líbala pevně sevřené lístky květu. Náhle se květina otevřela. Uprostřed sedělo jemňonké a křehounké děvčátko. Protože bylo malinké jako malíček, začala mu paní říkat Malenka. V noci spala Malenka ve skořápce vlašského ořechu, která ji kolébala do usínání. Jedné horké letní noci spala Malenka ve své kolíbce na okně. Na okno skočila velká ohyzdná ropucha. Tohle by byla nevěsta pro mého syna, řekla ropucha. A hned také popadla z kořápku se spící Malenkou a odnesla ji na veliký, široký potok. Malenka začala tichounce žalostně plakat. Uslyšel ji vítr. Přeběhl po hladině, kolébka se dala do pohybu a plula jako nejrychlejší loďka pořád dál a dál. Ráno vyšlo slunce a holčička byla šťastná, že unikla takovému nebezpečí. Celé léto žila ubohá Malenka docela sama ve velikém lese. Pak přišel podzim a po něm dlouhá studená zima. Ptáci odlétli za sluncem, stromy ztratili listí, květiny uvadly. Začalo sněžit a Malenka se neměla kam skrýt. Bloudila lesem, až přišla k malinkým dvířkám. Odvážila se na ně zaklepat. Chudinko, řekla stará, dobrá polní myš a pozvala Malenku dál. Můžeš tu zůstat přes zimu. Budeš mi v komůrce uklízet a pak mi budeš vyprávět pohádky. Mám je velice ráda. Malenka zůstala u staré dobré polní myši a bylo jí tam dobře. Od té doby často navštěvoval starou dobrou polní myš soused Krtek. To proto, že se zamiloval do Malenky. Vyhrabal si pod zemí dlouhou chodbu, která vedla od jeho příbytku až ke světničce staré dobré polní myši. Jednoho dne pozval obě své přítelkyně na procházku tou chodbou, snad aby se pochlubil, jak je šikovný a důmyslný. Prosil je jen, aby se nelekli mrtvého ptáka, který tu ležel. A skutečně, ležela tu vlaštovka s krásnými černými křídly. Ubohý pták jistě uhynul mrazem. Malenka se smutně dívala na mrtvého ptáčka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslela si. V noci nemohla Malenka usnout. Vstala z postýlky a upletla ze sena velký koberec. Odnesla jej do chodby a položila pod mrtvého ptáka, aby se mu leželo teple na chladné zemi. Položila svou hlavičku na ptáčkovu hruď a zašeptala. Sbohem, krásný ptáčku. A děkuji ti za tvůj sladký zpěv. A pojednou uslyšela drobonký ťukot. Bylo to ptáčkovo srdce. Pták nebyl mrtev, byl jenom stuhlý. A teď, když se zahřál, opět oživl. Děkuji ti, řekla nemocná vlaštovka. Je mi tak krásně teplo. Venku je veliká zima, mrzne a všude leží sníh. Tiše lež, budu tě ošetřovat, řekla Malenka. Celou zimu chodila Malenka k vlaštovce. Nosila jí vodu v květinovém lupínku
A Vlaštovka jí vyprávěla, jak si pochroumala křídlo o trnový keř a proto nemohla s ostatními vlaštovkami odletět do teplých krajů. Když přišlo jaro, malenka odvalila hlínu ve stropě chodby, aby mohla uzdravená vlaštovka vzlétnout ke slunci. Vlaštovka chtěla vzít malenku sebou, ale malenka věděla, že by zarmoutila starou dobrou polní myš, kdyby ji opustila. Jak myslíš, řekla vlaštovka, děkuji ti a nikdy ti to nezapomenu. Sbohem, zašeptala malenka, mávala vlaštovce a slzy jí vstoupily do očí. Jednoho dne řekla stará dobrá polní myš. Za týden budeš mít svatbu, Krtek požádal o tvou ruku. Malenka plakala a řekla, že Krtka nechce. Jenom nedělej drahoty, dostaneš hezkého a bohatého muže, měla bys být ráda. Malenka vyběhla ven a pohlédla vzhůru k nebi. Sbohem, jasné sluníčko, sbohem, sbohem. Snad nepláčeš, malenko, volala vlaštovka, která tudy právě letěla. Letím do teplých krajin, poleť se mnou. Poletím s tebou, poletím. Letěli dlouho a dlouho a krajina byla krásnější a krásnější. Pod nádhernými zelenými stromy na břehu modrého jezera stál starý zámek z bílého oslňujícího mramoru. Réva se vinula po vysokých sloupech a nahoře pod nimi visela nesčetná vlaštovčí hnízda. Tady je můj dům, řekla vlaštovka. Vyber si jednu z těch krásných květin pod námi, ta bude tvým domovem. Jak je to všechno krásné, volala malenka. Vlaštovka posadila malenku na široký lístek nejhezčí bílé květiny. Sotva stačila malenka vydechnout, zaslechla slabounký šelest. Otočila se a jak se podivila, uvnitř bílého květu seděl malý mužíček, bílý a průhledný jako ze skla. Bože, jak je krásný, zašeptala malenka. Také malému mužičkovi se malenka zalíbila na první pohled. Zeptal se jí, jak se jmenuje, a zda by se nechtěla stát jeho manželkou a tak také královnou všech květin. Malenka řekla své ano. Z každého květu přišla paní nebo pán a byli tak rozkošní, že byla radost se na ně podívat. Každý přinesl malence dar. Všichni měli velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě, zpívala, jak nejlépe dovedla. Přišel čas a vlaštovka zamávala křídly, vysoko vzlétla a vydala se na cestu z teplých krajin daleko, daleko až k nám. A jen proto jsem vám dnes já mohla tu pohádku vyprávět.

Husopaska. Žila byla jedna královna, která byla už dlouho vdova, a ta měla krásnou dceru. Když princezna vyrostla, požádal jí o ruku princ z daleké země. A když přišel čas a princezna se měla vydat za ženichem, vystrojila ji její milující matka na cestu poklady. Bylo vám to krásných věcí, zlata, stříbra, šperků, nádobí, zkrátka všechno, čím se uctívají královské nevěsty. Doprovázet měla princezničku jedna mladičká komorná. Té královna milovanou dcerku poručila, ta jí měla předat do rukou ženicha. Obě dívky dostaly na cestu koně. Ten princeznin se jmenoval Falada. A nebyl to jen tak nějaký kůň, ten vám uměl mluvit. Když nadešla hodina loučení, odešla matka do ložnice, vzala tam nožík, řízla se do prstu a tři kapky své královské krve nechala skanout na bělounký klůcek. Ten pak dala dceři a pravila: milé dítě, tento klůcek, střes jako oko v hlavě, bude tě cestou chránit. Pak se v slzách rozloučili. Princezna si klůcek zastrčila do zánědří, nasedla na Faladu a vydala se za ženichem. Jeli asi hodinu a tu princezna najednou pocítila velkou žízeň a tak řekla komorné: sestup a naplň mi můj zlatý pohár vodou z pramene, ráda bych se napila. Když máte žízeň, pravila komorná nevrle, slezte z koně, lehněte si k vodě a napijte se. Já nejsem vaše děvečka. Princezně, protože měla opravdu ukrutánskou žízeň, nezbylo než sestoupit z koně, sklonit se nad pramenem a pít. Musela se obejít bez svého zlatého poháru. Tiše si povzdechla: ach bože. Tu zašeptali tři kapky matčiny krve. Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti. Ale princezna byla pokorná, neřekla nic a opět nasedla na koně. Ujeli několik mil, ale den byl horký a princezna zase dostala žízeň. Protože to byla duše čistá a na zlá slova své komorné dávno zapomněla, zavolala na ni: sestup a naplň mi můj zlatý pohárek. Ale zpupná komorná odsekla: chcete-li pít, napijte se sama, nejsem vaše děvečka. Tak princezna zase sestoupila z koně, položila se k tekoucí vodě, zaplakala a řekla: ach bože. Tu jí odpověděly tři kapky matčiny krve. Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti. Když pak princezna pila, příliš se naklonila a klůcek s třemi kapkami krve jí vypadnul a uplaval po vodě, aniž by to byla vůbec spozorovala. Ale komorná, ta se z toho potají radovala, neboť bez ochrany tří kapek mateřské krve jí byla princezna vydána v šanc. A tak, když chtěla princezna opět nasednout na Faladu, komorná se na ní osopila: Falada patří mně, ty si vezmi tuhle herku. Pak princeznu donutila svléci královské šaty a obléci si její, obyčejné. A k posledku musela také přísahat, že o tom na královském dvoře ani necekne. A když to nedodrží, bude po ní. Jen Falada byl mlčenlivým svědkem toho zločinného chování. Pak jeli dál, až konečně dorazili na královský zámek. Tam je přivítali s jásotem a radostí. Sám princ jim vyšel vstříc, pomohl komorné z koně, protože si myslel, že to je jeho nevěsta,
a vedl si ji po schodech vzhůru. Princezny si nikdo ani nevšimnul. Zůstala stát dole pod schody a bezradně se rozhlížela. Starý král, který schlížel z okna, ji tam uviděl a velmi se podivil. Byla tak křehká, jemná a krásná. Vešel do hodovní síně a zeptal se nevěsty na tu, která stojí dole na dvoře, kdo pak to je. Ale jen jedna komorná, vzala jsem ji na cestu, aby mi rychleji ubíhala. Dejte jí nějakou práci, ať tu nezahálí. Ale král nevěděl, jakou práci by jí měl dát, až nakonec rozhodl. Mám tu malého chlapce, který pase husy. Tomu by mohla pomáhat. Chlapec se jmenoval Ječmínek a tomu měla princezna pomáhat pást husy. Druhého dne pravila komorná princi. Milovaný manželi, splňte mi jedno přání. On odvětil, jistě, má milovaná. Nechejte zavolat řezníka a toho koně, na kterém jsem přijela, nechejte porazit, protože začíná jankovatět. Komorná se totiž děsila toho, že by Falada mohl promluvit. Když se princezna dozvěděla, že Falada má umřít, tu zašla ve vší tajnosti za řezníkem a zaplatila mu zlatem za jednu malou službičku. Měl přibít Faladovu hlavu nad půlnoční bránu, kudy vyháněla husy každé ráno na pastvu. A řezník to slíbil. Slib splnil, utěl koni hlavu a přibyl ji nad bránu. Druhý den ráno, když s ječmínkem hnali půlnoční bránou husy na pastvu, princezna si povzdechla. O, ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava ji odvětila. O, pano královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. Když přišli na pastvu, posadila se dívka do trávy a rozpustila si své zlaté vlasy. Když to ječmínek viděl, chtěl si jich pár vytrhnout. Tu princezna zavolala. Větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, honí jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať. A tu zavanul silný vítr. Schodil ječmínkovi klobouček a hnal ho po zemi a chlapec za ním musel volky nevolky běžet. Než ho dohnal, měla princezna vlasy učesány a zapleteny, takže si musel na zlato nechat zajít chuť. Toho pohněvalo a už si dívky nevšímal. A tak pásli husy mlčky až do večera a pak šli domů. Druhého rána, když procházeli půlnoční bránou, dívka pravila. O, ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava jí odvětila. O, pano královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. A když si v polích na louce sedla a začala si česat vlasy a ječmínek jí zase chtěl nějaké vytrhnout, tu rychle zavolala. Větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, hon jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať. Tu opět zavanul vítr a strhnul mu klobouček z hlavy a on za ním zase musel běhat a když přišel konečně zpět, měla své krásné zlaté vlasy zase upraveny a nemohl jí žádný vytrhnout. A pak pásli husy, dokud nenastal večer. Ale večer, když přišli domů, šel ječmínek ke starému králi a pravil. S tou dívkou už pást husy nechci. Proč pak ne? Zeptal se král. Protože mne celý den zlobí.
tomu král poručil, aby mu vypověděl vše, jak to celý den chodí. A ječmínek pravil: ráno, když jdeme s husami půlnoční bránou, mluví s tou koňskou hlavou: o ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava jí odvětí: o pano královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. A pak ječmínek dál vyprávěl, jak to chodí na husí pastvě, jak mu vítr zhazuje klobouček a on ho musí honit po polích. Tu mu král poručil, aby i příštího dne vyhnali husy na pastvu. A on sám, když nastalo ráno, se ukryl v půlnoční bráně a slyšel, jak husopaska mluví s Faladou. A pak šel král na pole a ukryl se na louce za jeden keř. Na vlastní oči viděl, jak husopaska s pasáčkem přihnali husy a jak si po malé chvíli sedla do trávy a rozpustila vlasy, které jí zářily na slunci. A po chvíli zvolala: větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, honí jej lukami, ať, až si vlasy... Spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, honí jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať.

ona se nedala pohnout, až nakonec řekl. Mně to tedy říci nemůžeš, ale mohla by si postěžovat třeba Peci. A odešel pryč. Tak si princezna vlezla do pece a začala v ní plakat a naříkat. Sedím tu, celým světem opuštěná, já, ubohá královská dcera. Komornou má můj princ po svém boku a mě mají za husopasku. Kdyby to moje matka věděla, srdce by jí žalem puklo. Král ale zůstal stát venku za pecí a tak slyšel všechno, co řekla. Pak vešel opět dovnitř a poručil dívce vyjít z pece ven. Nechal jí obléci se do královských šatů a rázem, jako by vyšla hvězda, tak vám byla krásná. Starý král zavolal syna a vyjevil mu, že má po boku falešnou ženu, že je to jen komorná, ta pravá stojí tady vedle něj. Princ byl ze srdce rád, když viděl dívčinu krásu a ctnost. Nechali vystrojit obrovskou hostinu a sezvali na ní hosty. Ženich seděl uprostřed, z jedné strany komorná, z druhé princezna, kterou zaslepená komorná v těch nádherných šatech nepoznala. Když byli pojedli a popili a byli v dobrém rozmaru, dal starý král komorné hádanku. Jaký trest si zaslouží ten, kdo vládce tak a tak obelže? I vyprávěl jí celý příběh. Jaký trest si takový člověk zaslouží? Odsekla falešná nevěsta. Nahého jej zavřete do sudu, naplněného hřebíky a jehlami. Pak dejte zapřáhnout dva bělouše, ať ten sud vláčejí ulicemi královského města, dokud ten hříšník nevypustí duši. Sama si o svém osudu rozhodla, řekl král, a tak se ti také stane. A když byl ten trest vykonán, oženil se mladý král se svou pravou nevěstou a oba pak vládli říši spravedlivě a žili v bázni boží.

0: Příběh třetí. Jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl: dneska tam fouká motýlí vánek.
1: Motýlí, podivil se Radovan.
0: Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy.
2: Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme.
0: A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat, zastavil ho otec.
1: Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece

0: se víš. Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodlivý až hamba. Škodlivý? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přeháňka. A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou. Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju. A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu. Co to děláš? Zajímal se zahradník. Zraju, odpověděl Radovan. Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec. Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál. A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání. Neseď a pusť mě na ně, huhlala hadice. To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý. Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu. Ještě, že bylo sluníčko, Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných halávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už snášejí vajíčka. Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají. Kudy neběží, tam zase usedají. Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec. Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když popak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči. To bílé, neodbitné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé, žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát? Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak. My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší kamarádka je krásná, ale nevím, jestli jsme stačili říct, že má za ušima. No, tím se nemyslí, že má za ušima zahnuté drátky od svých brejliček. Ty tam samozřejmě taky má. Tím se myslí, že jedla vtipnou kaši. A když někdo jí vtipnou kaši, tak si nesmíte zase představovat, že se láduje nějakým legračním pyré. To prostě znamená, že mu to zapaluje. Ale jelikož byste si zase mohli myslet, že se jedná o požár, bude nejlepší, když vám rovnou řeknu, že Kateřinka nebyla hloupá. Co takhle zavřít je do sklepa, řekla. Nápad je to dobrý, ale jak je tam dostat, řekl Radovan. A jelikož děti nemohly přijít na to, jak motýly přemístit do sklepa, přispěchala Kateřinka s dalším nápadem. Smetiště. Kdo ví, co je smetiště, ten vůbec nemusí tohle poslouchat. Ale kdo to neví, ten se to tady doví. Když je na okraji města nějaký vhodný dolík, přijde tam člověk z obecního úřadu a zatluče do země ceduly s nápisem Skládka zakázána. A na to místo pak občané, zejména v noci, odhazují děravé hrnce, proleželé matrace, pixly od barev, dráty, prošlapané boty a jiné věci, které už jim dosloužily. A protože příroda je moudřejší než občané, dá na tom místě vybujet vysokým kopřivám, aby to tak nebylo do očí. Tak to je konec výkladu o smetišti. Kousek za plotem našeho zahradnictví bylo pěkné smetiště. A ten Kateřinčin nápad spočíval v tom, že by se motýly mohly nalákat na kopřivy. Tam ať si s klidem nakladou vajíčka a housenky ať si je s klidem sežerou. Nespal se, řekla holčička Radovanovi, když se octli mezi žahavými rostlinami, které byly větší než oni. My zahradnické děti si z kopřiv nic neděláme, řekl Radovan a odvážně si začal klestit cestu pálivým lesem. My obyčejné děti z nich máme pálivé pupínky, to vy ne, divila se Kateřinka. My také, ale nic si z toho neděláme. Když se dostali až na vrchol odpadkové hory, a schladili si slinami zásahy, stoupli si na starou pohovku s vyhřezlými péry, odkud viděli zahradnictví jako na dlani. Kateřinka přiložila dlaně k ústům a zvolala. Motýli, poleďte sem, na puta puta na! A tu se začaly vršky kopřiv komíhat a za chvíli děti zjistili, že se k ním střeštěně ženou slepice. To ne, Kateřinko, tak se přivolávají slepice, smál se Radovan. A hned začal tleskat a říkat, jedeš, jedeš, protože věděl, že slepice sice nejezdí, ale tímhle slovem se nejlépe zaženou. A jak se volá na motýli? To právě nevím, pokrčil chlapeček rameny. Kateřinka tedy udělala znovu z dlaní kornout a zkusila to jinak. Motýli, poleďte sem, na lida, lida, liduška. A tu se vám z potoka vykolébal houfek kachen a hned se horlivě žene k dětem. Ale ne, tak se volá na kachny, směje se Radovan a žene kačeny zpátky. A volá se vůbec nějak na motýli? Asi ne, posmutní zahradnický chlapeček. Nikdo ještě nikdy motýli nikam nevolal, a tak na to není žádné říkání. Co takhle? Zkusila to Kateřinka do třetice. Motýli, poleďte sem, na mota mota na. A to bylo to správné říkání. To na ně zabralo. Jak ho zaslechli, zvedli se z hlávek zelí a zakroužili nad smetištěm. Teď si to trefila, Kateřinko, jásal Radovan. Když už byli motýli tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě. Pojďte na kopřivy, jsou dobré a výživné, rostou po nich vlasy. Budete mít krásně chlupatý housenky, přidal se Radovan. Kateřinka mu zašeptala, že housenky od bělásků chlupaté nejsou, ale Radovan řekl, to nevadí, naslibovat jim to můžeme. Když první motýli dosedli do kopřiv, děti radostí poskakovali na staré pohovce jako na trampolíně. A tak se dobrá věc málem podařila. Všimněte si, že říkám málem. Když se slovo málem někam vloudí, kolikrát všechno zkazí a stejně dovedou škodit i jeho kamarádi skoro, téměř a takřka. Totiž nad lesem kopřiv se začal z ničeho nic míhat podivný, průhledný pytlík na hůlce. A ten pytlík bělásky lapal po dvou, někdy i po pěti najednou. Kdyby je jenom lapal, on je však vysypával za plot přímo do zahradnictví. A víte, kdo ten pytlík na hůlce držel v ruce a kdo s ním mával? Protože to není možné uhodnout, řeknu vám to rovnou. Zlý výrostek Hugo. Nezbláznil se z Hugo, vyjeli na něj děti. Ale Hugo je vůbec nebral na vědomí. Dál se oháněl síťkou na motýli, kterou jistě někomu ukradl, a dál zlomyslně vytřepával bělásky nad zelné hlávky. Něco jiného by bylo, kdyby měl Hugo přírodovědné zájmy, kdyby měl ku příkladu sbírku motýlů, jako jsou otakárek feniklový či perleťovec stříbropásek. A kdyby mu v ní chyběl bělásek zelný, prosím, ať si ho chytí, ale z jeho počínání bylo jasně vidět, že žádné přírodovědné zájmy nemá a že chce jenom škodit a má z toho potěšení, čili že je to bytost ještě škodlivější než housenka běláska zelného. A na takové kazy světy se musí lestí.
1: Tkaničky,
0: zašeptala Kateřinka Radovanovi do ucha a obě děti si začaly rozvazovat boty. To bylo Hugovi divné.
2: Proč se zouváte?
0: Zeptal se, když běžel kolem nich uličkou v kopřivách.
2: Je nám horko, řekla Kateřinka.
0: Pak svázali všechny čtyři tkaničky do jedné dlouhé šňůrky a tím byla past na Huga hotová.
2: Tobě není horko?
0: Zeptal se ho Radovan, když se k ním se síťkou nad hlavou tryskem blížil.
2: Ne,
0: odpověděl výrostek těsně předtím, než zakopl o napnuté tkaničky a přistál na břicho v kopřivách.
2: A teď?
0: Ptají se ho děti a vesele poskakují na starém otomanu. Teď už Hugovi horko bylo. Když uvážíte, že měl na sobě jen trenky a že nebyl zahradnický, nemůžete se divit, že se běžel schladit do potoka s takovým kňučením.
2: To se nám, myslím, povedlo, usoudil Radovan.
1: Na, mota, mota, na,
0: zvolala Kateřinka na zatoulané bělásky
2: a všichni motýli se poslušně vrátili na kopřivy.
0: Když to pak večer Radovan vyprávěl mamince, usmívala se tak mile, že jí bylo na očích vidět, jakou má radost.
2: To jsme si zase užili světa,
0: pomyslil si zahradnický chlapeček pod pruhovanou peřinou.
2: A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Druhého dne ráno se Míša probudil v jakémsi voze. Ale Vasilův vůz to nebyl. Tenhle byl větší a nebylo v něm nic než sláma a na ní po různu spala všelijaká zvířata. Odkud si ze sousedství slyšel táhlé kňučení, ale nemohl rozeznat, je-li to zvířecí zpěv nebo nářek. Šel za tím zvukem ven a spatřil podivné zvíře, ohromné, podobné tygrům, které poznal včera, ale úplně černé. Byl to černý pardál, říkalo se mu gurra. A slyšel, že gurra naříká po jakési daleké zemi, říkal jí Sumatra.
1: Ach, kde jsou gurrovy lesy? Kde je gurrovo žhavé slunce? Kde jsou gurrovy chladivé prameny? Kde jsou gurrovy maličtí pestří ptáčkové? Kde jsou gurrovy velicí motýly? Lidé jsou zlí, zlí. Ach, jak zlí jsou lidé a dobří jsou jen černí pardálové. Kde jsou gurovy hry ve větvích u veliké řeky? Kde je dobrota gurových snídaní v korunách palem? Jak krásné bylo bát se ve dne hadů a v noci měsíce? Jak krásné bylo plout na kmeni po proudu řeky? Jak krásně strašné bylo spadnout potom do vodopádu? Jak žalno i krásně je vzpomínat, jak tatínek potom naplácal gurovi.
0: Míša si představoval, jak asi musel bolet výprask od takového silného tatínka, jako byl jistě tatínek gurův. A bylo mu divné, že gurra i na to byti rád vzpomíná. Bylo mu gury nějak líto. Prolezl k němu mřížemi a dokonce i pohladit ho chtěl, ale gura si ho ani nevšímal. Medvídek ho tedy opustil a venku uviděl kolem sebe tolik podivných nových věcí, zvířat a lidí, že na guru brzy zapomněl. V manéži bylo živo, ale sedadla zela prázdnotou. Skupina arabských akrobatů právě nacvičovala jakousi složitou pyramidu. Cvičení řídil malý, už šedivý Arab, ale Míšovi se zdálo, jakoby mimo jeho rozkazy přicházely jakési povely ještě také od někud z hora, z vrcholu stanu. Nějaký krákoravý, skuhravý, úsečný hlas se tam chvílemi zlobil, chvílemi rozčiloval, chvílemi nadával. Míša se vydal nahoru za tím hlasem a tam ve spleti trámů a lan spatřil sedět na hrazdě papouška. Měl už trochu zašedlé, nelesklé peří, byl jistě hodně starý, v drápcích držel jakousi trumpetku, ale místo k zobáku ji strkal k uchu. Míša přišplhal k němu a slušně pozdravil.
2: Dobré jitro.
0: Papoušek se zamračil.
2: Prý, dobré, že je to. Ty tomu rozumíš, pracku. Zírej, jak to kopou.
0: Míša už mlčel a díval se dolů do manéže. Jezdil tam právě šimpanz na koloběžce. Chvíle mi se ukláněl a smekal čepici směrem do prázdného hlediště. Míša se ze slušnosti zeptal.
2: Vám je ještě hodně let.
0: Papoušek zas jen nastavil k němu tu trumpetku u ucha. Jistě jste už uhodli, že to bylo na slouchátko, aby líp slyšel. A Míša se zeptal hodně hlasitě.
2: Vám je ještě hodně let.
0: Papoušek zase tak nevlídně zavrčel.
2: Ty jsi trotl, kde pak poledne, vždyť je sotva ráno.
0: Tu Míša křikl přímo do té trubky.
2: Já myslím, pane papoušek, že jste hodně starý.
0: Papoušek se usmál, jak nejvlídněji dovedl. Měl radost, když se někdo zajímal o jeho vysoký věk, byla to jeho chlouba.
2: No, pravdu máš, je už mi 77 a můžeš mi říkat maestro komandér. Všichni mi tak říkají, komu to dovolím.
0: Míša byl trochu zklamán. Tak staří bývají přece i lidé. To sloni a želvy jsou někdy mnohem starší. Pro jistotu se zeptal do naslouchátka.
2: 77 je vám?
0: A papoušek se na něho utrhl.
2: Krandipindy, co to žváníš 77? V tom věku jsem byl ještě holobradý mladík. Teď je mi 77 cirkusu.
0: Míša se na něho nechápavě podíval a maestro komandér mu schovývavě vysvětloval.
2: Tohle je už 77. cirkus, který řídím. 76 cirkusů jsem přečkal i tenhle 77. ještě přečkám a 78. také přečkám a 79. také ještě přečkám.
0: Míša ho však již neposlouchal. Byl jako uvidění nad tím, co viděl dole v manéži. Na krásném grošovatém koni tam jezdila krasojezdkyně. Míšovi se až zachvělo srdce v těle, jak byla krásná. Díval se na ní jako na zjevení, slezl dolů blíž k té kráse. Všecko, všecičko na té dívce bylo okouzlující jako z pohádky. Od zlatých, vlnitých vlasů a tmavomodrých očí přes útlé nahé paže a vlající lehoučkou nařasenou stříbřitou sukínku až k ohnivě červeným botičkám. Vznášela se na svém koni, seskakovala z něho, v jízdě dolů na zem a zase vzhůru až do stoje na hřbetě bez sedla. Když vyjela ze stanu, Míša vyběhl za ní. Venku seskočila z koně, podala uzdu štolbovi a odešla do svého vozu. Ten stál hned vedle vozu ředitelského. Byl krásně kovaný a růžově natřený. Na jeho dveřích byl ozdobný štítek Cavalcatoresa Manuela. Míša se dlouho díval na dveře, za kterými zmizela, ale pak sebou trhl. Bude brzy poledne a on slíbil za dobrý oběd vyčistit místo šaška artistům boty. čekali na něho v dlouhé řadě vedle vozu šašků černé lesklé holínky ředitelovi, krotitelovi indiánské mokasíny, šaškovi ohromné křápy, řemínkové opánky indického polikače mečů, měkké střevíce arabských skokanů a ještě jedny holínky. Při jejich spatření Míšovi srdce prudče ji zabušilo heboučké červené botičky. Tak filigránsky droboučké, že mohly patřit jenom popelce nebo na něžné nožky Manueliny. Ty si Míša nechal nakonec. S ostatními se činil, aby měl tu robotu co nejrychleji za sebou, ale s Manuelinými si za to pohrál, čustil a leštil, div jejich jemnou kůži neprodřel, přitom si potichoučku

0: Ček, princezna, zlatovláska.
1: Vytrhl ho mlaskavý zvuk za jeho zády, spatřil za sebou opičáka Freddyho, jak mu z krabičky do dna vylizuje krém na boty. Jindy by mu byl vrazil pár štulců, ale teď jen povzdychl a dál kartáčem i očima hladil botičku Cavalcatoresi Manueli.
2: Mikeš byl kovářův syn. Když mu bylo 18 let, otec ho začal učit řemeslo. Jak se vyučil, už nechtěl zůstat doma a řekl otci:
3: Táto, dejte mi železo, já si udělám hůl na cestu.
2: Táta mu dal 25 liber železa.
3: Ale táto,
2: řekl Mikeš,
3: co pak bych dělal s takovou třtinou, dejte mi aspoň 7 centů. I pro pána krále, vždyť takový sochor ani neuneseš. Uvidíte, jak se s ním budu ohánět,
2: odpověděl Mikeš a když si hůl ukoval, dokázal tátovi, že mluvil pravdu. Táta dal peníze, máma mu upekla výražkové koláče a Mikeš se vydal na cestu. Jednoho dne přijde ke mlýnu a vidí, jak mládek nese mlýnský kámen na rameni do mlýnice. Myslí si, to je silný chlapík, kdyby chtěl jít se mnou, byl bych rád. Začal ho hned přemlouvat, aby s ním šel do světa. Ten se nenechal dlouho pobízet, vypověděl službu a šel. V lese potkali vandrovního.
3: Kam jdeš?
2: Ptal se Mikeš.
3: Do světa, na zkušenou.
2: Jakého si řemesla?
3: Truhlář.
2: A máš sílu?
3: To bych řekl,
2: pravil truhlář, uchopil jedli a vytrhl ji i s kořenem.
3: To jsi chlapík, řekl Mikeš.
2: Jak pak se jmenuješ?
3: Bobeš.
2: Nechtěl bys jít s námi, Bobši? Co utratíme, zaplatím já, dokud peníze stačí. Až vylítají, postaráme se o jiné.
3: A co jste vy zač?
2: Ptal se Bobeš. Já jsem kovář a jmenuji se Mikeš. A tuhle můj kamarád je mlynářský, jmenuje se Kuba. Oba jsme silní jako ty, ne-li silnější.
3: Půjdu tedy s vámi,
2: řekl Bobeš a podal novým kamarádům ruku. Chodili světem, dobře jedli, pili a hráli si na pány. Jaký tedy div, že přišel Mikeš kapse na dno?
3: Hoši,
2: řekl jednoho dne, když se blížili k nějakému velkému městu.
3: Mám už jenom 3 rýnské, ale vem to nešť.
2: Půjdem do města a dáme si za ně ustrojit dobrou večeři. Snad se potom pánbů o nás dál postará. Hoši mu přesvědčili a vesele kráčeli k městu.
3: Pane hospodský, každému čbán vína a dobrou večeři, ale hezky z čerstva, máme hlad.
2: Poroučeli si, jako by měli plné kapsy peněz. Hospodský snášel, kde co bylo, a hoši pili a jedli, co hrdlo ráčilo.
3: A co tu máte nového, pane hospodský? Ptal se Mikeš.
4: Dobrého nemnoho, vzácní pánové. Neslyšeli jste nikde o našem králi a o jeho nešťastných dcerách?
3: Ani slovo. My přicházíme z dalekých krajin.
4: Tak to vám musím povědět. Náš král měl 3 krásné dcery, jednu vždycky o rok mladší než druhou. Když bylo té nejstarší 18 let, ztratila se ze zámku a nikdo nevěděl kam. To bylo nářku a bědování a rodiče se hořem div neutrápili. Ale považte, co se stalo dál. Za rok na to bylo 18 mladší princezně a ten samý den se taky ona ztratila a nikdo ji víc nespatřil. Od té chvíle stály stráže na všech koncích zámku a nejmladší princezna se nesměla z pokoje ani hnout. Ale co se nestalo? V V den, kdy se i ona 18. roku dočkala, konala se večer hostina a do rána byla i třetí princezna tatam.
2: Král přislíbil tomu, kdo by vypátral, kam se jeho dcery poděly, a přivedl mu je živé, jednu z nich, že dostane za ženu, a k tomu půl království.
3: Hoši,
2: pravil Mikeš, když hospodský dokončil.
3: Neřekl jsem už cestou, že se o nás pánbu postará? Tady to máte.
5: A jak pak se postaral?
2: Ptal se Kuba.
3: Tobě, aby všecko vyložil po lopatě. Já myslím, jestli nám král dá na cestu dost peněz, že půjdem princezny hledat.
5: To se lehko řekne, ale kam? Prohodil Bobeš.
3: Inu, půjdem, kam nás oči povedou, zasmál se Mikeš. Když obejdem celý svět, přece je někde najdem, i kdybychom se pro ně měli do pekla odvážit. Pane hospodský, dejte nás ohlásit u krále a řekněte, že chceme princezny hledat, jestli nám dá na cestu hodně peněz.
2: Poručil Mikeš a hospodský s radostí pospíchal ke králi. Za malou chvíli přiběhl do hospody sloužící s poselstvím, aby ti tři vandrovní přišli do zámku. Sebrali se tedy a šli.
3: Král se jich na všecko vyptal a pak poručil, aby se jim dalo peněz, o kolik jen požádají. Mládenci králi poděkovali a bez meškání se vydali na cestu. Když ušli kus cesty, spatřili jeskyni.
2: Vstoupili do ní a viděli na stolku dobrou večeři, tři džbány vína, tři ustlané postele.
3: To se hochům líbilo, sedli za stůl, jedli a pili. Už se stmívalo a protože byli unaveni, nechali všeho hledání a chtěli si lehnout každý na jednu postel. Ale Mikeš řekl, poslechněte, hoši, mně se pořád zdá, že je to loupežnická díra. Jestli přijde ta rota domů, bude s námi zle. Já se sice nebojím, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Proto bych myslel, aby se jeden postavil na stráž. Dnes ať hlídá Bobeš.
5: Ty jsi po čertech chytrý, proč pak nechceš hlídat sám?
3: Jen mlč a hlídej, vždyť na mě taky dojde.
2: Bobeš svolil a druzí dva šli spát.
3: Ale Bobšovi se brzy začaly oči klížit a těžká hlava mu klesla na prsa.
4: Tomu dal někdo takovou facku, že se mu v očích zajiskřilo a když vyskočil, spatřil před sebou mužíka, který mu dosahoval sotva po kolena. Černé vousy mu visely až na prsa a na těle měl červený pláštíček. Bobeš se chtěl do toho mužíka pustit, ale jak se setkal s jeho černým palčivým okem, nemohl ze sebe vyrazit ani slovo a na čele mu úzkostí vyvstával studený pot. Mužík chvilku hleděl na Bobše, potom se obrátil, šel k spícím, odhodil z nich houně a zmizel. Ráno, když se kamarádi probudili, pustili se do Bobše, proč je odkryl. Ale ten zapíral a nepřiznal, kdo u něj v noci byl, aby se mu Mikeš nevysmál.
5: Jestli pak nám zase někdo přinese snídani,
2: prohodil Kuba.
3: Kubíčkovi se pořád zdá jen o zaslíbené zemi, kde pečení holuby lítají do huby, řekl Mikeš. Ale kdo se nepřičiní, ten nemá, říkával můj táta. Proto bych myslel, abychom nezůstali jen tak sedět, ale podívali se dál po sluji.
2: Hledali, hledali a v jednom koutě našli opravdu dveře, které otevřeli.
3: Vidíte, hoši?
2: Povídá Mikeš.
3: Řekl jsem vám, že se tady zdržuje nebo zdržovala loupežnická cházka. Snad jí někdo od dobré večeře, kterou jsme včera našli, náhle vyplašil. Teď jsme tady my, páni a hospodáři. Nejdřív půjdem na lov. Jeden musí ale zůstat doma, aby udělal oheň a všecko přichystal. Bobši? Ty jsi dnes v noci málo spal, zůstaň tedy zde a až to všecko připravíš, můžeš si zdřímnout.
2: Mikeš a Kuba odešli na lov. Když vycházeli ze sluje, spatřil Mikeš před sebou na zemi list popsaného pergamenu. Stálo na něm, že kdo ta slova přečte nad umrlcem,
6: v okamžení ho vzkřísí. Mikeš strčil list do kapsy a šli dále.
3: Zatím si Bobeš přinesl vodu, umyl nádobí a rozdělal oheň.
4: Tu vidí před sebou mužíka v červeném pláštíku.
7: Co pak budeš vařit dobrého?
4: Ptá se mužík Bobše.
5: Já sám nevím, až co přinesou kamarádi.
7: Nečekej na ně, koukni do komína, co tam visí uzeného maca. Jen vylez nahoru, vezme si kus plece a uvaří.
5: Ale jak pak vylezu tak vysoko?
6: Ptal se Bobeš, který trochu okřál, když mužíka slyšel tak přívětivě mluvit.
7: Na tohle máš žebřík, přistav si ho ke komínu, já ho přidržím.
6: Bobeš si dal říct, přistavil žebřík a lezl nahoru. Když byl na posledních příčkách, tu mužík náhle žebřík podtrhl, Bobeš spadl a zabil se.
3: Jen se na něj podívejte, rozkřikl se Mikeš, když vešel do sluje. Viděl, že oheň je vyhaslý a Bobeš leží. Tady si pochrupuje a v krbu je tma. Bobši, vstávej!
6: Ačkoliv jim třásli jako řešetem, Bobeš nevstával.
5: Snad není mrtvý,
6: prohodil Kuba, když ho už hodnou chvíli marně budili.
3: Jestli je mrtvý, brzy mu pomůžu,
6: řekl Mikeš, vytáhl z kapsy pergamen a dal se do čtení. V polovici se Bobeš začal probouzet a než byl Mikeš s listem u konce, stál už na nohou.
4: Co se ti stalo? Ptali se kamarádi.
5: Ale přišli na mě mdloby,
6: odpověděl Bobeš. Styděl se, že mužíkovi sedl na lep. Druzí tomu uvěřili a bez dalšího povídání přichystali večeři, najedli se a šli spát. Když ráno vstali, měli přikrývky zase odhozené. Nevěděli, co se stalo, a v údivu hleděli jeden na druhého. Bobeš to mohl vysvětlit, ale myslel si, když já zkusil, zkuste taky. A mlčel. Příští den hlídal Kuba. Když rozdělal oheň a přistavil vodu, spatřil před sebou neznámého mužíka v červeném pláštíku.
5: Kde jsi se tu vzal?
6: Ptal se Kuba trochu zaraženě.
7: Jdu se podívat, co vaříš dobrého k obědu?
6: A upřel na Kubu černé oči.
5: Nevím, až co přinesou kamarádi.
7: Ale co na ně budeš čekat? Tamhle visí maso, vylez nahoru, vezmi ho a uvař.
5: To je na mě moc vysoko.
7: Tady máš žebřík, já ti ho dole přidržím.
6: Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil, Kuba slítl a zabil se.
4: Vy jste jako vrtohlavé ovce,
6: řekl Mikeš, když se vrátil z lovu a Kubu spatřil mrtvého. Křísili ho, ale Kuba nevstal dřív, až nad ním Mikeš přečetl list pergamenu.
3: Protože se bál Mikešova posměchu, vymluvil se taky na mdlobu.
6: Třetí ráno došlo na Mikeše. Když rozdělával oheň, přišel zase mužík v červeném plášti, ale Mikeš se ho pranic nelekl a hned si pomyslel, proč asi kamarádi omdleli.
3: Co tu chceš, ty mrňouse?
6: Obořil se na pídi mužíka.
7: Já se jdu podívat, co vaříš dobrého k obědu.
5: A co je ti do toho?
7: Protože čekáš na kamarády, co ti přinesou a nevidíš, že v komíně visí uzené maso.
4: Však já ti rozumím, ty zpropadené škvrně. Jestli se v tu chvíli odtud neodklidíš, pověsím tě za vousy do komína a nechám tě tam udit, abys už lidi nepodváděl.
6: Mužíček se k tomu ale neměl a na Mikeše se zle obořil.
5: I hleďme, krňasa, snad by se nechtěl do mě pustit. Počkej, uvidíš, zače toho loket.
6: Vyskočil od krbu, popadl mužíka za vousy a rázně jim smíknul o zeď, že mu zůstala v ruce celá brada. V tom okamžení se mužík proměnil v ošklivou babu, zahrozil Mikešovi a zmizel ze sluje.
3: Za mě se můžeš proměnit třeba v Lucifera, já se tě přece nebojím,
6: řekl Mikeš a strčil vousy do kapsy. Když přišli kamarádi domů, divili se, že je Mikeš naživu. Ale ten se do nich pustil.
3: Vy falešníci, vy baby, proč jste neotevřeli huby? Na mou duši s chutí bych vás tu nechal a odešel do světa sám.
5: No nedělej, brachu, a nezlob se, my za to nemůžem. Jak se na nás ten zpropadený mužík podíval, jako by nás byl uhranul. My ho museli chtě nechtě poslouchat. A co pak se s ním stalo?
3: Haha, já mu dal na pamětnou, aby si už nikdy ze mě netropil žerty.
6: Znáte je? Ptal se kamarádů a ukazoval vousy, které druhou rukou hladil. V tom se před ním objeví baba a snažně ho prosí, aby vousy nehladil, že jí to působí nesmírnou bolest. Chytrý Mikeš si ale umínil, že toho využije ku svému prospěchu.
3: Něco za něco, řekl babě. Pamatuj si to, babice. Jestli nechceš, abych tě trápil, musíš mi udělat, co budu chtít.
7: Co bude v mé moci, všecko ti udělám.
3: Taková čarodějnice jako si ty bude jistě vědět, kam se poděli dcery krále, který panuje nad sousední zemí.
7: No to nevím, zlatý panáčku.
3: Však ty to povíš,
6: řekl Mikeš a vytáhl z kapsy vousy.
7: Netrap mě,
6: prosila baba, když to spozorovala.
7: Dcery sousedního krále unesl jeden drak a ukryl je pod touhle sluhí. No tak pojďte, já vám ukážu cestu,
6: řekla baba a kráčela dveřmi ven. Kuba a Bobeš zůstali pozadu. Za dveřmi byla ukrutná díra a tou vedla cesta dolů.
3: Co pak myslíš, ty jedu babo, že umím lézt do děr jako sisel? Opatři mi provaz, abych se po něm mohl spustit.
6: Baba vlezla do díry a v okamžení byla zpátky s provazem.
3: Pojďte vy, velbloudi,
6: křikl Mikeš na hochy.
3: Aspoň mě podržte provaz, abych se po něm svezl dolů.
6: Aby se přesvědčil, jestli dírou, v které byla tma jako v pytli, přijde na pevnou půdu, hodil napřed svou hůl a teprv, když ji slyšel dopadnout, pustil se dolů. Kamarádům přikázal, až zatáhne za provaz, aby ho vytáhli nahoru. Potom se chytil provazu a rychle se soukal až na dno. Ale jak se podivil, když kolem dokola viděl všude světlo a spatřil krásnou zahradu, v níž stál skvostný zámek. I ptal se baby, kdo v tom zámku přebývá.
7: Tam jsou ty dvě královské dcery,
6: odpověděla baba.
7: Jen škoda, že se k ním nedostaneš dřív, dokud nezabiješ dva lvy a dvě saně, které hlídají u vrat. Dokud je neoslepíš, tak jim ani holí neuškodíš. Tady máš svíčku, jdi a dej pozor, ať ti nezásne. Až přijdeš ke zvířatům, řekni: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. Oni oslepnou a pak teprve je můžeš svou holí zabít. Potom vyveď potichu princezny, protože nedaleko odtud spí drak. Kdyby tě uslyšel, bylo by po nás veta.
6: Mikeš vzal od baby svíčku a šel k zámku, kde ležely dva lvy a dvě ukrutné saně, kterým šlehal z očí oheň a řekl:
3: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř.
6: V okamžení se oči krvežíznivých hlídačů zavřely a on je sedmicentovou holí ubil. Bez překážky vešel do zámku. Všechny pokoje tam byly nádherné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky, jako když se růže k růži sklání. Když viděli vcházet do pokoje tak hezkého mládence, mysleli, že je to dobrý duch, a padli na kolena. Mikeš řekl tiše: pojďte rychle za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekl: Teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu poslední. Nahoře čekají mý kamarádi a až vylezu já, utečeme všichni. Pak škubnul provazem, první princezna se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl chytit provazu Mikeš, vezme ho baba za ruku a praví:
7: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi tě chtějí z výšky pustit na zem. Jestli mi nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se, že jsem mluvila pravdu.
6: Mikeš uposlechl a přivázal na provaz hůl. Když už byla skoro nahoře, najednou upadla s ukrutným bouchnutím dolů na kamení. Mikeš viděl, že stará nelhala. Více než ztráta svobody mrzela ho zrada druhů, kterým udělal tolik dobrého.
3: Jestli se k vám ještě jednou dostanu, odměním se vám mincí, za kterou by sám ďábel nepoděkoval, zahrozil pěstí nahoru. Pak se otočil na babu. Teď mi ale pověz, jak se odsud dostanu.
7: A tut není vykoupení, panáčku. Jestli nechceš vysvobodit taky mě. Já jsem nejmladší sestra těch dvou dívek, kterým si odtud právě pomohl.
3: A proč jsi mi to neřekla?
7: No, protože jsem nesměla. Mě a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Z veliké nenávisti však ze mě udělal ošklivého mužíka, dokud se nenajde někdo, kdo by mi vytrhl vousy. Tomu pak, že můžu být nápomocná při vysvobozování sester. Já tu ale musím zůstat v podobě staré baby, pokud onen člověk spícího draka neutopí v moři. Miluj se tedy nade mnou a vysvoboď mě taky.
6: Ale jak pak můžu takového draka utopit v moři?
7: Já ti to povím. Jdi do zámku. Tam najdeš blízko dveří sud maca. Ten si pověs na ramena, vezmi do ruky hůl a svíčku, schovej se a čekej. Až drak vyleze, přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil, a to dělej tak dlouho, až budete nad mořem. Pak řekni, že ti žrádlo upadlo dolů. Vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slítne dolů, ty ho udeř do hlavy a on se v moři utopí. Jak zahyne, vrátí se mi má předešlá podoba a všechny zámecké poklady budou moje, protože čaroděj už nebude mít žádnou moc. Vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu si nech u sebe a druhou dej mě, abys mě poznal, až se vrátíš. Jen tomu, kdo mi přinese onu půlku, budu věřit. Teď jdi a udělej, jak jsem řekla.
6: Mikeš vzal půl prstenu, rozloučil se, šel do zámku prosud a přivázal si ho na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku, pak očekával za sloupem drakův příchod. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s ukrutním chřestěním a řvaním. Jak se přiblížil ke sloupu, Mikeš vyskočil a sedl mu na hřbet.
3: Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří.
6: Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře, pustil do něj prázdný sud se slovy: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. A vybídl draka, aby se spustil dolů, že mu tam spadlo žrádlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak rázně udeřil do hlavy, až omráčený drak utonul. V tu chvíli se tu houpala loďka, Mikeš do ní skočil a připlaval ke břehu. Jak vystoupil na zem, loďka zmizela a on se vydal v tu stranu, odkud s ním drak přiletěl. Nechme ho chodit a podívejme se teď, jak Kuba a Bobeš nakládali s princeznami. Když vytáhli první, hned se jí na všecko vyptávali a zatímco vytahovali druhou, umluvili se, jak Mikeše zabijí a princeznám, že pohrozí smrtí, jestli neřeknou rodičům, že oni jsou vysvoboditeli. Jak řekli, tak udělali. Král měl nevýslovnou radost, když dcery spatřil a hned jejich vysvoboditele prohlásil za své syny. Když se ptal na Mikeše, řekli, že se na cestě od nich odloučil a že snad šel hledat třetí princeznu, o které žádný nevěděl. Král chtěl, aby se brzy slavila svatba, ale dcery nepřivolili dřív až za rok a za den. A podle jejich vůle se to ustanovilo. Jak rok míjel, přešel Mikeš hezký kus světa. Jednoho dne přijde do krajiny, která se mu zdála být povědomá. Utrmácený vstoupil do hospody a když se najedl a napil, ptal se podle zvyku, co je tu nového.
7: To je tu nového, odpověděl hospodský, že v našem zámku už nestraší.
6: A kde je ten zámek, co v něm strašilo?
7: Asi půl hodiny odtud. Nedávno se roznesla zpráva, že tam bydlí krásná paní, ke které každý může přistoupit. Kolik ženichů tam už bylo a ona je všecky odbyla.
6: Ale neodbyde, řekl Mikeš, který si hned pomyslel, kdo ta paní je. Vzal půl prstenu, který dostal od zakleté princezny, hodil ho do koflíku, dolil vínem a podal hospodskému.
8: Dones to víno do zámku krásné paní a řekni, aby ho vypila na zdraví svého vysvoboditele. Když to všecko vyřídíš, dostaneš spropitné.
6: Hospodský nemeškal, vzal koflík a šel do zámku. Než minula hodina, stál před hospodou nádherný vůz a z něj vyskočila velmi sličná paní. Byla to sestra obou vysvobozených dívek. Na dně koflíku, který jí hospodský přinesl, našla půl prstenu a plná radosti pospíchala, aby se dověděla o svém miláčkovi, na kterého už tak dlouho čekala. Jak se zaradovala, když ho spatřila. Mikešovi se radostí zatočila hlava a žehnal svým proradným spolucestovníkům. Druhý den byly veselé hody a třetí den svatba, na kterou byl pozván taky hospodský. Po svatbě jel Mikeš se svou drahou manželkou k jejím rodičům, plni obav, co se stalo se sestrami. A bylo na čase.

Když přijeli do hlavního města, kde otec panoval, slyšeli po ulicích radostné jásání, hudba hrála a celý zámek byl ozdobený květinami a potažený červeným suknem. Ptali se lidí, co to znamená, a ti jim pověděli, že se bude konat svatba obou královských dcer s dvěma kamarády, kteří je vysvobodili. I pospíšili novomanželé do zámku, aby nemilý sňatek překazili. Ženichové leknutím div neomdleli, když za služebníkem do dveří vstoupil Mikeš s nejmladší princeznou. To je můj vysvoboditel a manžel, pravila princezna, když se vyvinula z náručí rodičů a sester. On je i náš vysvoboditel a ne tihle dva podvodníci, volali teď druhé princezny, osmělené Mikešovou přítomností. Všichni se po nich ohlédli, ale ženichové už byli ti tam. Nepochybovali, jak by to s nimi mohlo dopadnout, proto sedli na rychlé koně a upláchli. Žádný jim nebránil, žádný je nehonil, ani nelitoval. Prozatím se tedy konaly hody, ale za nějaký čas také sňatky obou princezen, které našly ženichy sobě rovné. Potom si jel Mikeš s manželkou pro své rodiče, vrátil se s nimi do svého zámku, kde byli dlouho spokojeně živi. Sedmicentová hůl byla v královské zbrojnici uchována na památku.

Jedna mašinka, kterou také vyrobili z dlouhé černokněžnické lokomotivy, byla tuze nespokojená. Nechtěla totiž jezdit po kolejích. Pořád vymýšlela, jak to udělat. Až mu konečně jedna velice stará lokomotiva dala dobrou radu. Milá mašinko, jediný, kdo ti může pomoci, je velký a mocný černokněžník Zababa. Od toho dne mašinka všude hledala černokněžníka Zababu, ale marně. Až jednou, bylo to v zadní Třebání, řekli mašince, že musí počkat, až přijede rychlík z Písku. Jak tak mašinka stojí v noci na černém a tichém nádraží, ozvaly se kroky. A najednou stála před mašinkou divná postava, zabalená do dlouhého černého pláště, a řekla: milá mašinko, vím, koho hledáš, a tak jsem přišel. Jsem mocný a vím, koho hledáš, a tak jsem přišel. Jsem mocný a silný černokněžník.

Jela a jela, až dojela na kraj vesnice. Protože byla tma, řekla si, že někde přenocuje a teprve ráno se vydá na další cestu. A tak se rozjela do prvních otevřených vrat.

ale jaké bylo její překvapení, když se ráno probudila a viděla, že je přivázána silným řetězem ke staré hrušce. A to už přišel sedlák Vávra a řekl: teď mi budeš, milá Mašinko, sloužit. Vyjel s Mašinkou na pole, zapřáhl ji do pluhu a Mašinka musela jezdit nahoru a dolů rozbláceným polem a orat až do tmy. Tak to bylo potom den za dnem. Nový pán pronajímal Mašinku všem sedlákům na každou polní práci. Mašinka zesmutněla hanbou a ponížením. Vždyť ani nejubožejší posunovací lokomotiva nemusela dělat to, co teď ona. Jen někdy v neděli měla Mašinka trochu radosti. Její pán ji vzal na náves, kam se zběhly děti z celé vesnice, a ona je vozila okolo návsi pěkně pomalu a opatrně, aby žádnému neublížila. Ale ani tahle radost nebyla úplná, protože její zlý pán vybíral od dětí za svezení peníze a když přišlo nějaké chudé dítě, sedlák je odehnal, i když by ho Mašinka tak ráda byla vzala do své boudičky a povozila.

Pak přišla zima a Mašinka se těšila, že si trochu odpočine. Ale mýlila se. Ach, já ubohá, nerozumná, už mi nic nepomůže, bědovala Mašinka. Dobře se mi žilo na kolejích, všichni mě měli rádi a pečovali o mne. A přece jsem byla nespokojená. Mašinka nevěděla, že ten, kdo opravdu lituje svých chyb, může být vysvobozen. Bylo to jedné temné a bouřlivé noci, kdy vítr fičel a hnal oblaka sněhu a Mašinka se krčila zimou a tiše naříkala. Náhle klapla zábora na vrátkách a bylo slyšet kroky. A pak se vynořila temná postava, přiblížila se k Mašince a mávla. Řetěz, který poutal její zadní kola, se slabým zařinčením spadl. Postava se vyhoupla do boudičky a z ničeho nic přihodila uhlí pod vyhasínající kotel. Mašinka nevydala ani hlásku, tak byla vystrašená, ale po malé chvíli se odvážila a pomalu se dala do pohybu. Otáčela koli jen váhavě, ale po chvilce se rozjela ze vrat a na silnici a silnicí až ke kolejím. Její kolečka se zase zúžila a Mašinka ucítila pod koli opět koleje, až se zajíkala štěstím a radostí. Chtěla poděkovat neznámému, ale její boudička byla prázdná. Mašinka nepoznala kouzelníka za babu a nevěděla, že to byl první dobrý skutek zlého a mocného černokněžníka.

proto už dojela na Smíchovské nádraží k výtopně, kde ji pak nalezl pan Blahoš. Znavenou a zašpiněnou, ale šťastnou.

0: konec pohádky o lokomotivě, která nechtěla jezdit po kolejích.
1: Jak Jonatán chytil na venkově blechu. Je ráno, sluníčko stojí už hezky vysoko na modré obloze, ale Šebestová spí a spí. Mach dokonce tiše chrápe, jako kdyby byla půlnoc.
2: A proč ne? Proč by si nepospali, když mají prázdniny?
1: Říká v kuchyni dědeček, ale babička zavrtí hlavou. Už toho naspali dost. Nakonec jim bude líto, že prospali takový krásný den. Jdi jim říct, že mají snídani na stole. A dědeček jde na dvůr, vyleze po schůdkách do špíchárku, kde mají Šebestová s Machem komůrku, vzbudí ty dva a když jim řekne, že Jonatán s Rekem si už dávno hrají u rybníčku a že se dnes půjde do lesa na houby, Mach s Šebestovou vyskočí z postelí, za chvíli se už míjí u pumpy a než bys řekl švec, sedí u snídaně. A Jonatán s Rekem přiběhnou celý udýchaní, Rek loudí u stolu, ale Jonatán si sedne na podlahu a drbe se, až dědeček řekne.
2: Pak se mi zdá, že Jonatán chytil někde blechu. To se stává. Rek to zažil kolikrát. Naštěstí pes je šikovné zvíře a umí se s tím poradit.
1: Jenže Jonatán si s tím poradit neumí. Nikdy se mu nic takového nestalo. Drbe se packu za uchem, tváří se hrozně nešťastně a když to trvá skoro 20 minut, povídá Šebestová. Snad mu s tím pro Boha pomůžem. Najít blechu není snad takový problém. Jdeme na dvůr, tam je lepší světlo. Ukáže se ale, že najít blechu není jen tak. Blecha se hledá strašně špatně, protože je malá jako blecha. A tak Mach a Šebestová hledají a hledají a jak tak hledají, přijde na dvorek vousatý chlap jako hora, je to pan Chuchvalec, přišel si půjčit od dědečka hoblík. Dědeček ho z dílny přinese, v tom ale vyjde z chalupy babička a povídá přísným hlasem. Tak co, sousedé, doufám, že jste to pytlačení pověsil na chřebík. A pan Chuchvalec, který je už na odchodu, kývne hlavou.
2: Tak, tak, paní Šebestová, po tom posledním maléru jsem dokonce prodal pušku. S pytlačením mi na dobro konec, tak nashledanou.
1: A Mach s Šebestovou se za panem Chuchvalcem dívají a myslí si, tak takhle tedy vypadá pytlák, který tajně loví to, co pan Hajný v lese hájí. Podívejme se. A dál hledají Jonatánovu blechu, ale protože to hledání trvá už moc dlouho, dostane Mach nápad. Přinese ze špejchárku sluchátko, rozhlédne se, jestli jsou na dvorku sami a potom řekne. Prosím vás, my bychom si přáli, ať je ta Jonatánova blecha mnohem větší, aby se dala snadno najít. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, beze všeho, chcete velikou blechu, máte ji mít. A Mach s Šebestovou najednou vidí, že Jonatánovi stojí na zádech blecha velká jako bernardín. Má dlouhé, tenké nohy, těmi se odrazí a hop, přeskočí stromy a je ta tam. Páni, řekne Šebestová a kroutí hlavou, to teda byla blecha. A to už se za stromy ozve veliký křik, že z chalupy vyběhne babička a volá, u Janderů se něco stalo, rychle. A tak všichni pospíchají, křik je čím dál větší. Stará paní Janderová volá, pomoc, pomoc. Z návsi se blíží plno lidí, pan Všetečka, paní Tláskalová, pan Hovorka, babka Troničková a další. Všichni volají, co je, co se děje. Ale to jsou všichni na dvoře, je tam stará paní Janderová, za křídlo drží podříznutou husu, z které kape krev do kastrolku a vedle stojí ta ohromná blecha. Nikoho si nevšímá a pije tu husí krev, div se nezalkne. A pan Všetečka řekne, pane na nebi, to je ale kus. A všichni ostatní, kteří zůstali stát jako solné sloupy, křičí, jedeš, potvoro! A ženou se na tu ohromnou blechu. Ta ale klidně dopije krev, odrazí se, udělá hop, přeskočí kostel a je ta tam. Je to vůbec možný, aby blecha takhle vyrostla? ptá se babka Troničková paní Janderové, ta ale řekne, a jak je drzá, ale v tom se ozve křik od někud zdaleka. Pan Všetečka si dá ruku k uchu, řekne, to je uhajnejch. A všichni se otočí a běží. Pan Hovorka, paní Tláskalová, pan Všetečka, dědeček s babičkou, Mach s Šebestovou, Rex s Jonatánem a dokonce i paní Janderová s Husou. A na dvoře uhajnejch, což je u lesa, vidíme boží dopuštění. Z prasečího chlívku se ozývá strašné kvičení. Paní Kačírková stojí mezi slepicemi, lomí rukama a vypráví, jak se ta ohromná blecha snesla kolem kostelní věže a vlítla otevřenými dvířky rovnou mezi čuníky. Ale to už vybíhá z domu pan Hajný Kačírek, drží loveckou pušku a volá, vylákejte tu blechu ven, já si s ní už poradím. A pan Hovorka se podívá na pana Všetečku, kdo z nich má větší odvahu. Pan Hovorka moc velkou odvahu nemá, a tak pan Všetečka vejde rázným krokem do chlívku, nikdo ani nedýchá, z chlívku se ozve, neřáde, už ať si venku. A opravdu, blecha vyskočí na dvůr mezi drůbež, pan Kačírek vystřelí, trefí bohužel slepici, peří se rozlétne, blecha se odrazí, udělá hop, zmizí v lese a paní Kačírková řekne manželovi, ty jsi tomu dal. Blecha je tedy v lese, je od ní pokoj, ale celá vesnice si o ní u oběda povídá. Jak vypla u Janderu husí krev, jak po ní pan Kačírek střílel, ale nikdo nemá tušení, kde se ta ohromná blecha vlastně vzala. Tohle ví jenom Mach a Šebestová, kteří jsou touhle dobou už dávno po jídle a jdou do lesa na houby, což měli od rána v plánu. Mach s Šebestovou nesou košíky, stoupají do kopce a protože mají mladé nohy, dědeček s babičkou jim nestačí. Volají, počkejte na nás, nespěchejte tolik. A tak si Mach s Šebestovou sednou na pařez a uvažují, jestli je to správné, když si tu záhadu s blechou nechají pro sebe. Něco jiného jsou Janderovi nebo Kačírkovi, říká Šebestová, a něco jiného je dědeček s babičkou. A Mach říká, to je fakt, s těma bychom měli hrát na rovinu. Takže když dědeček s babičkou vylezou na kopec a sednou si na pařez, aby nabrali dech, Mach s Šebestovou jim všecko vyklopí, jak to s tou blechou vlastně bylo, vytáhnou sluchátko a dokonce předvedou, jak funguje. Mach poprosí sluchátko o 1/4 kila lesních jahod a když se pak v košíku z nenadání jahody objeví, babička vykulí oči a dědeček řekne,
2: no ne, to jsou mi věci, v životě mi nenapadlo, že je něco takové vůbec možný.
1: A krmí se přitom jahodami. A pak začnou sbírat houby, což by pravda nemuseli, sluchátko by to zvládlo samo, jenomže to by nebyla žádná hra, hledat houby je prýma zábava, uvidíte přitom tadyhle dva zajíce, tamhle 4 strnky, a tak všichni chodí po lese a hledají, a jak tak hledají, ozve se na jednu hlas babičky. Pojďte sem, ale rychle, budete koukat, co jsem našla v křoví. A když se k tomu křoví všichni seběhnou, uvidí tu velikánskou blechu chycenou za nohu v železech. A dědeček řekne, chudák, ta dopadla, chytla se do pasti, kterou tu nachystal na slnky nějaký pytlák. A já se s váma vsadím, o co chcete, že vím, kdo ten pytlák je. Pytláci v noci obcházejí svý pasti, aby zjistili, co v nich uvízlo. Takže když si tady v noci počkáme, tak toho pytláka chytíme. A Mach s Šebestovou se na sebe podívají a řeknou, výborně, takže nás čeká napínavý noční dobrodružství, to je senzace. Potom spěchají všichni domů a zatímco babička smaží k večeři houby, dědeček s Machem a Šebestovou sedí u rybníčku, pozorují kachny a vymýšlejí plán, jak to nejlíp udělat, aby toho pytláka chytili.
2: Což nebude tak jednoduché, říká dědeček, protože když nás náhodou uvidí, tak k té pasti vůbec nepůjde a bude dělat, že si jen tak vyšel v noci do lesa na procházku.
1: A Mach řekne, no jo, co když ten chlap napřed prohledá celé okolí, jestli ho někdo nepozoruje? Ale v tom vykřikne Šebestová, už to mám, už vím, jak to uděláme. a při večeři ten svůj plán důkladně vysvětlí a babička jí řekne: poslouchej, to bych do tebe nikdy neřekla, že jsi tak chytrá holka. A potom večer po televizních zprávách, když se začne stmívat a objeví se měsíc, vezme Šebestová sluchátko, udělá z babičky, z dědečka, z macha a taky ze sebe 4 sovy a ty sovy odletí k lesu, posadí se na strom, svítí očima a čekají, dokud se na cestičce neobjeví vousatý chlap jako hora. Blíží se blíž a blíž, vejde do lesa a míří vzhůru. Vůbec ho nenapadne, že ho někdo sleduje. Nemá ani tušení, že za ním od stromu ke stromu letí 4 sovy, protože sovy létají docela tiše, jako lehunký vánek. A potom se všichni ocitnou u toho místa, kde sebou mele chycná blecha. Na první pohled v tom křoví vypadá jako veliká tlustá srna. A ten vousáč vytáhne dlouhý nůž, který se zaleskne v měsíčním světle. V tom ale pozná, že to není srna, ale velikánská blecha, trochu se lekne, ale pak začne nadávat.
2: Jedna potvora, co děláš v mých železech?
1: Jenomže v tom okamžiku se ozve dědečkův hlas. Ale, ale, pane Chuchvaléč, takže vy pytlačíte dál, jak vidím. A když se pan Chuchvalec výjevně otočí, vidí nejen dědečka, ale i babičku a macha a Šebestovou. Vidí tolik svědků svého ošklivého počínání, že padne do borůvek na kolena a přísahá, že tentokrát vytlačil opravdu naposledy a opravdu to dodrží, což je pro celý revír veliké vítězství, kterého by bez Jonatána a jeho blechy nebylo.

0: Dobrý den, princi.
1: Nápodobně.
0: V tomhle úpalu by přišlo k chuti jablíčko. Tamhle na to červené se srdce zrovna směje.
1: Pojď si ho utrhnout.
0: Děkuju za pozvání. Jablíčko jako malované. Zaplať pán Bůh a naděl stokrát víc.
1: Už nadělil, ale jen hromadu starostí.
0: Lejdi, jaké pak ty můžeš mít starosti? Den jako malovaný, zahrada jeden květ, ptáci štěpetají. Co bys chtěl víc?
1: Však by ti nebylo do zpěvu, kdybys byl v mé kůži. A co jsi vlastně zač?
0: Vandrovník, pocestný, zlá huba by řekla tulák. Jdu po tom světě, kam mě nesou toulavé nohy. Potkám děcko, povím mu pohádku, smutného potěším písničkou. Ustaranému dám radu.
1: To jsi přišel jako na zavolanou. Nevím, kde mi hlava stojí.
0: Co pak tě trápí?
1: Nikdo by nevěřil, co mi sestry nadělají starostí. Víc než celá říše.
0: Se mi ani věřit nechce. Takové tři krásné, roztomilé princezny, veselé.
1: Až moc. Chvíli neposedí. A jak jsou rozpustilé. Od snídaně se rozběhnou, jako když do nich střelí. K večeři, abych je scháněl po celé zahradě. Poručit si nedají, musím poprosit, aby poslechli.
0: Přestaň s lamentováním, na každou bolest se najde léčivá bylinka, na každou starost se dá vymyslet rada.
1: Tobě se to povídá. Jdeš si jen tak kolem a nemáš tušení, co se děje za zámeckou zdí.
0: Co kdybys mě pozval ke stolu?
1: Proč ne? Moudrý host stojí za víc než za pečení, koláč a čbánek vína. Pojď dál.
0: Děkuji ti za vlídné pozvání.
1: Přesvědčíš se na vlastní oči, že jsem nemluvil do větru. A uvidíme, jakou budeš zpívat potom.
2: Koláč nechci, něco ti pokřem dá.
3: Bratříček se zlobí.
2: Nemrač se, pane králi,
3: nemrač se.
1: Tak co, vandrovníku? Sám ses mohl přesvědčit, že jsou jako z ještěrčích ocásků.
0: Pěkná podívaná. Máš krásné sestry princi jako z alabastru. Jedna hezčí než druhá. Z dětských střevíčků už povyrostly.
1: Pomalu čas myslet na hledání ženichů.
0: To je nápad.
1: Já to řekl jen tak do větru.
0: Promluvil jsi jako moudrý pán.
1: Opravdu si myslíš, že je vhodný čas myslet na jejich vdavky? Ale co, když se mi vysmějou?
0: Možná, že zrovna v tomhle by se s tebou shodli.
1: Ještě jsem nepomyslel na svatební koláč.
0: A ty třeba ne, ale co oni?
1: Teď si mi nasadil brouka do hlavy.
0: Moc dlouho bys neměl váhat.
1: Co pak to jde jen tak beze všeho pravda sestry? A k tomu princezny? Viděl jsi u stolu, jak jsou vybíravé. A co teprv, až by šlo o vdavky? Nevím, kde bych pro ně našel ženichy, kteří by jim byli po chuti.
0: No, já bych věděl.
1: Ven s tím.
0: Jsou to tři bratři. Král slunce, král měsíce, král povětří. Slunečník, měsíčník a větrník.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel ani zmínku.
0: Já je potkal kolikrát. Vznešenější nápadníky bys nenašel.
1: Ale kde je hledat?
0: Za vlídné pozvání si zasloužíš pomoc. Pojď k oknu, snad se dovoláme. Králi slunce, ukaž se nám ve svém zlatém plášti.
1: Prapodivný host namísto dveřmi vlétl oknem.
4: Kdo mě volal?
0: To já, králi.
4: Co pak máš na srdci, vandrovníku?
0: Zavolal jsem tě kvůli svému hostiteli. Princ neví, co dřív, jestli královat nebo se starat o své sestry.
1: Opravdu si s nimi nevím rady.
4: Tak mi jednu z nich dej za ženu a hned budeš mít o starost míň.
1: Vždyť o nich nic nevíš.
4: Co tě napadá, znám je dlouhý čas. Nejstarší z nich, Bohdanka, se mi už dávno líbila.
1: Dáš mi chvíli na rozmyšlenou?
5: Co si chceš rozmýšlet?
1: Nic. Jen slyšet, co mi poradíš.
5: Slunečník není jen tak ledajaký ženich. Kraj světa bys nenašel lepšího.
1: Králi slunce, věřím, že osud své sestry vkládám Do nejlepších rukou.
4: A já ti slibuju, že nikdy toho nebudeš litovat. Tvou sestru budu chovat jako oko v hlavě.
1: Pojď se mnou, ale tiše, ať se neprobudí.
4: Až ji zahalím do svého pláště, budou se jí zdát ty nejkrásnější sny.
3: Co znamená ta oslnivá záře v prostřed noci? Kde je Bohdanka?
6: Já ji zahlédla vznášet se na zlatém plášti. Bylo to jako ve snu, neznámý král je nesl v náručí. Bratříčku, nedělej, že spíš.
3: Bratříčku.
1: Proč mě budíte?
6: Ty nevíš, co se stalo.
3: Nějaký zlosin unesl Bohdanku.
1: A kde pak zlosin? Odvedl si ji ženích.
6: Proč v noci?
3: A proč potají?
6: Nám o tom nikdo neřekl ani slovo.
3: Co to bylo za ženicha?
6: Co pak urození nápadníci chodí na námluvy o půlnoci?
3: Tak povídej, co je to za tajnosti?
1: Čekám, až mě pustíte ke slovu. O vaši sestru si přišel říct sluneční král. Krásný a mocný vládce. Já věřím, že Bohdanka s ním bude šťastná. Rozumím vašemu rozhorčení a slibuji vám svatosvatě, že kdyby se náhodou objevil ještě nějaký nápadník, sám ho vyženu ze zámku. Dobrou noc.
3: Bratřičku, ty se hněváš. To je mi hrozně líto. Nevěděla jsem, co se vlastně stalo. Kdybych byla jen tušila, jak to bylo doopravdy, nezlobila bych se.
6: Bratře, ty dobře víš, v jaké tě chovám úctě. A proto žádám, abys žádného nápadníka nevyháněl. Když bude urozený,
3: hezký,
6: mocný,
3: tak ho vyslechni.
1: A potom?
6: Rozhodni jako král.
3: Musíš své sestry provdat, jak se sluší a patří. Teď jsem na řadě já.
6: Ať se raději vybere sám.
1: Dobrou noc, sestry. Budu o tom přemýšlet.

0: Milý princi, když se děvče chce dostat pod čepec, vede si princezna stejně jako každá jiná.
1: Jenže já se dostal z deště pod okap. Kde najít ještě dva ženichy?
0: To nech na starosti mě. Zavolám krále měsíce a krále větru.
2: Kdo je ten ve stříbrném plášti?
3: Měsíčník.
2: A ten druhý? Celý v blanketu?
3: Král větru.
2: Větrník.
4: Zavolali jste nás?
5: Komu máme poděkovat za pozvání?
0: Princ vás přivítá sám.
1: Ostych mi brání. Tak vzácní hosté a tak nečekaní.
4: Noční hodina je pro nás příhodnější než jasný den.
5: Nestarej se, jak nás uctít. Nepřišli jsme hodovat. Jsme tu jako prosebníci.
4: Už dlouhý čas nosíme v srdci tvé sestry. Já myslím na Johanku. A bratr má rád nejmladší, Růženku. Já jsem král měsíce.
5: A já větru.
4: Jsme z rodu nejmocnějších živlů. Vandrovník ti o nás řekne, co bys chtěl ještě vědět. Jestli nám dáš své sestry za manželky, nebudeš litovat. Odvděčíme se ti za to.
1: Pojďte. Zavedu vás k jejich dveřím.

0: Nevím, jak se ti odvděčit, vandrovníku.
1: To už mi dáváš s Pánem Bohem.
0: Radši bych tě poprosil, abys tu zůstal.
1: Jestli máš pro mne užitečnou práci.
0: Zasloužíme si po třech svatbách trochu zábavy. Budeme jezdit na hony, pořádat plesy a turnaje.
1: Tyhle radovánky se zakrátko omrzí. Měl bys rozvažovat jako budoucí král. Postaral ses o své sestry a teď jsi na řadě ty.
0: Já? Chceš říct, že bych si měl hledat nevěstu?
1: Proč ne?
0: Nikdy jsem na to nepomyslel. Ani žádnou neznám. Nevím široko daleko o princezně navdávání.
1: Co nevíš ty, vím já. Je to převelice spanilá princezna. Jenže jako se jí žádná dívka nevyrovná krásou, tak se jí žádný princ nevyrovná silou. Ale ona se rozhodla, že dá slovo jen tomu, kdo jí přemůže.
0: A žádný se neodvážil?
1: Což nemá, bylo jich na tucty. Jenže ani jediný nad ní nezvítězil a ti, co nepřišli o hlavu, odtáhli s hanbou. Nebyly by to snadné námluvy.
0: Co má v životě cenu, to se vždycky draze platí.
1: A jestli máš odvahu zkusit štěstí?
0: Pověz, kde ji mám hledat?
1: Její zámek prý stojí uprostřed širé vodní říše na břehu jezera. Daleko odtud. Ale ve dvou by nám cesta líp ubíhala.

0: Lehko se vandruje po lučinách a po cestách mezi poli. Hůř se zdolává křivolaká strmá stezka hlubokými lesy, z hůru do kopců a labyrintem skal.
1: Nech mě chvíli vydechnout.
0: Neklesej na mysli, princi, i ta sebeklopotnější cesta jednou skončí. Teď nás vede do údolí podle potoků. Klekni si k tůni, osvěží tě.
1: Voda jako křišťál.
0: Potůčky se stékají, za chvíli se přebrodíme nehlubokou říčkou na druhý břeh, ještě míly a v záři poledního slunce uvidíš v dáli
1: jezero. Leskne si jako ohromné zrcadlo.
0: A tamhle na břehu?
1: Bílé věže.
0: Zámek jezerní princezny.
1: Zakrátko uvidíme, co je pravdy na pověstech o její spanilosti.
2: Vykroč napřed. Na námlu vydeš přece ty, ne já.
3: První síň je prázdná. Nikde ani stopa po lidech. Zdá se, že zámek je pustý. Nevidět jedinou známku života.
2: Tamhle na stěně se cosi pohnulo.
3: Jakýsi prastarý zašlý meč.
2: Radím ti, aby si ho vzal a na jeho místo pověsil svůj vlastní. Poslechni, než tě někdo uvidí. A jdi dál, do druhé síně.
4: Kdo jste? Odkud přicházíte? Co tu chcete?
2: To ti poví tuhle princ.
3: Hledám spanilou princeznu, paní jezerní říše.
4: Pozvala tě? Koho mám ohlásit?
3: Ještě o mě ani neslyšela. A já ji taky uvidím prvně, až mě k ní uvedeš.
4: Proč jsi za ní přišel?
2: Jestli je princezna tak spanilá, jako je tahle zvědavá.
4: Pověz, co chceš.
3: Od tebe jen, abys mě k ní zavedla.
4: Je to troufalý cizinec, princezno. Nedá se odbýt.
5: Ať jde dál.
4: Nemusíš přistát u dveří jako prosebník.
3: Dovol mi, abych se ti poklonil, vznešená paní.
5: Co tě přivedlo do mého zámku?
3: Chtěl jsem se na vlastní oči přesvědčit, co je pravdy na pověstech o tvé kráse. Ale to bys musela odložit závoj, abych se ti mohl podívat do očí. Prosím.
5: Už ses vynadíval? Proč mlčíš?
4: On měl úžasem, jako všichni před ním.
2: Ani se mu nedivím. Takovou krásu člověk hned tak neuvidí.
5: Proč nic neříkáš?
3: Když jsem ti pohlédl do tváře, bylo mi jako ve snu. Ani teď ještě nevím, jestli se mi nezdáš.
4: Takových pochlebníků jsme slyšeli.
2: Princ odpověděl upřímně.
5: Uviděl jsi, co jsi chtěl. Jestli nemáš jiné přání.
3: Mám, princezno. A ještě mnohem větší. Chtěl bych tě za ženu.
5: Znáš podmínku, kterou budeš muset splnit?
3: Slyšel jsem o ní.
5: Odvážil by ses podstoupit se mnou zápas, i kdybys měl dát v sázku život?
3: Ano.
5: Jsi odvážný.
3: Očarovaný.
4: Paní, tvůj meč.
5: Na co ještě čekáš, princi?
3: Mám tasit meč na dívku.
4: Nic jiného ti nezbude, jestli se jí máš ubránit.
5: Jde ti o život. Neváhej.
2: Tady člověk nevychází z úžasu. Pana jako květ, ale mečem se ohání jako rytíř.
5: Nikdo před tebou mi nevyrazil kouzelný meč.
3: Teď je v mé ruce.
5: Ty jsi mě obelstil.
3: Změřme své síly bez pomoci kouzel.
5: Dobrá. Uvidíme, jestli vydržíš stisk mé ruky.
3: Povol.
5: Vzdáváš se?
3: Nečekal jsem tak vzelý stisk. Oplatím ho ještě vroucnějším.
5: Nechceš si utřít krupěj potu z čela?
3: Věnuješ mi na to svůj šátek?
5: Jsi pobledlý. Nechceš si oddychnout?
3: Ne. Ale říkám dost.
4: Proč to udělal? Vždyť mu k vítězství stačil jen okamžik.
5: Vzdáváš se?
3: Ne. Jenom se nemohu dívat, jak se ti krásná tvář skřivila bolestí.
5: To se mi ještě nestalo. Jsi divný člověk. Ale nemysli si, že máš vyhráno. Ještě tě čeká další zkouška. Buď svrhneš do jezera ty mne, anebo já srazím tebe. Změř se mnou své síly. Pojď.
6: Proboha.
1: Zvedl ji jako peříčko.
5: Co s ní udělal?
3: Princezno, skláním se na kolena.
5: Proč jsi mne ušetřil?
3: Abys uvěřila, že jsem přemožen tvou krásou a ne silou.
5: Zvítězil jsi. Smíš poroučet a já musím splnit každý tvůj rozkaz.
3: Neporoučím. Prosím. Buď mou ženou.
5: Zasloužíš si mou úctu. Ale než ti podám ruku, čeká tě ještě jedna zkouška. Poslední. Od této chvíle jsi pánem tohoto zámku. Všechny síně a komnaty jsou ti otevřeny. Jenom do jediné nesmíš vstoupit. Do komnaty na samém konci paláce. Na důkaz důvěry ti svěřím od ní klíč. A ty mi za to slíbíš, že se 3 dny a 3 noci, kdy budeme žít odloučeni, nepřiblížíš k té komnatě. Že se neopovážíš jí otevřít. Když to dokážeš, budeme slavit svatbu. Ale kdybys nesplnil svůj slib, přineslo by to trápení mně i tobě. Slibuješ?
3: Ano, dávám ti své slovo.
0: Princi, připravil jsem ti člun. Chtěl jsi svíjet na jezero?
3: Přešla mi chuť.
0: A což vyrazit na lov?
3: Nemám pomyšlení.
0: Co se s tebou stalo? Touláš se zámkem jako tělo bez ducha, slovo nepromluvíš? Co pak se ti honí hlavou? Co tě připravilo o dobrou náladu?
3: Jdi radši. Není mi do řeči. Chci být sám.
0: Jenom nezapomeň, co jsi slíbil.
3: Vždyť jsem ani nevěděl, co vlastně slibuju. A proč? Možná jen z rozmaru mé nevěsty. Komu ublížím, když jenom nepatrnou škvírou nakouknu do té komnaty? Klíč v zámku nezaskřípe, klika nesmí cvaknout, dveře ani nevrznou, když pěkně potichoučku...
1: Proboha, vichr! Kde se tu vzal?
7: Přilétl na můj rozkaz, aby odemknuté dveře otevřel do kořán.
1: Ale to já přece nechtěl.
7: Když jsi otočil klíčem v zámku, musíš teď vstoupit do mého vězení.
1: Kdo jsi?
7: Ohnivec, král ohně.
1: Co tu děláš? Kdo tě přikoval k sloupu?
7: Jezerní princezna. Zápasili jsme spolu, já si jí chtěl zmocnit lstí, jenže ona prohlédla můj úklad a tohle je trest. Pomoz mi na svobodu. Dám ti královskou odměnu.
1: Ať o tobě rozhodne sama. Jsi její zajatec.
7: Dnes! A snad ještě zítra. Ale můj žár už brzy spálí železná pouta a pak už ji nic přede mnou nezachrání.
1: A kdybych ti pomohl z řetězů?
7: Vzdám se pomsty a odejdu.
1: Dáš mi na to královské slovo?
7: Nestrácej mi čas řečmi, pomoz mi, dokud prosím. Zítra se budu mstít. Zachráníš princezně život, když přesekneš řetěz, který mě svírá.
4: Co se to stalo?
0: Dveře zakázané komnaty jsou do kořán. Kde je princezna?
4: Marně ji všude hledám, zmizela.
1: Král ohně je na svobodě. Zadržte ho!
0: Princi,
2: Ty jsi vstoupil do zakázané komnaty.
6: Vyhrožoval pomstou, tak jsem přetěl jeho pouta.
2: Pěkně si posloužil své nevěstě.
6: Já netušil, co se stane.
4: Ohnivec ji odnesl.
1: Mojí vinou já vím. Porušil jsem slib, který jsem jí dal.
2: Výčitkami nepomůžeš jí ani sobě.
1: Musím ji zachránit. Jenomže kde ji hledat? Prosím tě, pomoz mi.
2: Radši bych tě poslal na horoucí skálu.
1: Vím, že jsem pochybil, ale udělal jsem to ze strachu, aby ji neublížil. Co teď?
2: Tady bude dobrá rada, drahá.
4: Ani já nevím, kde je hrad ohnivého krále a neznám nikoho, kdo by ti pověděl víc.
1: Tak půjdu na zdař Bůh a budu se ptát cestou.
2: Ty si vandruj třeba do soudného dne, ale teď jde o princeznu. A možná u její život.
1: Nemám jinou myšlenku než na ní. Ale marně si lámu hlavu, na koho se obrátit o radu.
2: Máš přece tři vznešené a mocné švagry, slunečníka, měsíčníka a větrníka.
1: Že jsem si na ně nevzpomněl hned. Vidíš, jak bych dopadl bez tvé rady.
2: Zavoláme je sem.
8: Buď zdráv, princi. I ty, vandrovníku.
9: Čekali jsme, kdy se nám ozveš, princi.
8: Neseme ti pozdrav od tvých sester.
10: Potřebuješ pomoc?
9: Co pak tě potkalo?
1: Jezerní princeznu, mou nevěstu, unesl král ohnivec. A já nevím, kde ji hledat. Vy na své pouti můžete obhlédnout celý svět. Prosím vás, nevíte o ní. Neviděli jste ji, slunečníku.
8: Rád bych ti pomohl, ale o tvé princezně nevím pranic. Snad ti o ní poví bratr měsíčník.
10: Lámu si hlavu, koho jsem kde viděl na svém nočním putování, ale po tvé princezně jsem nezahlédl ani stopu. Snad se něco dovíš od našeho bratra větrníka. Ten zavane i do poslední ztracené končiny.
9: Nechte mě, snad se rozpomenu. Svítá mi, svítá, už si vzpomínám.
1: Co mi o ní povíš?
9: Nic dobrého. Obyčejný smrtelník se do těch končin nedostane.
1: Ty víš, kde je?
9: Ohnivý král ji vězní ve svém podzemním zámku. Chce, aby se stala jeho ženou.
1: To se nesmí stát.
8: Zajal ji mou vinou. Jak bych ji mohl odtamtud vysvobodit?
9: I kdyby ses dostal až do toho zámku a pomohl jí z okovů, nebude ti to nic platné. Král ohnivec má koně stříbráka a na něm vás dostihne, i kdybyste ujeli před ním na 100 mil.
1: Copak na celém světě není rychlejší kůň než ohnivcův stříbrák?
9: Já neslyšel o žádném.
8: Ale já bych o jednom věděl. Je to stříbrákův mladší bratr, kůň Zlatohřívák.
1: Ale kde ho najdu?
8: Stará čarodějnice na Černém vrchu si ho střeží jako oko v hlavě. Kdo se pokoušel ho od ní odvést, zaplatil to životem. Čarodějka je záludná a krutá. Spává prý na lůžku upleteném z jedovatých hadů.
10: Bojím se, že je to úkol nadlidské síly.
1: Kdybyste mi přitom pomohli vy... Prosím vás.
8: Jestli máš odvahu jít k té čarodějnici do služby, odneseme vás na Černý vrch. Ona tam přebývá v hluboké sluji.
10: Od každého z nás dostaneš na cestu kouzelný dar.
8: Ode mne zlatý nožík. Když ho zabodneš do země, přijdu ti na pomoc.
10: Ode mne si vezmi stříbrný proutek. Stačíš vyhnout jím a já přilétnu.
9: Já ti dávám šátek z blankitu. Zamáváš jím a v tom okamžiku jsem s tebou.
1: Připravte se na cestu.
10: Větrník vás zahalí do svého pláště.
9: Přidržte se cípů, odnesu vás na Černý vrch.
2: Co je to za hroznou končinu? Bahnisko, trní, suchopár, světýlka nad bažinou. Ticho jako na hřbitově. Černý jícen strašné sluje. Přední hradba z kůlů a na nich vybělené lebky. Princi, probuď se.
1: Už je ráno.
2: Otevři oči.
0: Rozednívá se, ale nečekej veselou podívanou.
11: Kam nás to odnesli, moji švagři? Kde jsme se to octli pro boha živého?
0: Na Černém vrchu, můj milý princi. A zesluje se k nám belha.
11: Co je to za nestvůru? Ve vlasech háďata, v očích bazilišky.
0: Čarodějnice.
12: Který čert vás ke mně poslal? Kdo jste? Co tu chcete?
0: Můj pán by rád k tobě do služby.
12: Mládenec jako růže. Ty, že by si stroufal jít ke mně sloužit?
3: Až jak se spolu domluvíme.
12: A jestli pak víš, co tě čeká, když nedokážeš, co ti uložím? Vidíš kolem dokola ty bílé lidské kosti?
0: Proč hned myslet na nejhorší?
12: Co ty se nám pleteš do řeči?
0: Princovo slovo má cenu zlata, s takovým se u nás šetří. Proto jsem tu já, abych ti potvrdil, že princ se dá k tobě do služby, když za to dostane, co si vymíní.
12: Je to tak, princi?
3: Svatá pravda.
12: Tak mi pověz, co budeš ode mě chtít za svou službu.
3: Koně z zlatohříváka.
12: To, co je tu ze všeho nejvzácnější? Trůla plná zlata by ti nestačila?
3: Buď mi dáš koně z zlatohříváka, nebo jdu sloužit jinam.
12: Proč bych mu to neslíbila, stejně nesvede, co poručím. A jeho hlavička skončí tamhle na nejvyšším kůlu. Dobře poslouchej, princi. Ve chlévě mám 12 divokých krav. Poroučím ti, abys je vyhnal na pastvu. A kdyby se ti jediná někam zatoulala, je s tebou amen. Poledne je musíš sehnat do ohrady a podojit. Mléko naleješ do kádě a připravíš mi z něho lázeň.
6: Pro pána, to nejsou krávy, ale rohaté dračice. Běžím za jednou a druhá střečku je jinam.
0: Stejně už se ti rozutekli po celém vrchu.
6: Tohle bláznivé stádo bych nesehnal do houfu a nikdy bych uměl čarovat.
0: Nezoufej si, máš přece vzácné dárky od svých švagrů. Zabodni do trávy nožík ze zlata, co ti dal slunečník.
6: Sluneční králi, švagře, pojď mi na pomoc.
13: Jsem tu, jak jsem slíbil. Pověz mi, s čím si nevíš rady.
3: Čarodějnice poručila, abych to zdivočelé stádo krav zahnal zpátky do chléva. Ale vidíš sám, že je to úkol nadlidské síly.
13: Počkej chvilku. Opřu se do nich žárem svého dechu a uvidíš, jak skrotnou. Ještě rády se nechají odvést do stínu.
3: Děkuju ti, slunečníku.
0: Pěkná podívaná. Čarodějnice popilavá vsteky, krávy v pokojném houfu. A ty můžeš začít s dojením.
3: Netroufám si jít k ním blíž. Podívej se na ně. Strkají se. Cení zuby kopou. Rohy mají jako vidle.
0: Vzpomeň si, co ti daroval měsíčník.
3: Stříbrný prut?
0: A stačí prý, když jim jenom švihneš.
3: Měsíčníku, švagře, přijď a pomoz mi.
10: Co budeš chtít ode mne, princi?
3: Musím podojit divoké krávy, ale nevím, jak je skrotit.
10: Šlehni každou stříbrným prutem a budou mírné jako ovečky.
3: Díky za pomoc, měsíčníku.
0: Požehnej, pán Bůh. Káť je plná mléka.
12: Tak co, princi, kdy mě pozveš do čarovné koupele?
3: Káť je vrchovatá. Čeká na tebe.
12: Oh, ale vždyť mléko je strašně horké. No přece v té lázni musíš vykoupat ty sáhla.
6: To jsme si nedomluvili.
12: Poroučím ti, aby ses do mléka ponořil dřív než já, jinak tě vyženu s prázdnou.
6: Dobrá, ale ty mi zatím přivedeš koně Zlatohříváka a dobře postrojeného na cestu.
12: Přivedu. Přivedu. A třeba sama osedlám.
0: Pospěš si, princi.
6: Bojím se. Vidíš, jak to v kádi vře.
0: Zamávej šátkem z blankytu, co ti dal větrník.
6: Větrníku, teď už mi můžeš pomoct jenom ty.
9: Udělám hned, co je třeba. Můj dech ochladí mléko. Budeš mít příjemnou koupel.
12: Nevěřím svým očím. Vždyť on je teď ještě mladší a krásnější než dřív. Teď si přičaruju krásu a mládí já. A toho prince si tu nechám jako ženicha.
6: Dej mi koně Zlatohříváka. Teď už je můj.
12: Nejenom kůň. Všechno, co vidíš kolem dokola, bude tvoje, až vystoupím z koupele jako mladá, krásná nevěsta.
13: Sedejte na koně, unese vás oba. Já zatím pro babici pořádně rozpálím mléko, ať si řádně ohřeje staré kosti ve vařící lázni.
1: Já vám ukážu kudy z Černého vrchu.
9: A já vám budu značit cestu k zámku Ohnivého krále.

0: Teď už jsi nedaleko cíle, princi.
1: Díky větrníku.
2: Neztrácej čas, ohnivec se touhle dobou vracívá domů.
1: My ti ještě pootevřem vrátka do podzemního žaláře, ale dál musíš jít sám. Ani ty ho, vandrovníku, nesmíš doprovodit.
3: V té hrozné tmě neuvidí ani na krok.
2: Bratr Slunečník už mu zažíhá pochodeň.
4: Svítím si na cestu. A přesto se mi v hrozných temnotách zamžely oči úzkostí. Jdu volný, bez okovů. A přece mi svazuje nohy hrůza. Jakou trýzeň musíš prožívat ty, osamocená, opuštěná. Ale už ti jdu na pomoc, moje nejmilejší.
5: Kdo to volá? Zdá se mi, že slyším známý hlas.
4: To jsem já, moje krásná nevěsto.
5: A já už tě dávno oplakala.
4: Jdu si pro tebe.
5: Ne, ty se musíš vrátit zpátky. Král Ohnivec nezná slitování. Na mé osvobození nestačí lidská síla.
4: Zlomím tvá pouta. Vyvedu tě z podzemí. A teprve potom ti padnu k nohám, abys mě odpustila.
6: Co se to děje na mém hradě? Kdo rozrazil vrata? Kdo se opovážil vstoupit do sklepení?
1: Princ odtamtud vysvobodil jezerní princeznu. Odvedl si ji, ohnivče.
2: Poslouchej dobře, možná ještě zaslechneš v dálce dusot jeho koně.
6: Slunečník, měsíčník a větrník, to vy jste jim pomáhali? Však já je dohoním.
0: To se ti nepodaří, jsou už daleko.
6: Můj kůň je dostihne za chvíli, stříbrák poletí jako vítr. Na celém světě není rychlejšího koně.
1: Ty nevíš, kdo unáší v sedle ty dva uprchlíky?
2: Sám Zlatohřívák.
0: Rychlejší bratr tvého stříbráka.
6: A ten je dohoní, i kdybych ho měl uštvat k smrti. Za nimi pen z brády a skokem!
1: Nenech se bičovat, koníčku se stříbrnou hřívou.
2: Nedovol ohnivému králi, aby ti probodal slabiny ostruhami.
6: Přidej do kroku, rychleji! Co je s tebou?
0: Nenech se uštvat, stříbráku.
6: Jestli je nedoholíš, nedočkáš se rána.
1: Slyšíš ho? Postav se na zadní a schoď zlého pána do hluboké rokle.
2: A teď uháněj za bratříčkem Zlatohřívákem.
7: Poslouchej. Jede za námi jezdec na koni.
5: Král Ohnivec, znám jeho koně.
7: Jezdce nevidím.
3: Stříbrák ho shodil. No, pojď blíž, koníčku. Poneseš v sedle spanilou princeznu.
7: A co ty, můj moudrý pomocníku? Přece se nebudeš za námi trmácet pěšky.
3: Odjakživa jdu světem nejradši po svých princi. No, teď si dáme s Bohem.
7: Ale jak se ti odvděčíme?
3: Nepřidal jsem se k tobě, abych nakonec nastavoval ruku. Byl jsi tak sám, ale už jste dva. Hezký párek. Tak, hodně štěstí.
7: Díky za všechno, můj dobrý, věrný vandrovníku.
5: Kam se poděl? Zmizel, jako by ho vítr odnes.
7: Zrovna tak se objevil poprvé. Celý čas mi pomáhal najít cestu k tobě. To jeho moudrost mě vedla.
5: Jen ona a už nic víc.
7: A srdce moje. Však ty víš.

0: Ani si neumíte představit, co má zima práce. Když přijde její čas, má tolik starostí, povinností a zodpovědnosti, až jí z toho někdy jde hlava kolem. Tak například musí zmrazit zem. Ono se to lehce řekne, ale není to jen tak. Zima dobře ví, že země musí být promrzlá akorát, ani moc, ani málo. Tak, aby kořínky věděly, že je doba odpočinku a nehnali rostliny jako splašené do pupenců. Ale zase ne tolik, aby ty křehké kořínky zmrzly v zemi na padrť. Nebo rybníky. Zmrazit rybníky také není žádná legrace. Řeknete si, led jako trám a basta. Napadne vás ale, že pod tím ledem musí žít a také dýchat ryby? Kapři, líni, cejni i malí karásci? I na to musí zima pamatovat. Nechat tuhle v ledu škvírku a támhle zase skulinku, aby se všichni ti šupináči mohli občas zhluboka nadýchnout. Zkrátka, zima má starosti nad hlavu a sama by všechnu tu práci nezastala ani za nic. Naštěstí má ale k ruce pomocníky, mrazíky. Tihle mrazíci jsou moc šikovní hoši, chlapíci ostří jako břitva a do práce jako draci. Nic jim neujde, ani jednu nezamrzlou kalužinku nepřehlédnou. Když se toho roku ujala zima vlády nad zemí, všechno se zdálo jít podle starých pořádků. Mrazíci se nahrnuli do kanceláře paní zimy a pěkně se vyrovnali do řady od toho největšího habána až po toho nejmenšího utřinosa. Podupávali svými mrazovkami, kam dýchli, tam to praštělo ledem. Zima začala úřadovat. Podle abecedního seznamu si volala mrazíky ke svému psacímu stolu a rozdělovala práci. Ty půjdeš tam a ty zase semhle. Když v tom se celá ta pěkně vyrovnaná řádka mrazíků zavlnila, jak se někdo snaží horem pádem dostat ku předu. U psacího stolu paní zimy se objevil mrazík, ale ne, tohle přece nemůže být mrazík. Žádné svaly, tělo jako vrbový proutek, u všech všudy odkdy pak chodí kluci mrazíci v plizované ledové sukýnce. Co pak ty si záč? Zeptala se zima a nasadila si na nos ledové brýle, aby si lépe prohlédla podivné stvořeníčko s velikou jinovatkovou mašlí ve vlasech. Mrazilka, jméno mé, udělala ta ledová panenka půvabné pukrlátko. Špičatým kramflíčkem přitom škrtla o led, až zajskřilo. Mrazilka, neznám. A vůbec, slečno, máme moc práce. Na zdržování sis nevybrala správný čas, zamračila se zima. Slečna Mrazilka však měla pro strach uděláno. Hned tu bylo ještě jedno pukrlátko i s úsměvem. Ale právě kvůli tomu jsem přece tady, abych ti pomohla. Nebo snad mou pomoc nepotřebuješ? No, ošila se zima, která si při nejlepší vůli neuměla představit, jak by jí tahle ledová cácorka mohla pomoci. Inu, kdo má chuť pomáhat, toho neodmítnu. Co vlastně umíš moci? Inu, kdo má chuť pomáhat, toho neodmítnu. Co vlastně umíš?
1: Já

Já dobře vím, že tě to mrzí, seš přece ženská jako já. Zamrkala Mrazilka na skoprnělou zimu čtverácky jedním okem. Ale nic si z toho nedělej. S mojí pomocí budou o tvé kráse skládat básníci verše. Pojď se vsadit. Zima nemohla nad troufalostí Mrazilky popadnout dech. A už vůbec neměla chuť uzavírat nějaké sázky. Vždyť ona je ta svečinka řádně drzá. Co si to vůbec dovoluje? Zima byla přece odjakživa jenom zlá, studená a krutá. Kdo se prosí o nějakou krásu? Co pak zima potřebuje, aby se o ní říkalo, že je krásná? To tedy nepotřebuje. Prý, aby říkali, zima je krásná, zima je krásná. Zopakovala si zima v duchu ještě jednou tu nesmyslnou větu a najednou se jí to, k vlastnímu překvapení, začalo líbit. A proč by vlastně lidé nemohli říkat, že je zima krásná? Proč pak ne? Na krásu má právo každý, proč by tedy ne mocná paní zima? Zima se ohlédla, co na tom razíci. Ti se samozřejmě hned začali ušklíbat, pohyhňávat a jeden si dokonce zaťukal na čelo. Dobře ti, zimo, radím. Neposlouchej tu bláznivou slečinku, šeptl Mrazík, co stál nejblíž zimě do ucha. Ikuš, zbytečné řeči. Mně nemusí nikdo radit. Vím sama nejlíp, co a jak. Jestli se nepletu, každý z vás už práci dostal, tak už neokounějte a jděte si po svých a nezapomeňte, že vás večer překontroluji. Utrhla se zima. Mrazíci sklopili hlavy a s mrzutým brumláním odešli po své práci. Slečna Mrazilka osaměla s paní zimou. Rozhodla jsem se, že to s tebou zkusím, řekla zima. A Mrazilka se radostí až zatetelila. Jej, to je dobře, vidím, že jsi moudrá. Tak já bych ti třeba vysvětlila ten svůj nápad. Spustila Mrazilka, ale zima ji zarazila. Jak správně říkáš, jsem moudrá. A protože jsem moudrá, tak si tě nejdřív vyzkouším. Nejdřív musíš složit zkoušku, potom uvidíme. A co bych jako... Lekla se Mrazilka, která, popravdě řečeno, neměla o zimní práci ani potuchy. Měla jen hlavu plnou, ale plničkou nápadů. Klouzačky, řekla zima. Klouzačky? Jaké klouzačky? Nechápala Mrazilka. Budeš mrazit klouzačky. Když dokážeš do večera udělat pro všechny děti na zemi klouzačky, vezmu tě do služby. Ale to ti povídám, zahrozila zima svým kostnatým prstem. Ať je každá klouzačka jako pravítko. Jako pravítko? Podivila se Mrazilka, ale v tom už jí v očích zablízklo šibalské světýlko, docela takové, jako by se jí v hlavě vylíhl z brusu nový nápad. Ale zajisté, každá klouzačka bude jako pravítko, zavískla Mrazilka a vylétla ze zimní kanceláře tak nakvap, že se paní zimně průvanem rozlétly všechny účty a důležité listiny. No, a my teď dáme Mrazilce čas, aby splnila svůj první úkol. O tom, jak si s klouzačkami poradila, si povíme až zítra. Dobrou noc.

Honzíkův sen. Večer bylo u babičky v Koníkovicích víc tmy než v Honzíkově domově ve městě. Kam se Honzík podíval, všude jí bylo plno. Na dvoře, v chlívku, v síni, v přední světnici, za oknem, pod stolem i za kamny. V kuchyni se jí Honzík nebál, vždyť tam svítila žárovka. Mimo to se kolem kamen točila babička a dědeček četl za stolem noviny. Honzíka tížilo pomyšlení, že bude v přední světnici spát sám. Jednu chvilku tam nahlédl,

Vyhlédl a viděl, že tmy je v přední světnici opravdu hodně. Honzík do ní strčil hlavu, ale honem jí uškubl, aby se mu snad v černé tmě nestratila. V příhodné chvilce pustil do přední světnice Puňťu a černého kocoura. Pes zalezl pod postel a lehl si tam. Kocour vyskočil na skříně a pohodlně se usadil. Dědeček s babičkou o nich nevěděli. Za chvíli vypravila babička Honzíka do postele, natřásla mu peřiny a kloučka do nich uložila. Koukala mu z nich jen čiperná hlava. Nebudeš se tu bát? Ptala se babička. Já se nebojím, odvětil Honzík a smál se do peřiny. Vždyť tu měl sebou Puňťu i kocoura. A Kuličku máš? Ptala se babička. Mám, odpověděl Honzík a otevřel dlaně. Krásná, barevná kulička na ní jasně svítila. To jistě brzy usneš, řekla babička, zhasla světlo a potichu odešla. Honzík chtěl zavřít oči, ale víčka mu nešla k sobě. Vypadalo to, jako by je od sebe odstrkovalo nějaké pérko. Honzík se tedy chvíli díval. Viděl jen tmu a to se mu nelíbilo. Proto se obrátil na druhý bok. Myslel si, že alespoň tam bude trochu světla, ale nebylo. I tam stála černá zeď tmy. Honzíkovi bylo smutno. Zavolal šeptem na Puňťu a myslel si, že pes mu taky šeptem odpoví. Ale kde pak Puňťa? Jak uslyšel Honzíka, ozval se nahlas. Blafl tak, že to bylo slyšet po celém domě. Puňťu uslyšel i dědeček a hned si pro něj přišel. Vytáhl ho spod postele a vyhnal ho na dvůr. Puňťa šel, jako když ho strká, stále se ohlížel a tiše kňučel. Ale co to bylo platné? Ven musel. Jdi hlídat na dvůr, tam je tvoje místo, řekl dědeček a rozhlížel se po přední světnici. Tak se stalo, že taky zahlédl kocourovi zářící oči. Kocoura vidět nebylo, ale oči mu svítily jako dvě lampičky. Zapomněl je zavřít a tím se prozradil. Ty jdi na půdu, poručil mu přísně dědeček a počkal, až se kocour ztratí. Ani kocourovi se nechtělo, ale co měl dělat? Tiše se skočil, protáhl se dveřmi a po žebříku se vyšplhal na půdu. Chvíli tam žalostně mňoukal, ale to už nikdo neslyšel. Dědeček se nakonec podíval na Honzíka. Zdálo se mu, že chlapec spí. Měl oči zavřené a pravidelně dýchal. Dědeček tedy tiše odešel a ještě chvilku bylo slyšet, jak šramutí v kuchyni. Pak se utěšil i on. Honzík nespal. Ležel nehnutě v posteli jen proto, aby nemusel dědečkovi vysvětlovat, jak se k němu dostali Puňťa a kocour. Oči se mu zase otevřely a Honzíkovi bylo smutno ještě víc než prvé. Vždyť v přední světnici nebyl už ani Puňťa, ani kocour. Honzík tam ležel úplně sám. Honzík si vzpomněl na tatínka a na maminku. Teprve teď cítil, jak je má rád. Co by za to dal, kdyby byli někde blízko? Jeho maminka je přece tak hodná. Všechno mu udělá a kdykoliv v noci Honzík zavolá, maminka hned přiběhne a ptá se, co chce. A teď je tak daleko, až v městě. Honzík se rozlítostnil a začal tiše volat. Maminko, mami, mami. Ale maminka nepřišla. Místo ní vklouzla do místnosti babička. Měla lehké spaní a slyšela v domě každý šelest. Uslyšela i Honzíka. Sedla si k němu na postel a řekla tiše, Honzíku, proč nespíš? Babičko, vždyť já spím, zašeptal Honzík. Nechceš jít k nám do kuchyně? Nabízela mu vlídně babička. Nechci, odmítl Honzík. Tam usneš jedna, dvě, přemlouvala ho babička. Ale ne,
odmítal vytrvale Honzík. Mně se tady spí dobře. Přece se nebude stěhovat do kuchyně, aby si dědeček myslel, že se Honzík v noci bojí. Kuličku máš? Ptala se babička. Mám, odvětil Honzík a tiskl kuličku v dlani. Když babička odešla, Honzíkovi už nebylo tak smutno. Punťa poblafával pod oknem. Honzík tiskl kuličku a vzpomínal si, jak dnes odpoledne pouštěl draka. Myšlenky mu pobíhaly v hlavě čím dál pomaleji a Honzík konečně usnul. Ale drak neopustil Honzíka ani ve spaní. Honzík viděl sám sebe, jak stojí na velikém poli a drží provázek. Na jeho konci ve veliké výšce se houpal drak. Zdálo se, že je úplně spokojený. Náhle se stalo něco hrozného. Drakovi se utrhl ocas a plul sám a sám na vzdušných vlnách do cizích dálek. Nejprve vypadal jako bílá dešťovka a taky se tak kroutil. Pak to byl červíček, docela teninký a nakonec se ztratil i tenhle červík. Nebylo vidět už nic, jen vítr se honil pod mraky. Drak spadl dolů a uhodil se do hlavy, bez ocasu neuměl létat. Honzík začal natahovat moldánky a za chvíli už naříkal, bědoval, plakal a vzdychal. Slzy mu otevřely oči a Honzík se probudil. Do světnice vběhli dědeček s babičkou a bílé světlo uhodilo Honzíkovi do očí. Honzík je zavřel a bědoval dál. Já chci dračí ocas, volal nahlas. Dědeček s babičkou se na sebe podívali. Cože to chce? Ptal se dědeček. Já nevím, odpověděla babička a starostlivě se podívala na uplakaného Honzíka. Já chci dračí ocas, křičel Honzík a vzlikal dál. Jaký dračí ocas? Ptal se udíveně dědeček. Něco se mu asi zdálo, odpovídala babička a sáhla Honzíkovi na čelo. Bylo chladné, chlapec byl zdráv. Nemáme žádný dračí ocas, Honzíku, řekl dědeček a teprve teď ho Honzík uslyšel. Otevřel naplno oči, rozeznal dědečka a potom se podíval na babičku a poznal ji taky. Viděl peřinu, otevřel zaťatou pěst a tam se místo provázku objevila barevná kulička. Honzík už věděl, kde je a co se s ním děje. Já jsem pouštěl draka, vysvětloval dědečkovi. Najednou se mu utrhl ocas a letěl a pořád letěl. Honzík ještě vzlikl, ale tvář se mu už smála. Až uletěl, dodal dědeček a přívětivě se díval na svého uplakaného vnoučka. To se ti jenom zdálo, řekla mírně babička a hladila ho po zježených vlasech. Honzíkovi bylo přitom dobře, jako by ho hladila maminka. Mně se chce zase spát, prohlásil Honzík a opravdu se mu už zavíraly oči. Tak už spí, kloučku, spí, šeptala babička a zhasla světlo. Dědeček tiše odešel na svou postel v kuchyni, ale babička zůstala sedět u Honzíka. Teprve, když slyšela, že Honzík spí, odešla taky. Honzík spal tvrdě a nezdálo se mu už nic.

0: Jak se Škubánek vyklubal. Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovic kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
1: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
2: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
0: Už klíbla se kvočna.
1: Se slepicemi není žádná řeč.
0: Pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
2: Z cesty, no tak.
0: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna z káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa.
2: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
2: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
3: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného, ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami.
3: Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, to jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
3: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
1: Ty budeš určitě čistokrevný voříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
2: Ještě nijak,
3: přiznalo se štěně.
2: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
1: Co třeba Hektor?
2: No, vypadám snad jako doga.
1: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
3: zkoušela Káťa.
2: To už tu bylo,
1: Pajda.
2: No dovol.
1: Už vím, Alík.
2: To je strašně obyčejné,
3: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
3: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
3: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
3: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
3: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
3: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
3: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
3: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
3: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Ty píšou, to je přímo báseň.
3: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
3: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
3: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
3: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl, už je to tak, vyskočil oknem a je pryč.
3: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek, nejspíš se mu u mě nelíbilo a já ho měla tak ráda.
3: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
3: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylekat,
3: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
3: vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
3: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, Beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal Beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla Beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí Beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel, no pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Ha, ha, ha, ha, ha, smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslužku sebou.
0: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
3: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr,
3: když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
3: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl Beránek kanonýrské šaty.
3: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrb

0: mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
1: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
0: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
1: A jak to dopadlo?
0: Myška stonala a já byl na všechno sám.
1: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
0: No jo, ale jak to bylo nebezpečný.
1: No, každé dobrodružství je nebezpečné, jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina Matricaria chamomilla. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sovo, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou Matricaria chamomilla?
0: Kde pak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak

0: Jaká květina? Mořská sasanka je přece živočík.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem naložili i Krtka.
1: Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako domechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt. Ještě ke všemu se krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek krtka varoval. Tam tu červenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno, i kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Málem mi ukousla tlapku.
0: Jenom se krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že jí tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdeláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, Krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali Krtkovi klokaní taxi.

0: Klokan tu byl, co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem.
2: Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně.
0: A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba.
3: Kam to bude?
2: Na severní pól, řekl bílý medvěd.
3: Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady země hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kře bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: jsem stará a mám revma, broukla Neverle. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Co pak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek? Nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá. A pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu.
1: Co to tady provádíš? Lekla se sova.
2: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou.
1: A to jí hledáš v povětří?
2: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
1: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
2: Tohle přece obyčejný heřmánek.
1: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
2: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.
3: Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Čestmír Košata. Dokonce i Paddingtona všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane

povzdychla si paní Fousková. To mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy a nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila, a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddingtone, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha, a do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj, ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl. Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lóže. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Paddingtone, Paddingtone, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Paddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Paddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Paddington kukátko otočil.

Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a sir Čestmír Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Paddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Paddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pence, řekl hořce. To je jako za 2 koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Čestmír Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi, a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Čestmír Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Paddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pence a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu sir Čestmír Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Paddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Paddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Paddingtone? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Paddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Paddingtonem zavíraly dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání. Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel.
Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Chestmere Košata.

0: Bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
2: To musíme oslavit, řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrničky přiťukávat na zdraví.
0: Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přiťuknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk!
2: A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů.
0: Co teď?
1: No, přece slepit,
0: radil Cvrček, a že jim pomůže střepy pozbírat.

0: Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel. Jeje, jestli my jsme náhodou nesebrali nějaké cizí střepy, takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda. Vzdychali Čmelda s Brumdou. Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky. A tak se Čmelda s Brumdou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást. Zemětřesení, křičeli Čmelda s Brumdou a skutáleli se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes.
2: A heleme se, čmeláci, meďáci, usmíval se na ně skrz fousy. Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu?
3: V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě, řekl Brumda. A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení.
2: No, to mě zase vyhnali blechy, ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá, ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl a kde bych chtěl.
3: Je, takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy, smáli se čmeláci.
2: No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev.
1: Čmelda s Brumdou dostali nápad.
3: Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme.
2: To se vrže chci, zavrčel pes chlupáč vesele
1: a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy,
1: pozdravili zdvořile čmeláci.
0: Štípů, zdar,
1: odpověděli blechy a bleší tatínek dodal.
0: Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brumda.
0: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí, štíp, štíp.
1: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
2: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný?
1: Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, nadobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brumdou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů.
2: To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

0: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu, a on krat ten chlap. Krat, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak, jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sice spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom, kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Zamilovaný byčiště. máj, měsíc lásky. Městečko zasáhl obzvlášť prudce, neboť se stala takřka neuvěřitelná věc.
2: Žák Byčiště se začal česat. Štětinatý obuvníkův syn si ušetřil korunu, další dvě vyhrál v čáře a za tento obnos si v drogérii zakoupil hřebínek zelené barvy.
1: Pak se pokoušel zušlechtit svou zarostlou kakadu a věnoval neposlušným čupřinám podstatnou část dne.
2: Zejména, když ještě vyměnil prach za kulaté zrcátko, kde kdo nad tím žasl. Ale nejvíc z toho byly vyjevení žáci Kopyto a Mňouk.
1: Znali ukopněného ježatce dost dlouho, než aby je to pořádně nevyvedlo z míry.
2: A když se pak Byčiště vysmrkal na stupínku do téměř čistého kapesníku, spozornil i učitel Pěnička.
3: Byčiště? Až dosud si k utírání nosu používal výhradně rukávu, no a nyní si počínáš skoro jako civilizovaný člověk. No, nepopírám, že jsem tím příjemně překvapen. Jsi dokladem toho, že ani ten největší arcilotr není pro společnost nikdy zatracen. Já doufám ovšem, že ve svém úsilí nepolevíš a naopak si povedeš stále lépe. Jen by mě zajímalo, co je příčinou tvé nečekané proměny.
1: Tuto záhadu ovšem Byčiště neobjasnil. Pouze celý zrudnul a znovu se vysmrkal.
2: Krátce poté prohlásil v samoobsluze Byčiště starší.
4: Ten náš kluk není normální. Začal si mít uši a dokonce na mě loudil peníze, aby si mohl koupit pastu na zuby. Takový holomek a chce mít voný dech. Jestli to takhle půjde dál, tak budu vydělávat pouze na hygienu.
5: No buďte rád, konejšil ho kdosi. Víte přece, že čistota je půl zdraví.
4: Jenomže čistota nemusí stát majlant. Mě táta ostříhal do hola, abych neměl vši. A jinak mě občas hodil do necek nebo pod pumpu. Zuby jsem si čistit nemusel, jelikož jsem spadl ze střechy hasičské zbrojnice pusou rovnou na žebřiňák. Po této události jsem byl bez zuby jako kojenec, dokud mi nenarostly zuby moudrosti. Za to kluk mi začíná dělat vážné starosti. Ještě si vzpomene, že se lidé natírají vonými mastmi. V takovém případě ho ovšem natřu potěhem.
2: A odešel z krámu obtížen z brusu novými otcovskými starostmi.
1: Žák Byčiště se stal záhy středem zájmu širokých lidových vrstev. Kde kdo nad ním vrtěl hlavou?
4: Všiml jsi, Mňouku, Byčiště si vycídil boty. Má je jak zrcadlo.
1: Co pak boty, Kopyto? Ale všiml jsi jeho krku a uší? Je vymydlený jako synáček z nejlepší rodiny.
4: To není samo sebou.
1: To je tajemství, které musíme vypátrat.
4: Ale nebude to snadné. Byčiště je Byčiště.
1: Hele, nechce se náhodou dostat k filmu?
4: Na to nemá hlas, ale možná, že by chtěl dělat manekýna.
1: Však už to vypátráme.
2: Kopyto s Mňoukem sestavili velice důmyslný plán, podle kterého měli spolužáka sledovat na každém kroku, ale nebylo nutné jej uskutečnit.
1: K velkému překvapení obou žáků se Byčiště dostavil sám a požádal je o pomoc.
4: Panové, zapomeneme na staré spory. Jsem v tom až po uši. Jedině vy mi můžete pomoci.
2: V čem?
1: Vysyp to ze sebe a pak se uvidí.
4: Napřed musíte přísahat, že nikomu neřeknete ani slovo. Ani kdyby vás čtvrtili zaživa a pálili vám chodidla žhavým železem.
1: No to snad je přehnaný požadavek. Za takových okolností by mě tvé tajemství mohlo být ukradené.
4: No dobrá, necháme pálení chodidel stranou. Nic takového vám ostatně nehrozí. Ale slibte mi, že nebudete žvanit.
2: Budeme mlčet jako hrob. Nám svěřené tajemství je v těch nejlepších rukou.
1: Tak už nás nenapínej, Byčiště. A pověz nám, o co ti vlastně kráčí. Doufám, že to nějak souvisí s tvými vyžalenými kalhotami.
2: Byčiště se zarděl, prohrábil si vlasy a pak ze sebe těžce vyrazil.
4: Znáte Martinu Cimprchovou?
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili překvapené pohledy. Toto pozoruhodné jméno jim ku podivu nic neříkalo.
4: Nedávno se sem přistěhovala. Taková štíhlá blondýnka chodí do 7C.
1: No a?
5: zvedl obočí Mňouk.
2: Byčiště upřeně zíral do země.
4: Na mě se zkrátka líbí, no. Tak jsem si říkal, jo, no napsal jsem jí dopis.
2: A ona odepsala ti?
5: Otázal se Kopito.
4: Já jsem ten dopis neodeslal. Chci, abyste mi ho zkontrolovali a opravili chyby.
5: A už lovil z náprsní kapsy kus popsaného papíru. Je vidět, Byčiště, že jsi prozíravý a obrátil ses na správnou adresu. Já příkladně jsem měl z posledního diktátu 1-.
2: Na tato slova Byčiště neodpověděl. Nebylo také třeba, neboť bylo všeobecně známo, že v jazyce českém bezpečně kráčí od 5 k 5.
5: Také dopis, kterým se ucházel o přízeň Martiny Cimprchové, se hemžil pravopisnými chybami.
2: Přesněji řečeno, Kopito s Mňoukem jich napočítali 27.
5: Ježili se jim z toho zážitku vlasy natolik, že jim Byčiště málem nabídl svůj zelenavý hřebínek.
2: No nazdar, to je tedy otřes.
5: No to snad není pravda. Milý hochu, ty ještě nemáš mít na ženy ani pomyšlení.
4: Na to se tě nikdo neptal. Opravte mi chyby, já to celé přepíšu a všechno bude v pořádku.
2: Nejde jen o pravopisné chyby, Byčiště. Ani po slohové stránce není dopis na vysoké úrovni. Jestli je Martina Cimprchová čtenářkou hodnotné literatury, pochybuji, že ji tento paskvil dojme.
4: Dobrá, tak mi ten dopis sestavte sami. Pro vás to bude snadné.
5: Kopito s Mňoukem si vyměnili významné pohledy.
2: Víš, to je těžké, Byčiště. Když to uděláme, tak se vlastně dopustíme pořádného podvodu. A to my obvykle nemáme ve zvyku.
4: Jakého podvodu? Prostě napíšete to, co já se smolit nedovedu. Co je na tom špatného?
5: Na tom snad nic, ale považ, co se může stát. My sestavíme jedinečný dopis, který způsobí, že do tebe, Martine, bude celá páv. Podle úrovně dopisu bude hodnotit i tebe a pak se trpce zklame. To, že neovládáš vynětá slova, nemůžeš předjít ani do smrti.
4: Jděte s takovými řečmi k šípku. Jestli mě namíchnete, tak jí zatelefonuji a bude to. Oni náhodou mají telefon.
2: Jak myslíš, Byčiště? Ale já bych měl lepší nápad. Přijatelný pro obě strany.
4: No tak mluv, Kopito.
2: Milý Byčiště, budeme ti nápomocni, ale jen pod jednou podmínkou. Vstoupíš do doučovacího kroužku jazyka českého a budeš se snažit, abys to dotáhl alespoň na 4. My s Mňoukem si tě vezmeme na starost a vtlučeme ti učivo do hlavy třeba násilím.
4: No to je vydírání. Prax prosté vydírání. Kdybych na to přistoupil, bude se mi chechtat celá škola. Ze mne chcete udělat šprta.
5: My taky nejsme šprti, ale dovedeme blahopřát dědečkovi k narozeninám tak, aby se z toho nezhroutil. A to by měl umět každý. Jestli ti ovšem za to cimprška nestojí...
4: Hele, to jsem neřekl, jo, to jsem neřekl. Ještě si to rozmyslím a zítra vám dám vědět.
5: A skutečně si to rozmyslel. K nadšení měl daleko, ale přistoupil na to, že se bude pravidelně zúčastňovat do učovacího kroužku.
2: Kopito s Mňoukem to okamžitě nahlásili učiteli Pěničkovi a ten se málem dojetím rozplakal.
3: No, je vidět, Byčiště, že začínáš mít rozum a vážně přemýšlíš o své budoucnosti. Tak na univerzitního profesora to asi nedotáhneš, ale to také není rozhodující. Buď pilný, svědomitý a tvá cíle vědomá práce zajisté přinese užitek.
2: Při tomhle projevu se Byčiště šklebil, jako když mu někdo nacpal plná ústa pepře, ale dojatý pedagog to vůbec nepostřehl.
5: Nic se však neměnilo na faktu, že žák Byčiště dobrovolně přistoupil ke studiu mateřského jazyka.
2: A je třeba říct, že se opravdu snažil.
5: Docházel do kroužku pravidelně a učil se svědomitě.
2: Brzy mu mohli žáci Kopito a Mňouk nadiktovat dojemný dopis pro Martinu Cimprchovou a chyby, kterých se dopustil, byly zcela zanedbatelné.
5: I Byčiště začínal být sám se sebou spokojen.
4: Tenhle dopis bych jí už mohl dát. Složím ho na čtvrtky a o velké přestávce ho před ní položím.
2: To bys tomu dál, Byčiště. Někdo tě přitom uvidí a bude z tebe největší šašek školy. A co když Martina přečte na stupínku tvůj dopis nahlas? To, aby se šel rovnou utopit.
5: Předávat takové dopisy ve škole je krajně riskantní. Nikdy nevíš, co se může stát. Co když se ho zmocní některý z učitelů?
2: Byčiště musel uznat, že tentokrát mají Kopito s Mňoukem pravdu.
1: Navrhl, že dopis předá líbezné adresátce na cestě ze školy.
2: To už je lepší, pokud ovšem nechodí domů zoufem kamarádek. V takovém případě byčiště by to byl trapas.
3: Strkat někomu do ruky kus složeného papíru taky nedělá nejlepší dojem. Já bych napsal řádný dopis a v obálce poslal na její adresu. To je důstojné na určité společenské úrovni.
2: Jenomže to stojí prachy. Dopisní papír, obálka, známka, vy mě přivedete na mizinu.
3: Láska nesmí hledět na oběti, ale dělej jak chceš, my ti pouze nezištně radíme.
2: Po delším brblání a smlouvání se dal byčiště přesvědčit.
1: Zejména, když mu mňouk přinesl z domova dopisní papír a obálku.
2: Následovala poslední etapa pokusu o zblížení.
1: Byčiště s nevšedním úsilím sestavil dopis.
2: Kopyto s mňoukem jej odborně prohlédli a pak už nestálo milostnému vzkazu nic v cestě.
1: Byl zalepen do obálky, opatřen adresou a odeslán.
2: Dobrých 5 minut přešlapoval byčiště před poštovní schránkou, než se odhodlal chvějící se rukou dopis vhodit.
1: Kostky byly vrženy.
2: Teď už se nedalo nic jiného dělat, než trpělivě čekat, jak to všechno dopadne.
1: Byčiště vypadal velice nemocně. Oči mu horečně žhnuly a třásl se na celém těle.
2: Také Kopyto a Mňouk cítili podivné vzrušení a byli velice zvědaví, jak bude Martina Cimprchová reagovat.
1: Minul den a nedělo se pranic.
2: Za to následující den všechno vynahradil.
1: Odpoledne se Martina dostavila do školy celá ubulená. Její zarudlé, ale zlostně mžikající oči hledali zamilovaného žáka jménem Byčiště. Konečně ho spatřila.
3: Ty mizero! Ty jsi mi doma pěkně zavařil. Táta mě seřezal řemenem, že místo na učení myslím na kluky a navíc mi napařil domácí vězení. Tohle ti nezapomenu do nejdelší smrti.
4: Martino, počkej.
1: Leč dívka jeho snů si ho už nevšímala.
2: Byčiště byl neskonale otřesen. Poté se vrhl na Kopyta s Mňoukem. To všechno se zavinili vy. Já sám bych to tak nikdy nespackal.
3: Promiň, byčiště, prostě v tom směru nemáme dostatek zkušeností. No pochop, že nejsme sňatková kancelář a tvůj případ se značně lišil od těch, které jsme až dosud museli řešit.
4: Jste břídilové a zvorali jste to na můj účet. Pro mne se život stává peklem.
2: Uklidni se, byčiště.
1: Konejšil ho Kopyto.
2: Vždyť se vlastně nic nestalo. Holce nářez nikdy neuškodí. Holka, kterou táta pleská, neskazí se, bude hezká. Tak praví staré české přísloví.
6: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o kterých jste třeba ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět.
7: To bylo tenkrát, když ještě prababička nekupovala chleba u pekaře, ale pekla pecný chleba doma v peci. Ach je, mine pec, vytopená pro pečení chleba, na té bylo pospáníčko v teple. Na peci si lebeděl i Honza a vůbec se mu nechtělo slézt z pece dolů a vysvobozovat princeznu. No a od těch dob se říká takovým lenochům pecivál. Ale já vám povím, že pecivál bylo i potřebné a kalé řemeslo. Pecivál byl řemeslník, který vymetal, opravoval a vymazával pece, aby pec dobře pekla. A o tom prvním z nich vám teď povím. V tom čase, kdy je lidem dobře doma u teplé pece, se venku čerti žení. Z pekelné brány vyjede čertí svatba na větrných koních, aby si čertí svadebčané tancovali na hořejším světě rejdováka. Hrom k tomu rachotí na mračné bubny a meluzina se svými pišci hvízdá k tanci po všech komínech. Ach, je mine, když se čerti žení, vtrhne s nimi na svět prazlotřilé počasí. Toť, že na takový rej berou čerti jen lovce světa znalé, neskušené neberou. Darmo žadonilo jedné čerti svatbě malý čerti kučedník na pekelného topiče. Vezměte mě sebou, braši, na ten čertí bál. Když nevzali, chytil se zvědavý čertík za ocas větrného koně a tak se propašoval na hořejší svět. Letěl s čertí svatbou nad poli a lukami, nad rybníky i kostelíky, nad chalupami i nad dvory. A když se čertí svatba roztancovala nad paloukem v černém lese, už se čertík na větrném ocase neudržel a spadl dolů, jak šiška se stromu. Nepolámal se. Vždyť spadl do sněhu jako do peřiny. Jen zima s ním zatřásla, až mu vstaly všechny čertí chlupy na kožiše jako hřebíky. A tak se v té zimě na hořejším světě chytil proužku kouře a tepla a doputoval sněhem až k loupežnickému ohništi. Je to ježek? A není to ježek, dohadovali se loupežníci nad čertíkem. Má to chlupy jako ježek, oči svítivé jako rys, kozlečí rohy a páchne to na stohonu jako tchoř. Špekulovali nad čertíkem, kam ho zařadit, až jejich vůdce rozhodl, ať je to, co je to, je to maličké a protáhne se to, kam se velký loupežník nedostane. A my si ho vyučíme na otvírání komor a spíží. Tak se čertík z učedníka na topičské povolání stal učedníkem na loupežnické řemeslo. Zprvu se mu to docela líbilo, v loupežnické slůji to čpělo lotrovinou jako doma v pekle a loupežníkům se zamlouvalo, že je učedník černý jako tma a na loupežnických cestách málem neviditelný. Čertík si z pekelné školy pamatoval ještě všelijaká čarovací zaklínadla a to se hodilo. Řekl hárum, fárum, žížalárum a protáhl se jako žížala klíčovou dírkou do komor a spíží, kde to vonělo vůněmi, jaké doma v pekle nepoznal. U starostů viseli v komoře klobásy a špeky, ve mlíně voněly pouťové a svatební koláče a v chalupě u prababičky, kde pradědeček dělal a na sítech sušil kozí syrečky, to čpělo paprikou, kmínem i pepřem, až lahoda štípala čerta do jazyku. Lidé se dohadovali, jaká škodná jim vybírá z pižírny, ba i v kurnících pytlačí na vejcích a na drůbeži. Marně však líčili nástrahy a pasti. Čertík jen zašpital zaříkadlo, sezame proso žito, pust mě a nebolí to. Nastražená past hned pustila čertí drápek či ocásek a loupežníci mohli sypat do pytlů, co v komorách bylo. Máme ve vsi set sakramensky mazaného škůdníka, hudroval pradědeček, když našel v pasti u svých syrečků jen pár čertích chlupů. Nejspíš nějaký mlsný a převeliký černý kocour se uděla prababička. A že si na toho mlsouna arcižrouta počíhají. Prababička napekla vonavých koláčů, aby to lákalo, a pradědeček uchystal na síto syrečky peprné na jazyku. Prababička si uchystala pometlo a pradědeček hůl a číhali. A dočkali se. Bylo před poutí. Loupežníci by taky rádi něco smrsli a tak vyslali do vsi svého otvírače komor na lup. Čertík šel, ve tmě ho vidět nebylo, Hárum, fárum, žižalárum protáhl se do komory, kde to nejvíc vonilo, a už byl u syrečků a mlsal, jen mu oči svítily. A máme tě, lumpe kočičí, křikl pradědeček a ohnal se po svítivých očích holí a prababička s pometlem za ním. Čertík se tak vylekal, že zapomněl tu chvíli všechna zaklínadla a utíkal jako splašený, uskakoval před holí a před pometlem, až našel dveře z komory do síně. V síni hořela roztopená chlebová pec. Čert šup do ohně, tamtudy povede cesta do pekel. Šup z ohniště do komína a komínem nahoru, jenže to už vstávalo sluníčko boží a rozsvítilo modrou oblohu do jasu, jaký čert neznal. Ulekl se slunce a šup zpátky do komína a komínem dolů. Vykutalil se prababičce k nohám a s ním se vyvalil mrak sazí a popela. Pradědeček popadl čertíka za rohy a už ho měli. Jenže co s ním s neplechou? Ať je to, co je to, je to choudě nedorostlé, mudrovala prababička. No ale co s ním u nás v chalupě, staral se pradědeček. Pomůže mi s ohněm a popelem, bez tak se drží pořád při té peci. Má chlupy jako kominická štětka a jak prometl pec, pekl se chléb tuze vydařeně. Přitom zůstalo. Čertík přešel z loupežnického řemesla zpátky na topičské. A přece jen, když jednou letěla nad vsi zas čertí svatba, chytil se větrného ocasu a letěl s čertími svatebčany k pekelné bráně domů. Ale oubej vrátný ho dovnitř nevpustil. Tenhle není od nás, voní božidárkem. Inu čert při té službě upecí načichl chlebovou vůni a co tedy zbývalo jiného, než vrátit se k lidem. Přiučil se i lidské řeči a službě okolo pecí. Vysloužil si jméno, říkalo se mu peciválek. Dobrou noc.

0: tenhle rok se léto obzvláště vydařilo. Obloha byla bez mráčku, sluníčko pálilo o 106 a horko leželo nad brčálníkem jako rozpálená poklička. V rákosí se nepohnulo ani stéblo, na vodní hladině nezavlnila jediná vlnka a v rybníce nikdo nepohnul ani žábrou. Vypadalo to tam jako v zakletém zámku šípkové růženky. Ryby ležely u dna bez hnutí, ospalem žourali kolem a do ničeho se jim nechtělo.
1: Joj, už je to tak,
0: bědoval rákosníček.
1: Z horka přišla na všechny náramná lenost a to je pro brčálník učiněná pohroma. Jestli v něm nikdo neplácne ani ploutví, natož aby špluchnul ocasem, udělá se v rybníce za chvíli stojatá a mrtvá voda, ve které všichni vypustí svou rybí dušičku. S tím se ovšem musí něco udělat.
0: Rákosníček si proto ulomil nejdelší rákosové stéblo a začal s ním ty lenošící ryby pošťuchovat. Žádnou z nich to ale neprobudilo z ospalé netečnosti a když je bydlo povalilo na bok, ani se nesnažili překulit zpátky.
1: Haló, ryby!
0: Hulákal skřítek jako na lesy, aby ho bylo slyšet i tam dole pod vodou.
1: Mrskněte sebou trochu, nebo obrostete žabincem. A na vás to platí taky vy líní. Jestli s tou stojatou vodou hned nepohnete, pokryje se brčálník vodním květem a z rybníku budete mít rozkvetlou louku. Tak bude to, nebo ne?
0: Nebylo. Pod hladinou si kapříci dál vyvalovali svá žlutá, vypasená bříška a líni si jen podložili hlavu ploutví, aby je to netlačilo. Tak tohle bylo na rákosníčka moc.
1: Já vám ale proženu faldivy, povaleči a pohodlníci. To by bylo, abych nevymyslel něco, co vás rozhýbá. Co takhle dát si plavecké závody?
0: Nápad to nebyl k zahození, ale udělat z těch šupinatých lenochů závodníky bylo nad skřítkovy síly. Marně vypisoval všelijaké disciplíny, jako třeba 5 metrů na zádech, 2×3 metry ouško s obrátkou a 10 metrů plav, jak umíš. Vyhlašoval lákavé ceny pro vítěze, ale s žádnou rybou to ani nehnulo. Stejně tak to dopadlo, když rákosníček zahájil přebory v potápění žabích mužů. Dokonce ani žabáci Melichar s Baltazarem neměli zájem. A tak byl rákosníček jediným účastníkem. Výhodu to sice mělo v tom, že se stal samozřejmě vítězem, ale rybníku to moc nepomohlo.
1: Na sportování tedy moc nejste,
0: brblal skřítek.
1: Takže co takhle zkusit tancování?
0: A hned vykřikoval do všech stran, že se pro všechny půlce mřenky a vůbec rybí mládež chystá velká diskotéka, na které on rákosníček předvede, jak si představuje pořádný tanec. Nejdřív začal polkou, potom přišel na řadu třasák i rejdovák a když končil obkročákem, motali se mu nejen taneční kroky, ale i hlava. A rybám to bylo stejně jedno. Pořád leželi jako mátohy a jenom jedna zašeptala, že teď jistě frčí něco modernějšího, než tohle starodávné natřásání.
1: Tě, zrovna vy mě budete vyprávět, co je dneska v módě.
0: Urazil se rákosníček.
1: Vy, které jste z rybníka nevystrčili ani hlavu. Tak, abyste viděli, milé ryby, já vám teď předvedu ten nejposlednější rock'n'roll, neboli, jak my skřítkové říkáme, rokec.
0: Už když to povídal, měl cukáň v kolenou a za chvíli vyhazoval nohama víc než poplašené hříbě, zatímco rukama se rozháněl, jako když odhání komáry. Jenomže ani tohle s rybami nepohnulo, natož aby jim to rozproudilo línou krev. Horší ale bylo, že to nerozproudilo ani vodu v rybníce. A tak se na něm začaly rozrůstat všelijaké řasy i řásničky, vodní květy a všechno se splétalo do zeleného koberce, který pokrýval hladinu brčálníku. Teď bylo zle, protože živá voda se v něm začala pomalu, ale jistě měnit na mrtvou a to vedlo ke špatným koncům.
1: Když se to v rybníce hned pořádně nerozhýbá, bude malér.
0: Strachoval se Rákosníček a lámal si hlavu, kdo by takovou věc mohl co nejrychleji zařídit.
1: Je, no jasně,
0: plácnul se najednou do čela.
1: Na jiné líny a jiné šupináče platí štíka v rybníce a tu já přece mám.
0: No a pak to šlo jako na drátku. V černé hlubině u západní hráze se zatočila voda a mezi ryby matonohy vletěla jako blesk štika zubatka. V tu ránu z nich lenost spadla a rozutekly se do všech stran. Bylo z toho tak mocné šplouchání, že se voda zvedla až nad stavidlo a celý ten žabincový koberec roztrhala na malé kousky, které skončily někde za hrází. Hladina teď byla zase čistá, voda samá bublinka a vlnka, zkrátka radost pohledět.
1: No jo, no jo, taková štíka v rybníce je hotové terno,
0: liboval si Rákosníček.
1: Ta rozhýbá kdejakou stojatou vodu, probudí ospalé kapry a z línu vyžene všechnu lenost.
0: A od té doby to bylo ve všech rybnících opravdu tak, jak to tenkrát v brčálníku Rákosníček povídal.

0: První pohádka. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.
1: Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále.
0: Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, snědli je už v neděli.

0: Smolíček a jeskyňky.
1: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
0: Ťuk, ťuk, ťuky, smolíčku, otevři nám světničku.
1: Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.
0: A co snídal, smolíčku?
1: Snídal čerstvou travičku.
0: A co ještě?
1: Vodu z deště.
0: A co víc?
1: Pak už nic.
0: To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.
1: Kam pak byste chodili? Sluníčko si popílí a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese. Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes. Jeskyňky jdou v dešti dál, smolíček se jenom smál.

0: Paleček a jeho kamarádi.
1: Mámo, usmaž koblišky.
0: Až mi dojdeš na šišky. Nemám už čím topit, synku. Dělej něco pro maminku.
1: V lese bum, bum, bum, šiška jako dům. Za ní druhá, po ní třetí, z vysokého smrku letí. Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese. Jde okolo školáček jménem ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. Zavoláme prostředníčka. Prostředníčku, pomoz nám. Chlapečkovi zrudla líčka, nadarmo se namáhám. Zavoláme prsteníčka. Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka, šiška dělá drahoty. Zavoláme na malička, pojď maličku, pomoz nám. Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, ale ty jdi... Chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, ale ty jdi tam, čekejte, až zavolá.

0: Se perou o lupení.
1: Meje, me, meje, me, ne, ne, ne, ne.
2: V tom na dveře buchy, buchy.
3: Otevřete, neposluchy.
4: Černý kozlík nejdřív zmlk. Děti, jde se na nás vlk.
2: Na dveře zas buchy, buchy.
3: Otevřete, neposluchy, já jsem vaše maminka.
4: Máma klepe z lehínka.
3: Jak? Pojď mi to ukázat.
4: Takhle. Sotva je to znát. Klepy klep. Klepy klep.
2: Vlk to zkouší, buchy klep. Vlk to plete, klepy buch.
4: Nevidíme tě, když ťukáš. Aspoň v okně se nám ukáž. Máš-li rohy? Bílou bradu?
3: Mám jen břicho plné hladu.
4: Maminka nám nosí domů sladké mlíčko ve vemínku. Ty jsi vlk. A lháš si k tomu. Vydáváš se za maminku. Jdi si tam, ty starý lháři, kde se vlkům dobře daří.
3: Zavrčel vlk, bouchl vrátky, stáhl ocas, běží zpátky.
2: Slyšte, ještě zvrátek není, už se perou o lupení.
1: Ne!

0: Malá pohádka o řepě.
1: Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá. Roste kopeček. Bábo, roste řepa.
0: Prosím tě, co vidíš?
1: Bábo, což jsi slepa?
0: Dětku, ty mě šidíš.
1: Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš. Chytli se a čekají. Šepty, šepty, šeptají. Neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle. Hopsala si rozpustile. Trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou, vnučka bábou, bába dětkem. Dědek prázdné ruce měl, nikoho se nedržel, udělali bác. Kopeček se ještě chvěje, jak se pod ním krtek směje.

0: kuřátko a obilí. Jak to bylo, pohádko?
1: Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi?
2: Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.
1: Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?
2: Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si.
1: Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.
2: Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.
1: Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská.
0: Vždyť si doma za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma zavrat.

0: s ostatními kuřaty.
1: Děkuji ti, žitné pole.
0: Pozdravuj tam ve stodole.
1: Koho, milé políčko?
0: Zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.
2: A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.

0: Otesánek.
1: Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá. Pařízek si našel v lese, tesal, rezal, najednou kořínky se nadzvednou a pařízek rozběhne se. Domů s tatínkem si kráčí, tatínek, mu sotva stačí.
0: Maminka se raduje, chtěla kloučka, už tu je. Pekáč buchet upekla mu, na zem uslala mu slámu.
1: Radují se, zpívají.
0: Otesánek jí a jí. A najednou rozhlédne se, zívne, na mámu se třese.
1: Snět jsem talíř s buchtami a teď se dám do mámy. Hami, hami, ham. Pak sním pekáč z kuřaty a pustím se do táty. Lidi, to se mám.
0: Máma stojí celá bledá.
1: Ale táta, ten se nedá. Přines mámě otesánku, vody v malovaném džbánku. Umije tě, učesá, půjdem zpátky do lesa. Otesánek řízy, řízy, řeže dříví z mladé břízy, řízy, řízy, říz. Ty víš dobře, milá pilo, proč mu tolik vytrávilo u zelených bříz. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Mámo, já bych jed.
0: Všechno zprve snět.
1: Udělej mi vdolečky.
0: Až se bereš drobečky.
1: Otesánek drobty sbírá, chutná jí mu nevybírá. Než bys 10 na počet, převalí se, usne hned. Druhý den ho táta budí. Otesánka rosa studí. Do lesa však musí jít, musí řezat řízy, řízy, dříví skropenaté břízy a nesmí se zastavit. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Neodmlouvá, všechno sní, dostal chleba, kousek síra, potom ještě drobty sbírá, léhne si a dobře spí. Spí a spí. A spí, a spí.

0: Dědeček a koblížek.
1: Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. Smaž, babičko, smaž.
0: Však si pochutnáš.
1: Když koblížek usmažili, za okno ho položili. A koblížek z okna hop, kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží.
0: Bába pro něj naříká.
1: Dědek za ním utíká. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Hop a hop a hop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes.
0: S ním tě, koblíšku.
1: Umíš-li to, tak si sněz? Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když se mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop, takový už neusmaží. Usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku? Natož ty.
0: Stůj, koblíšku, ham.
1: Dobře, už utíkám. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop, jej, toto klouže. Za koblíškem dědeček, před koblíškem kopeček, pod kopečkem čeká liška.
0: Stůj, koblíšku, já tě sním, hop, koblíšku, šum do bříška.
1: To ti, liško, neradím, usmažili, nejedli. Vidíš, liško, natož ty, já jsem k světu a ne k snědku.
0: Ale liška hup a hup. Honem popoběhni, dětku.
1: A koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává. Liška už je někde v lese, ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval, proč by si teď nezaspíval? Babička tě, koblížku, nesmažila pro lišku. Ham, snědl jsem tě sám.
2: Pohádka o chytrém Budulínkovi. Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku. Z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává. Lichotí.
3: Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku? Pojedem jí naproti. Sedni si mi na ocásek, neskřívím ti ani vlásek.
4: Liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka.
3: I mlč, že jsi tak hodný klouček, zavezu tě na palouček. Celý rok tam slunce svítí. Celý rok tam voní kvítí, tam si jistě, Budulínku, nevzpomeneš na maminku.
2: Liška už se tlapkami o okýnko opírá, Budulínek bez mámy strachy umírá. Neví, jak se lišky zbaví, a tu dostal nápad. Praví, povezu se s tebou rád, chci však ještě ochutnat ze zahrádky jablíčko. Přines mi je, lištičko.
3: Pojedeš pak?
4: Ano, liško, až budu mít plné bříško.
3: V zahrádce je liška hned. Dej, jablíčko, jabloni. Jabloň samý bílý květ k lišce větve nakloní. Jestli, liško, čekat chceš, pak jablíčko dostaneš. Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám. Čekej. Rostou jako z vody. Dobrá, čekám, pospěš si.
4: Čeká, hloupá liška, čeká.
5: čeká, slunce za lesy už se pomaloučku smeká, hloupá liška čeká, čeká.
3: Už se milá maminka těší na budulínka. Spěchá lesem, už je tady. Budulínek zakývá. Maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá. Neboj se, můj kloučku. Vezme koště, polehoučku, za liškou jde.
5: A co dál, všichni lehce uhádnete. Nyní nastal pěkný bál. Máma lišce kožich mete, s liškou celý les se točí. Sotva sem už někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání. Jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání.
3: Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody. Nůši jablíček vám dám. Dobře, milý budulínku, že jsi čekal na maminku. Vidíš? Vyzrál jsi na lišku.
5: Liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese. Kouří se jí z kožíšku.

0: Opalečkovi, který vyrostl.
1: Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček. V náprstku ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spí, palečku, spí. Nerostl a zůstal tak. Z makovice snídá mák. Jeden máček, druhý, třetí. A má po snídaní děti tolik málo jí. Jak si hraje, nemá s kým. Pejsek vrčí, já tě sním. Kočka si ho s myškou plete. Pozor, že ho zašlápnete. Je to chudinka.
0: Máma volá babičku. Co dám tomu človíčku, aby rostl jako z vody? Dožil světa bez nehody. Chudák maminka.
1: Bábě slova popřáli.
0: Ten tvůj synek zahálí. Dej mu práci, poroste ti, jako rostou jiné děti. Práce je tu dost. Na stole dnes paleček sbírá každý drobeček po chlebě či po koláči.
1: Co se za den naotáčí, má mě pro radost. Hrášku, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč, na dvě misky přeberu tě, už si na tě dělám chutě, kuli, kulilíč. Když mu zbude chvilička, honím mouchy od mlíčka, leďte mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé, šš. Ať jste pryč. Roste, roste víc a víc, z rukávů i z nohavic. Když si chce hrát, kočku chytí, náprstek je zase všití. Už má vaničku. Už to není chlapeček, malý jak tvůj paleček. Přerostl už všechny chlapce, dávno. Nespí ve skořápce. Už má vaničku. Vidíš, Honzíčku?

0: Zvířátka a loupežníci.
1: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka.
0: Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
2: Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři?
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou. Méme, méme, s lidmi už být nechceme.
1: V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví. Kikirí!
0: Mňou, mé, mé,
2: lidem smát se budeme.
1: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky.
0: Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. Je jim čím dál smutněji.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor kozlé, neupadni. Na zvířátka padá strach. Našlapují po špičkách, ale nemohou už zpátky. Před zvířátky za zvířátky černé lesy, tma a tma. Kdo pak se tu vyznat má?
0: Mé, mé, mé, mé, sotva ten les přejdeme.
2: Kikiri, kikiri, budem z lesa ve čtyři.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: V tom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka. Cesta lesem překrátká, budem zas mít hospodáře. Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí, on chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též. Počkej, vždyť mě zamáčkneš. Kikiri, kikiri.
0: Ne a ne.
2: Zacláníš mi.
0: Ne a ne.
1: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum, sedma k sedmě, osma k osmě. Já teď nesu. Eso k esu! Bum! Bum! Bum! A tak hrají, dupou křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí. Bum! Bum! Bum! Bum! V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili ze židlí, ze dveří se strachy tlačí. Vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře. Má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty káča bláznivá.
0: Divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá.
1: Pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají, ještě krok.
0: A tu loupežníci, skok, skok a skok a přes potok.
1: Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem. Už mají dost lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou. Méme, méme, už jim neutečeme.
1: A tu kohout vesele překřičel své přátele.
2: Kikirí, kikirí, je tři čtvrtě na čtyři.
1: Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

0: Pohádka o veliké řepě.
1: Už je v ráno do oráno, ráno budu síti. Hádej co, ty krákoravá. To, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
0: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak v ráno, kde pak mák? Dědek v dřepu sází řepu. Deště z mraků pomozte, ať mi řepa vyroste. Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola. Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole. Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
0: Jdem ti, dětku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy. Po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil. Kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám? Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku. Komu třetí, kdo to poví?
0: Bábě, vnučce.
1: Kde pak vám? Kdo pomáhal, tomu dám. Třetí lžíce sluníčku. Hami, ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi a ta třetí, kdo to ví?
0: Kočce.
1: Kde pak? Dědkovi. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. Dědek jí a jí a jí.
0: Bába s vnučkou vzdychají. Mají chuť na leccos. Kočka olizuje vousy, pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad.
1: Dědek jedl, všechno snědl. Tma a ticho v okolí. Tma a jenom svíčka bliká. Na políčku, na poli roste řepa převeliká. Zas je ráno, vidíš v ráno, dědek už tu je. Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne. Tahá, hubuje.
0: Kráky krák, měl si tmák. Kráky krák, měl si tmák.
1: Dědek tahá, tahá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
0: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká, dědek tahá, naříká.
0: Babě už je dětka líto, tak my jdem, ty nenasyto. Chytli se a tahají, dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
1: Pomoz, pejsku, kočičko.
0: Haf, haf, ale za kus kosti. Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, pejsek vnučky, kočka pejska, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
0: Kočka volá myš. Poběž, myško, pomoz nám. Ty mě, kočko, sníš. Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají. Myška kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka báby, bába dětka, dědek řepy, táhnou, táhnou pěkně v řadě a v tom řepa rup vyletí jak zub. Všichni leží na hromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře, spatříte je u večeře.
0: Dědek bábě nabízí, bába vnučku pobízí, pejsek s kočkou nečekají, až se dědek s bábou nají, pejse v koutě hryže kost, kočička má mléka dost, myška sbírá drobky síra. Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.

0: Vodník Řásnička. Co by s kamenem třikrát dohodil, rozkládá se obec jménem Makovice. Věřit tomu můžete, ale s tím kamenem to radši neskoušejte. Makovice, městečko jako malované. Kopce se tu mírným svahem sklání proti sobě, ozdobeny borovými a smrkovými lesy. Nahoře fouká zdravý vítr bez čoudu. Prostředkem údolí se mírným obloukem stáčí řeka Medová a podél ní se rozkládají políčka a sady. Kousek stranou blíž k lesu stojí makovický zámeček a blízko něho domek chalupníka Jíry, u kterého to všecko začalo. Bývalo tu pěkně, příjemně, někdy i veselo. Ovšem, jen do té doby, než se do zámečku jako nový pán přistěhoval hrabě Helebrant. No, Helebrant byl namyšlený fouňa. Měl hrbatý nos, na nose skřipec, vychrtlé tělíčko a v něm ještě vychrtlejší duši. Takové tintítko rozklepané, ale co se do protivnosti týče, vydal za dva, možná za čtyři. Co měl, to nedal, ani nepůjčil. Co neměl, potom toužil a užíral se závistí, když to nedostal. A pořád se mu zdálo, že má ještě málo a nebylo neobvyklé, že jen protokuje pikle. Ono se to pěkně rýmuje, s Helebrantem však makoviční moc legrace neužili. Ta přišla až na konec. A ti, co se smáli naposled, se smáli nejen z plné hrdla, ale také nejlíp. Hrabě šidil lidi, kde jen mohl. Na hrubý pytel platí hrubá záplata, to není tak docela marná myšlenka. I když vtip taky hodně zmůže. Pařez však zůstane pařezem, i kdyby do něj mluvil sebevíc a sebelíp. A v Makovici, darmo mluvit. Řemeslníci ani sedláci moc vtipu nepobrali a na hrubou záplatu neměli dost kuráže. Pokud by si někdo z těch chytřejších věděl rady, s opatrností to radši neříkal. Na nespokojenost však měli zaděláno všichni. I ti nejsilnější mívají nějakou tu slabost. Slabostí pana hraběte bylo, že se mu nelíbilo to i ono a že si myslil, že musí být vždycky po jeho. A tak v jednom kuse vydával vyhlášky, nařízení, zákazy, předpisy, příkazy, směrnice, provolání a výzvy, aby bylo to, co není a aby nebylo to, co tu bylo odjakživa, co se dělat má, co se dělat musí a co se naopak na žádný pád dělat nemůže a nesmí. A protože ševci, krejčí, kováři, drátejníci a chalupníci neměli na čtení moc času, po hraběcím panství jezdila pohotovostní jednotka pacholků a drábů, kteří u silnic, lesních cest, pěšinek a stezníků, pod řeky i u rybníků, pod hájem i nad hájem a na kdejakém rozcestí a nároží stavěli obrovské tabule s výstrahami, příkazy a varováním. Nejeden dráteník, sedlák nebo mlynářský krajánek si raději notný kus zašel, jen aby se takové tabuly vyhnul a nepřišel do maléru. A nakonec se i srdci a srny, zajíci i bažanti přestěhovali do sousedního revíru, jen aby měli od hraběcích pacholků pokoj. Na těch tabulích se, pěkně prosím, nařizovalo ledacos. Třeba, že psi nesmějí při měsíčku štěkat a že kočky je nutno vodit na šňůře. Kovářům se přikazovalo kovat potichu. Za příklad se jim dávali krejčí, kteří se svými jehlami tolik rámusu nenadělají. Povozům ve městě se zakazovalo hrkotat a rachotit. Nesmělo se mluvit příliš nahlas a šeptat příliš potichu. Žábám se nakazovalo nekvákat a chroustu nechroustat. Helebranta dokonce napadlo, že polévka se bude cukrovat a koláče solit. Větru se zakazovalo foukat a dešti pršet. Kýchat nahlas se smělo jen na zvláštní povolení. A na každém rohu a na všech rozcestích visely veliké cedule, že se pod nejpřísnější pokutou co nejdůrazněji zakazuje kašlat směrem na zámek. A to všechno jen proto, aby hrabě dokázal, že má moc a že musí být po jeho. Makovičti už byli ze všech těch příkazů a zákazů celý Tumpachový. Nejraději by nikdy ani na ulici nešli a seděli doma, jenže žít se musí. A kdyby šlo jenom o cedule. Z ničehož nic si pan hrabě zamanul, že chalupníka Jiru připraví o jeho políčko. Byl to takový utěšený kousek půdy mezi řekou a lesem. Ze zámečku tak akorát na dohled. Pozval si Jiru na zámek a velké okolky s tím nenadělal. Ve starých knihách stojí, povídá Jirovi zvysoka, že pozemek u řeky kdysi dávno patřil starému šlechtickému rodu. Jednou, když se Helebrantův dávný předchůdce, nějaký Kilián z Outěchy nad Medlavou, topil, jeden z Jirových předků mu prý pomohl z vody a za odměnu od něho dostal tohle políčko. Jenže to prý je už tak dávno, poštěkával Helebrant, že vděčnost majitelů panství byla vyčerpána a pozemek se musí vrátit. Panu hraběti Helebrantovi pochopitelně. Hotovo? A konec? A utrum? Nepliš mitec. Pro případ, že by měl chalupník k vývodům pana hraběte nějaké připomínky, postávalo v komnatě několik drábů. Tvářili se všelijak, jenom nehezky. A také na jejich pendreky nebyl zrovna příjemný pohled. Jíra koukl na drávy a pochopil, že tady moc nepořídí. Praštil čepicí o zem a potichu zaklel, ale to bylo taky všechno, co se dalo dělat. Koukl ještě jednou a když si v jejich tvářích přečetl, co by ho asi tak mohlo potkat, raději se poklonil a šel, i když trochu stuha a prkeně, aby se na zdravém pověstí dosyta vynadával. Tohle, aby kůně vydržel, povídal si, když scházel od zámku k řece. Jak tak šel? Už se smrákalo. Napadlo ho, že se poradí s mlynářem. Mlynář patřil v Makovici k nejchytřejším. Vyznal se v nejrůznějších kronikách a starých právech. No, třeba nějaké poradí, myslel si Jíra. A zas ho to popadlo. Toho blázna, to myslel Helebranta, aby si čerti vzali. Vykřikoval proti mlčícím stromům. Vyplašil jen párek síčků. Žádný čert se neměl k tomu, aby zakročil. Možná, že se to k ním nedoneslo. Možná to i Jírovi přáli. Dopáleně rázoval podle náhonu, když najednou k němu odněkud dolehlo takové divné, úpěnlivé vzdychání a popotahování, jako kdyby někde v rákosí naříkala nastuzená flétna. A jak jde dál, uši ve střehu a oči na šťokách, vidí v měsíčním světle něco velice podivného. Stojí tam vrba nakloněna nad vodu a z té vrby něco visí. Je to pytel? Žok? Nebo balík? Ten balík se houpá sem a tam, kvílí a cuká se. Nahoře smutně pomžikávají dvě velikánské vypoulené oči. Je to vodník? Vodník Vyselec. Vodník má jasně žlutou košilku s hedvábným zdobením, úzké zelené nohavice s červenými štrávky, hnědé safiánové botičky z jemně vyčiněné kozinky. Byl by to v celku štramák, jenže teď tam nad vodou visí jako pytel, bezmocně cuká rukama, tak akorát k politování. Jíra je chlap jako hora. Rukama by mohl nabírat místo lopaty. Ten, když zmáčkne v ruce polínko, jsou z něho na to tata třísky. Jenže s vodníkem se ještě nikdy nesetkal. Vodníci se před lidmi ukrývají. Slyšel o jednom jenom vypravovat mlynářovi babičku. Tak v něm přece jen trochu hrkne, zatetelí se, nakonec se však přece jenom zmuží a zabručí. Co ty tady, tento nonc?
1: Tento nonc, to je takové krásné slovo, které nám pomáhá něco dopovědět, když už sami nevíme, jak dál. Teprve teď se Jíra podívá pořádně. A vidí, že ten zelenáč je vlastně taková chuděra mrňavá a nanicovatá. Taková zagroškudla, toho by přepral jako nic. Jírovi by stačilo strčit do něho jedním prstem. Visí tam nad vodou a nemůže ani dolů, ani nahoru, protože se mu na vrbě za nějaký výčnělek zachytili kšandy neboli šle. A tak tam visí jako balík koudele, stěžuje si, poplakává, pobrekává, až se hned srdce i v tom rozhněvaném hromotlukovi a Jíra povídá, co pak si to vyváděl?
2: Taková smůla, povídá to zelené stvoření a lítostivě povotáhne. Seděl jsem na vrbě, obšíval jsem si na fráčku knoflíkové dírky a najednou bác, ujela mi noha a už jsem letěl dolů a chytil jsem se za kšandy. Kabátek si vzala voda, já tu visím a visím. A nikdo nejde a noc je na spadnutí, ještě chvilku říkám si a dočista tu na té vrbě oschnu. Kdybyste byl tak hodný, prosím vás.
1: Vodníkův žalostný hlásek měkce zaťukal na Jirovo srdce. Aspoň na chvíli zapomněl na svůj hněv. No, co by ne, povídá. Natáhne tu svou silnou chlupatou pracku, popadne vodníka za límec, vyvlékne kšandy a postaví ho na suchou zem.
2: Děkuju vám mockrát, zašeptá zelený mužiček a oběma tenkýma ručičkama tiskne vděčně Jírovu pravici. To ani nevíte, jaká je to hrůza, viset takhle na sucho. To hned přicházejí ty nejhorší myšlenky darmo povídat. Co s vysušeným vodíkem, prosím vás, ne? Tak akorát do vitriny v muzeu. Co bych tak pro vás mohl udělat, sousedé? Kdybyste něco potřeboval, stačí říct, vodníci dovedou být vděční, když to stojí za to.
1: Ale nepovídej, hastrmánku, zavručí Jíra.
2: A to ne, prosím, to ne.
1: Brání se rozdurděně zelenooký a vrtí pohněvaně hlavou a se mu tralaláček z penty natřásá. Já nejsem žádný hastrmán. To by byla kardinální mýlka. To bych si vyprostil.
0: A co byste nabil, diví se Jíra a myslí si, to jsem teda blázen.
2: Já jsem, prosím, vodník. Ja? A to je velký rozdíl.
1: Kaponí se vodník mužiček a když vidí, že Jíra nechápe, dá se do vysvětlování.
2: Hastrmani jsou hrubí, nevzdělaní a neotesaní. Poznáte ji už podle toho, jak vypadají. Holiči nezajdou, jak je rok dlouhý. Nechty si nestříhají, jehlům do ruky nevezmou. Darmo povídat, to je pěkná čelátka. S těmi slušný vodník nechce mít nic společného.
3: Ono se to, pěkně prosím, pozná už podle jména. Takový Žampucha, Voklous, Haluzna, Patejdl, Krákora, Cancibu, Vodotřas, anebo Bahnomil, to nemůže být nikdo jiný než hastrman. Zatímco takový vodník ze staré solidní rodiny. Vodníček se rozněžnil, mluvil jako když másla ukrajuje, přímo se s tím mazlil a v očích se mu rozzářila tichá radost. Takový vodník se jmenuje třeba vodička, pivínko, hřebínek, zátočinka, zářečný, tichota, vrbenský, zelenka, anebo mlinaříček. Jo, to jsou staré vodnické rody, které v Čechách sídlí už od nepaměti a s těmi hulváckými hastrmany nikdy neměli nic společného. Naši sem například přišli od labského pramene v Krkonoších už ve 13. století.
1: Řeklo by se, že Jíra měl v té chvíli docela jiné starosti. Tohle ho však najednou začalo zajímat. A jak ty se jmenuješ?
3: Já? Usměje se potěšeně Jírův nejnovější známý. Já jsem vodník Řásnička. Vydechne. A je to, jako by hladil vlnku na hladině.
1: Řásnička, opakuje si Jíra. Tak se mu to zalíbilo. Napadne ho, že by se měl vlastně taky představit.
0: Já jsem Jíra Chalupník. Chalubu mám tamhle pod lesem.
1: Jen to vyslaví, pomyslí znovu na pole a na chvíli v něm zase zatrne.
3: Znám, znám, no, kývá mužíček hlavou. Byli jsme tam tuhle s klukem na výletě, není to od vody tak daleko.
0: Ty máš kluka, podíví se Jíra.
1: V životě by ho nenapadlo, že vodník může mít taky děti. A bodeď ne? Vždyť kde by se ti vodníci pořád brali?
3: No mám.
1: Pokývá zelený tatík hlavu a trošinku se zakaboní. Jírovi to neujde.
0: A co pak, zlobí? Ptá se účastně. Má pro tu chvilkovou otcovskou zasmušilost pochopení. Taky by toho svého někdy nejraději sekl, i když ho má rád. Někdy to ani jinak nejde.
2: Ale, povzdychne vodníček, náhon u mlýna mu nevoní, že to nemá žádnou budoucnost. Chtěl by někam blíž městu. Tam prý je život, jo? Koupaliště, lázně, lodičky. Na ostrově vyhrává kapela. Jo? No a co? Poslal jsem ho do učení k vyšehradskému pivodovi. Císařská louka. To je nějaká štace. No a pak se ukáže.
3: A co vy? Taky máte děti?
1: Jíra se rozpovídá. Najednou tu není chalupník a vodník, ale dva tátové, kteří mají mnoho společného. Jíra povídá. Řásnička přikivuje. Máte rech, sousede. Mluv do nich horem dolem, to je všecko marnost. A pak zase oba chválí, jak jsou kluci šikovní. A když se vypovídají, Jíra nemá stání, už by měl jít dávno domů, pořád ho ale ještě něco svrbí, až na řásničku z ničehož nic vybafne. A vodníci? Vodníci netopí? Je vidět, že tahle otázka malému brčálníkovi příliš nevoní. Rozpačtě popotáhne, najednou neví, kam s očima.
3: No,
1: souká ze sebe rozpačitě, skoro jako by škemral oslitování.
3: No, to se ví, nějaká ta dušička vždycky přijde vhod. Ale jen podle toho, co voda sama přinese, vyhrkne. Nemají být lidi tak neopatrní, vykřikne. Ale nesápeme se na ně, nelákáme je do pasti, netaháme je za nohy pod hladinu jako hastrmani. A taky pro lidi tu a tam něco uděláme. Nepotřebujete něco?
1: Upře zase na Jíru ty svoje velikánské oči a zdá se, že s tou vodnickou vděčností to myslí doopravdy.
0: Oni nevím, povídá Jíra.
1: V tu chvíli si však vzpomene na pole a na toho trumberu Helebranta. Ale co pak mu v takové patálii ten zelený plašmuška může nějak pomoci? No ale kdo ví? Konec konců za optání nic nedá. A tak to tedy vodníčkovi všecko vypoví. O svém neštěstí, o tom poli pod zámkem, o potrhlém hravěcím pánovi, i o těch nesmyslných zákazech a příkazech, které jim otravují život.
0: Z toho by se jeden zjančil, vykřikne. Možná i dva. A zítra, kaboní se, zítra už přijdou drábové. Nás je doma pět. Ale co pak se ubráníme?
1: Koukne na vodníka a nevěří svým očím. Místo příslušně zkroušené a soucitné tváře, jak by se dalo čekat, vidí, že se zelenému mužičkovi roztohuje papula od ucha k uchu, jako by řekl něco znamenitého.
0: Co pak je tu něco k smíchu?
1: Řásnička najednou nemá stání, pořád se tak podivně usmívá a posílá Jíru domů, aby šel. Že prý se zítra uvidí. Jíra žasne, až mu jdou oči na šato. A diví se ještě víc, když mu vodík nakazuje, aby řekl taky sousedům, ať přijdou. Otvírá pusu, aby se zeptal, k čemu to všechno, ale vodník se nakvap loučí, roztržitě zamává, pak šup a hop a krok a skok a už po vodníkovi není ani vidu, ani slechu. jenom kola na hladině po něm zůstanou a i ta se brzy rozplynou. Jíra tu stojí najednou sám a sám. Jo, a taky kroutí hlavou. Nakonec pokrčí rameny a jde domů.
2: To se dalo čekat, učí mrzutě. Všecko je to jedna pakáž, ale no co? Nějak bylo dneska, nějak bude zítra. Však ono se ukáže.
1: V tom se tedy Jíra nemýlí. Jenže všecko bude úplně jinak, než si právě myslí. A už tu máme nový den. Hrabě Helebrand ještě snídá v posteli, když k němu jako velká voda vrazí vrchní velitel hrabicích pacholků a drábů, vpadne bez klepání a tak rychle, že sebou Helebrand cukne leknutím a pobrindá si sváteční hedvábnou košili. Co je? Začne prskat jako křeček. Neumíš klepat? A co Jíra? Už toho vystěhovali?
0: O to právě jde, vaše jasnosti, drmolírá. My prosím poslušně hlásím tomu Jírovi nemůžeme.
3: A proč byste nemohli?
0: Pěkně prosím, my k němu nemůžeme skrz tu řeku, koktá dráb. Strach s ním mává jako děvečka s pometlem, to se ví podrážit pána hned takhle po ránu.
3: A jakou řeku? Štěkne hrabě.
0: No řeku, drkotá dráb, je tam řeka, prosím. Tam, co nikdy nebyla, teče rovnou kolem Jírova pole.
1: Helebrand tak, jak je v noční košili, sleze z postele, popadne kukátko a jde se koknu podívat.
0: Dráb nelhal. Mezi zánkem a Jírovou chalupou teče ukrutánsky široká řeka. Na jednom břehu stojí rota vyjevených pacholků a drábů, na druhé straně se uculuje Jíra s rodinou a půl městečka s nimi. Ještě včera večer tam ta řeka nebyla.
1: Ale Helebrand se nedá. Ten, když něco chce, jde zatím jako beran, tak káže stavět prámy, pramice a vory. Však on už tomu chalupníkovi ukáže, zač je toho loket. Helebrand neví, nedokáže si představit, jak to ten moula dokázal. Ale nedá se, neupustí od svého nápadu, nepoleví, neustoupí, ne a ne a ne a ne. A tak se pacholci a drábové musí dát honem do díla. Když jsou vory, pramice a prámy postaveny, urychleně je spustí na vodu, armáda se bojechtivě nalodí a loďstvo vyplouvá. Dokonce i Helebrand pořád ještě v noční košili vyběhne, naskočí na loď a velik útoku. Vlny jsou však veliké a proud plavidla strává. Drábové mají co dělat, aby se s pomocí plachet, vesel, háku a tyčí udrželi aspoň na místě. A když jsou vory uprostřed řeky, voda najednou jakoby vcucla, nějaká obluda naraz zmizí a prámy, pramice a vory zůstanou trčet na zemi uprostřed moře bláta. Helebrand se vsteká a prská. Nic mu to však není platné. A než se mohou drábové vzpamatovat, než mohou zaútočit a všude kolem Jírovy chalupy rozestavět obrovské tabule s nápisy To je Helebrantovo, na lesní cestě se ozve dusot kopyt. Z lesa vyjede nádherně zdobený kočár s čtveřicí bělovušů v postroji. Zastaví před Helebrantem, který tam stojí v upatlané noční košile jako zmáčená mátoha a vyjeveně zírá, co se to děje. A z kočáru vystoupí skvostně oděný posel takový, jak jezdívají s důležitými zprávami od knížete pána a někdy i od samotného krále. Jíra se na něj koukne a začne se pobaveně plácat do kolen. No bodeď ne, ten posel je mu náramně povědomí. Takový zagroškudla má na sobě parádní zelený fráček v klopě růži, bohatě nadýchaný hedvábný nákrčník, nohavice s červenými strávky zapuštěné do vysokých bod, zjemné kozinky. Je to samo sebou řásnička, kdo jiný? Podívá se svrchu na zmáčeného hraběte, ten samou úzkostí padne do bláta na kolena a řásnička povídá.
4: dostal se nám.
1: Neříká komu. Ono to na vystrašeného Helebranta docela stačí a přísně povídá.
4: Dostalo se nám hlášení o velice podivných věcech. Proč by psi nesměli štěkat? Proč by se nesmělo zpívat? Proč by se polévka měla cukrovat a koláče solit? Proč by se sedlákům měla zabírat půda, která jim patří, divne od jak živa?
1: Říká ten důležitý pán a vytahuje lejstro s obrovskou pečetí, do která jim patří, divne od jak živa. Říká ten důležitý pán a vytahuje lejstro s obrovskou pečetí, do které otiskl starý groš. Co je

přírody velikými tabulemi s nesmyslným obsahem. Že by vám to hrabě nebylo známo? Hrabě pobledl, zčervenal, sezelenal, sežloutl a nakonec zmodral. U nosu se mu třásla kapička hněvu, strachu a sebelítosti. Nejenže nedostane Jíru v pozemek, ale ještě ho to bude stát. 200 zlatek. A tabule? Pokud je nevzala ta velká voda, která právě tak záhadně zmizela, jak se objevila, sedláci a kováři z nich nadělali polena a třísky a měli na celou zimu čím topit. Mužíček v zeleném fraku zamával a nastoupil, kočár bez kočího zatočil a k nemalému úžasu všech vjel rovnou do vody v náhonu. Zmáčení drábové a hrabě se vyhrabali z bláta a smutně se ploužili do zámku. Sedláci samou radostí vyhazovali čepice do výšky. Pár se jich nikdy nenašlo, ale nikomu to nevadilo. Za pár dní nebyla na Helebrantově panství ani jedna tabule. Jíra se spokojeným úsměvem pobízel koně na svém políčku. Ještě bude muset, umiňoval si, zajít k vodě a vodníkovi pořádně poděkovat. A Helebrant? Raději už ze zámku vůbec nevyjížděl. Věděl, že by se mu všichni smáli. Nějaký čas sám pro sebe vyťukával na spinetu žalostivé písničky a nakonec, hezky potají v noci, aby makovičtí nevěděli, odstěhoval se tak daleko, že už o něm nikdy nikdo neslyšel. V Makovici se už zase zpívá, zvoní tam kovadliny, kmitají jehly, kočky si chodí, jak se jim zachce, a ti psi se mohou nahlas ozvat, když se jim něco nelíbí. A Žásnička? Žásnička dál hospodaří v náhonu a makovičtí se už vodníka vůbec nebojí. A proč by se taky báli, když Žásničku napadlo, že místo topení bude lidi učit plavat? Dokonce docela zadarmo. Stačí prý jen hezky zaspívat, ale nesmí to být falešné.

0: se vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
5: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Už je tě svědomí, kudličko, že se tak bojí?

0: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
1: No, už mlčím.
2: A co chceš od nás?
1: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
2: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
1: Přesně tak.
2: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
3: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
1: Moment! A tamhle ten někdo?
4: Já jsem Janek.
2: Patří k nám.
5: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
2: Je nový.
5: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
0: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset.
2: Kudličko.
1: Pojď sem, Janku.
4: Co si přejete, pane?
1: Tak ty jsi vojenský zběh.
4: Hm?
1: A nelžeš.
4: Nestrkejte do mě.
1: Dezertér, zbapněnec.
4: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
6: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
0: No.
1: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
0: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
2: Peníze nebo život. Sakra, utíká. Kudličko, Janku, chyťte ho!
7: Běží k pasece!
2: Honem, nesmí nám utéct!
7: Nadběhnu mu!
2: A máme tě! Teď už nám neutečeš!
0: Ruce vzhůru!
2: Peníze sem!
8: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to!
8: Tady.
0: To je všechno?
8: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
4: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
4: Tady. Stuhy do vlasů.
8: Ale...
4: Podívejte.
0: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
4: Dobrá.
0: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pakže víc to, nemá.
8: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stůj pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
0: Petrovského banda tady není, prosím.
8: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
0: Už se stalo. Janku, skončí to s ním.
8: Ne.
4: Já?
0: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
3: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
4: Tak, co s tebou, pan táto?
8: Prosím, nezabíjej mě.
4: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
8: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co jsi zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči. Teresko moje.
4: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít.
8: Cože? Neumíš mířit, nebo?
4: Zabít já nedokážu. Honem, uteč! No tak!
8: Opravdu?
4: Tak zmiz! Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
8: Děkuji ti. A hodně štěstí!
4: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Bročku! Bročku! Bročku, tu máš. Dej si. Koza! Koza! Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťa, puťa, puťa.

0: krháči. Ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby jsi jen věděl...
1: Neboj se, Tereško, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. Ty lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousede. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě. Co, Drábe?
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady Sedlákovi.
0: Ale co se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já a prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrkám.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem puste. To je proti předpisům.
3: No dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To co mi to nešlo. Haha. A mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku. Jménem zákona.
3: Stůjte. Daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytím.
4: Viděl jste tu, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Ale mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
7: To bylo ovo.
8: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
7: Nezůstaneme.
8: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu spít.
6: A já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
9: Uděláš psi oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
9: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
9: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
9: Tamhle. Vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě? A tři? Pro kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát.
1: Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nasbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko. Kdo pak tam asi byli?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti ta záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Co to? Čert! To je samotný Lucifer.
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
8: Čert! Pomoc! Pomoc!
9: Čert! Kudličko, utíkej!
8: Čert!
9: Sakrače, kdo může?
7: To byli Petrušti.
6: Mysleli si, že jsi pro ně přišel? Čert!
5: Jsou to hrdinové!
6: Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co, když se loupežníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila sis?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň. Stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení a...
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadly loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Teresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Teresko. Já jsem Janek, obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty si nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou, byla nemocná, nemohl jsem ji tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
11: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: zná. Máma se prý utrápila.
1: No, to je mi líto, Janku.
0: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zachraň se, kdo můžeš. Petrovský, pomoc, kde jsi?
3: Kuličko, neutíkej.
2: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Na někoho se narazil.
0: To jsou loupežníci. Musíme pryč. Poběž, Teresko.
4: Ha! Janek, stůj nebo střelím.
0: Kurličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je. Ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kurličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
1: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, abys se schalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho jsi zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
1: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
1: Tu máš.
4: Au, ty zmi.
5: Stůj!
1: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Já už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
1: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
1: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
1: Cože? Vy patříte k loupežníkům? Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
1: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš,
1: ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
1: Ne, pustte mě.
0: Ty oni ty.
5: Tohle přeci neuděláte.
4: Tak dost. Konec srandy.
6: Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: A co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
1: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
5: No tak už střílejte, Petrovský.
1: Ha, on si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
0: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
5: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
4: Sakra!
1: Ne, nestřílejte.

0: Už po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Jo. Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku, Lucko, kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
5: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
6: A kde je Tereska?
5: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
6: Jo.
5: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
5: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
6: To je pravda.
5: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau.
2: Pst,
1: zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
3: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
2: A jsme tady.
3: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řád.

0: Počítám do tří a pak si nepřeji vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna, dva.
2: A no jo, vždyť už jdu.
1: Tak co? Vidíš něco?
3: Nic. Vlez dovnitř.
2: No jo, jdu tam.
4: Sir, pomoct!
2: Zachraň se, kdo můžeš!
1: Stupte vy, strašpitlo!
2: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu!
1: Poslouchejte, žádný čert! To jsou moje zvířata!
2: Cože?
5: Zvířata?
1: Už jakou dobu je honím po lese?
2: Zvířata? Udělala z nás hlupáky!
5: To jim nedaruj!
1: Polezte ven, teď už mi stejně neutečete!
5: Tak budeme bát.
1: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
6: Nejdřív budeš muset zatočit s námi. Ruce vzhůru.
5: O sakra.
7: Tatínku, Janku.
1: Kam pak, Teresko? Tady zůstaneš?
6: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
8: Jste obklíčeni.
9: Ani hnout.
8: Jinak budeme střílet.
5: Rámové.
10: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
1: Ale já přece...
10: I vy, sedláku. No tak, bude to?
8: No.
2: Tady.
11: Prosím, tady.
10: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
1: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
10: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování sloupežníky.
1: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
5: Co to povídáš ty, zbabělče? Kdo nám donášel?
2: No a kdo se s námi dělil, volub?
1: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
10: Noži?
12: Jo!
2: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
10: Ano.
2: Aby nemohl splatit dluh.
6: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
1: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh. A loupežník,
7: ne.
1: Jeho potrestejte. Ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
7: Ne, prosím, mějte slitování.
6: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
10: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc, vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že... napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
6: Nemám.
7: Já se za něj zaručím.
6: Já taky.
13: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
14: S námi taky.
7: Také.
10: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
14: A my?
10: Uděluje se ti jménem zákona milost.
1: Cože? To nemůžete.
14: To je nespravedlnost.
10: No, tak. Je to přesně podle zákona.
12: Tak.
10: A teď vy tři.
1: My jsme nevinní.
2: My jsme nevinní.
10: Ticho, ticho. Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
6: Jsou.
10: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme.
12: Raz, dva,
15: strkejte
12: do mě.
15: Milost.

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich chýši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku, kam půjdeš?
0: Nevím, vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: Druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

0: Vyslechli jste premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, napsala Jindřiška Netrestová, hudba Jiří Štróner, dramaturgie Zuzana Drtinová-Vojtíšková, režie Jaroslav Kodeš. Hráli Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Oldřich Vlach, Barbora Mošnová, Tomáš Tepfr, Jiří Prágr, Eva Kodešová, Ota Jirák, Jan Vlasák a další.
1: Bochomůrko, ve čberu už není ani kapka vody,
2: povídá jednou Křemílek. Vzali čber a šli ke studni. Spustili do studně okov, ale když ho chtěli vytáhnout, nešlo to.
1: To zrovna, jako by ho tam dole někdo držel,
2: povídá Křemílek. Bochomůrka se naklonil přes roubení a na dně sedí rak a drží okov v klepetech.
1: Puzdo!
2: Křikl Bochomůrka.
1: Proč?
2: Povídá pomaloučku pospátku rak.
1: No, protože je náš.
2: Spustil na raka taky Křemílek.
1: Když je váš, tak si ho vezměte.
2: Povídá pomaloučku pospátku rak a lusknul klepetem.
1: Da pak, sami s ním nic nesvedeme. Musíme k Vodenkovi,
2: řekl Křemílek a šli k Vodenkovi. Ten Vodenka byl mužík, kterému vousy pořád plynuly jako potůček. Měl ve stráni komoru a v ní to byla samá roura a trubka z bezu a višně a kohoutky a ventilky a kdo ví co. Vodenka celý den chodí od kohoutku ke kohoutku, jeden utáhne a druhý povolí. To, aby všecky prameny správně tekly.
1: Co pak je?
2: Zeptal se Vodenka, když Křemílek a Bochomůrka celý ustaraní zaklepali na dveře jeho komory.
1: Rak nechce pustit okov,
2: postěžoval si Křemílek.
1: Pustí ho,
2: řekl přísně Vodenka, utáhl ventilek a zabručel.
1: A je to.
2: Víc se o Křemílka s Bochomůrkou nestaral. A ti dva se vrátili domů a rovnou k studni. Ve studni není ani kapka vody a na dně leží v písku okov.
1: A zase je náš,
2: povídá Křemílek a souká okov nahoru. Bochomůrka si poťukal prstem na čelo.
1: Kdepak, Vodenka je hlava. Vyhnal raka suchem.
2: Jenže si nevšimli, že rak už chvíli stojí za nimi a stříhá klepety. Popadl je za kalhoty a pomaloučku řekl.
1: Tak, a teď si ještě dojdu pro Vodenku.
2: Rak s Křemílkem a Bochomůrkou v klepetech pomalu, pomaloučku kráčí ke stráni a každou chvíli odpočívá.
1: Chudák Vodenka,
2: špitl Bochomůrka.
1: Mělo by se na raka něco vymyslet. Já už jsem vymyslel,
2: špitl Křemílek a začal zpívat račí kolíbačku.
1: Je jak jedat ukčár a jít má vyp. Ukčá bílok, ukčá bílok, i čár je nin, i čáte velk.
2: A když to řeknete obráceně, pěkně česky, je to takhle. Hajej, dadej, ráčku, já ti zpívám kolíbačku. Kolíbačku račí, ninej klepetáči. A rak usnul, ale Křemílka s Bochomůrkou z klepet nepustil.
1: O, to jsme si moc nepomohli,
2: špitl Bochomůrka.
1: Jenže já jsem to vymyslel ještě dál,
2: špitl Křemílek a zaťukal na zem. Ze země vyskočil pramínek a zeptal se, račte pít.
1: Hodem běž zpátky k Vodenkovi a vyřiď mu, že na něho jde rak.
2: Špitl tiše Křemílek, aby nevzbudil raka. Jak račte? Uklonil se pramínek a vklouzl zpátky do země. Vodenka zatím v komoře ve stráni pořád opatroval prameny. Najednou z bezové trubky vyběhne pramínek a zabublá. Vodenko, jde na tebe rak? Vodenka jen kývl a pohladil si vousy, co pořád plynuli jako potůček. V rourách, trubkách, kohoucích a ventilcích začalo silně šumět. V tom už zabouchal na dveře u komory rak. Polámal zámek a hrne se dovnitř a sápe se na Vodenku.
3: Teď si to, Vodenko, odpiješ.
2: Vodenka si jen pročísl rukou vousy, co pořád plynuli jako potůček. Ze všech rour, trubek, kohoutků a ventilků se vyhrnuly pramínky. Každý drží v ruce proutek vody a rovnou s ním na raka. Kam ho sekají, tam ho sekají. Rak pustil sklepet křemílka i bochomůlku a utíkal odtamtud nosem napřed. A to je u raka veliká zvlášť.

A ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimovic skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchnivělé mlýnské kolo, ale když si to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jako by myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl a v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozhýdl se po šalandě a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semelem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to, zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad koště, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hub do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Práskl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu
Vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlynář, nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čert, že ne. Dokud mu prý mlynář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlynář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlynář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopyto. Mlynář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nadzvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo, tak? Tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlynář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopytem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a cloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu síru semelu. Taky semelu, povídá mlynář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhevně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlynář popato bažandí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lac.